0: vlastně třeba jednoduchý, tak jsme až zklamaný.
1: Možná o všem moc přemýšlíme.
0: Možná, no ale přemýšlíme my, než ti naši předchůdci, přivezmete si ty kouzla, kterými tam ty aparáty, tak jak to mohl někdo vymyslet? Ta cena toho aparátu, který si můžeme dneska koupit ledas kde, ta není v tom vyrobeném nebo materiálu, to je v tom nápadu. A ty nápady jsou úžasné v době, kdy nebyla žádná elektronika. Pokud používají nějaký neviditelný nit, jaký jsou dneska běžný, dneska si koupíte neviditelnou nit, když vám upadne, už ji nenajdete. A oni měli jenom černou nit nějakou, oni si ji neměli. Přesto dokázali udivovat lidi. Jezdili po těch vlastech českých, rakouských, uherských, tenkrát kdysi za Rakouska a rozvážejí tam náladu dobrou, novinky. Udivovali lidi se na to 2 měsíce těšili, než přijeli, že jo. Byla to úžasná doba, ale těžká.

0: partner za své návštěvě. Jsme dnes s Karlem Kašparem, kterého vám chci představit v portrétu východočeské osobnosti. Karle, k vám. Já jsem prozradil 82 let. Jak jste začínal vy? Já si to vůbec nedovedu představit. Malý kluk, nadšení. Kdo vás k tomu přivedl?
1: Já jsem viděl pana Marka, Longmarka. Když mě bylo 12 let, to jsem prostě chytnul.
0: Kde jste ho viděl?
1: Náchoď v Beránku. Mm-hmm. No a tak, když jsem byl v Hradci ve škole potom, tak jsme s kamarádem napsali do Prahy Dům kouzel Praha. Odeslali jsme to, protože chceme shodou, ten Dům kouzel neexistoval, že jo? Ale dostal to do ruky nějaký pan Beránek, kterému říkají kouzelníci táta kouzelníku, a ten nám poslal dvě knížky, ze kterých jsme začínali kouzlet, tak od těch 14 let jsme začínali.
0: Takhle začínal Karel Kašpar. Začínali. Je vždycky potřeba, aby začínalo víc lidí, aby se vzájemně třeba hecovali, podporovali?
1: No, ale to nebylo. Tenkrát nebylo tak snadné se dostat do nějakého klubu. Ty hoši s tím dělají docela tajnosti a museli si dělat různé zkoušky. Jen sehnat klub, třeba v Náchodní sakru nebylo. Tam jsme zakládali klub kouzel až teprve v 70. letech při Tepna klubu. A byl úspěšně, protože Vendulka Vávrová a další, pak nám tam přišel ještě taky člověk z Zertyně, ten dneska dělá opravdu magii na úrovni. Takže ten klub přesto malý byl dobrý. Bylo hodně soutěží, ty soutěže teď trošku zmizely, protože zmizely taky kluby. Kluby, u kterých byly schovány ty kluby kouzelníků, ty se vytrácejí.
0: Proč?
1: Nevím, čím to je.
0: Není zájem nebo?
1: Zájem snad by byl, ale ono to stojí taky dost peněz. Dneska není to vlastně záležitost. Když někdo bírá známky, taky to stojí peníze, že jo? Ale ten má pořád něco v ruce. Ale když kouzlí, tak nemáte nic. Čekáte na diváky a teď je velká sázka do loterie, když to předvedu, to, co jsem nacvičil, bude se jim to líbit, zaujme je to, překvapí mě, nebo mě to prokouknou.
0: Karle, vzpomínáte na ty svoje začátky?
1: No, vzpomínám, samozřejmě. Jsme spálili 100 korun vypučenou.
0: Jo.
1: Ta neměla schodit.
0: Mělo být kouzlo.
1: No, to mělo být kouzlo, no. Sice jsme si zapamatovali číslo, to číslo jsme měli, ty 100 korun, ale 100 korun byla nenávratně pryč tenkrát. No, to se stane, no. Pokud se kouzlo nepodaří.
0: A kdy jste si poprvé řekl, tak to je ono, jsem kouzelník?
1: To jsem si neřekl nikdy, protože já, když si pořídím nějaký nový trik, než se s ním troufnu, musí mít člověk trochu sebekritiky taky. A víc tím na veřejnost před lidí, až teprve, když už to vypadá. A já jsem měl i velký problém, třeba když někdy si kolega kouzelník říká, proč nosíš kšandy, prosím tě, kšandy to je jistota, kalhoty, aby tě nesjeli. Tak já jsem je vozil sebou půl roku v kufru, nebo v tašce. Poprvé, když jsem si je vzal, tak jsem to vydistupoval, přišel jsem zase, no, říkal jsem si, no, člověče, s těma kšandama stejně je to lepší. Kluk se začal smát, víte proč? Já jsem měl ty kšandy pověšený dolů, já jsem si je nedal přes rame.
0: A já si říkám, že za kšandy se dá taky spousta věcí schovat, ne?
1: No, dalo by se.
0: Vy tady děláte i vystoupení a mě to zaujalo, že teď to byli taky nadšenci, kteří přijeli až někde z Moravy. Vy jim to všechno ukazujete, tahají karty a tak. Tak lidi to pořád táhne, baví je to pořád.
1: Je to zajímavé, protože věc, kterou si neumí vysvětlit, tak ta přitahuje. A já bych ty diváky dělil na diváky, kteří se chtějí bavit, který zajímá, nezajímá to, jak to funguje, ale chtějí prostě být bavený. A jsou pak diváci druhá taková kategorie, který nezajímá, co děláte, ale chtějí vidět, jak to děláte. A snaží se na to samozřejmě přijít. A to jsou všichni kouzelníci, protože třeba ten trik stojí, co já vím, 500, 2000. A když se díváte delší dobu, tak můžete postřehnout, že tomu někde ulítne ruka, kdo to ji předvádí, nebo tak můžete na to přijít a ten trik si pak dokážete udělat, že jo? Nebo si ho připravit tak, že skoro tak, jako to dělal on.
0: Karle, v době, kdy jste začínal s kouzelnictvím, tak samozřejmě nebyly takové možnosti. Člověk si to musel asi sám nastudovat, naučit se, dostat se k tomu nějak. Tak jak jste to dělal vy?
1: No, zkoušeli jsme před zrcadlem, ale to má jedno takové jedno nebezpečí. To jsem se dověděl pak díl, když jsem se jezdil za Jardou. Člověk, který zkouší sám, nacvičí něco, tak my jsme tomu říkali, že získá takový manýry, jako naučí se něco, ale naučí se to špatně. To už se těžko zbavuje potom, už má, když pak se dostane do nějakého takového tranzu, že už je na vystoupení, už to udělá zas tak, jak je zvyklý. Prostě těžko se z toho pak dostává, čili proto jsou důležitý ty kluby, je tam ty kolegové tomu začátečníkovi řekne, hele, musíš ten prst dát takhle nebo ukázat to takhle. To je důležité, to jsou takové ty finesy, které člověk sám nemůže, ty by musel vyčarovat a to nedokážeme ani my kouzelníci.
0: Kdo byli vaši první diváci, nebo ti, kterým jste to předváděl, byla to rodina, byli to nejbližší?
1: No rodiče, babička ta pro mě měla jednu takovou větu vždycky, říká, když se mi něco ukazoval, říká, kluku, rosteš pro šibenici.
0: Tenkrát se to nedalo nikde asi studovat nebo chodit do nějaké kouzelnické školy, takže předpokládám, že před vámi bylo takové to rozhodování, co budu dělat v životě, čemu se budu věnovat, co mě bude živit.
1: Mě bavilo divadlo vždycky, začali jsme s Loutkovým. S Loutkovým by mě začínat každý s Loutkovým divadlem, kdo chce dělat s dětma nebo programy pro děti, tam pozná ty děti, kdy už je to nebaví nebo kdy ztrácí pozornost. A to se nedá normálně naučit, to musí odpozorovat u těch dětí. On mě říkal kdysi náš šéf kouzelníků v Praze, no jo, ty děláš pro děti. Pro děti to je nejtěžší obecenstvo. Děti, když se jim to nelíbí nebo nezajímá, během dvou minut se otočí a začnou si dělat svoje.
0: Ty vám nic neodpustí.
1: Tak, to je nejtěžší obecenstvo, takže pro ty děti je to zajímavé a je dobrý. Vymýšlete taky pro ně triky, nějaký karty je nezajímají. Čili my máme vymyšlený pro ně takový pohádky, že jo. Moje poslední pohádka, teďko mi jak pejse s kočičkou pekli dort. No tak děti s dětmi pečem dort, to je zajímavé, jak se děti zapojují, jak házejí vajíčka, nosejí mouku, chytají ve vzduchu. Je to bezvadný. Jezdíme s ním po školkách, máme taky kouzelný cirkus, kde hrajou taky loutky v tom. Děláme ty programy pro děti tak, aby to dětem něco přineslo, aby se třeba našli v tom nějaké poučení, no a aby pomáhali, oni rádi pomáhají.
0: Tak tedy kromě toho kouzelnictví, čemu jste se v životě věnoval? Jaká byla vaše profese? Co vás živilo?
1: Jo, já jsem byl vyučený pekař a cukrář. A no, to bylo to docela dobrý, akorát mě vždycky mrzelo, že mě nepustili na školu tenkrát. Na školu jsem se dostal, když mě bylo 22 roku, dálkově do Pardubic. Tak tu pardubickou školu jsem udělal, no pak jsem se řemeslem rozešel, protože to byly noci, já měl rodinu a manželka, děti mali, opravili jsme dům. A pak jsem teda pracoval v Rubeně, no tak tam jsme stříhali duše zase a zase jsme scelovali na foukli, že to byl takový kouzlo rubenský. Ale jezdil jsem s Rubenou na výstavy a tam jsme na výstavách předváděli ty věci, co jsme dělali. Třeba když jsme byli v Kolíně nad Rýnem na IFNě, to byla cyklistická výstava, tak tam v restauraci mě nabídnul restauratér, on uměl česky. Vždycky, když jsme se najedli, tak řekl, jako od maminky, viď? Ale on nic jiného neuměl. Takže tomu jsem ukázal nějaké, a přijď zítra večer. A on mě dal tenkrát 50 marek, za to, že jsem tam udělal kruhy. 50 marek to bylo 2000, já jsem měl měsíční plat. Říkal, kdybys byl tady, tak každý den můžeš chodit vystupovat. Mě říkal německy teda už, jo. No tak tam jsem nebyl, ale prostě zjistil jsem, že to je zajímavá věc prostě pro lidi. No, tak jsem tam pak začal vystoupení dělat různý takový. No, bavilo mě to.
0: A už je to kolik let? Počítáte to, nebo to nepočítáte, necháváte to?
1: Tak to nepočítám. Počítám vystoupení, které mám napsané. Možná jsem nějaký vynechal, ale teď mám asi 4650 vystoupení. Teď jsem byl včera na táboře v Orlických horách pro holky z police.
0: A počítáte to o těch 14 let?
1: To ne, to ne. Počítám asi teprve o těch 18 asi, nebo 19. 18. No.

0: Karla Kašpara představujeme v dnešním portrétu východočeské regionální osobnosti. Karle, co považujete za svůj největší úspěch dosud? Protože samozřejmě kouzelníci mají různé tituly, ocenění a tak. Tak co je pro vás tím největším úspěchem?
1: No, takový opravdu největší úspěch je, když jdu z prken pryč, z pódia, a když mám takový dobrý pocit, že to bylo dneska dobrý.
0: To člověk pozná, vycítí.
1: No, to se pozná. Já vždycky říkám synovi, hele, nezáleží na tom, kolik ti za to dají. Samozřejmě peníze jsou důležitý, bez těch to nejde, ale když jdeš z pódia a tady necítíš to, že to dneska nebylo tak akorát, to nikdo jiný neví. Oni nepoznali, že to nebylo tak 100% ty diváci. Pro ty předvedl dobrý vystoupení, ale ty cítíš, že to nebylo dneska ono. Tak to je špatný den potom takový, no. Musí člověk o tom přemýšlet, proč.
0: A je to opravdu vždycky odpověď v tom srdci? Není to jenom nějaký pocit jako člověka? Je to pravdivé? To, co je,
1: já myslím, že jo, že to člověk dokáže poznat. Člověk není mravenec, ten pozná, když se něco povede, nebo když se něco nepodaří. To se samozřejmě taky může stát, ale o toho jsme kouzelníci, my z toho musíme vždycky ven nějak dostat se, protože kouzelník není ten, který může odejít na štítě. Vždycky musí odejít se štítem.
0: Když se nepovede nějaký ten trik, když třeba schoří ta 100 korun, ne?
1: No tak na tom je taky založený spousta triků, že se ten trik nepovede, jako divák jásá, samozřejmě ten se na to těší. Kdo by se netěšil. My musíme vždycky najít cestu, jak z toho ven, i když to je někdy připravený, ale my musíme najít tu cestu ven, i když to někdy připravený není. To se může stát. Kdo říká, že se to stát nemůže, nemá pravdu. Stát se může vždycky všechno, kdykoliv.
0: Ale kouzelník je od toho, aby to vždycky tak, nějak zakouzlil.
1: Aby to nezachránil, tak.
0: A vy jste zmínili vašeho syna. Vy to máte v rodě, v rodině. Karel Kašpar junior
1: s Věrou.
0: S manželkou Věrou. Oni jsou většinu roku v zahraničí, mají angažmá. No tak to musí být velká rád, že se to takhle chytlo.
1: No, já jsem se na Karla docela zlobil, on dělal v Dědově, tam dělal u soustruhu a on se s nima nějak nepohodl kvůli dojíždění, tam bylo špatný spojení vlakem. A tak se dal na volnou nohu. Já jsem se zlobil tenkrát. To byla doba ještě kolem těch 90. let. Zaměstnání bylo nějaká jistota taková, že jo. A to jsem já těžko chápal. No, oni neměli jednoduchý ty první roky takový, ale teď už...
0: Teď kouzli všichni Kašparovi.
1: No, skoro všichni. Všichni ne, já mám děti 4 a kouzlí teda Karel s Věrou akorát. Občas mě pomáhá dcera, protože teď ve středu jsme měli být v Ruprechticích taky na táboře a všechny kolegové, kteří tam měli se mnou, je to nemocněli. Udělat hodinu v jednom, to je docela náročný. Tak jsem se ptal dcery, jestli by mě pomohla, tak tam byla se mnou, no byla. Dopadlo to dobře.
0: Karla Kašpara vám dnes představujeme. Karle, já jsem říkal kouzelník, ale každý kouzelník má nějaké zaměření, něčemu se věnuje, tak jaké je to vaše?
1: No tak já, mě baví dělat programy pro děti. Já už jsem to zmínil, že jsme začínali u Loutkového divadla a od toho se to asi táhne a koní. Kamarádím tady s Jaromírem Bauerovým a ty dělají taky Loutkový, dělají ho tak nějak podle mého gusta. Mm-hmm. A chodíme spolu taky vystupovat a máme výhodu v tom, oni hrajou s Loutkama, já jsem kouzelník, takže oba máme úplně něco jiného, takže se netlučeme na tom jevišti a máme se rádi, mně se líbí to, co hrajou oni, Romanovi se líbí to, co dělám já.
0: Takže pro ty děti znamená to spojení pohádek, kouzel.
1: Ty kouzla jsou vlastně pohádka, takže spousta kouzel je situovaných do pohádkového prostředí. Zajímavé je, že i dospělí se rádi dívají na pohádku. Je to asi tím, že v těch pohádkách nakonec vždycky všechno dobře skončí a to v životě nebejí hlazikem. Já si myslím, že není míň hodných lidí a dobrých lidí, akorát nejsou tolik vidět.
0: Či myslíte, že to je?
1: Ty lidi, kteří dělají něco tak nějak od toho srdce, tak oni se s tím nechlubí, oni to dělají prostě, že to chtějí dělat. No. Kdo předvádí něco pro to, aby se ukázal, tak to většinou nebývá úplně dobrý konce, nemá to dobrý konce. No.
0: Vy jste říkal, že dobrý pocit ve vás je, když jdete z toho pohody a říkáte si, jo, tak dnes se to povedlo. Máte doma nějakou poličku ocenění nebo...
1: To nemám, ne. Nemám. Já jsem se soužežem a skončil asi v 90. roce, ale byl jsem v Komické magii v Praze tenkrát a byl jsem, myslím, na druhém místě. Ale na soutěže jsem moc nejezdil. Já už jsem byl v letech, kdy mě nebavilo prostě se prát o to, abych získal nějaké místo. Co se mě líbilo, když jsme právě třeba byli na soutěži v Liberci, my jsme tam nejeli jako na soutěž. My jsme si udělali tenkrát číslo Starou Prahu. Já jsem když viděl pana, jmenoval se Deutsch, byl to Rakušák z Rakouska a dělal Belachinyho 12. starého pruského kouzelníka. Já mám totiž jednu úchylku. Mně se líbí starý pruský marše. Já jsem jezdil dokonce na koncerty vojenské dechové do Vídně A tam jsou takový ty dechovky, které jsou takový ty vojenské. To se mně líbilo. Tak na to jsem si udělal svůj program. Udělal jsem starého pruského kouzelníka, on se to moc líbilo, v Liberci jsme to předváděli, já jsem říkal, tam byla se mnou dcera, děláme to ve dvou. A tak jsem říkal, Ireno, pojď jeden domů, tady to je samý bublinky, barevná muzika, kouře a my jdem s dechovkou, tady to je nesmysl. No, udělali jsme to vystoupení, když jsme šli z jeviště, tak mě hned chytil pořadatel tam a říkal mě, hele, ať dopadnete, jak chcete soutěží, chci vás večer do gala. No takže dopadlo to, pak nám říkal Saša Geričů, který tam byl v poroči, říkal, hele, vy jste nebyli nějaký zázračný vystoupení, ale vy jste byli úplně jiný. Vy jste nás přenesli do jiného světa, do 18. století. Najednou mezi tou disco hudbou a vším najednou jste, byl tam někdo úplně jinačí. Takže to se nám líbilo tenkrát. No.
0: A o tom to určitě je, o té originalitě, o tom, aby to bylo jiné, aby to bylo zajímavé, ne? Nablízkané to umí každý, když jsou možnosti a peníze.
1: Jarda Zachův vždycky říkával, jsou kouzelníci, kteří přijdou pětkrát na jeviště, nikdo neviděl, že přišli. Jsou kouzelníci, kteří projdou jenom a lidi si ho pamatují na celý život. Takže je to i o ty osobnosti.
0: A co říká Karel Kašpar? Co je vaším takovým motem?
1: Já mám rado, když se lidi baví, když zapomenou na to, co je trápí a věnují se tomu, co tam právě chceme teď dělat. Tady si popovídáme, posedíme, zasmějeme se.

0: Karlem Kašparem jsme na rozhlasové návštěvě, jsme v Muzeu magie. My bychom ho mohli představit, ale neuděláme to, protože ať lidé přijedou, ať vidí všechny ty rekvizity. Já chci dnes spíš představit vás a měli bychom určitě zmínit výběrový klub Magická lože východní Čechy. Já vím, že ten je tady léta a ten se pořád drží.
1: My ten klub máme pořád a vlastně to bylo v době v 90. letech, když končily krajské organizace. Podle mě to byla chyba, protože vlastně, když je základní nějaká členská základna kraj a pak byla celostátní organizace, tak byly propojeny mezi sebou, měli vlastně na sebe kontakty. Když vypadla ta krajská organizace, tak ten spod byl na něj ustříhnutý. Možná to bylo taky tím, že skončily ty kluby různý. Třeba to bylo tím, nevím, nedokážu to posoudit. Ale v těch klubech to bylo děsně dobrý, protože tam skutečně ty mladáci se dověděli to, co nedělají dobře. No. Nám teď nedávno odešel v Hradci Míra Kultu, to byl kouzelník, perfektní manipulátor a ten vždycky říkal, hele, já ti neumím říct, proč to tak musíš dělat, ale budeš to dělat tak, jak ti řeknu já, nebo to budeš dělat blbě.
0: Čí to byl nápad založit magickou loži východní Čechy?
1: Jarda Zachu byl studnice nápadu, ten prostě, to byl nevyčerpatelný zdroj všeho možného. On měl čas prostě a využíval ten čas k tomu, věnoval ho ty magii, on studoval historii kouzelníků, proto to je taky muzeum kouzelných divadel tady. To není jenom muzeum kouzelníků, ale muzeum kouzelných českých kouzelných divadel.
0: Tím vaším klubem prošla celá plejáda kouzelníků.
1: Určitě.
0: Dnes to jsou i slavná jména.
1: Máme tady lidi, kteří opravdu začínají. Pavel Kožišku, ten byl vlastně nejznámější v televizi, Vendela Vávrová, Skramolny tady, Jakub Kroulíku, náš Karel jezdí po světě dneska, že je zajímavý, že spousta lidí, kteří se tomu věnovali, tak časem to tak nějak odumřelo u nich ten zájem o to, prostě přišla rodina třeba nebo nějaké problémy, takže dalo by se říct, že zůstali u toho ty nejlepší.
0: Tak ti nejlepší, a jaká je tady současnost toho klubu Magická lože východní Čechy?
1: Současná situace je taková, že muzeum žije, scházíme se, máme tady pravidelný takový schůzky, kromě těch vystoupení, které děláme každou první sobotu v měsíci, ale každou sobotu a neděli máme taky otevřeno, je tady průvodcovská služba. Občas teď, když je dovolená, těch dovolených teď je spousta, tak se nám stane, že třeba někdy to dáme včas vědět, že některá neděle není obsazená, ale teď momentálně to funguje. No já teď jedu na 14 dní na tábor, takže taky jsem z toho tak nějak vypadnu, no ale zase tady jsou jiný, dáme to dohromady a věřím tomu, že to bude fungovat dál.
0: Přibývají i noví nadšenci, mladí kouzelníci?
1: Přibývají, není jich moc a on se taky někdo objeví a zase zmizí prostě, jakmile zjistí, že to je taky spousta práce, spousta starostí, ale máme asi 4 nebo 5 lidí, kteří jsou nadějní, jsou šikovní, dělají dobře. 14-15 roku, to je takový ten věk, kdy prostě si člověk rozhoduje, co bude nebo nebude, že jo? Takže je to zajímavý, ale já si myslím, že spoustu lidí odradí třeba to, že to není jenom, že vezme něco a jde to dělat. Že si koupí rekvizitu, to ještě neznamená, že je dobře předvážet, že bude dobře prezentovat, že jo? Musí najít ten svůj způsob, i když to dělá už někdo před ním, měl by najít ten svůj způsob, ne to okopírovat, nic do toho něco svýho.
0: Karle, když to za ty roky tak posoudíte, samozřejmě všechno se vyvíjí, dnes jsou moderní technologie, jsou úplně jiné možnosti. Mají to dnes snazší kouzelníci, mají větší možnosti?
1: Já bych řekl, že mají větší přístup. Na internetu je spousta věcí se prozrazuje, což se mě třeba tak nelíbí, ale zajímavý ten italský kouzelník, který vystupoval s maskou na hlavě a prozrazoval, zlobili se na něj, snad ani ne kouzelníci, ale výrobce těch rekvizit. On prozrazoval, jak to funguje, na jakým základě to je postavený. U kouzelníků tam se spíš zvýšil zájem o to, jak se to dělá, proč. Já jsem když jezdil s paní Vaverovou a s Heidi Janku, oni dělali takový program Jarmarky pro šikovné ručičky. To byl program, kde děti z dětských domů vyráběli věci různé a tam si je odbývali pak na těch jarmarkách. My jsme k tomu dělali program. Ta Heidi Janku jednou přišla a říkala, Karle, já už jak to s těma kruhama, je to jednoduchý, včera nám to v televizi ukazoval jeden kouzelník. Po představení pak za mnou přišla a říkala, proč z nás dělej blbce? Když ty kruhy dáš prohlížet, jak je to možné? Prostě je to kouzlo.
2: Kup mi den,

0: Karla Kašpara představujeme dnes v portrétu východočeské regionální osobnosti. Karle, když jsme v tom muzeu magie, přeci jen mě to nedá, že bych si třeba nějaké kouzlo nebo na něco cinkrul. Mají tady možnost lidé si něco vyzkoušet?
1: Určitě. Mě to taky nejvíc baví, když ten člověk je bezprostředně zapojený do toho kouzla, když může sám se ho zúčastnit. Tak když ho vidí v televizi, no, když jsme byli v tom Německu, tak my jsme byli ubytováni v Neubriku vedle Kolína nad Rýnem a tam každý večer byly přistaveny židle a my jsme dělali magic show. A já jsem tam říkal tomu jednomu člověku, on přijel 200 kilometrů, byl to nějaký příbuzný typ, ani bytný naši, a on mě říkal, teda německy, já jsem mu až tak úplně nerozuměl, tak mě to kolega přeložil. My v televizi vidíme opravdu krásný kouzla, ale to je televize. Ale tady si na vás můžeme sáhnout. To je úplně něco jiného, takže asi tak.
0: Tady si můžu tu ruku i někam strčit, že a kouzelníci mi ji probodnou, nebo já nevím, co všechno je
1: to,
0: možné.
1: To se tady dělá, no tak teď právě jsem tady dával tomu jednomu malému klukovi hřebík na probodnutí prstu. No to byl hit letošní sezony, to si kupovali si všechny děti, které sem jezdili. A je to prostě zajímavé, že i když on pak už ví, jak to funguje, tak to rád předvádí, protože pro něj to je, co může dělat sám. Že jo? Takže možná jsme získali dalšího adepta na kouzelnictví.
0: Máte tady kouzelný telefon, máte tady maringotku nádhernou.
1: To máme, maringotka byl problém. Maringotku, když jsme sem přivezli, měli družstevníci, byla v tom slepičárna a byly úplně rozsypaný kola. Tak jsme se obrátili na školu, tady jsou zemědělské opraváři a tam nám říkal pan šef, jo, kola vám můžeme udělat, jedno bude stát dost peněz, to je prostě ruční práce. No my jsme peníze neměli v té době, žádný my nemáme ani teďkom. Ale domluvil jsem se s kamarádem, který vyřezával betlem, říkal, no přineste, já jsem to nikdy nedělal, ale podíváme se. Tak nám ty kola opravil pod podmínkou, že to nebude pojízdný, že jsou vyspravený, ale že tak to bylo za menší částku podstatně teda.
0: Dívám se tady na nejrůznější kouzelníky, na historii, na současnost. Kde pak je Karel Kašpar?
1: To je mladý. To jsou kouzelní divadla. To je muzeum kouzelných divadel a já nejsem kouzelní divadlo. Já dělám představení nebo vystoupení, ale nejsem kouzelní divadlo. Ale Pavel Kožišku, Bauerovi, Bušinovi, tadykle, ty měli svoje vlastní představení. Bušinovi byli tady naposledy, jsme měli zakopanýho Jaromíry toho Fakira, tak tady dělali obrovský program v divadle ve městě. Dva programy dokonce dělali.
0: Nějaká vaše stopa, rekvizita, otisky, je tady něco, Karle, nebo ne?
1: No a máme tady určitě, každý tady máme něco, protože taky ty peřové kytky. Jolan Mešův v Pardubicích dělal krásné peřové kytky. Byl velký problém, jak byly ty ptačí chřipky a ptačí mory, tak vytřískali všechny slepice, husy, takže nebylo peří, nebylo z čeho dělat, ale ty peřové kytky jsou krásné, jsou cholostivé, ale vydrží víc než normální kytky, nemusí se zalejovat.
0: Jaroslav Zách, zakladatel tady toho muzea, říkal, kouzla si můžete koupit, přátelství v životě ne. Co je pro vás v životě, Karle, nejdůležitější?
1: No kamarádi určitě, rodina, skauti.
0: A co byste ještě rád? Máte nějakou svoji vizi nebo něco, co nosíte v hlavě?
1: Já bych jel rád letos na tábor ještě.
0: No to dopadne.
1: No zítra jsem tam, no dneska. Měl jsem bavit dneska od rána, ale bozečka tam budu fungovat 14 dní. Jezdíme už 30 roků do Dědova, je to krásný, taky tam kouzlíme.
0: Pokud si chcete s Karlem Kašparem osobně popovídat, máte možnost potkat ho v Muzeu magie v Jaroměři, anebo na nějakém vystoupení.
1: Tak, rád se s lidima bavím, vyprávíme si o kouzlech, je to můj koníček. Doporučuji každému, když už budu vyprávět dlouho, to se stane každému, kdy vyprávím o něčem, co baví. Zarazte mě.
0: Já vás nebudu zarážet, ale náš čas vypršel tuto chvíli, takže jak mám nutím kouzelné hůlky, jak to říkáte, kouzelníci, teď zmizíme z rozhlasových hůl na Séteru, Karle.
1: Rozloučíme se, přeju všem krásný léto, kouzelný přímo, mějte se pěkně, třeba v našem muzeu, nashledanou.
0: Já moc děkuji za setkání, všem posluchačům příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Přeje Karel Sladký, který byl s Karlem Kašparem teď na takové té kouzelnické vlně a v Muzeu magie v Jaroměři, můžete přijet až do října i vy. Mějte se hezky.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Ty hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku, krásný ven?
3: No je to tak, dobrý den.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
2: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
3: No tak pojďme třeba Josefa Zímu.
2: Ano.
3: Vždyť je zima.
2: Tak čert ví, proč Josef Zíma.
3: A víš, kdo to napsal?
2: Ne.
3: Karel Krautgartner. Ano, to... můj bývalý šéf.

0: Vzpomínali jsme na Karla Groundgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
1: No a kamarádi.
0: A kamarádi. Takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi.
1: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
0: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
1: ne, věc? Ne, ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
0: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová.
1: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka a udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
0: Viděl.
1: No tak tam naspívala Měsíční řeku. Takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
0: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že si poslechneme zase tu oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladě, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořád byl pestrý.
1: A žánru.
0: A žánru, ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili, no, dělali?
1: No, a my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, Zdálo se mě, má panenko. Mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Což jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: Dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Mm-hmm. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně, je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se holt píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Aha. Tak to nemusíme se rozpitvávat, pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš, čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.

0: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
1: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
0: Dámu.
1: Pavla Břínková.
0: Pavla Břínková.
1: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co bych k tomu ještě řekl.
0: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátků.
0: A ta hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechnem.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátků.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Kuznerková, protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text, a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo, když se spolupracovalo s Evou Pilarovou. Jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala.
0: Ale zaspívala. Ano.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka. A tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná. A tentokrát bych doporučil, že by zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Desky, pásky, vzpomínky. Dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi. A do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou Krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínské kotvě.
0: A to byly tak 70. leta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To bylo myslím poslední koncert
1: poslední,
0: v řadě.
1: Ano. 23.
0: Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou Krušné.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava

0: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický, Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
1: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
0: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
1: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
0: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
1: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř a Karel Šíp.

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem. Takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O móda, móda.

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zas tak často slyšený. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodnej člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno?
2: No ano.
0: Kdo
2: no,
0: napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
1: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme Českého rozhlasu.

Jiraskova Hronova a o divadle si budeme povídat s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou. Taky nás čeká setkání u stolu s expertem na etiketu Danielem Šmídem. Pokud byste chtěli vyzkoušet vodácký sport, řekneme, jak začít a kam se vydat. A dnešní osobností šarmu, které se zeptáme, jak tráví léto, bude herec Martin Mišička. Další z desítky nominovaných v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Tak teď už Janek Ledecký a po něm voláme Martina Mišičku.

0: Dnešní osobností šarmu je herec Martin Myšička. Letos vámi, našimi posluchači, nominovaný mezi 10 šarmantních osobností za rok 2025. Pane Myšičko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kde jsme vás zastihli v těch horkých letních prázdninových dnech?
1: Já jsem teď doma v Praze, naštěstí mám byt, který je poměrně chladný, takže úplně netrpím, ale jsem tak na prázdninách, ale jsem doma.
0: No, v souvislosti s vašimi hereckými letními rolemi se mi vybavuje například léto s Evženem, kde jste si zahrál lékaře Františka, a potom televizní komediální seriál Osada. To byla ta postava, ano, Davida Srovnala, ten nepraktický ajťák, který sní o trvalém pobytu v chatové osadě. Takže, kdybyste si mohl vybrat léto podle vašich představ, byla by to ta osada, anebo spíš dovolená u moře?
1: Tak jako já úplně typ do osady nejsem ve smyslu, že je tam zase hodně lidí. A když už bych vyjel do přírody, tak spíš třeba klidně pod stan, nebo osada taky klidně, ale hlavně je to příroda. U toho moře taky. Buď to může být odlehlé místo v klidu, anebo naopak nějaký rezort, tak to bych asi moc nechtěl. Takže buď je to pobyt mezi lidmi, které mám rád, a nebo naopak v přírodě v klidu.
0: Ano, když jsem se zmínila o těch vašich rolích prázdninových nebo letních, tak v prázdninové rodinné komedii Léto s Evženem, tam jste si zase zahrál lékaře Františka a jako jeden ze tří tatínků jste prožíval dobrodružství tady u nás, pod Kunětickou horou, v Litomyšli, také na hradě Kostak, že východní Čechy. Jak se vám u nás líbilo?
1: Litomyšle, nádherné město, tam jezdím opakovaně, tu Kunětickou horu, tak to byl takový objev, tam jsme strávili několik dní, to bylo nádherný. Jako je to moc hezký kraj, u toho natáčení je právě mimo jiné pěkný to, že se člověk podívá na místa, tam by normálně třeba i nejel, a když už tam je, tak má i možnost se podívat třeba na nějakém hradu, zámku, taky právě do míst, kde by se běžný návštěvník nepodíval, tak to je na tom přitažlivé, to mám rád.
0: To je krásné na té herecké práci asi a možná jedno z těch nejpřitažlivějších a zároveň ten kontakt s posluchači. No, když se podíváme na anketu Šarmantní osobnost roku, jsou to právě posluchači, kteří vás nominovali jako osobnost za rok 2025. Já si myslím, že to člověka musí velice těšit, že má tu přízeň diváků, posluchačů, že ho mají lidé rádi.
1: No tak je to pro mě, teda přiznám se, obrovské překvapení, samozřejmě lichotivé a vlastně i žastu, jak je to vůbec možný, že jsem byl takhle vybrán, no, protože se nepovažuji zase úplně, že bych byl tak moc často v tom rozhlasu nebo tak šarmantní, ale tak je to opravdu potěšující, ano, je to pravda.
0: No pro nás jste šarmantní stoprocentně, ale když se tady podíváme na tu práci, která za vás také mluví, tak kde všude vás teď můžeme vidět, slyšet, na co se těšíte? Je tam i nějaké účinkování v rozhlase, v rozhlasových hrách, četbách nebo audioknihách, odkud vás také dobře známe?
1: Natočili jsme v červnu pro rozhlas a to bude zimě až na podzim, při příležitosti výročí 90 let nedožitých pana Havla, tak jsme s Ivanem Trojanem natočili audienci v režii Lukáše Hlavici a myslím, že to docela dobře dopadlo, tak to si myslím, že je takový pěkný projekt. No.
0: Pokud se zastavíme u té rozhlasové práce, co vás na ní baví?
1: No ta práce se slovem, ale je to taky, ono se řekne rozhlasová práce, ale je to široké spektrum od té rozhlasové hry, kde mimo jiné i pěkný, že se tam potkáváme s kolegy, s kterými bych se třeba i jinak nepotkal, tak to je i to osobní setkání. A pak naopak četba, zase to je takový útvar, kde člověk je sám s tím textem, nebo setkání s poezí, to jsem kolikrát jsem zjistil, přesvědčil se, že kdyby nebylo té nutnosti, že to recituji, tak bych tu poezii ani nezavnímal. A tím, že jsem se do ní ponořil jako interpret, tak jsem odhalil tu krásu. Takže práce se slovem, setkávání, ať i s režiséry nebo s kolegy, je to prostě nádherný médium a je to tvorba. Není to jenom tak, že by člověk jako v dabinku třeba napodobuje někoho, ale tvoří, tvoří postavu, snaží se slovem vyjádřit. Je to nádherná práce. No.
0: Teď jsou to ty prázdniny, které si užíváte. Užíváte si je s rodinou, anebo využíváte i toho, že člověk někdy může být sám se sebou?
1: Obojí, no, asi každý člověk ví, že někdy je dobrý být sám, někdy se radši s rodinou, někdy s přáteli, někdy ve městě, někdy v přírodě. Je to takový koktejl, který si každý může namíchat podle svého.
0: Krásný barevný život. Pane Martine, mnohokrát děkuji, přeji vám krásné léto a těšíme se na setkání s vámi.
1: Já taky děkuji a přeji všem posluchačům i vám taky krásné léto, ať se daří. A ještě jednou opakuji, že mi to velice lichotí, že jsem se dostal do tak skvělé společnosti.
0: Děkujeme a krásný den.

0: Šarmem do společnosti.
1: S Šarmem jsme se dnes vypravili do společnosti, konkrétně na Jiráskův v Hronov. Jan Přeučil, Eva Hrušková, herecká dvojice. Pojďme si říci, jak jste si užili ten dnešek tady v Jiráskově Hronově.
2: Bylo to velmi krásné. Zaprvé je pro nás a moji milovanou Evičku veliká čest, že jsme byli pozváni. Byla ohromná atmosféra a nesmírně si toho vážíme. A já si myslím, že v dnešní době tato akce je strašně důležitá, protože slušnost v naší demokracii chybí.
1: Docela by mě zajímalo, jestli jste tady v Hronově poprvé, když už tady Jirásku v Hronov.
3: Já jsem se tady ocitla jako úplně malinká holčička a dokonce tady koukáme na Jiráskovo divadlo, tak jsem se tady ocitla poprvé na jevišti. V rámci Jiráskova Hronova jsem hrála v Lucerně dítko, které zpívá na uvítanou paní kněžně v Jiráskově Lucerně. Takže jako já se sem vracím po dlouhé době znova a znova.
1: Eva Hrušková je tady tedy jako doma. No když jsme tedy na přehlídce amatérského divadla, co pro vás to divadlo po těch mnoha letech?
2: Já divadlo miluji a vzpomínám si, že jsme tady hráli a konkrétně z divadelní společnosti Háta jsme tady hráli Světáky, kde mám tu čest hrát postavu, kterou hrál Oldřich Nový.
3: Ano. A já se sem vracím, paní ředitelka Šárka Čmelíková nás zve. My tady hrajeme Pověsti české, například říkáme my, to je můj syn Zdeněk Rohlíček a já s naším divadlem Nejen pro děti. A jsem ráda, že právě autor Alois Jirásek tady může, třeba tak jako zprostředkovaně, vidět své Pověsti české upravené pro školní děti.
1: Natáčíme v polovině prázdnin. Jsou u vás divadelní prázdniny a nebo přece jenom je té práce stále dost, takže na nějaký ten velký odpočinek není čas?
2: No, jednak jsme byli s mojí milovanou Evičkou na našem milovaném řeckém ostrově Tasos, to si užíváme. Těšíme se velice moc na říjen, kdy rádi jezdíme do Františkových lázní. No a přede mnou je krásná atmosféra. Letní shakespeareovské slavnosti, konečně ohromné představení, které ještě režíroval Jirka Menzel, než odešel, Veselé paničky Windsorské. A on zvolil tenkrát model britský, že do malých rolí obsadil významné osobnosti. Čili tam řada zajímavých kolegů a představení má ohromnou odezvu.
3: A my s naším divadlem hrajeme většinou na takových netypických místech, normálně v divadlech a v kulturních domech, ale tentokrát na hradech, na zámcích a v klášterech.
1: My máme za sebou veřejnou nahrávku. Bylo tady obrovské množství lidí, kteří vám tleskali a bavili se velice dobře, což vás musí velice těšit. Posluchačům teď řeknu, že natáčíme tady v Čapkově domě. No a vás velmi zaujal Pavlišovský řízek, takže to je taková tradice východočeská, vy ji prý neznáte.
3: Já jsem o ní samozřejmě slyšela, protože jsem rodačka, ale nikdy jsem ho neviděla, teď jsem ho u jednoho pána objevila na talíři, ale asi se bez něj obejdu.
1: Takže to nebude teď na zakončení ten Pavlišovský řízek, takže ta sklenka dobrého vína.
3: Já spíš nealko pivo.
2: A já spíš nealko.
1: Dobře, řekněte mi, na co se těšíte o tomto víkendu, co vás čeká, jaký bude?
2: Víkend bude hezký, protože si ho užijeme s mojí milovanou Evičkou. A pozvali nás přátelé Karel Voříšek, kdy čas od času sedíme spolu, tak se na to těšíme.
1: Takže to bude ta Praha.
3: A my budeme hrát, já si myslím, na hradě Týnec nad Sázavou.
1: No doufám, že tedy 23. říjen už jste si poznačili gala večer Šarmantní osobnost roku, kde vaše dvojice nemůže chybět.
2: Těšíme se velice.
3: Určitě přijedeme.
1: Eva Hrušková, Jan Přeučil, krásný pobyt tady v Hronově a těším se tedy, že se zase brzy u rozhlasového mikrofonu sejdeme.
3: A my se těšíme v říjnu na Šarm.

0: Posloucháte Charm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A ve studiu už vítám experta na etiketu Daniela Šmída. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: V současné době, Danieli, vychází dotisk vaší knihy Domácí etiketa, jak jsem zaznamenala. A to znamená, že velký zájem je i o tu domácí etiketu, kterou se také zabýváte.
2: Je to tak a jsem tomu velmi rád, že kniha, která vyšla před pár lety, tak se minulý rok vyprodala pro velký zájem čtenářů a nechci říct, museli, ale směli jsme dotisknout další a už se prodávají další.
1: No a tak já jsem si říkala, že dnes bychom se mohli i té domácí etiketě trochu věnovat, protože těch témat, které nám posluchači posílají, je velké množství. A když dovolíte, začnu tam, kde je asi nejvíc dotazů, a to je stolování doma. Začněme ale tím, jestli by tedy měli v té rodině mít lidé své místo u stolu.
2: Já to považuji za něco, co může poskytnout takovou tu sebejistotu, to sebeumístění, že tohle je takzvaně moje místo. Pokud se ta rodina schází víceméně pořád ve stejném počtu, tak tohle je tatínkovo, tohle je maminčino, tohle je sestry a tak dále a tak dále. To si myslím, že poskytuje jisté bezpečí a my máme rádi to bezpečí u stolu, to, na co jsme zvyklí, na ten pohled na jiné lidi. Pokud u stejného stolu hostíme návštěvu, tak bychom té návštěvě měli umožnit, aby seděla na tom nejlepším místě, tam, kde obvykle sedí ta společensky nejvýznamnější osoba rodiny, to znamená tam, kde sedí ta žena, tam bychom měli posadit třeba návštěvu.
1: Mm-hmm. Drží se ještě společné večeře, protože jsme v době, kdy chodíme do školy, chodíme do práce, většinou, když se sejdeme, tak je to ta společná večeře. Drží se ještě ty společné večeře a doporučujete je?
2: Já je moc doporučuji. Já si myslím, že společná večeře je nejenom jídlo, že je to společný čas, že je to příležitost, jak mluvit o něčem, co se přes ten den událo a jak si v krátkosti říct u dobrého jídla i třeba věci, které ten člověk daný, ten člen rodiny bude řešit následující den. Udělejte z každého večera událost, zapalte si svíčky, udělejte si to načančané, vyhněte se jezení jogurtu u ledničky na večeři, sedněte si spolu. Společná večeře je mnohem, mnohem víc, než jenom se najíst.
1: Ano, ano, a odložit ty mobily.
2: To každopádně, mobil nepatří ani k večeři, ani ke snídani, ani k obědu. A když ho odložíme, tak v tom okamžiku máme čas jeden na druhého a sami na sebe.
1: Když se zastavíme u toho, za co bychom měli třeba poděkovat, pochválit, pojďme říci, jestli toto také patří do té etikety.
2: Každopádně vyjádření vděku za cokoliv, co se mi dostává, ať už je to připravené jídlo, nebo je to uklizená domácnost, je dobré říct a je součástí domácí etikety. A nebo i když má výhradu, tak i tam je lepší spíše otevřít téma, víš, dnes se mi zdálo, že jsi zamilovaná, protože bylo to trošičku přesolené. Pokud jsem čirou náhodou ten, do koho jsi zamilovaná, tak samozřejmě příště sol ještě víc. Myslím, že vždy najdeme způsob, jak vyjádřit kritiku a zároveň jak to říci elegantně.
1: A chválit či kritizovat tedy jen mezi čtyřma očima, anebo si to mohu dovolit, i když tam je víc stolovníků?
2: Chválit především a kritizovat o samotě.
1: Mm-hmm. No já si myslím, že dnešní téma uzavřeme s tím, že se k němu za týden ještě vrátíme. Mám tady řadu dotazů, takže když dovolíte, další otázky si naservírujeme za týden.
2: Budu se těšit na dezert v tomto tématu.
1: Daniel Šmíd byl naším hostem, expert na etiketu. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Životním stylem mnoha lidí je o prázdninách vodáctví. Na řeky po celé republice se v čase dovolených a léta vydávají i celé rodiny s dětmi. Dokonce existují i vodácké zájezdy. V naší republice je největší počet vodáků na metr čtvereční a to znamená, že obliba je opravdu značná. A tak teď pro vás máme v Šarmu důležité letní rady a tipy, než se na některou z řek s raftem nebo kánoji vydáte. S vodáckým instruktorem Petrem Ptáčkem natáčel Karel Sladký.
1: Vodácký sport samozřejmě nabízí nejenom takové ty romantické projížďky, ale i takový ten oddech od toho všelijakého schonu a šumu města v klidu v přírodě.
2: Jsou tam třeba i nějaké komplikace, když se sejde víc takových výprav, víc lodí? Setkáváte se s tím?
1: To se stává velmi často a to v rámci například pouštění nějakých přehrad, kdy v rámci manipulací na přehradách se upouští potřebné množství vody pro splutí. To je pak opravdu velká strkanice a velká tlačenice, tam dochází i k mnoha kolizím. Pokud někdo jezdí na takové akce, tak se setkává s hodně velkým davem, ale je to i specifikum třeba Vltavy, která má celoročně garantovaný průtok, kde těch lodí je opět docela hodně a kde třeba na jezu čekáte půl hodiny ve frontě, než si ho vůbec sjedete.
2: Jak je to s ohleduplností mezi vodáky? Jsou nějaká pravidla?
1: Každý si v podstatě na té vodě dělá v vozovkách, co chce, ale je to samozřejmě nějaké lidské soudnosti a nějakém normálním dohovoru s těma ostatníma. Čili když jsem v řadě, tak nepředbíhám a počkám si, až nějako na mě přijde řada, aby jsem si ten jez případně nebo něco jiného mohl sjet.
2: A jak pozná, že na některou řeku nebo vodu nesmí?
1: U nás nejsou řeky zakázané, že by bylo nějaké vlastnické právo, třeba jako v Norsku, že jsou řeky soukromé. U nás platí většinou omezení v rámci národních parků nebo chráněných krajinných oblastí. Na serveru www.raft.cz se může dočíst, kde ta omezení přesně jsou, v jakých lokalitách. To je například Labe nebo Jizera, kde mají omezený režim splouvání. Jinak ostatní řeky v Jizerských horách nepodléhají nějakým přísnějším kritériím, co se týká splavnosti. Děláme kurzy jak pádlování, tak se spíš zaměřujeme už na ty pokročilejší, jako je třeba instruktor vodní turistiky nebo třeba průvodce, ale děláme i specifické kurzy, jako třeba záchrana z nebezpečného jezu. Nové Městě nad Metují tyto kurzy provádíme.
2: Vy jste zmínil ty pokročilé, ale co my úplní začátečníci laici nemáme zkušenosti na to, že vybavení, co byste nám doporučil a poradil?
1: Budu to absolvovat nějaký kurz, kde vás naučí pádlovat, anebo se třeba vydat na poprvé s nějakou cestovní kanceláří, která vás jak vybaví, tak v rámci nějakého zájezdu, třeba lehčího, vás si naučí pádlovat a trochu i číst vodu, čili to znamená z vodáckého pohledu, kudy vlastně na té řece plout, abyste nedrhli, pokud je té vody málo. Takže třeba to spojit s nějakým zájezdem vodáckým u cestovní kanceláře, anebo se třeba přihlásit do nějakého vodáckého oddílu, kde zase ti vodáčtí vedoucí mají znalosti velmi kvalitní, velmi dobré a ty vás opět můžou naučit pádlovat a jezdit na řeku.
2: Takže vodácké zájezdy jsou, existují, pořádají se?
1: Ano, ano. Těch zájezdů je docela hodně, protože v České republice je nejvíc vodáků z celého světa, takže vodácká obec je tady hodně rozšířená. Těch lidí, kteří se tomu věnují vodáckému sportu, je opravdu hodně.
0: Tolik vodácký instruktor Petr Ptáček, teď už Anna K. a Údolí včel.

0: času je věc můj.
1: A jak jsem v úvodu našeho magazínu slíbila, v tuto chvíli vás vezmeme v našem prázdninovém putování s cestovatelkou a novinářkou Pavlou Apostolaky do Chorvatska, konkrétně do Bakaru.
2: Bakar je velmi starobylé město, jehož historie se datuje už od dob Keltů. A proslavilo se lovem tuňáků, na kterém se podíleli všichni obyvatelé. Ať už byli mladí, staří, ať už to byly ženy nebo dokonce i děti. Když se totiž do sítí chytili obrovské ryby, všichni museli táhnout, aby tuňáky dostali ven a pak se věnovali jejich čištění a prodeji. Každý obyvatel Bakaru se učil být rybářem, šplhat na pozorovací stanoviště a pomáhat při lovu bez ohledu na to, jakou práci potom bude v životě vykonávat. No a ten poslední lov tuňáků se v Bakaru uskutečnil v roce 1979. Jako památku a zároveň připomenutí této tradice se v Bakaru vystavěly repliky straží, což byly 17 metrů vysoké dřevěné věže podobné nakloněnému žebříku. Na nich seděl strážný, sledoval moře a jakmile se v zálivu objevilo hejno tuňáků, začal volat na rybáře, kteří se okamžitě seběhli a začali rozprostírat obrovské sítě.
1: A dá se říct, že tedy právě v Bakaru stále ještě potkáme rybáře, že to je rybářské městečko nebo rybářská oblast?
2: Je to hlavně námořnické město, protože v Bakaru, pokud se nemýlím, tak byla nejstarší námořnická akademie, která tam byla zřízena. Dodnes tam také informační tabule připomínají tuto událost. A hlavně v Bakaru se také seznámí návštěvníci s 395 metrů dlouhým podmořským tunelem, který se skládá z 9 obrovských betonových trubek, které se vznášejí uprostřed moře. Nejsou totiž položené na dně, ani neplavou na hladině, podpírají je jenom pilíře. A tenhle ten podvodní obr, který byl postaven v roce 1978, pojme až 30 autobusů a je jedinečnou industriální památkou.
1: Tak to je velká rarita, tedy na kterou narazí každý, kdo tam přijede. No hodně mluvíme také vždy, když někde společně cestujeme, o gastronomii. Co ta chorvatská gastronomie třeba zrovna v tomhle městě? Mají tam také nějaké speciality?
2: V Bakaru mají dvě speciality. Jednak je to bakarský baškot, což je pečivo ve tvaru prstence, trošičku připomíná preclík a právě baškot si brali bakarští námořníci sebou na plavby po světě. Jednak samozřejmě zaháněl hlad a také byl praktický díky svému tvaru a receptuře, protože jednotlivé kousky se daly svázat, pověsit a myši se k ním na lodi mohly hůře dostat. Mm-hmm.
1: Ochutnala jste někdy?
2: Ochutnala jsem samozřejmě a ochutnala jsem i druhou specialitu, což je bakarský dort, který si dříve vychutnávali bohatí obyvatelé Bakaru jako součást slavnostního menu a cestující na lodích, které kotvily v místním přístavu. Bakarský dort se skládá z tmavého a ze světlého piškotu, který se střídá s ořechovým krémem a je to obrovská pochoutka. Hmm.
1: Dobře, kdo nejde po gastronomii a má rád ty kulturní památky, je ještě něco, na co bychom v Bakaru upozornili?
2: V Bakaru je toho spousta, je tam například velmi neobvyklý turecký dům, který nemá hrany, je takový kulatý, váže se k němu tak taková hezká pověst. Pak je to kostel s kryptou a samozřejmě jsou tam i bílé bakarské prezidy, což jsou impozantní kamenné zdi, které jsou vystavené nad Bakarem a byly tam vybudovány terasy s vinicemi, kde se pěstovalo proslulé víno Bakarská vodica.
1: My děkujeme a těšíme se na setkání. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Sofia. 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: Jestli jste ještě nehlasovali v naší anketě Šarmantní osobnost roku, připomínám, je nejvyšší čas. My také každý týden, kromě zařazení do losování o hlavní ceny, i v Šarmu odměňujeme a dnes je tu také slíbená knížka, kterou posíláme paní Vladimíře Koubínové z Roudnice nad Labem, která nám napsala Hlasuji pro Martina Mišičku. Tak já věřím, paní Vladimíro, že vám ten dnešní telefonát s Martinem Mišičkou také udělal radost. Děkujeme za tip, zařazujeme i do toho říjnového losování o 10 hlavních cen. A co to bude za týden? Za týden to bude knížka novináře a publicisty Jana Štiftera Paví hody, kterou jste v rozhlasové podobě mohli slyšet i v našem vysílání. A teď už nakonec Šarmu otázka na dámy. Už jste přemýšleli o podzimním šatníku? Přestože prožíváme horké léto, ať chceme nebo ne, na podzim už je třeba se připravit. Letos by podzimu měla dominovat čokoládově hnědá, tmavě zelená, hořčicově žlutá, ale také barva bordo. Z dalších podzimních trendů to budou také široké kalhoty s vysokým pasem, prodloužená saka a kostýmky. Víc už si povíme za týden s návrhářkou Jitkou Šedovou. V dalším díle domácí etikety se také za týden dozvíte, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu. S Pavlou Apostolaky se podíváme do Rakouska, konkrétně do Štýrska a představíme vám blahodárné účinky dýňového oleje. No a na rozmarné léto se zeptáme herce Miroslava Hanuše, pro kterého také můžete hlasovat v naší anketě Šarmantní osobnost roku. A touhle pozvánkou k poslechu příštího magazínu ten dnešní končí. Snad už jen tradiční, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Za týden se na vás těší Lada Klokočníková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Nemocnicím v Česku chybí zásoby krve, některé hlásí kritické minimum. Ve Švédsku budou od září trestně odpovědné děti od 14 let, rozhodl o tom tamní parlament. A dnes bude slunečno s teplotami do 32 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Dobré ráno. Některým nemocnicím dochází zásoby krve. Nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo v Benešově. Dárci v létě odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu a dovoleným.
3: Aktuálně potřebujeme doplnit zásoby krevních skupin.

0: emocí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Vláda obnoví národní koalici pro boj se suchem, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že fungovat má od pondělí. Koalice pro boj se suchem už se scházela v roce 2018, kdy Česko taky zažívalo vlnu veder. Zasedali v ní ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí. Na nové strategii se mají podílet hlavně rezorty zemědělství a životního prostředí.
2: Každé to ministerstvo má jasné plány, jak řešit vodu, no a potom je tam ta legislativa na ty vodní díla, no a potom je to samozřejmě vyjednávání i o rozpočtu, kde je potřeba, aby v rozpočtu byly peníze na všechny potřeby, které teďka budeme mít.
1: Vláda má podle Babiše na opatření vyhradit 4 miliardy korun, třeba na zadržování vody v krajině nebo výstavbu přehrad. Švédsko sníží věk trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. Podle agentury AFP to schválil tamní parlament. Reaguje tak na rozšířenou kriminalitu související s gengy, které často rekrutují děti mladší 15 let. Pro nový návrh hlasovalo 281 poslanců, 66 bylo proti. Se změnou nesouhlasila také většina ze 126 vládních institucí, které k návrhu při legislativním procesu se vyjádřili. Nový zákon vstoupí v platnost 10. září, jen krátce před švédskými parlamentními volbami. Kraulařka Barbora Sémanová po třetí v kariéře vyhrála mistrovství Evropy na dvoustovce. V Paříži zvítězila časem minuta 54,38 sekundy a výrazně posunula vlastní maximum. Tento čas je navíc novým rekordem evropských šampionátů, pokračuje Sémanová.
3: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě, byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě, i když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
1: Dnes bude o medaili bojovat znakař Knedle na 50.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
1: Bude většinou jasno, teploty mezi 27 a 32 stupni, na severovýchodě 26, na horách 22, na Šumavě až 25 stupňů.
5: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy zpomalte za sjezdem na Ivanovice na Hané. Na kilometru 242 stojí porouchané osobní auto, blokuje krajnici. Další odstavené vozidlo je na D6 z Prahy do Karlových Varů. Stojí u sjezdu na Lány mezi kilometry 24 až 25 a jede se plynule. A v Havířově na Šumbarku je nehoda. V Chrpové ulici se srazila 3 osobní auta, na místě je policie. To byly zprávy, teď má slovo Jakub Kaluč.
6: Dobré ráno, přátelé, v ulici se srazila 3 auta. To je spíš z komedie nějaké francouzské, ne? Každý z jedné strany.
1: Ulici.
6: Jo, ale že to je jak z francouzské komedie, mě to přijde.
1: Jo,
6: no
1: rozumím.
6: Každopádně, my také zakládáme tady s Maruškou Kunovou, kterou vítám. Dobré ráno, Maruško.
1: Dobré ráno.
6: A s Lukášem Kamenem. Dobré ráno, Lukáši. Také koalici, bude to koalice bojující proti špatné náladě. Uděláme všechno pro to, abyste si i ten dnešní den, pátek 14. srpna, užili. Tak my už jsme na značce, teď už je to jenom na vás. Kdo chce, může otočit tedy kalendář na 14. to jsem říkal, nebo se otočte na levý či pravý bok, ale zůstaňte s námi. Nechte si zapnutý přijímač a pojďme se trošku bavit.
5: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

Ještě jednou zopakuji čas, 5:09 je pátek 14. srpna, já vás vítám, posloucháte Vaše ráno na dvojce a já se budu malinko bavit o věku, který nám, ať chceme nebo ne, přibývá. A vlastně na tom, že si člověk s přibývajícím věkem říká, tohle už nezvládnu, nebo musím se mnohem víc přemlouvat aktivitě, nebo hubnutí je mnohem pomalejší. Obecně se do těch věcí třeba člověku nemusí chtít tak jako za mlada. Je to ale opravdu logické. To tělo nám nastavuje limity. A já se občas přistihnu, že se chystám na důchod. A myslím si, že je to předčasné. Ale někdy takovou náladu mám. To říkám zcela otevřeně. Ale současné studie dokazují, že lidé po 50 nebo po 60 mohou těm mladším ročníkům klidně natrhnout triko a vlastně se z těch myšlenek na důchod vyvléct. Studie z roku 2025, čili z minulého roku, zkoumala ženy ve věku 40 až 65, týká se to teďka žen, a ty výsledky byly jednoznačné a byly velmi optimistické. Například 54% z tisícovky dotázaných žen přiznalo, že navštěvují taneční kluby pro mladé, což mě udělalo obrovskou radost. A ta taneční scéna, některé z nich odpovídali následovně, že pro ně není jenom zábavou, že přináší únik od každodenního tlaku, kontakt s ostatními a prostor, kde na chvíli nemusí řešit, co se od ženy v jejich věku očekává. A jejich heslo by se dalo shrnout do věty skončím, až já sama budu chtít. No a to, že tanec přestává být výsadou mladých, je vidět i v popkultuře. Cher, přátelé, dál vystupuje. To jsou pro mě takové motivační osobnosti. Cher, té je 80 let. Madonna, 70 jí čeká, má nový videoklip, kde se objevují ženy vlastně v jejím věku a je to fantastický klip teda. Já už jsem část viděl. No a představa, že taneční parket má horní věkový limit, očividně neplatí ani tam. Takže když by vás náhodou někdy napadlo, tohle mě bolí a tohle se mě nechce, zahoďte to a běžte tančit.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Ranní teploty západ, to znamená Karlovy Vary, a na druhé straně Zlín 9 stupňů Celsia. To je pro mě docela překvapením, protože většinou ty teploty dělily naší republiku na dvě poloviny, Morava, Slezsko i po ránu a přes den samozřejmě teplejší. A teď tedy ten rozptyl je mezi 9 až 13 stupňů Celsia a obloha. Zázračně bez mráčku, dnes zůstane bez mráčku, možná na severovýchodě se občas objeví oblačnost, ale pršet zatím nebude. 27 až 32 stupňů, to jsou teploty, které nás čekají během odpoledních hodin, k 26 pak na zmíněném severovýchodě, na horách mezi 22 až 25 stupni. Musím se věnovat i sobotě. Očekává se jasná nebo skoro jasná, na západě večer polojasno, teploty do 35 stupňů Celsia, na horách kolem 25. A v neděli, ta bude také tropická, 32 až 36 a na západě kolem 30 stupňů. Předpokládané množství srážek od 0 ke 3 mm, v bouřkách až do 15, ale ty bouřky se převážně objeví až v noci z neděli na pondělí. Pondělek už bude takový vlhčí a úterý by také mohlo zapršet. Krásné ráno.
0: Vaše ráno
2: s Jakubem Kaločem na Dvojce.

0: Stále je s vámi vaše ráno na dvojce. Doufám, že vy jste s námi už tuto brzkou ranní hodinu. Jak říkám, a to s radostí, pokud snídáte, přeji vám dobrou chuť, ať vám nezaskočí, vychutnejte si čaj nebo kávu. Kdo už jede do práce, tak dojete v pořádku. Kdo se chystá do práce, tak žádný kvapík, přátelé, práce počká. Je 5:25, je pátek 14. srpna. No a ke 14. srpnu se pochopitelně vztahují určité události i narozeniny, bohužel i úmrtí. Ale já začnu svátky. Dnes má svátek Alan, popřípadě Alen a Silva. Nebo Eusebie, popřípadě Eusebius, a také Smil. Prosím vás, ale s měkkým i, není to žádný chlapec od nádobí. Jinak na Slovensku Mojmír, tak vše nejlepší, jak Alanům, Alenům, Silvám, Mojmírům. No a a měl by být mezinárodní den ve světě, mezinárodní den mládeže, ale v závorce jeli pondělí. Já bych si ten den uchoval. Já si myslím, že kdo chce, tak mladým zůstane i ve stáří, takže pojďme si, i když je pátek, ten den mládeže užít. Jinak se vrátím do roku 1946, protože ve Zlíně bylo založeno profesionální divadlo s názvem Divadlo pracujících, bylo součástí národního podniku Paťa, jako jeho kulturní zařízení, v provozu továrny pak vedeno jako dílna, dokonce číslo 9472, no a všichni pracovníci divadla byli vedeni jako zaměstnanci národního podniku Baťa. Prostě to byl opravdu vizionář. V roce 1953 v Prostějově se setkal Jan Werich s divačkou Milenou Dvorskou. S divačkou, dobře slyšíte, a nabídl jí roli Marušky ve filmu Byl jednou jeden král. Jak to vše dopadlo, už všichni víme. Také se psal rok 2001, kdy plavkyně Dana Zbořilová přeplavala jako druhá Češka v historii Lamaňský průliv.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pastvina zmizelých.
4: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
3: Kam se poděli?
5: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
3: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
5: Je to pěkně zamotaný.
3: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
7: Dobré ráno. Okruh trestných činů zapisovaných do takzvaného dětského certifikátu by se mohl rozšířit. Nově by tam mohlo patřit třeba mučení nebo obchodování s lidmi. Navrhuje to poslankyně Barbora Urbanová z Hnutí STAN. O změnách chce teď jednat. Dětský certifikát, který má zamezit v práci s dětmi sexuálním delikventům, by měl v Česku platit od ledna. Americký prezident Donald Trump zavedl cla na prodej dronů do Spojených států. Bezpilotní letouny chce clít až 100%. Stroje ze zemí Evropské unie by podle nových pravidel měly podléhat nejméně 15% přirážce. Bílý dům opatření zdůvodnil ochranou národní bezpečnosti Spojených států. Nejvíce chce Trump zvýšit celní přirážku na stroje těžší než 25 kg vybavené termovizí. Až o 100%. Cla mají začít platit za 3 týdny. Kvůli intenzivnímu suchu teď v českých lesích nerostou skoro žádné houby. Podle mykologů je situace nejhorší za poslední roky a do konce prázdnin se už nezlepší. Houbaři ale ojediněle můžou najít třeba méně časté druhy hub. Jedním je hřib teplomilný, přezdívaný barevný. Ten se na teplo lépe adaptuje. Demoliční práce na budově 34 ve Zlíně dnes kvůli automobilovému závodu Barum Rally skončí už kolem 16. hodiny. Trasa večerní městské rychlostní zkoušky totiž povede 20. ulicí v těsné blízkosti budovy. Až k silnici proto bude rozšířená bezpečnostní zóna. Na místě budou mobilní ploty, pořadatelé, policisté i posílená ostraha bezpečnostní agentury. Chebské muzeum připravuje na druhou polovinu srpna tradiční komponovaný program Milíkovské dožínky. Letní slavnost se odehraje v areálu historického statku Milíkov. Představit by měla tradiční řemesla i dobovou zemědělskou techniku.
0: Počasí.
7: Bude většinou jasno, teploty mezi 27 a 32 stupni, na severovýchodě 26, na horách 22 a na Šumavě až 25 stupňů.
0: Doprava.
7: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Ivanovice na Hané stojí porouchané osobní auto, je na kilometru 242 a blokuje krajnici. V Havířově na Šumbarku šetří nehodu 3 osobních vozidel, srazila se v Chrpové ulici na úrovni obchodu Albert. A na D10 u Mladé Boleslavy jsou na Turnov i Prahu zavřené levé pruhy, omezení je mezi kilometry 43 až 46 kvůli modernizaci úseku. V obou směrech se pojede 2 zúženými pruhy a na Prahu jeden z nich povede v protisměru. Tolik zprávy a Mária Kunová, pokračuje Jakub Kaloč.
8: A to v 5:33, je pátek 14. srpna, já vás vítám. Jenom ještě se zmíním o těch houbách, byl jsem minulý týden, naivně jsem doufal, když se budu procházet 2 hodiny lesem, že nějakou houbu najdu, našel jsem houby. Doslova, ale nerostou ani prašivky, nic, opravdu tráva vysklá na trout. Takže pak už vás čeká jenom návštěva makra, pokud chcete houby nebo nějakého obchodu a koupit si je. Tak jsem si koupil žampiony a docela to šlo. No přátelé, My se podíváme do Olomouce, kde uprostřed městské zástavby je ukrytý arcibiskupský palác, kde například nastoupil na trůn císař František Josef I. Do paláce vás zavedeme, ale za chviličku teď si zahrajeme. Pustíme si Britney Spears. Baby One More Time. Nádherná skladba.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: A my jedeme do Olomouce, konkrétně k arcibiskupskému paláci, který je neodmyslitelnou součástí naší historie. Několik měsíců z něj vládl František Josef I. celé monarchii tehdy. Radili se tam i císaři před bitvou u Slavkova. Bohužel za komunismu pak bylo v budově vězení. Olomoucký arcibiskupský palác patří podle agentury Czech Tourism, alespoň to zjistila redaktorka Blanka Mazalová, k neobjeveným skvostům Česka letošního roku. Tak se tam pojďme vydat.
1: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili arcibiskupský palác v Olomouci.
2: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
3: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
4: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
2: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
1: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie. Z toho císařského dvora tady byl císař Ferdinand nebo jeho synovec František Josef I. Bohužel císařovna Sisi arcibiskupský palác nikdy osobně nenavštívila, přestože její manžel tady pobýval hned několikrát. V 19. století.
2: Císařští strávníci byli podle Venduly Prostředníkové v celku skromní.
1: Tak například o té Marii Terezii, tak tam se tvrdilo, že ona byla velmi střídmá, vozívala si sebou nejenom vlastně kuchaře, ale taky vlastní zásoby, takže nikdy vlastně nevyjídala ten dvůr, na kterém se nacházela. No a pokud se přesuneme třeba do toho 19. století, tak tam je dokonce možné, že císař František Josef I. tady strávil i Vánoce v roce 1848. Na stole se objevoval většinou losos s vídeňským bramborovým salátem a taky oblíbené kajzerky, císařské hustičky s kaviárem.
2: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
1: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. jako poděkování za svůj pobyt tady v arcibiskupském paláci, a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem a radili se, jak budou postupovat proti Napoleonovi.
2: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
1: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
2: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
5: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstřelil. Jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
2: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
5: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby až budou plánovat cestu do Olomouce, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
2: Loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů. Kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A to v 5.46. Aktuální teploty mezi 9 až 13 stupni Celsia a nebe skoro bez mráčku, tak tomu zůstane i během odpoledních hodin. Má být polojasno, ale převážně spíš jasno, polojasno na severovýchodě, tam naměříte kolem 26 a jinak 27 až 32 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech pak kolem 22, na Šumavě dokonce k 25 stupňům. Sobota už mnohem teplejší, 30 až 35 stupňů, na horách kolem 25 a spíš očekávají meteorologové jasno nebo skoro jasno, na západě možná polojasno, sem tam nějaký mráček, ale zatím bez deště. Neděle taktéž s tropickými teplotami 32 až 36 stupňů, na západě kolem 30 stupňů a pokud začne pršet, tak z neděle na pondělí v noci by mělo napadnout kolem 15 mm a malinko se ochladí. Hezké ráno.

0: nás tří.
1: Po 6. hodině si, přátelé, užijeme den špeku. Pošpekujeme naposledy, ale ještě předtím si užijeme s Halinou Pavlovskou den krémového nanuku. Pojďme mlsat.
2: Koláček štěstí.
3: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
2: Tohle léto jsou hrozná vedra. Proto se často ve svých představách upínám k jednomu svému dětskému snu. Měla jsem po přečtení knihy Skleněné korálky, kde byla hrdinkou 13-letá Máša, která strávila 3 měsíce na ostrově Bering, který leží mezi Aljaškou a Kamčatkou, silnou touhu tam odjet. A jako Máša se setkat s aleutským chlapcem a dostat od něj sklíčka z pivní hlaví, obroušená mořem do tvaru korálku. Našla jsem si, jak to dnes na Beringu vypadá. Je tam škola, kulturák, obchod, zdravotní středisko a malá přistávací dráha pro letadla. A lidi se tam živí rybolovem a sběrem hub. A nikdo tam prý netrpí hladem ani zimou, i když nejvyšší teplota v létě je tam jen asi 12 stupňů a v zimě minus 12. Žijí tam Rusové a aleuti. A proslýchá se, že všichni velmi holdují alkoholu. No i teď bych se tam chtěla podívat. Abych se těšila na návrat a mohla jsem si říci, i v Česku se hodně pije, ale nádherně se u nás žije. Jo, a proč jsem si vzpomněla na Studený ostrov? Protože dnes je neoficiální den krémového nanuku.
3: Koláček štěstí. Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Mým hostem bude primář neurologie profesor Aleš Tomek. Jak udržet mozek co nejdéle v dobré kondici? Jak poznat první příznaky cévní mozkové příhody? A co bychom měli dělat, než přijede záchranná služba? To budou otázky na profesora Aleše Tomka.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
2: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
3: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásy na zahradě srnky.
2: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
3: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
2: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Objem nových hypoték se v červenci snížil, naopak vzrostla průměrná sazba. Stíhačky nad Lotyšskem se střelili neznámý dron. A bude slunečno, teploty čekejte do 32 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Mária Kunová. Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je útlum hypoték v létě běžný. Červencový objem podle něj neznamená výrazný pokles oproti běžným hodnotám.
5: Jde spíše o návrat k běžnějším, ale stále silným úrovním po mimořádně silném jaru. Tehdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli zpřísnění pravidel pro investiční hypotéky, ale i kvůli strmému nárůstu tržních úrokových sazeb.
4: Právě úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila. V průměru dosahovala 4,9%. Kvůli nižšímu počtu investičních hypoték taky poklesla průměrná výše nové hypotéky pod 4 miliony.

0: 10 miliard korun.
1: Lotyšská stíhačka sestřelila ve vzdušném prostoru Lotyšska dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblastech u hranic s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu ve východní části Finského zálivu podél hranice s Ruskem dočasně pozastavilo i Finsko. Finsko i Lotyšsko jsou členy Evropské unie i Severoatlantické aliance. Ve spodní části pražského Václavského náměstí začíná akce Aby sny nezešedly. Připomínka výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 potrvá tradičně týden. Lidé budou moci až do 21. srpna navštívit venkovní výstavu dobových fotografií nebo promítání autentických, amatérských i profesionálních záběrů. Víc o programu říká organizátor Herbert Brinda.
2: Každý večer, to znamená od 14. do 21. srpna, se budou promítat od 19.30 filmy typu Pelíšky, Muž je muž nevěřili, Kawasakiho růže a tak dále.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
1: Bude většinou jasno, teploty mezi 27 a 32 stupni, na severovýchodě 26, na horách 22, na Šumavě 25 stupňů.
4: Doprava.
1: Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy buďte velmi opatrní za sjezdem na Kadaň. Na 73. kilometru stojí auto po srážce s Divočákem. Na silnici 38 mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou zpomalte u Bělé pod Bezdězem. Havarovalo tam vozidlo. Nehoda je se zraněním. Na místě jsou záchranáři i policie. Brzdit budete z obou směrů. Delší kolony se ale netvoří. Zprávy jsou u konce a teď začíná ranní dvojka.
4: Startuje ranní dvojka.
5: 6 hodin 4 minuty, hezké dobré ráno. To je celá naše ranní dvojka. Dnes je pátek 14. srpna, pátek je odjezdový den na víkend. I my budeme ctít tuto tradici, ale dřív než usedneme do našeho elektrického vozu a pojedeme za vámi, milí posluchači, tak si s vámi budeme tady 2,5 hodiny povídat.
6: Musíme si to odpracovat.
5: No to bych takhle říkal.
7: No, ne, tak počkej, to je radost, to není starost.
6: My si to musíme rádi odpracovat.
5: Řekla paní vedoucí, tak jako, ale...
7: My si to chceme odpracovat. Ne?
5: A nemusíme po každý souhlasit s paní vedoucí?
6: No to se uvidí.
5: A je jiná.
7: Takhle, nemusíš, ale následky to mít bude.
5: Takže vzhůru do práce.
6: Dobré ráno.
5: Protože práce co?
7: A nemáte žádné zaměstnání?
5: Šlechtí. Práce šlechtí. No tak jo. Tak kdo má ranní špek?
7: No, po páté já. A nevím, já nebudu se k tomu vyjadřovat. To nechám na vás.
6: Ale já se těším.
5: Já se taky moc těším.
7: Ale jo, já taky teda. Já taky.
5: Tušky do ruky, také volant bych držel, když tak.
6: Rozum do hrsti.

0: Pátkové ráno na Dvojce.
1: Tak jsme do toho skočili, jak se říká, rovnýma nohama. Je 6 hodin, úplně přesně 9 minut a začínáme špekem. Někdy je to s brekem, to víme, ale dnes nějak cítím po těle, že se to povede.
2: Že to bude veselé, abych ti dala rým.
3: Jako, jo, povede. Co jsme tam měli? Stojan, takt, palouk a patku.
2: Jo.
3: No, tak pojďme. Klidně mě najdete pod mostem.
2: Pod mostem?
3: Mm-hmm.
2: Dobré ráno.
3: Stejně tak v britském Hamiltonu.
2: Tam jsem nebyla.
3: Tam jsem slavná.
1: Ty jsi žena.
3: Správně.
1: Ty jsi žena.
2: Takže nejsi Lewis Hamilton.
3: Mezi horami jsem jako standardní, ale určitě zajímavá.
1: Mezi horami?
3: Mm-hmm.
2: Zajímavá mezi horami.
3: Ano, ono vlastně i mezi domy, ale nechme ty hory, ty jsou takové příznačnější. Třikrát to umím v Teplických skalách u Broumova.
2: A třikrát je moc, nebo je třikrát málo?
3: Třikrát je ještě zajímavější než dvakrát. V tomto případě. Ale naopak ve studiu mě nechcete.
1: No ty to umíš, to znamená, ty něco děláš, konáš, mm-hmm, nějakou činnost.
3: Aha.
1: Ty jsi na to přišla.
3: Schovej to, jo. Ty jsi dobrá, Regi. Takže v bytě mě taky nechcete, od toho tam máte manželku. V chrámech se mě snažíte přiblížit, ale současně mě nechcete dosáhnout. Jo, tam je to ta hranice hrozně tenká. Mm-hmm. To jsem zjistil a to je jako stavba chrámu z toho architektonického hlediska. Strašně náročná.
2: Mm-hmm. Aby se to...
3: abych byla skoro, ale abyste mě vlastně... Ano, mm-hmm, že pak bych to kazila. Že?
2: Jo. To je pravda.
3: Takže klidně mě najdete pod mostem, stejně tak v britském Hamiltonu, tam jsem slavná. Já to teď asi už můžu říct až 15 sekund, což je možná, jsem možná nejdelší na světě. Mezi horami standardní, ale určitě zajímavá. Třikrát to umím v Teplických skalách u Broumova. Ve studiu mě nechcete, v bytě taky ne. O to tam máte manželku. No a v chrámech se mě snažíte přiblížit, ale současně mě nedosáhnout.
2: Jo.
3: Tam je ta hranice. Mhm. No a kdo mě využívá? Já bych řekl jedno zvířátko, ale říkat ho nebudu, protože tam by to bylo jasné. Ale určitě delfíni, velryby, dokonce guajaracké ryby, kalandry, někteří ptáci, například jeskyní vlaštovky, salangany a rejsci.
2: Rejsci taky?
3: Čověče, rejsci taky.
2: Takové potvory?
3: No, to bych taky neřekl do nich.
1: A... No, takže nejsi vodotrysk.
3: Nejsem vodotrysk, člověče.
2: Protože...
3: I když postavit vodotrysk pod mostem, jako to by mohl být zajímavý prvek třeba na hladině.
1: Já myslím, že vodotrysk pod mostem není dobrý nápad, protože by to stříkalo do toho mostu, že? Do toho mostního oblouku.
3: Ale pod mostem mě najdete. Třeba tady, když půjdete na šlapadla někam, tak třeba...
2: Taky v tunelu možná, ne?
3: Ale v tunelu taky. Ono vlastně i takhle, když si vlezeš do cisterny, což já dělám dost často.
1: Já taky.
3: Přitom, že jo, když ji vymýváme,
1: ano.
3: Tak v cisterně taky. A tam by tě mohla bolet hlava. Tam jsem jako velmi okázala. Jo, v uzavřené nádobě s jedním otvůrkem nahoře.
1: Ale ty jsi říkal, že ve studiu je to nežádoucí.
3: Je.
1: A doma mám od toho manželku, jo.
3: No, tak to je spíš takový nejapný fórek. No, v bytě mě taky nechcete, to je jako jasný, no.
2: Tak ty to nevíš.
3: Ani, tak dobře, tak pro tebe obzvlášť v nahrávacím studiu mě vůbec nechceš. To by byl průser.
1: Ale seš teda...
3: Ale někde seš rád, že se vrátím, no.
2: Uh-huh.
3: Za tebou. Třeba takový Rakousko.
2: A taky myslím, že to milují děti.
3: Určitě. A já taky.
2: To taková dětská, až dětinská možná záležitost.
1: Ty seš jodl?
3: No, když si hodíš jodl třeba v Teplických skalách, tak si myslím, že si s tou kolegyní zajodlujete.
1: Dvojka@rozhlas.cz, pojďte nám pomoct to rozmotat, i když Regina to nepotřebuje.
2: A ty už to taky víš, ty se Jirka usmíváš.
3: Jo,
2: víš,
3: neříkej.
1: Nevím.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Haló.
2: Hezké dobré ráno, 6 hodin 18 minut. Tohle byla jedna z nápověd, aspoň já nevím, jestli jdu správným směrem.
3: Ale jsem říkala, že no, to tak
2: víš. Pojď nám říct, Jakube, ještě nějakou nápovědu, abychom to tedy za tu minutku mohli odhalit.
4: Tak v souvislosti se mnou pro ty náročnější posluchače mohu ještě říct, že existují dezonanční místa, také cirkumsonanční místa, také rezonanční a také konsonanční. Ano, a klidně mě najdete pod mostem, stejně tak v britském Hamiltonu, tam jsem slavná 15 sekund dokonce. To je možná asi opravdu nejdelší špek na světě. Mezi horami, to je standardní, ale určitě zajímavé. Pokud třikrát, tak to umím v Teplických skalách u Broumova. Ve studiu mě nechcete, v bytě taky ne.
2: Jenom promiň, třikrát, to je změřeno.
4: Tak, aha, no jasně, spočítáno.
2: Nebo zaznamenáno.
4: Ano, to je zaznamenáno. Ano. No a kdo mě využívá? Delfíni, velryby, už jsem říkal, rejsci. Pak tu máme guajaratské ryby, kalandry, jeskyní vlaštovky a...
2: K orientaci tě využívají.
4: A jsem jedno velké ucho.
2: Ucho? Ne. Metopír.
4: Ano.
3: Jo, takhle.
2: No.
4: Slepíš, ne.
2: Takže echolokace.
4: Ano.
2: To znamená, ano, ve studiu mě nechcete a někdy... Když, protože zvuk se šíří relativně pomalu.
4: 340 metrů za sekundu.
3: To je dost.
5: Takže rychle.
2: 1000 kilometrů za hodinu máme.
4: No je. Prostě,
2: což je relativně málo, to se to nezdá.
4: 1200, no.
2: Ale už když jste od sebe třeba hudebníci na jevišti, já nevím, 5 metrů, tak už nehrajete v podstatě spolu.
4: Ano.
2: To se dalo říct, je to poměrně náročná disciplína.
4: Někdy během rozhovoru s respondentem může dojít k nějaké zpětné vazbě signálu, to znamená, ten respondent se slyší zpětně, zpomaleně takzvaně, nebo opožděně, pardon.
2: A podle toho...
4: A koktá.
2: Teď jsme ji vlastně slyšeli. Ne?
4: Přesně tak.
2: O zvě.
4: No, jste šikulky.
3: Je
4: no.
3: To zvukový bumerang, ta ozvěna, to
4: přesně
3: echo.
4: Tak.
3: Petr ze Starého Města pražského, ročník 66.
4: Kdybych si vzal ráno v koupelně sonický kartáček, neslyšel bych váš úvod. Tak jsem si vzal tradiční. Ten je potichu. Jsem dnes ozvěna, píše Petr. Díky, Petře.
2: Ano, já ten sonický, to je pravda, že ten způsobí takovou zvláštní rezonanci, že neslyšíš nic.
4: No, když na mě mluví žena, tak ji prosím, aby počkala a... Že to
2: ano, ano.
4: Neslyšíš nic.
2: Jo, jo, je to tak, no, tak, je to zvláštní.
3: A stejnou zkušenost, jako ty, Jakube, má taky Luboš z Jihlavy. Dnes jsem chytil pouze konec Jakubovy nápovědy, kdy použil od toho máš doma manželku a i hned bylo jasno. Dnešním špekem je ozvěna, o jak přesné, ale i po těch 35 letech ji velmi miluji. V úterý bude mít svátek, tak ji přes vaše rádio přeji všech nejlepší.
4: To je krásný.
2: To je hezký. Jo, takhle byl ten vtip, že ozvěna. Jo, tak.
4: No,
2: tak to se přiznám, že jsem jediný nepochopil, protože to neznám. No, ozvěna je přece opakování téhož, ne?
4: Skoro téhož.
2: Ano, tak v případě...
4: Skoro téhož.
2: V tomto případě.
4: No a v těch chrámech se mě snažíte přiblížit. Tam chcete, aby se ten zvuk nesl samozřejmě, protože se tam nepoužívají mikrofony, ale zároveň nesmí dojít ke zpětné vazbě, to znamená k ozvěně. Takže tam ta architektura je velmi citlivá.
2: A Jana z Dětřichova nad Bystřicí, ročník 72, píše, že to je klenba. Tak můžeme vlastně jenom říct, že tam se to tvoří nádherně. V těch klenutých...
4: Určitě. No. A v cisterně taky.
2: V cisterně
4: nevím, jestli jste někdy navštívili cisternu, ale já jsem to zkoušel. Byly staré cisterny od mazutu. Samozřejmě už jako vyčištěné, zrezavilé, tam stály na sídlišti a my jsme do nich lezli. Už neměli víko a tam jsme si hráli na ozvěnu, že jo.
3: Prosím,
4: až z toho bolela hlava. No.
3: Ale ona se taky děje, ta ozvěna, když máš třeba nový prázdný byt a přijdeš tam a není tam žádný nábytek, nic, co by to tlumilo, tak se to tam taky tak jako rozlívá.
4: Ona se může znít i dlouho o tom bytě, protože si koupíš byt a nemáš už peníze na to, aby se ho vybavil.
2: No ono to je odraz, že jo, ty když máš ten byt zřízený, odraz. Nebo zejména když tam jsou potom koberce, tak ten zvuk, protože normálně to pohltí,
4: ano.
2: Protože on je to doslova odraz nějakého veličiny, že jo. A ta ozvěna je nežádoucí v těchto případech. Taky se třeba někdy říká, když se špatně nějak ten prostor připraví, respektive dá se špatně nazvučit, to je případ třeba slavného sálu Lucerna. Mm-hmm. O tom se říká mezi muzikanty nádraží, že jo? Kde na nádraží je vždycky bengál, že jo? Tam je největší ozvěna na nádraží.
4: Nevíš, kolik ti to jede.
1: Osobní vlak.
3: A píše taky Vladamo, po příchodu do kostela s orchestrem si nejdřív dirigent tleskl a podle toho se dělaly délky not a hlavně dodržování pomlk. Že aby z produkce nebyla jedna koule, ono se to pak stejně změnilo po příchodu posluchačů. Ostatně já to dělám i při mnohem menších produkcích. Jsou prostory hluché a dunivé.
2: Ano, to je pravda. V kostele to je náročnější. Tam, když chceš něco sdělit i sily farářem, nebo
4: knězem,
2: ano, chceš-li něco sdělit, tak musíš mluvit pomalu, aby to doznělo. Mm-hmm. Jo? A proto je ta možnost, že kněz jde na to vyvýšené místo, že jo?
3: Na kazatelnu.
2: Kde káže... Samozřejmě vodu, že jo?
4: Ano.
2: Následně proměnil.
4: To znamená, pokud probíhá obřad svatební v kostele, řekneš ano, tak je to slyšet ještě pětkrát. Ano, ano, ano.
2: Proto
4: děkujeme, stačilo jedno.
2: Proto také církevní sňatek je nezrušitelný.
4: Protože se ozvalo pětkrát ano.
2: Ano.
4: Já jsem si říkal, že na tom něco bude.
3: Ale krásnou odpověď poslal náš posluchač, já to musím přečíst, jak to je. Hezký pátek všem, ozvěna. Michal, Ichal, Paul, z Líšně od Zetoru.
2: Přesný. A další Michal, věrný ročník 77. Jestli je to tak, tak jsem ozvěna. Jakube, zase jste skvěle zadal. Ty máš jednu pochvalu, to je celý týden, to už jak ozvěna, nezlob se
4: ano,
2: na mě.
4: Děkuji všem třem lidem. Když to není žena, tak ozvěna. Napsala Jarka, ročník 81.
2: S tou akustikou píše také Pavel, že to bude ozvěna. Ano, ta akustika také hraje velkou roli.
3: A Petr a Josef se shodli ještě vlastně v podstatě na podobné odpovědi. Jakube, dobře vy s tím Rakouskem. Když zavolám, jak je ti Rakousko, ozvěnou se vrací ousko.
2: Jak je ti Rakousko, to je dobrý. Vypadá to na ozvěnu nebo nějaké echo.
4: Yeah.
2: Dejte ještě nějaké nápovědy. Já na 1976, ale to napsala už před 10 minutami.
4: Pink Floyd, Echoes, tady píše Richard.
2: Ano, Echoes. To je, náročnější hudba.
3: No jistě ozvěnu, ty nikdy nesklameš, jak je v jedné pohádce. Tak díky za krásné ráno, zdraví vás Iveta, skvělý ročník 64 od Čáslavy.
2: 6 hodin 26 minut, po zprávách jsme zpátky.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Bylo 6:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. V Česku přibývá podvodů na klientech bank. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí jejich počet zvýšil o víc než 40% oproti stejnému období loni. Roste také částka, kterou útočníci lidem ukradnou. Například u České spořitelny se zvýšila o víc než třetinu. Začíná oprava dálnice D10 mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy. Ve směru od Prahy do Liberce budou dělníci měnit povrch. Řidiči tam musí jet zúženými pruhy sníženou rychlostí 80 km za hodinu. Práce by měly být hotové do 5. října. Obyvatelé Ostravy můžou pomoct s přípravou pocitové mapy horka ve městě. Odkaz na mapu najdou na městském webu. Stačí v ní označit místa, kde vnímají nejvyšší teploty. Informace radnice sbírá do 6. září. Za červencovou nehodou letadla Ryanair, kdy jednomu z cestujících uvázla hlava v rozbitém okně, mohla odlomená část motoru. Informovali o tom američtí vyšetřovatelé z Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Krátce po startu se podle nich ulomila lopatka z jednoho z ventilátorů a úlomky rozbily okno. Pod tlak vytáhl hlavu jednoho z cestujících ven. Ostatním pasažérům se ho podařilo dostat do bezpečí. Stroj po několika minutách bezpečně přistál zpátky na letišti. První celoměstské hody odpoledne začínají v centru Brna. Tradiční folklorní slavnosti dosud pořádaly městské části samostatně. Během víkendu bude na náměstí Svobody znít cymbálová muzika. Na programu je i slavnostní průvod nebo taneční beseda. Brněnská chasa představí taky kroje z různých částí města.
3: Počasí.
4: Dnes bude většinou jasno, teploty čekejte mezi 27 a 32 stupni, na severovýchodě 26, na horách kolem 22, na Šumavě až 25 stupňů.
3: Doprava.
4: Na dálnici D7 na výjezdu z Chomutova směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Kadaně. Na 73. kilometru vyšetřují nehodu auta se zvěří. Na D7 na příjezdu do Prahy je kolona u letiště. Po pojíždí od 3. kilometru zdržíte se do 10 minut. Na dálnici D4 na příjezdu do Prahy čekejte silný provoz před Jílovištěm, se zdržíte pár minut. A tolik zprávy a Mária Kunová. Teď pokračuje Dalibor a ranní tým.
5: Je 6 hodin skoro 33 minuty, my vám přejeme krásný dobrý den. Ano, slovo ozvěna se schovalo do ranního špeku. Ozvěnu, kterou studiová zařízení nemají ráda, ale naopak běžně se používá třeba na jevišti na vylepšení pěveckého výkonu, respektive aby ten dojem byl takový, jak bych to řekl,
6: majestátní
5: a uvolněnější, protože ten suchý pěvecký projev je trochu náročný, ten se třeba používá v opeře.
7: Jo. Já přečtu e-mail od posluchače, který má v e-mailu napsáno Leopard, tak blahopřeji. Dobré ráno, Nerfe, výjimečně jsem uhodl. A co ozvěna ve filmu Grinch, kde zavolá jsem idiot a zpátky se ozve jsi idiot. Tak čtu, jak vidím.
5: Nejsem si úplně jistý, jestli to je ozvěna, ale typujem ozvěna. A napsal Vlado, starý Jičín, a teď šup na bicykl do práce.
6: No to šťastnou cestu.
5: Perfekt, výborný.
6: A přišel další e-mail, že by to byla ozvěna. Pokud ano, tak zajímavá je šeptající galerie v katedrále svatého Pavla v Londýně. Anka, dobrý ročník 61.
5: Že někde zašeptáš a ono to takhle dba totiž umí, že jo? Některá místa.
6: Nese ten zvuk, že jo.
7: Například v jeskyních Moravského krasu, jak píše Jitka.
5: Že ty seš otočen zády k okolí, něco tam brbláš do a na druhé straně Brna ti rozumí. třeba. Ozvěna, krásný víkend, Jitka. Také vám přejeme, Jitko, hezký víkend.
6: Dnešní špek je ozvěna. Jako děti jsme hulákali do lesa, aby se to ozývalo. Zdraví vás Věrka a Toník Karlovy Vary.
5: No to jsou halekačky. To se to na Beskydech nebo kdekoliv se řvalo, že jo? Aby si třeba něco...
2: Hej! Mlhošu, mlhoš!
7: Že to takový... Jo, takhle. To takový moravský telefon.
2: Fujaru.
7: Jo, ano. A mlhoš přiběh s fujarou.
2: Nepošťá můj míru.
7: Tohle známe. Hezké páteční ráno, myslím, že to bude ozvěna neboli echo. Autobusák Standa. Nevím, jestli toho času drží se v volantu.
5: Asi jo. Jsem ozvěna, ale nás ústí. No jasně, tam je taky. Tam na té skále, tam kde by si zakřičel, tak je to slyšet až na druhé straně toho Ústeckého mostu. Jsem jednou zkoušel.
7: Jo?
5: No.
7: A přišel ti někdo pomoct?
5: Ne.
6: Josef ze zahraničí píše, meine Freunde, myslím, mýtus, že kvákání kachny nevytváří ozvěnu, je mylný. Každý zvuk vyvolává ozvěnu. Tiché, pozvolné doznívající zakončení kvákání se akusticky spojuje s ozvěnou, takže je pro lidské ucho většinou neslyšitelné.
5: Ona totiž ozvěna je s námi neustále. Kdybychom se nechali zavřít do té ideální, teda ideální ve smyslu opravdu v tohoto slova, zvukové místnosti, která je odlučněná, tak ti tam normálně začne do 10 sekund bolet hlava.
7: No to je, tam lidi i zvrací. To no. Má mínus, myslím, 9 decibel.
5: Hruzano.
7: To je strašný.
5: Tak je lepší,
7: když... Je to horší, než když je doma ticho, že jo?
5: Jo.
7: Pohádce.
5: Jednou mi říkal syn, tady je u vás takový bolavý ticho.
7: No.
5: Že je tam takový ticho v tom bytě, nebo v domě.
6: Až je to nepříjemné.
5: Až je to nepříjemné, protože i v horách seš, tak tam naopak to hezky šumí, že jo?
7: A jak se dá ta atmosféra vycítit, viď?
6: No nic, pojďme.
7: Tak máte citlivého syna.

0: Krásný víkend všem přeje například Petr Klíč Kohout, který nám napsal dokonce z Německa, že to doufá, že snad uhádl špek, i když paní Regina byla rychlejší, tak přeje hezký víkend. Taky moc děkujeme i za ta přání, je to ozvěna, řekl manžel, Žárka, ročník 1956.
1: Mám tady taky společný e-mail, který přišel, hezký páteček všem, no, já tento týden nic. Ale pro změnu boduje už po páté manžel. Hlásí, že dnes ozvěna Lenka a Vlastík z Kopřivnice.
2: Tak má zlaťáka. Dneska ten souhrn si do věty docela sedl celkem hezky. Ozvěna Stojanu Palouku taktu patky zlatého špeku, píše Dan.
0: A napsala Lenka, krizový ročník 1968. To byla krize, to máte pravdu. Píše z Vysoké nad Labem. Vysoká nad Labem. Protože pak je Vysoké nad Jizerou. Že to je taková zvláštnost, že se nazve ta obec podle toho, jak je vysoko nad tou vodou, nebude?
1: Asi jo.
0: Tak děkuju za potvrzení.
2: Krásná ozvěna, když jsme s dětmi ještě jezdili na vodu, pod každým i sebe menším mostem měli děti vždycky za úkol hulákat a zkoušet ozvěnu. Krásná to byla doba, Lenka.
0: Jo, hulákalo se, to je pravda. A ty jsi zmiňovala ten tunel.
1: No.
0: Když ještě se vlaky se dala otevřít okna, že jo, tak vždycky byly dvě velmi důležité věci. Neházet flašky z oken. To vím, že nám zakazoval vždycky i průvodčí.
2: To se ho za tebou bolelo, no.
0: Ano.
2: Co koukáš z okna.
0: A pak se řvalo.
2: Jo.
0: No jasně, protože z pravidla v tunelu třeba jel ten vlak pomaleji, tak jsme hulákali prostě v tunelu.
2: Aha.
0: No, to dělalo velký jako zážitek z toho byl. A Vašek Prášek, snad jsem na svoje narozeniny trefil odpověď. Tak gratulujeme.
1: To máte od nás jako dárek.
2: Ve studiu určitě nechcete mouchu. Ostatní nápovědy sice nesedí, ale dál už nic nevymyslím. Ivčo,
0: prosím, děkuju vám za tuto připomínku, protože ty, jak si řekl, ve studiu mě nechcete, tak já v zemi málem vypadlo moucha. Že? To je to nejhorší, co tady může být.
1: Pravda.
0: A ona to tady někdy v týdnu byla.
2: Byla.
0: A my jsme tady s Jiřím Mišterou, zvukovým mistrem, přemýšleli nad tím, jak se sem dostala. Jestli klimatizací, nebo tady nejsou nikde okna, že jo?
2: Tady začal jezdit nový výtah, podle mě si to vyzkoušela.
0: No dobře, ale do toho výtahu musela...
1: No sedla si na rameno panu opraváři, ten ji přivedla až sem.
0: Ty jo, jsi taky romantický duše. To je hezký. Hele... My jsme ještě neřekli, já jsem přinesl tady 10
1: čeho?
0: Desek.
1: Desek. Musela 10
0: gramofonových. 10 gramofonových desek.
1: 10.
0: A zrovna tato skladba se tam objevuje několikrát, protože to jsou 80. leta. Mám tady pro vás, milí posluchači, na dnešní retrokousek.
2: Několikrát, jako že máš 10 desek stejné kapely.

0: Je 6 hodin 46 minut, přátelé. Dnes dorazil náš host do našeho studia s takovou novinkou, že prý, pane profesore, dobrý den, na vás zdraví.
1: Příjemné ráno, pane Dalibore, i paní Regino, samozřejmě.
0: Vy jste prý začal spolupracovat s takovou institucí, kterou jste sám založil, která se jmenuje Doudlebův meteorologický ústav.
1: Ano, ano, aplikovaná metoda předpovědi počasí, která se týká, přestože vám řeknu počasí, jak je v Austrálii, tak se to pochopitelně, je to jako efekt mávnutí motýlím křídlem, tak se ovlivní počasí u nás.
0: Já si právě myslím, že na tom něco zajímavého je. To znamená, vy nám teď řeknete, jak je v Austrálii a my víme, že za 8 let takové počasí bude u nás.
1: Na, v Austrálii je teplo, ale řeknu vám, jak je na Islandu. Aha. Jestli vám to nevadí, pane Dalibore, nevadí za to vůbec. Se omlouvám, ale protože většinou, pokud se k nám dostává nějaký druh počasí, tak jde z té severní strany, nebo severozápadní strany, tak jsem si řekl, že vám řeknu, jak je na Islandu. Dnes oblačno až polojasno, místy s občasným slabým deštěm. To se postupně totiž bude týkat i nás, ale v úterý. A denní teploty se pohybují mezi 4 až 7 stupni Celsia, přičemž fouká mírný vítr o rychlosti mezi 10 až 15 km za hodinu. Ta pocitová teplota je spíš mezi 4 až 5 stupni Celsia, možná 4,5 až 4,7. A ojediněle se tam může během odpoledne, pokud se tam chystáte, nebo tam někdo jede do práce v tuto chvíli, tak zaprší, vemte si deštník.
0: A nebude to počasí v úterý, ale až v listopadu? To jste nám možná zapomněl.
1: To jsem vám neřekl. A 11. listopadu, ano.
0: Protože těch pocitově, jak jste říkal, ty teploty jsou relativně dost nízké.
1: Ano, v Reykjavíku kolem 3 stupňů dokonce.
0: Je teď momentálně.
1: Ano.
0: A vy tam plánujete mimochodem někdy cestu, protože já vím, že vy jste na Islandu lovili ryby. A zabýval jste se možností přeměny člověka v rybu.
1: Ne, já jsem jezdil na Island, obzvlášť pro islandské žížaly. A ryby jsem pak chytal na ty žížaly tady. Ním více chutnají, protože to je druh, oni jsou malinko chutnější. Když tu žížalu nakousnete, tak zjistíte, že chutná malinko jinak třeba než žížala od Berouna.
0: Máte, pane profesore, nějaký problém s máváním?
1: Lítají kolem mě mušky. To je možná ještě tím, že mám bahno mezi prsty, protože ty žížaly samozřejmě hledáte v hlíně.

0: 6 hodin 52 minuty posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, napsala Jana z Rožnova pod Radhoštěm, zralý ročník 1974, zvlášť dnes jsem za váš optimismus ráda. Každý den není zrovna jásavý, ale s vámi je to fajn, tak ať je váš problém jakýkoliv, Jano, tak máte nás, my vás aspoň symbolicky obejmeme.
1: Napsala i Kateřina vzkaz pro pana profesora Doudlebu. V úterý 11. listopadu je středa. A kdo by to byl řešil, že? Tak, že mu to vyřídíme.
0: Geniální formulace. Já totiž, když jsem s ním mluvil, tak jsem si říkal, že on to takhle vypálil, jo? Že hned věděl, ale, no, ale že v úterý je středa, to je... Na to se těším, to bychom se měli zapsat, že budeme vysílat v úterý tu středu právě. Tak jo.
2: Ale dnes je pátek.
0: Dnes je pátek.
2: A po 13. hodině se bude losovat.
0: Bude
2: ten, kdo věděl, co ten se hledalo celý týden.
0: Tak a jestli náhodou ještě nevíte, tak tady máme jednu z posledních nápověd této soutěže a tohoto týdne.
3: Mrazivé léto na Dvojce.
4: Pátračka.
5: Můj příběh nepochází z jediné knihy. Patřím totiž mezi nejstarší bytosti slovanských pohádek a pověstí, které se po generace šířily jen ústně. To je důvod, proč mám v různých tradicích trochu jinou tvář i charakter. Jednou jsem krutým monstrem, jindy zase tajuplnou stařenou, která podává hrdinům pomocnou ruku. Pokud poutník prokáže dostatek odvahy při řešení náročného úkolu, dokážu mu darovat kouzelný předmět, jako je třeba zářící lebka nebo meč samosek. Moje nálada je zkrátka nepředvídatelná a odměna či krutý trest závisí na tom, s jakými úmysly do mého lesa přicházíte. V našem prostředí však nejvíce rezonuje příběh s Jeníčkem a Mařenkou, kteří mi unikli jen o vlásek.
4: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na Dvojce hledáme?
3: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: V letních archivních návratech si připomeneme první tobogan letošního roku. 70. slavil Václav Vidra a gratulovali mu manželka Jana Boušková, Věra Martinová a také Viktor Preiss.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Banky potvrzují nárůst kyberpodvodů v prvním pololetí. Nejčastěji se týkají lidí ve středním věku. Ministerstvo spravedlnosti chce zjednodušit dětský certifikát ještě před jeho zavedením. Bude slunečno a teploty do 32 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Dobré ráno. V Česku přibývá podvodů na klientech bank. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí zvýšil počet karetních a platebních podvodů o víc než 40% oproti stejnému období loni. Stále nejnebezpečnější jsou známé scénáře podvodných bankéřů a policistů, nebo taky podvodné investice. Na podvody přitom naletí často i lidé, kteří ovládají technologie a o praktikách podvodníků vědí, popisuje expert na kyberbezpečnost Komerční banky Pavel Šašek.
4: Týká se to hlavně středního věku. U nás nejsilnější ročník je 74 až 79. Ono to je trošku i tou koncepcí našeho segmentu. Na druhou stranu jsou to data, které víme i z jiných bank, takže to není určitě o starých lidech, naopak o těch středního věku.
3: Letos v prvním pololetí vzrostla také částka, kterou podvodníci lidem z účtů ukradli. Třeba u České spořitelny o víc než třetinu oproti stejnému období loni. Banky taky potvrzují, že klienti jejich zaměstnancům častěji nevěří, pokud se je snaží od podvodů odradit. Ministerstvo spravedlnosti chce snížit administrativní zátěž spojenou se zavedením dětského certifikátu, který má nezletilé chránit před sexuálními delikventy. Na úpravách spolupracuje s Digitální informační agenturou. Podle ministra Jeronýma Tejce za ANO je totiž potřeba propojit systémy tak, aby dětské organizace dostaly upozornění, pokud by se v trestním rejstříku pracovníka něco změnilo.
5: Ta jednání o tom, jak opravit dětský certifikát, probíhají už od jara. Já jsem měl schůzku s ředitelem Digitální informační agentury. Pravidelně se konají

0: personální posílení nebo lepší vybavení, které je lépe ochrání. Ministr vnitra Loran Nunes slíbil, že předloží příslušný návrh zákona na začátku září. Hasiči podle něj můžou počítat taky z více penězi. Konkrétní částku neuvedl. Pokud hasiči s navrhovanými změnami nebudou spokojení, vyhlásí na konci září stávku a budou protestovat. Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: V Česku kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám roste velmi málo hub. Situace je nejhorší za poslední roky. Pravděpodobně už neporostou do konce prázdnin. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Houby v lesích tak podle něj můžou najít lidé jen ojediněle. Často jde třeba o speciální druhy hřibů, takzvané barevné hřiby, které lépe snáší sucho a teplo. Mykologickou situaci v Česku sleduje i Český hydrometeorologický ústav. Podle něj na skoro celém území platí nízká pravděpodobnost růstu. Největší štěstí by mohli mít houbaři na severu Moravy a ve Slezsku nebo třeba v Krušných horách.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
1: Bude většinou jasno, teploty mezi 27 a 32 stupni, na severovýchodě 26, na horách 22 a na Šumavě až 25 stupňů.
3: Doprava.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je kolona za sjezdem na Rosice. Zpomalíte už na kilometru 180, nesouvisle pojedete do omezení v Brně na kilometr 196. Osobním autem se zdržíte 25 minut, kamionem déle. Dálnice D4 na příjezdu z Příbrami do Prahy je ucpaná u Jíloviště, na 9. kilometru je omezení, zdržíte se asi čtvrt hodiny. To byly zprávy a s vámi je dál ranní dvojka.
4: Hezké dobré ráno, ještě jednou 5 minut po 7 hodině. Ve studiu ranní dvojky mám proti sobě dvě dámy, respektive 3, teď přišla ještě jedna. A zajímalo by mě, co máte. Tak Šárka číslo 1 má na nohou...
5: Tenisky.
4: Ne, tenisky, to jsou...
5: Lodičky.
4: Nevím, co to je, jak se tomu říká?
6: Sportovní obuv otevřená.
4: Sportovní obuv otevřená.
5: Sandálky, ne.
4: Takový sandálek, sandálky. Ty máš,
5: Já mám tenisky, protože jsem si ukopla prst, tak jsem nic jiného neobula než pohodlné tenisky.
4: A Karolína Dobešová, dobrý den.
7: Dobrý den, já mám sportovní obuv uzavřenou, čili taky tenisky.
5: No, tak.
4: A dámy, kde jsou podpatky? Ptám se já.
5: Ty máš ty, ne?
4: Ty mám já. Pochopili jste, jaké bude téma.

0: Tak malý průzkum tady u nás ve studiu, který jsme provedli, zjistil, že procentuální výskyt podpatků je na bodu nula, tedy v našem studiu, ale já tomu rozumím, protože ta současná doba už je trošičku jinak. A hlavně to vnímáme jako ve spojení se slavnostními příležitostmi. Ovšem kdysi to byla vlastně normální pracovní obuv. Zkrátka řekneme si o tom víc, ponoříme se do toho tématu s Karolínou Dobešovou. Ještě jednou dobrý den, Karolíno.
1: Dobrý den.
0: Vůbec kdy dámy začaly nosit podpatky?
1: No, oni dámy původně podpatky vlastně vůbec nenosili. Nejdřív to totiž byla výhradně mužská záležitost. Poprvé k nám do Evropy přišli v 16. století z Perzie, kde vládl král Abbas I. Ten se pyšnil největší jezdeckou armádou na světě a jeho vojáci si upravovali podrážku obuvi tak, aby měli stabilnější postoj ve třmenech při střílení z luku. Abbas I. chtěl uzavřít spojenectví s Osmanskou říší a tak na náš kontinent vyslal diplomatickou misi. Zavítala na různé evropské šlechtické dvory a exotický klínek pod patou vzbudil mezi dvořany velký zájem. A odtud byl už pak jenom krůček k novému modnímu trendu.
0: A mám takový pocit, že kvůli drobnějšímu vzrůstu si podpatky oblíbily ženy a já.
1: No, sice se říká za vším hledej ženu a možná i Dalibora Gondíka, ale tentokrát v tom měl prsty muž, jiný muž. Sice drobný, ale za to velmi významný. Byl to sám francouzský král Ludvík XIV. Měřil sotva 163 cm, takže není divu, že se mu perská jezdecká zvláštnost hned zalíbila. Sám si nechal vyrobit 10-centimetrové podpatky a dvořanům přikázal, aby je začali nosit taky. Nikdo ale ovšem nesměl mít podpatky vyšší, než nosil on sám.
0: Ale je mi jasné, že to někdo brzy porušil.
1: Přesně tak, porušil. Ale nebyl to nikdo z dvořanů, ti by se neodvážili. Ve snaze přiblížit se šlechtě podpatky začaly oblékat francouzské kurtizány. Byla to tak zvláštní věc, že se rozšířila až do Benátek. Tam je také začaly obouvat ženy, ale ve zcela jiném společenském postavení než ve Francii. Benáčtí muži podpatky kupovali svým manželkám a bývaly daleko vyšší než Ludvíkových slavních 10 cm. Často byly tak vysoké, že se v nich vdaná žena mohla procházet po městě pouze za pomoci své komorné. Za nepraktickým modním výstřelkem se tak skrývala praktická manželská pojistka. Muži podpatky kupovali svým ženám, aby jim neutekli za milencem.
0: Takže podpatky od té doby nosí už i ženy, ale asi nikdo další, ne? Nebo kdo? Ještě někdo?
1: Paradoxně nikdo. Podpatkovou módu v Evropě totiž významně potom zahýbala velká francouzská revoluce. Život na vysoké noze upadl v nemilost, stejně jako rozmařilá šlechta, která trend nastavila. A Napoleonův občanský zákoník v roce 1804 podpatky potom zakázal úplně. Museli čekat až na vynález fotografie. Až po roce 1826 ho znovu proslavili fotografové, kteří fotili spoře oděné ženy. Svým modelkám dávali boty na podpatku, protože opticky prodlužují nohy.
0: To docela hezký, že říkáte, fotili spoře oděné ženy. Ženy nebyly oděny vůbec, že jo? Takže není potřeba.
1: Já jsem přemýšlela, jak to podat.
0: Ne, hezky jste to řekla. Ale ještě to ten život na té vysoké noze, že jste připomněla. To asi z toho vychází. Pojďme do období první, druhé světové války. Asi tam nějaký vliv na ty podpatky byl?
1: Je to tak, ale ani při jedné ze světových válek tak si ženy nenechaly své podpatky vzít úplně. Tehdy se kvůli nedostatku kvalitního materiálu vyráběly z náhražek. Většinou to bylo dřevo, ale když ho byl nedostatek, tak se podpatky vyráběly klidně i ze slámy. Až po druhé světové válce se k výrobě začal používat ocelový materiál a podpatky zažily estetickou revoluci. Jejich konstrukce se rázem významně zúžila a vznikly takzvané jehly, na kterých se dnes promenádují modelky. V 70. letech pak mužům podpatky na nohy opět vrátil hudebník Elton John. Boty s vysokou platformou byly klíčovým prvkem v jeho nezaměnitelné rockové image.
0: No a jak je to s podpatky dnes?
1: Dnes už jsou zase spíš na ústupu, a to hlavně kvůli módě bot barefoot. V překladu z angličtiny to znamená bosá noha. Podpatek byste na takových botách hledali marně. Barefoot boty se vyznačují tenkou plochou podrážkou do 5 mm, takže přesně cítíte povrch, po kterém jdete, vlastně jako při chůzi na boso. Nejsou vhodné úplně pro každého, ale někomu mohou pomoct s bolestí zad a kloubů. A jestli se ptáte, kdo s tímto trendem bosé obuvy přišel, tak to bychom museli sáhnout do historie hluboko před naším letopočtem, kdy se lidé začali přivazovat pod plosku nohy tenkou zvířecí kůži. Jak vidíme, některé věci nevyjdou z módy ani za tisíce let a nám nezbývá než čekat, co budoucnost pro podpatky přinese.
0: Ještě připomenu jenom dvě situace. Hraješ-li D'Artagnana, myslí na to, že máš podpatky, to je první, to jsme se museli vždycky, protože ten šerm je docela náročná disciplína a už to musíte umět v těch botách. A potom Stardance, nebo obecně tedy tanečníci, to je to první, co mi navlíkli na nohy. Budeš se učit na podpatku.
2: To vypadá divně, ta taneční bota. Tady.
0: Je, vypadá to divně, ale ta jistota je, musíš prostě mít tu jistotu, ale naučíš se na tom. A no, pak to bez toho nechceš, v teniskách to nejde dělat. Ono totiž jde i o to držení toho těla.
1: Ano, člověk má jinde těžiště.
0: No, to trošku. No a potom společenská obuv, myslím mužská, no pánská, pořád má podpatek. Není to tedy jehla, jo, je to spíš taková placka, ale společenská obuv, třeba u smokingu, je to nutné mít třeba lakýrky a tak. Končím tady. Děkujeme, to byla Karolina Dobešová, děkujeme moc.
1: Také děkuji, hezké ráno.
3: Pojďme spolu.

0: 7 hodin 17 minut pro vás připravujeme v pátek 14. srpna také další rubriku, které říkáme tady Retrokousek. Začali jsme se v pátek věnovat hudbě, máme tady nejrůznější mixy a tak dále, ale podařilo se nám tady, a já jsem poprosil Jirku Mišteru, zvukového mistra, podařilo se nám sehnat pár gramofonových desek, které vycházely v 80. letech v Německu a vlastně vycházely v souvislosti s televizními hudebními pořady. Já jsem se na to ptal Martina Hrdinky, jak to dělali, respektive Miloše Skalky, protože oni tam vždycky prosadili i nějakou německou písničku nebo německého interpreta a pak na to dostali práva, protože například je tady gramofonová deska Formel 1, což byl velmi slavný hitparádový pořad. Na německých televizích jich bylo poměrně dost. Thomas Gottschalk tam měl dokonce dva pořady. Thomas Pop Show a Vorsicht Musik. Pozor hudba, že jo? Přeloženo. A potom tam byl ještě Ronis Pop Show, to byla smoková opice. A všechno to vycházelo v takových jako mixech.
1: Takže tam můžeš mít i jako totožné písničky.
0: No vesměs tam jsou, protože já jsem vzal
2: jako
0: tam...
2: Mohou, ale já bych jsem koukal teda na ty interprety, tak David Bowie, Tina Turner, no jasně, Joe Cocker. No. To, jako to jsou jména, která...
0: Tak něco vyberte, něco si pustíme, když máme tady gramofon, musíme něco pustit.
2: Tak mohla by Reggie.
1: Já? Jako,
2: ano.
0: Jo. Máte na to dvě minutky, jo?
1: To nevyberu, já si neumím vybrat, to víš.
2: Tak třeba Helenu Vondráčkovou.
1: Tak jo, no.
3: Já mám ty tady, že jo,

0: desek.
1: Milí posluchači, dostalo se nám tady do ruky několik gramofonních desek tady z autobazaru. Já zrovna držím v ruce desku Formel 1, kde je takový starý Cadillac, nebo co to je za automobil americké výroby. Die aktuellsten Superhits aus Formel 1. Für Titel mehr als bisher. Jo, to je jasně, už tomu rozumím. A já vám tady třeba nabídnu to, co v té době, to je rok 1984, frčelo. Jste si prostě koupili LPčko. It's a Hard Life, Queenie. Skvělá písnička, známe, že jo? Talk kapela, možná si taky pamatujete, 80kovou kapelu. Depeche Mode, Master and Servant. To je taková ta...
2: To asi neznám.
1: To neznáš?
2: Mm-mm.
1: No to je takový ten...
2: Tutu?
1: No to je...
3: To byl toto. Pak to mám Nena.
1: Nena.
3: Balance.
1: 99 šlu v balance. Never Ending Story, Limahl. Toho hrajeme.
3: Kim Wilde.
1: Tina Turner. What's love got to do with it, got to do with it. Jo, to taky známe.
3: Chicken Stevens.
1: Cyndi Lauper. Billy Idol, Flash. Flash. Flash for fantasy.
3: Elton John, Blue Eyes.
1: No jasně, perfektní. No a tak jsme tady tak jako vybírali, ale disc jockey, profesionální disc jockey, nyní zvukový mistr Českého rozhlasu Dvojka Jiří Mištera, vybral kapelu. A teď jsem zvědav, jestli to něco řekne, Regi. Jimmy Somerville, znáš zpěváka?
2: Ano.
1: Plešatý takový tanečník, malej.
2: Fešák.
3: Oni jsou si s Jiříkem podobný.
1: Jsou si podobný, ano. Ale v té době ještě vystupoval s kapelou Bronsky Beat. A to už se nepamatuješ, že? Bronsky Beat. Tak milí posluchači, teď si zahrajeme něco z desky. Zkusíme to?

0: No, tak jsme si zahráli a jako, nebo jsme se přesunuli do roku 1984 na dobovou diskotéku, kde se všechno hrálo z gramofonových desek.
1: Výborný, a přišel už i jeden ohlas. Krátký, stručný, výstižný, pecka, vykřičník.
0: Je tady i dobový, já jsem si ještě vzpomněl, Hubert Kách, byl Němec.
1: Kách?
0: Kách, no, Hubert Kahl, se to píše, no.
1: To trošku Kách na mě.
2: No, ve Špindlu jsme to hráli.
0: A hlavně jsou v krásném stavu ty desky, ještě jsou tam dobové reklamy na nejrůznější interprety, tamhle zamilované skladby, vždycky je tam i reklama na nějaký...
1: Jako vevnitř vložená v tom obalu?
0: No, no, no, a na tom obalu, ano, ano, jsou tam i dobové, vlastně je to úplně konkrétní přesunutí do roku 84.
3: Tak. Zdravím do studia. Ježíš, to je tak skvělá muzika. Fakt paráda. A ten klip, úplně s nima sedím v tom vlaku. Díky. Daktr 75.
0: Jsi takhle našel hned.
3: Petr no napsal.
0: No, tak se takhle snažíme vždycky do toho retra něco dát. Něco takového. Tamhle ten Tomáš Gottschalk, to si určitě také někdo z vás vybaví, takový blondiák, a on tam dělal i různé soutěže. To byl strašně populární moderátor tenkrát v Německu. Já teda jsem byl herec vlastně. Mm-hmm.
3: Jak jsme zvyklí skákat z téma do téma, tak mám, já bych se ještě vrátil zpět k lodičkám, jestli můžu. Dobrý den, Dalibore, prosím nejmenovat. Já jsem se v lodičkách narodila. Už v mateřské školce jsem odmítala jakoukoliv jinou obuv. A to mi zůstalo. Umím v nich všechno. Běhat, poklízet, obstarat domácí zvěř a tak dále a tak dále. Nemám ráda plochodrážní boty. Takže podpatky za mne. Ano, Zdeněk. No ne, tak bylo nejmenovat.
1: Ale kolem studia proplul, nevím, jestli v lodičkách nebo v teniskách, Roman Víšek, a hlásí se, že zná Tomáš Gottschalk.
4: No, pojď. Já znám Tomáše Gottschalka, ten hrál i ve filmu Dva nosáči.
3: Tankují super.
1: Ano, je to tak.
4: A byl takovej blondiatej, veliký.
3: Tady ho máš.
4: A uváděl Formel 1.
0: Formel 1? Podívejte se, tamhle máte Formel 1?
4: Formel 1, já.
0: Tak byl Tomis Popšou.
4: Tomis Popšou.
0: A Vorsicht Musik.
4: Ich war es, ich weiß nicht. Ale bylo to na CDF. Svante Deutsches Fernsehen.
1: A to jsi sledoval?
4: Vypadá tak, že je mu 20 a to vypadal i třeba v 60. Nestárnoucí Tomáš Gottschalk.
1: Jo, jo, jo.
0: A slyšeli jste tu krásnou němčinu?
1: No jo.
3: Normálně.
4: Roman Fišek.
1: Který se jde připravovat na své dopolední vysílání Dvou na dvojce, které opět spolu s Čárkou Volemanovou budou nějak...
3: Volemanovou.
1: Jsem to chtěla udělat další
3: trošku. Má další příjmení, člověč. Od včerejška.
1: Hodně času.
0: Volemanovová. A ty seš Květoňovová.
1: Květoňovová.
0: Tak po zprávách se zase vrátíme.
5: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
6: Bylo 7:30.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Dobré ráno. Objem nových hypoték se v červenci snížil. Podle Hypomonitoru od České bankovní asociace banky a stavební spořitelny poskytly úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. Meziměsíčně jde o 16% pokles. Naopak úroková sazba u nových hypoték minulý měsíc vzrostla. Průměrně dosahovala výše 4,9%. Některým nemocnicím dochází zásoby krve. Nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo v Benešově. Dárci v létě odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu a dovoleným. Vláda obnoví národní koalici pro boj se suchem, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že fungovat má od pondělí. Koalice pro boj se suchem už se scházela v roce 2018, kdy Česko taky zažívalo vlnu veder. Zasedali v ní ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí. Na nové strategii se mají podílet hlavně rezorty zemědělství a životního prostředí. Ukrajinská armáda uvedla, že osvobodila 26 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Celkem měl Kyjev obnovit kontrolu nad asi 750 kilometry čtverečními svého území. Postup armády a ozbrojených složek trval od ledna. Z bezpečnostních důvodů ukrajinská armáda zveřejnila územní zisky až teď. Kraulařka Barbora Sémanová po třetí v kariéře vyhrála mistrovství Evropy na dvoustovce. V Paříži zvítězila časem minuta 54,38 sekundy a výrazně posunula vlastní maximum. Tento čas je navíc novým rekordem evropských šampionátů. Dnes bude o medaili bojovat znakař Knedla na padesátce.
5: Počasí.
6: Bude většinou jasno, teploty čekejte mezi 27 a 32 stupni, na severovýchodě 26, na horách 22 a na Šumavě až 25 stupňů.
5: Doprava.
6: Na dálnici D55 z Otrokovice do Veselí nad Moravou dejte pozor za sjezdem na Uherské Hradiště. Na 54. kilometru je vysypaný štěrk v obou pruzích a brzdí se. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy zpomalte. Na konci dálnice před nájezdem na D1 stojí porouchaný kamion. Kolona jede z 2. kilometru a zdržíte se 10 minut. Silný provoz je na D4 s Příbrami do Prahy. Před Jílovištěm z 11. kilometru budete brzdit a zdržíte se 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. Tolik zprávy a Mária Kunová. A s vámi je dál Ranní dvojka.
0: 7 hodin 33 minuty a my vás teď pozveme na Slovensko. Zemplín, když řeknu Zemplín, tak co se vám vybaví asi?
3: Zemplínská
1: šírava.
0: Šírava, vy? Mm-hmm. Že jsou nějaké slovní, nebo nějaká slovní spojení, zejména tedy na Slovensku, která nám asi z té hlavy už nikdy nezmizí.
1: To je pravda.
0: Viď? Jaslovské Bohunice třeba. Vůbec nevím, co to je a kde to je, ale pamatuju si to. A ty víš, co to je.
1: Já to vím.
0: Já to vím, že to víš. Ale zemplínská šírava, to třeba bude možná i téma s Kláru Badinkovou Mráčkovou, spíš Dolní Zemplín, teda abych byl úplně přesný.
1: No, tak tam asi vyrazíme na dovolenou.
0: A musíme si trochu také osvěžit tu slovenčtinu, neboli slovenčinu.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Já vám řeknu aktuálně, jak je. Ty teploty teď se pohybují mezi 16 nebo 14 až 17 stupni Celsia a obloha téměř vymetená, ale přes den ty teploty stoupnou ke 32 stupňům Celsia, severovýchod malinko nižší teploty kolem 26, na horách pak k 22, ale Šumava opět teplejší, jak už to v tomto týdnu bývá, k 25 stupňům Celsia. Sobota ještě teplejší, do 35 stupňů, na horách pak kolem 25 a očekávají meteorologové podobně jako dneska jasno nebo polojasno. Neděle ještě teplejší o stupínek, do 36 stupňů Celsia. A na západě Čech místy kolem 30 stupňů, ale už by se měly objevit první srážky. Pokud ne večer v neděli, tak určitě z noci na pondělí. Už těch srážek bude malinko více, no a pak pondělí, úterý už by měly být deštivé dny, zaplať pánbu za to, protože ta tráva, no obecně, prostě všechno je suché a ty spodní vody nejsou žádné. A pokud vás zajímá, jaké počasí nás čeká ve Frýdku Místku, což
3: zajímá.
2: Předpokládám, že vás zajímá, tak zítra ve Frýdku Místku 32 stupňů Celsia a má být převážně jasno. To znamená, že bude poměrně teplo, ale já doufám, že bude i zábava. Pak se ve Frýdku Místku zatáhne neděle už s drobným deštěm 31 stupňů a dokonce v pondělí poskočí teploty mnohem níž. 22 jsou maxima, to znamená o 10 stupňů Celsia budou nižší teploty a už se rozprší.
3: No jo.
4: A teď proč jsem mluvil o Frýdku Místku? Rád bych vás všechny pozval, kteří jste třeba z okolí, přímo na náměstí Zámecké, kde bude probíhat v sobotu akce Frýdek Místek plný chutí. Přijeďte tam za námi, budeme tam celý den. Na jedné straně toho Zámeckého náměstí postavíme fialovou kavárnu, bude tam obsluhovat Regina, jako vždycky. Jakub tu samozřejmě postaví a pak to zase zbalí, to taky ano. Potřebujeme, že ho nějakého...
2: Mezitím mám čas, přátelé.
4: Hodně času. No, ale já jsem se podíval ještě detailně na ten program, protože oni mají moc hezky vyvedené stránky, ta propagace je moc pěkná. V případě, že nemůžete do Frýdku Místku přijet, třeba z Aše, což bych pochopil, tak si nás také můžete poslechnout, protože celá akce bude v našem vysílání zhuštěna do takové hodinové hodinky mezi 14. a 15. A máme tam docela pěkné hosty.
3: No to jo.
4: To bude paráda.
3: A zjistili jsme, že Frýdek Místek je doslova líhní hudebních hvězd.
2: Talentů.
3: Talentů.
4: Miraj Navrátil a tak dále. Jo, pozor.
2: To je na to. Těch je, to jsem ani nečekal.
4: Ne, ale
3: my to nechceme hned všechno jako prozradit.
4: Ale ty stránky jsou velmi hravé. Jedu program. Začínáme v 10.30, vše je zdarma.
3: My?
4: Ne, obecně Frýdek, ten festival. Jo. No a teď během toho dne se tam objeví poměrně dost jako barvitého programu. Třeba ve 12 hodin je tam první část vystoupení, které se jmenuje Přijela k vám ranní dvojka. Vaříme s Daliborem Gondíkem a týmem ranní dvojky, takže...
3: Ty si zavaříš.
2: Tam bych chtěl být.
4: Si zavaříme.
2: To si myslím, že bude zajímavý.
4: Máme připraven frýdecký... Ne, Frýdkův místecký...
3: Gyros. Nebo dali Boring Gyros, nebo něco takového, ne? Ještě to musíme dopilovat.
4: No, máme tam toho poměrně dost. Potom je tam tajemství olivového oleje ve 13.00.
2: Tajemství olivového oleje.
4: Ano, tajemství olivového oleje.
3: To je pohádka.
2: To si říkám, je v kleci a tajemství olivového oleje.
4: Ve 13.00 tam má Jakub Kaloč školu čepování piva, tak...
2: To bych vám... No, ne, to přičte. Takové pivo jste ještě nepili bez pěny.
4: Ve 13.30 zpívá Ilona Čáková.
2: Ne.
4: Jo. Normálně přijede.
2: To další překvapení.
4: Další překvapení. Je tam to hodně, jede to, potom se objevíme ještě my, ale víte, co je moc hezký? Tady je napsáno Lake Malawi, kapela Večer, hlavní program. 22.00, končíme. Díky, že jsi přišel. Těšíme se zase za rok.
2: Počkej, pak se objevíme ještě my, 22.00, končíme. No tak.
4: No tak. Máme to tam takhle připraveno. Mimochodem ten Frýdek Místek takzvaně odšpuntuje naší takovou, dalo by se říct...
2: Druhou polovinu
4: našeho ježdění. Mm. Kdybyste si chtěli udělat do kalendářů nějaké připomínky, tak potom budeme na konci srpna v Třebívlicích, tam je Švestkafest, to je kousíček od mostu, jenom je mezi Slaným a Mostem. Potom v Přešticích, tam je pivní festival, tam opět je škola. Že?
2: No i pití piva.
4: Potom je tam...
3: Tam bude ale i škola tance.
4: Tam bude škola tance.
3: No.
4: No, protože tam je...
2: To je Kaločův skočák, to je...
4: Tam je známý přeštický pašík, což budeme tančit na podpatcích. Potom jsme v České Lípě, tam je Speed Festival, potom jsme v Kroměříži, protože Kroměříž co?
0: Září.
4: Kroměříž září. No, potom nás čekají Počátky, tam bude paní správcová pít pivíčko před hotelem u Modré
3: hvězdy. Které načepuje Jakub?
2: Ano, už přeštící.
4: No a potom jsme tady zmínili 31. říjen a to jsou slavnosti medu ve Špindlerově mlýně. Bude dobrý.
3: No jo.
4: Tak přijďte za námi.
2: Teda máte co dělat, přátelé,
4: jo,
2: milí posluchači.
4: Jo, stavět, kamaráde.

0: Hostitelská setkání Michaely Maurerové
1: na Dvojce. Mým hostem bude primář neurologie profesor Aleš Tomek. Jak udržet mozek co nejdéle v dobré kondici? Jak poznat první příznaky cévní mozkové příhody? A co bychom měli dělat, než přijede záchranná služba? To budou otázky na profesora Aleše Tomka.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na Dvojce.
2: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Přibývá klientů bank, kteří naletí na podvody. Útočníkům se je daří čím dál lépe manipulovat. Do britského parlamentu se vrací populista Nigel Farage, vyhrál doplňovací poslanecké volby a bude slunečno s teplotami do 32 stupňů. Pěkné ráno u zpráv přeje Mária Kunová. Kybernetických podvodů na klienty bank letos a v prvním pololetí opět přibylo. Potvrzují to data oslovených bank. Třeba u komerční banky se zvýšil počet platebních a karetních podvodů o 41% oproti stejnému období loni. Roste taky částka, kterou útočníci lidem ukradnou. Například u České spořitelny se zvýšila o víc než třetinu. Podle specialistky pro bezpečnost klientů České spořitelny Andreji Kameníčkové dokážou podvodníci klienty dobře manipulovat. A to i tak, že poté nedůvěřují pravým zaměstnancům banky, když se jim snaží zachránit peníze.
4: Klienti bývají opravdu silně zmanipulovaní, jsou opravdu v takovém strachu, že nejsou schopní vlastně z toho tunelu vůbec vyjít. Děláme proto maximum, ale tohle je opravdu těžká záležitost, protože i podvodníci s tím počítají a ty klienty připravují na to, že se banka bude snažit rozmluvit jim to jejich konání.
3: Banky klientům doporučují, aby si totožnost volajících ověřili. Třeba praví bankéři to umí díky bankovním aplikacím. Vodoprávní úřad v Dobrušce kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod v celém správním obvodu města. Opatření platí do odvolání. Týká se všech vodních toků a vodních nádrží na území Dobrušska. Zákaz se vztahuje i na odběry, které mají platné povolení.
5: Povrchovou vodu tak lidé nesmí odebírat například pro zalévání zahrad, napouštění bazénů nebo zálivku sportovišť. Zákaz se týká také zásobování objektů a pozemků jednotlivých občanů užitkovou vodou. Důvodem jsou podle úřadu sucho a nepříznivá klimatická situace. Opatření bude platit do odvolání, tedy do doby, než se hydrologické podmínky zlepší. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Britský pravicový populista Nigel Farage vyhrál doplňovací volby v anglickém Clactonu. Lídr strany Reform UK se tak vrátí do britského parlamentu. Politik se v červnu vzdal svého poslaneckého mandátu po skandálu s nepřiznanými dary v přepočtu za víc než 140 milionů korun. V doplňovacích volbách získal Farage přes 22 tisíc hlasů. Druhý skončil komik Jonathan Harvey, který vystupuje jako parodická postava Count Binface, tedy hrlnice.

0: bývalého IKEMu Pavla Vychodila, je právě tato teplota pro běžce hraniční.
1: Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
0: Ve vedrech je ideální běhat brzy po ránu nebo pozdě večer po západu slunce. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
4: Bude většinou jasno, teploty mezi 27 a 32 stupni na severovýchodě 26, na horách 22, na Šumavě až 25 stupňů.
3: Doprava.
4: Dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, tam dejte pozor za sjezdem na Modřice, zpomalte na kilometru 2,5, popojíždět budete až na D1, směrem na Prahu stojí porouchaný kamion v omezení a blokuje pravý pruh. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je fronta od sjezdu na Popůvky, nesouvisle pojedete z kilometru 182 až do zúžení na kilometr 196, osobním autem se zdržíte asi 20 minut, kamionem déle. To byly zprávy, společnost vám dál dělá Ranní dvojka.
5: No a my jsme tady s Kateřinou Radhouskou, kreativní producentkou Českého rozhlasu, osiřeli.
6: Dobré ráno.
5: Dobré ráno, Kateřino. My si budeme povídat, jak to tak bývá o divadle, ale než se podíváme na nějaký festival nebo na to, co se děje, tak bych se vás asi ale mohl zeptat, co vlastně teď děláte pro Český rozhlas, nebo co je i vaším, protože to je vaše jako hlavní pracovní zaměření.
6: Je to tak, no. Tak my jsme dokončili přednedávnem detektivku pro dvojku, o které už jsem tady, myslím, mluvila víckrát. Napsali je Josef Mareš a jmenuje se Vražda za bílého dne. A má pěkné obsazení Ondřej Vetchý, David Novotný, Daniela Kolářová, Taťána Medvecká a další. A bude to, myslím, 4. října na dvojce. Takže všichni se můžou pak podívat do programu. No a začínáme chystat pro dvojku s Tomášem Dianiškou, se kterým vy teď zkoušíte. Tak začínáme chystat seriál o Věře Špinarové na příští tak rok.
5: On, že jo, má za sebou Špinarku.
6: Ano, je to podle jeho divadelní hry Špinarka a bude to taková čtyřdílná série.
5: Yeah. A za chviličku jdeme do divadla. No, zároveň budeme venku.
6: Budeme taky trochu venku, i vevnitř.

0: 8 hodin 10 minut s Kateřinou Radhouskou, kreativní producentkou Českého rozhlasu, se věnujeme v této rubrice v pátek vždy po 8 hodině nějakým divadelním zážitkům, by se dalo říct, a přece jenom snažíme se navštěvovat divadla a nejrůznější scény po celé republice, ale ano, letní Letná je tedy v hlavním městě a je jenom jedna.
1: Přesně tak.
0: Se nedá nic dělat, zůstaneme chvilku tady.
1: A myslím, že pro léto je to zásadní akce, protože sem jezdí lidé z celé republiky. Ta návštěvnost je opravdu vysoká. Já už jsem o Letní Letné trochu mluvila v době, kdy vy jste byli na dovolené. A tahle ta přehlídka nového cirkusu začala ve středu, tedy předevčírem v Praze v Letenských sadech, jako obvykle. Zahájení probíhalo tak, že nejprve zájemci sledovali zatmění slunce a pak se přesunuli do stanu číslo 1 na představení s názvem Wolf australského souboru Srka. Jsem si teda říkala, že Češi tomu možná říkají cirka, protože se to píše circa. Ale čte se to srka, anglicky. Čili ale vlk. A můžeme říct, že je tam skupina akrobatů a akrobatek, kteří vytváří takovou vlčí smečku. Představení trvá asi 90 minut a pokud je teda o výkony, tak je to opravdu velká podívaná. Je to prostě takové to velice výkonnostní představení, velice jako přesné výkony. I ta choreografie je propracovaná a akrobaté a akrobati opravdu precizně to naplňují. I třeba s tou hudbou. Není tam úplně prostor pro humor, je to takové trošku chladné, odtažité a taky tam není úplně příběh, takže pokud by někdo chtěl vyloženě nějaké takové příběhové humorné divadlo, tak tohle tam nenabízí, ano, ale výkony opravdu dokonalé. Jinak ten soubor opravdu patří mezi přední tělesa, můžeme říct, současného světového nového cirkusu. Vznikl v roce 2004, pravidelně jezdí po světě a zájem publika je opravdu velký. I vlastně při tom zahájení můžu říct, že většina sálů byla nadšená, byl tam potlesk ve stoje. Našli se teda právě někteří potom Rýpalové, jsme se tam bavili, kteří říkali, jo, to je taková gymnastika, hodně ty výkony. Ale já za sebe, kdybych měla říct, tak jsem byla spokojená, protože bylo opravdu na co se dívat. Mě úplně vždycky fascinuje taková ta lehkost, jakou oni dělají všechny ty šílené pohyby a ta plynulost, protože to garantuju vám, že nikdo z nás už by se nezvedl, kdybychom něco takového zkoušeli. Taky si vždycky říkám, že bych měla víc cvičit, když chodím tady na to divadlo.
2: Je to motivační takové.
1: No a zároveň jsem taková skleslá vždycky, když to vidím.
0: Je to právě demotivační. No.
1: Ale jak už jsem teda říkala, ten silný příběh tam úplně není, ani nějaký vývoj nebo tak, trošku jsem si právě taky kladla nějaké otázníky na tu dramaturgii, ale jako ve smyslu toho silného zážitku z těch precizních výkonů to můžu doporučit.
0: Ale já vím, že třeba na Broadway nebo obecně v Americe Cirque du Soleil dělá právě divadelní představy, v podstatě ano, gymnastické výkony, ale má to opravdu děj.
1: Třeba ano, jako opravdu ano, tam. Já jsem viděla párkrát v životě Cirque du Soleil, to je opravdu jako, je to hodně komerční, ale zároveň samozřejmě i ty výkony jsou tam jako vysoce kvalitní a ano, snaží se tam o nějaký, no můžeme říct příběh, nebo asi je to případ od případu. A tak tady taky jsou takové mikrosituace té vlčí smečky, ale není to takové to, jo, že se díváte třeba na Hamleta a nějak se ten děj vyvíjí a nějak to skončí, tak to tady úplně není.
0: Tak je to podívaná, ne?
1: Je to podívaná, ano, je to velká podívaná, ale taková podívaná, jako kterou zas tak často neuvidíte teda u nás.
0: Co jste dělala včera?
1: No včera jsem tam byla teď. Ne, tak já jsem si říkala, když už jsem jdu v pátek ráno.
2: Ty se umíš tak zeptat.
1: Tak abych trošku navodila tu atmosféru Letní Letné s nějakými aktualitami. Takže včera jsem šla na další zahraniční soubor, ve kterém v tom představení vystupovalo 5 akrobatů a Fiat Panda.
2: O, to je sympatické.
1: Takže
0: Fiat
1: to bylo
0: Panda.
1: Ano, ano, Fiat Panda. Takový teda notně omlácený. No. No a představení se jmenuje Pandax, vzniklo pod hlavičkou souboru Cirque la Compagnie, čili francouzsko-švýcarský soubor. A i teda podle anotace už dopředu jsem si přečetla, že to bude akrobatický road trip, což můžu potvrdit. Je tam 5 bratrů, kteří se neznají, sejdou se na pohřbu svého otce a pak společně odvážejí rozprášit jeho popel tímto v urně, tímto malým Fiatem Panda. A na cestě samozřejmě teda předvádějí různé ty akrobatické kousky. No a tohle představení naopak je docela vtipné, je tam jako řada humorných situací, i pěkné akrobatické výkony, je vhodné i pro děti od 6 let, včera tam děti byly a úplně jásali, když tam ti akrobaté skákali do toho Fiatu okýnkem, tak jsem si říkala, že pak budou takhle alternativně nastupovat, třeba když někam se pojede s rodinou. Ale bylo to zábavné, je tam i jako velice pěkná živá hudba, takže taky můžu doporučit. Nejsem si jistá teda, jestli to není vyprodané, protože často tato představení bývají vyprodaná, ale průběžně se může třeba nějaká vstupenka uvolnit.
0: Jak jsi říkala, že se tady umím zeptat, tady je velká výhoda u Kateřiny, že když se ptám, co děláte dnes večer, že mě nebude z ničeho podezírat, protože 100% odpoví, jdu do divadla.
1: Je to tak.
2: Dneska zase.
1: I zítra. Tak. Ale v neděli jedu do Náchoda na výlet.
0: To ne. Tomu nevěřím.
2: To ne.
1: V neděli nebude divadlo.
0: Tak děkujeme mockrát.
1: Já taky děkuju, jenom úplně na závěr dodám, že letní Letná je až do 31.8. a ten program je velmi bohatý, pokud by se někdo chtěl podívat.
0: Kateřina Radhouská, hezký den.
1: Pěkný víkend.

0: děkuju ti. Tři tečky raní dvojky.
1: Je 8 hodin 20 minut. Tři tečky máme pro vás připraveny. Já tady mám nádhernou odpověď. My, když připomínáme naší pátračku, tak říkáme, prosím, neodpovídejte nám e-mailem, protože se nemůžete dostat do toho slosování, které bude dnes po 13. hodině. Odpovídejte nám, nebo dívejte se na formulář na našich stránkách. Ale výjimka potvrzuje pravidlo, napsala Irena z Podkry Konoší. A teď já doufám, že to tam, není to správná odpověď.
2: Nesmíš to, neříkej nic.
1: Jo takhle, aha, tak já to nemůžu přečíst.
3: Je embargo.
1: Tak to mi teda celý nevyšlo. Tak
3: to jsou... A to je zkátečka. Tak, to
2: můžeš to přečíst v pondělí, protože to už se bude hledat jiná postava.
3: Takhle, nic se vlastně nezměnilo.
1: Tak pardon.
2: No, ty přečteš v pondělí ten páteční e-mail a já vám dnes přečtu včerejší e-mail, protože na něj nedošlo.
1: To je ten, který je přišel mně?
2: Ne, to je ten, který přišel na dvojku. Ne ten, který přišel tobě a mně nějaké záhadné, ze záhadných důvodů i mně. No to nevadí, pojďme od toho. Krásný den všem. Mám nádhernou příhodu ze včerejška, rozumějte z předvčerejška tedy. Čekala jsem na nástupišti v Havířově na vlak. Na lavičce seděl pán, který měl v ruce mobil a poslouchal něco nahlas. Pán byl už starší, tak mě překvapilo, že měl v ruce telefon a něco poslouchá právě dost nahlas. Slyšela jsem zprávy a už podle hlasu jsem poznala zprávařku dvojky a znělka po zprávách mi byla povědomá. Ptám se pána, vy posloucháte dvojku? Ano. Je, tak to jste můj člověk. Já poslouchám dvojku tolik let, kolik má můj syn, což je 25 let. A já všem dvojku doporučuji. Než můj vlak přijel, stihli jsme si říct rychle, které pořady posloucháme nejraději. Ranní dvojku, načež pán řekl, a je to tady napsáno červeně, ten Jakub Kaloč, to je super chlap. Já mu přitakala, vzpomněli jsme Dalibora a Reginu a Raní Špek a také dvě knihy, které jste vydali se Špekem. Také Ondřeje Soukupa a jeho skvělý pořad Halo, tady Soukup, ten patří k našim top pořadu dvojky a Stanislava Motla, Tobogán a tak dále. Škoda, že pán nejel mým směrem, měli bychom si o čem povídat. Můj vlak odjel a pán zůstal na nástupišti s mobilem v ruce ČRO dvojka. Můj odhad jeho věku byl něco mezi 75 a 70 lety. Tolik k vašemu potěšení. Krásný den. Všem Petra.
3: Já jsem nastupoval minulý týden na meziměstskou linku do autobusu. Platím. A řidič říká, vy to máte zdarma, vy jste od Gondíka. Ne, přísahám Bohu, přísahám Bohu. Vy to máte zdarma, vy jste od Gondíka. Sedněte si sem, budem si povídat. Říkám, ale tady máte napsáno, že s řidičem se za jízdy nepovídá. Říká, já můžu, já už jezdím dlouho.
1: To je dobrý.
3: No, skvělej.
1: Jinak ten pán, který tam chválil toho Jakuba Kaloče, to byl samozřejmě Jakub, měl nalepený fousy, že jo, to víme.
3: No jasně. Nechápu, chvála druhých se blbě přijímá, já ti úplně rozumím, taky to nemám rád.
1: Si představím, jak máš tu čepici. Ten Jakub Kaloč, to je vynikající chlapík teda.
3: Pane Kaloči, ne, to nejsem já.
1: No, to nejsem já. To... Jste to náhodou, vypadáte jako Jakub Kaloč.
3: No, no, no. Já jsem inženýr Králík.
1: Oni mi to všichni jenom říkají. Ale počkej, já už musím na poradu. No tak jo.
2: No a my už musíme pomalu startovat naše auto.
3: Jo, to teda jo.
1: A ještě nám píše Jirka, protože jsme tady před hodinou, teď už je to zase hodina, to uteklo, pouštěli desky, které vycházely v Německu v 80. letech na základě televizní show Tomase Gottschalka, Thomas Pop Show, nebo Forzich Musik, nebo Formel 1, a napsal Jirka. Dobré ráno, Thomas Gottschalk začínal v bavorském rádiu, předpokládám, že to bylo Bayern 3. Jeho slavný výrok byl, když na začátku května 1986 řekl v rádiu: Heute haben wir einen strahlenden Tag. Že máme opravdu zářivý, překrásný den.
3: Tak a je to.
1: Tak. Tak a je to. Musíme skončit. Podobně jako vždy, na závěr Robbie Williams zpívá Angels. Mějte se hezky. Těšíme
2: přijďte
1: se.
2: Přijďte do Frýdku.
3: Přijďte za námi, pokud je to možné.

0: zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
4: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili rozhovor na aktuální témata a jsem ráda, že pozvání přijal Karel Svoboda, rusista a politolog z Univerzity Karlovy, katedry ruských a východoevropských studií. Buďte vítán, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Ohlédneme se za loňským summitem Donalda Trumpa a Vladimíra Putina na Aljašce. Probereme proměny války na Ukrajině a její částečný přesun i na ruské území. Co útoky ukrajinských dronů na velká logistická centra internetového obchodníka Wildberries znamenají pro ruské zářijové volby. No a neopomeneme ani ultimátum Moskvy i Jerevanu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Jak to vidí?
4: Zítra to bude přesně rok, co se na Aljašce setkali americký prezident Donald Trump a prezident Ruské federace Vladimír Putin. Válka na Ukrajině stále trvá, byť se proměňuje, k tomu se ještě dostaneme. Jak se, pane Svobodo, s odstupem času díváte na tu schůzku v Anchorage? Budila velká očekávání. Jsou to loňské sněhy.
5: Tak ona, ta očekávání byla taková různorodá, jako ta ukrajinská strana se toho spíš bála, nebo řekněme, ta pro ukrajinská strana se toho spíše bála, že Trump nějakým způsobem Ukrajinu prodá. Rusové se z toho samého důvodu těšili na to setkání, věřili tomu, že vlastně Vladimír Putin s Donaldem Trumpem něco dohodnou a že jak si všichni ostatní se budou muset smířit s tím, co oni dva dohodli, protože tam je ještě ten rozměr, že Rusko celý ten problém vnímá jako svoje jakési velmocenské právo, že oni jsou ta velmoc a oni zasahují v nějakém svém okolí a Ukrajina vlastně do toho vůbec nemá co mluvit. A jediný, s kým oni hodlají jednat, tak jsou Spojené státy a tohle se jim prostě nesplnilo. Oni vlastně něco pravděpodobně dohodli, byť i Američané potom říkali, že to vlastně nějaké dohody nebyly, ale oni něco jakoby dohodli, ale prostě pak ta dohoda narazila na to, že ty, o kterých bylo jednáno, tak vlastně s tím odmítli souhlasit a výrazně se zvýšila i role Evropy, řekl bych.
4: Mm-hmm. Jakým vývojem od Anchorage od toho 15. srpna 2025 prošly vztahy mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem?
5: Tak ono to bylo takové rozčarování, nebo já si myslím, že ani ne tak u Vladimíra Putina, on je dostatečně cynický, nebo racionální, říkejme spíše racionální, cynická je politika obecně, ale racionální v tom smyslu, že on od Donalda Trumpa příliš mnoho nečekal, nicméně co čekal, bylo pravděpodobně to, že Trump nějakým způsobem dodrží to aspoň, o čem si Putin myslel, že se na tom domluvili, že vlastně oni si tam něco dohodnou a najednou se ukazuje, že Trump jako daleko více vykřikuje, má silná prohlášení, ale ta jeho reálná síla, ta jeho reálná možnost vlastně zatlačit na ty svoje partnery byla výrazně, výrazně nižší, takže ten vztah přešel od toho optimismu, ano, Trump je náš člověk, až po Trump není tak ideální a vlastně jako už vám nevěříme a Rusko je vlastně jako ublížené, že mu Spojené státy nedali kus Ukrajiny nebo popřípadě celou Ukrajinu, čili je to takové rozčarování, ale ne ani tak u Vladimira Putina. Tam je ten problém, že jako KGB k vám nikdy nedá najevo, co si vlastně myslí, ale to jeho okolí, tam je to poměrně zřejmé, že nastalo rozčarování z toho, že vlastně nedostali to, co chtěli.
4: Lze předpokládat, pane Svobodo, že by se Donald Trump a Vladimír Putin sešli osobně? Opět?
5: Může se to stát prakticky kdykoliv, jako Donald Trump teď o to až zas takový zájem nemá, on má spousty práce s iránským problémem, ruské bojiště nebo tedy ta ruská válka proti Ukrajině ho až zas tolik nezajímá, vlastně nikdy nezajímala. Ono, všimněme si třeba toho, že hodně do pozadí odešly ty postavičky jako Steve Witkoff nebo Jared Kushner, kteří prostě jezdili do Moskvy prakticky každou chvíli, obdivovali tam místní památky, co si dohadovali, jakési biznesy s Kirillem Dmitrievem, který mimochodem tedy odešel taky do pozadí a namísto něj se vrátila zase ta stará sovětská škola, řekněme, protože Lavrov je pořád ještě ta stará sovětská škola, to je takový ten mistr Nět, který vlastně všechno odmítá, jakoukoliv dohodu kompromisem. Jediný kompromis, který uznává, je to, o co vy ustoupíte, ale on neustoupí ani o milimetr a to je vlastně ten ruský přístup ke všem jednání. Splňte, co my požadujeme a pak se bude jednat o tom, co ještě splníte.
4: Mohli bychom říct, že v jistém smyslu zamrzly ty kontakty mezi Washingtonem a Moskvou. Byla tam fáze, kdy si oba pánové, Trump a Putin, velmi často telefonovali.
5: Oni si zatelefonují vždycky, když to pro Putina hrozí nějakým malérem, že by Spojené státy něco dodali Ukrajině nebo takhle, tak Putin okamžitě žádá o rozhovor a přesvědčuje Trumpa, že že to není dobrý nápad a já nevím, co všechno. Nedá se říct, že by ty kontakty zamrzly, ale prostě ta očekávání od toho, že oni dva si něco dohodnou a Ukrajina bude postavena před hotovou věc a prostě takový ten jako lehce mnichovský scénář ve stylu my jsme si dohodli a vy to tady podepište a váš názor někoho nezajímá, tak prostě jim nevyšel a pro Moskvu to je rozčarování.
4: Chystá Moskva, pane Svobodo, novou vlnu mobilizace, spekuluje se o tom, tak jak to odhadujete?
5: Tak někde mezi. Jo. Ten základní moment je, že jasně budou 21. září, tuším, že 20. nebo 21. Oni mají být roztažené do několika dní volby, takže do té doby nebudou chtít cokoliv příliš jitřit atmosféru, ale ani ta mobilizace potom nemusí vypadat tak, že řeknou, může 18:49 nastoupit a prostě bereme vás, ale ono to může vypadat prostě tak, že v takových těch Ivanovské, Tambovské oblasti a já nevím, takových těch, o kterých běžný Čech ani netuší, tuší možná, že existují, ale nikoho příliš nezajímá, etnicky ruských, relativně chudých, tak tam tu mobilizaci udělají, ale nebudou ji dělat v Moskvě, Moskevské oblasti, v Petrohradě, Leningradské oblasti, v Jekatěrinburgu, Sverdlovské oblasti, prostě v těchto těch oblastech, které by relativně hrozily nějakými velkými problémy. A zajímavý moment jsem teď četl, že vlastně už ani nebudou třeba v těch etnických republikách, protože u těch buriatů už, kteří chodili na začátku do války poměrně masově, tak prostě vznikly hodně jako otázky na to téma, proč vlastně bojují, proč jakoby mají umírat někde na Ukrajině kvůli tomu, aby největší země světa byla ještě o něco větší. Jo, takže ona ta mobilizace může vlastně být nevyhlášená, ale může probíhat stejně.
4: Kdo má na Vladimíra Putina největší vliv, co se týče ukrajinské války? Vy už jste zmínil návrat vyjednavačů toho nejbližšího okolí, tak kdo k ním patří?
5: Já mám obavy, že jediný, kdo má na něj vliv, je Vladimír Putin. Jo, on, Vladimír Putin, vezměme si, že už v roce 22 udělal několik kroků, které vlastně tu válku jakoby udělali nezvratnou v tom smyslu, aby nebyl možný kompromis. To je to různé přijetí nebo zapsání těch čtyřech oblastí do ruské ústavy, kdy vlastně jako ten kompromis není možný, protože oni dokud nedobudou všechny ty čtyři oblasti, a teď nemluvím o Krymu a Sevastopolu, to je tam jako, o těch se už ani nemluvilo, ale pokud je nedobudou celé, tak vlastně válka nemůže skončit a on tímhle tím vlastně cokoliv zablokoval a mám takový pocit a je to jakýsi pocit z atmosféry, že velká část toho vedení by z pohledu ukončení války byla radši, kdyby tam Putin nebyl. Oni samozřejmě si to nemohou dovolit, protože jsou na tom všichni finančně zainteresovaní a mocensky a pravděpodobně i bezpečnostně, protože pokud by přišel někdo radikálně jiný a chtěl by jako řešit, kam se poděli peníze, tak by se všichni asi dost divili. Mimochodem dneska zrovna vyšla zpráva o tom, že VK, což je taková ruská obdoba Facebooku, která má absolutní monopol. Facebook je zakázaný, je to extremistická organizace, tak pracuje se ztrátou. Ono by to nebylo tak zajímavé, kdyby jako šéfem téhleté sociální sítě nebyl syn zástupce šéfa prezidentské administrace Kyrienka. A tohle je to, jak oni fungují. Prostě oni ty svoje děti umísťují do důležitých funkcí. Ty děti prostě jsou málo kdy schopné, s výjimkou Petra Fratkova, a oni z toho žijí. Je to prostě takový polofeudální systém, kdy jako ti lidé z toho žijí, takže oni na jednu stranu by byli radši, kdyby Putin nebyl, aby se ta válka nějak ukončila, a na druhou stranu vlastně vědí, že když nebude Putin, můžou mít problémy.
4: Pohled rusisty Karla Svobody z Univerzity Karlovy.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
4: Od roku 2023 jsme sledovali, co se týče války na Ukrajině, řekněme letní, zimní ofenzivy ruské armády. V posledních měsících se válka přesunula i na ruské území, probíhají úspěšné dronové akce Ukrajinců, útoky na okupovaný Krym, na ruské rafinerie, útoky na průmyslové zóny, kde má vlastně své pobočky internetový obchod Wildberries. Tak myslíte, že by se mohlo, pane Svobodo, nakonec Kyjevu podařit dotlačit Rusko k příměří na bojišti?
5: Tak tohle je vlastně ta strategie, kterou Ukrajinci teď zvolili. Oni dlouho vlastně jako jeli to, že my musíme dodržovat všechna pravidla. Já nevím, co všechno, zatímco Rusko je moc nedodržovalo. Typicky ty útoky na teplárny a podobné věci před zimou nebo v zimě. To jako nebylo ospravedlnitelné nějakým vojenským účelem nebo něčím podobným. A Ukrajinci teď jakoby vrací ty údery. Oni přijali tu taktiku nebo tu logiku, že vlastně já to přirovnávám k boxerovi. Jako boxer, když se úspěšně brání, tak jako jo, fajn, ale možná toho druhého unaví, ale dokud on nedá tu ránu, tak prostě nemůže vyhrát. A Ukrajinci vlastně tohleto přijali a ten útok na Wildberries a na ropné rafinerie, tak to jsou vlastně dvě cesty nebo dvě strategie, které mají Rusko oslabit ekonomicky a hlavně politicky. Ropa sama o sobě nebo benzín je politická komodita. Když nemáte benzín, jo, tak prostě lidi jsou naštvaný. Vemte si, kolik lidí je schopno jet kvůli jedné koruně prostě hledat levnější benzínku, projet 50 kilometrů, jenom aby ušetřili 40 korun na té plný nádrži. A je to prostě politická komodita. A když chybí, tak to vyvolává emoce. Vidíme to i třeba z toho, že Moskva začala stahovat z těch jednotlivých regionů, z těch právě tambovských a jiných oblastí, o kterých jsem mluvil, do Moskvy, do Petrohradu, zásoby benzínu, tak aby tam byl klid, ale kašle vlastně na tyhle ty okrajové oblasti. Co se týče Wildberries, tak to je zase obrovský fenomén z hlediska malého a středního podnikání. Oni skrz to prodávají svoje zboží. Když vlastně zautočíte na tyhle sklady, velmi často je to nepojištěné, není Wildberries, to nehradí nějak. Když zautočíte na tyhle sklady, ti lidé mají problémy, nesplácejí úvěry, to se odrazí potom na finančním sektoru, stát to musí sanovat, ale stát v tuhle chvíli nemá prostředky na to, aby to nějakým způsobem sanoval, čili ano, já tuhle strategii chápu, ale nevím, upřímně nevím, jestli se to propíše i do těch nějakých protestů nebo do toho, že vlastně ruská strana bude donucena konečně nějak smysluplně jednat.
4: Otázka je, nakolik by se to mohlo také propsat do těch zářijových ruských voleb. Co myslíte? Vladimír Putin je mimochodem na objížďce různých regionů, což třeba se nesetkalo s velkým pochopením naopak u Japonska, protože navštívil Iturup, což je největší z jižních Kurilských ostrovů.
5: Já mám z toho takový pocit, že Vladimír Putin se snažil odvést pozornost právě od toho benzínu a od Wildberries k něčemu celku podružnému. Ten problém s Kurilami nebo to, kdo vlastní Kurily, tak ten trvá prostě od roku 1945. Jo, to je prostě problém letitý a že zrovna teď najednou si na to vzpomněl, já z toho mám tenhle ten pocit, ono ani ty jeho návštěvy v regionech nebyly příliš jako impresivní, mám-li to takhle nazvat, protože vlastně jako lidé měli zákaz vycházení, nesměli jste se prakticky pohnout a najednou Vladimír Putin se zastaví uprostřed davu jásajících dětí. Pavel Zarubin to tam dramaticky filmoval, jako jak běží s kamerou, protože nadšený dav se seběhl, že Vladimír Putin náhodou zastavil. Celé to je prostě neskutečná šaškárna a Rusové, jako oni na jednu stranu, samozřejmě, ti, co konzumují prostě ten televizní obsah, tak tomu pravděpodobně budou věřit, ale hodně lidí prostě sleduje Telegram, sleduje, má různé VPNky a tak podobně, sledují to a vidí, že tam jakoby něco neštimuje v tomhletom, pardon za ten výraz, ale já to mám prostě od svojí babičky, takže že tam prostě něco nesedí a je jim to divné a ta nálada v tom, že Vladimír Putin už možná není ten ideální, že po těch 26 letech, co tam jako sedí, že už se možná trochu vyčerpal, tak ta se propisuje i do těch zářijových voleb a vidíme to prostě na sesazení Jabloka, že Jabloku nedovolili účinkovat ve volbách, byť je to marginální strana.
4: A byla to, když tak mě prosím korigujte, pane Svobodo, poslední legálně registrovaná strana, která otevřeně kritizovala válku na Ukrajině.
5: Jo, oni ani ne tak otevřeně, ale oni prostě měli vždycky taková ta hesla, jako že mír je vždycky lepší než válka a podobné věci, ale i to je prostě v Rusku extremistické.
4: No a jak se stojí vládní strana Jednotné Rusko?
5: Tak Jednotné Rusko budou volit tak ze setrvačnosti. Já absolutně netuším, kolik mu bude připsáno hlasů. Jo, to absolutně netuším, protože to bude zase se rozhodovat na Starém náměstí, kde sídlí ta prezidentská administrace. Ale tam je asi zajímavé to, že oni prosazují takovou tu kampaň hrdinů SVO, to je ta válka proti Ukrajině, Rusové tomu říkají tedy speciální vojenská operace. A oni prosazují, jakože tam ti lidé by za ně měli kandidovat, ale já co tak sleduju zase, jako, není to víc než můj dojem, tak vůči těm takzvaným hrdinům ty nálady nejsou zrovna pozitivní, čili oni to tak jako prosazují, ale zároveň neprosazují, ale všimněme si na té kampani, celá ta kampaň vlastně není o těch politických stranách, ale je o Vladimíru Putinovi. Všichni vlastně jede se jenom, podporujeme Putina, jsme za Putina, jsme prostě pro úspěšné dokončení SVO a tak dále, ale ty politické strany vlastně vůbec nic neprosazují.
4: Vysvětluje rusista a politolog Karel Svoboda.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
4: Někdejší ministr zahraničí Ukrajiny Dmytro Kuleba v rozhovoru pro magazín Foreign Policy řekl, že současná situace v Kremlu mu připomíná poslední dny Stalina v úřadě. Viděl byste vy, pane Svobodo, jisté paralely s tím současným ruským režimem?
5: Tak paralely najdete vždycky a zároveň vždycky můžete odmítnout. Stalin rozhodně víc pil než Putin. Putin není úplný abstinent, ale téměř nepije. Ale to je samozřejmě v nadsázce. Můžeme to tak přirovnávat, ale Vladimíru Putinovi je pořád jako 73 let. To není jako stařec zničený špatnou životosprávou. On tady může být klidně 10, 15, 20 let jako docela v klidu a ten režim prostě může teprv okorávat.
4: No a vidíte, jenom vám do toho vstoupím, když začala v únoru 2022 ruská invaze, tak mnozí říkali, že jaksi jeho dny jsou sečteny, co se týče třeba zdravotně. Otázka je také, do jaké míry do toho vidíme.
5: Jo, já miluju telegramový kanál Generál SVR, který píše o tom, že Jevgenij Prigožin je živý a Vladimír Putin mrtvý, takže vlastně žijeme v úplně, to je zase v nadsázce, jo. Já, i kdyby to nebyl Vladimír Putin, ale někdo, kdo ho představuje, dokud ten režim funguje s tím, že je to Vladimír Putin, tak prostě se jede dál. Ten základní problém je v tom, a tam vidím tu podobnost, je, že vlastně začal být zpochybňovaný Vladimír Putin.
4: Kým?
5: Prakticky kýmkoliv. Najednou vlastně až do jara 2026 jsme neslyšeli kritiku Putina. Najednou ti vojenkorové, ti lidé, kteří píší prostě ne přímo z fronty, ale řekněme, jako baví se s těmi vojáky a jsou poblíž fronty, tak najednou říkají, on ten Putin to vlastně nedělá dobře. Oni vlastně neříkají pravdu, oni říkají, jak my tady dobýváme prostě každý den nová města, ale ve skutečnosti prostě my ztrácíme vojáky a je to větší malér, než se zdá. Vidíme čím dál tím jako víc ohlasů ve stylu on Putin už je možná unavený a to je, řekl bych, jakoby ten nejdůležitější moment, kdy nevím, jestli konec stalinismu, ale i jakoby konec brežněvismu v tom smyslu, že vlastně ta společnost výrazně zcyničtěla. A Vladimír Putin vlastně vždycky budoval tu společnost tak, aby nebyla politická. Aby vlastně se nezajímali o nic, aby akceptovali, co jim ta moc řekne. A ono se to ukazuje teď, že vlastně se říkají, no, jako my se někam neposouváme, my stagnujeme a s Putinem to už asi jako jiný nebude, to nebude lepší.
4: Jinak je to 35 let od puče v roce 1991, který vedl k definitivnímu pádu Sovětského svazu. Pane Svobodo, zaznamenejme ještě výrok náměstka ruského ministra zahraničí, který dal Arménii ultimátum, mohli bychom říct, aby se do konce roku uspořádala referendum o své geopolitické orientaci. Stručně řečeno, zda půjde s Evropskou unií nebo s Ruskem. Tak je a proč v hledáčku Kremlu nyní také Arménie?
5: Tak protože Arménie se nějakým způsobem odpoutává od toho ruského orbitu. Vezměme si, že Arménie dlouho fungovala na tom, že vlastně nemá jiného spojence než Rusko. A po té válce, kterou Azerbajdžán proti ní vedl, nebo proti Náhornímu Karabachu, kdy vyhrál naprosto drtivě, tak Pašinjan řekl jako OK, prostě Náhorní Karabach je ztracen, nikdy jsme ho vlastně jako pořádně nedrželi, už se na to vykašleme a pojďme budovat normální vztahy. A najednou Arménie vlastně objevuje to, že se dá komunikovat nějak s Tureckem, že se dá komunikovat s Azerbajdžánem a že je to vlastně produktivnější, než se spoléhat čistě a jednoduše jenom na Rusko. A mění tu svoji orientaci. Rusku se to samozřejmě nelíbí, protože ono ten prostor bývalého Sovětského svazu považuje za svoje hájemství a nechce vlastně ty země jen tak jakoby pustit a ani je jen tak nepustí. Ten požadavek na nějaké referendum a tak podobně, to je Vezměme si, že jedna země diktuje druhé, co má dělat. Jo? To je prostě naprosto neskutečné, ale trošku to připomíná i třeba to, co se dělo v roce 2013, kdy Viktor Janukovič tak jako váhal, na kterou stranu se připojí. On říkal, teď já chci obchodovat s oběma, a Rusové tam zavedli blokády docela brutální, prostě zákazy zboží a já nevím, co všechno, a vlastně jako dotlačili k odmítnutí podpisu asociační dohody, a tady je snaha vlastně dotlačit Arménii k něčemu podobnému, ale ono to vyvolává stejný protitlak a stejnou reakci, kdy to Arméni prostě odmítají.
4: No a jak by Rusko tedy, možná už jste to trochu naznačil, mohlo ovlivňovat tu situaci v Arménii?
5: Tak viděli jsme to třeba před těmi parlamentními volbami, kdy najednou si prostě spousta lidí žijících v Rusku vzpomnělo, že jsou Arméni, a chtělo hlasovat v Arménii. Ono to zase není tak, že by 100% Arménů jako toužilo odejít od Ruska. Jo. Ono vždycky se tam budou být tyhle dvě snahy, jako pojďme s Ruskem, protože je to náš logicky největší obchodní partner versus z Ruska nám nikdy nic dobrýho nepřišlo, a někde se to tam vždycky bude být. Vždycky to bude tak půl na půl a Rusové to využívají.
4: Pohled Karla Svobody, rusisty a politologa z Univerzity Karlovy, katedry ruských a východoevropských studií. Děkuji za vaše názory a přeji vše dobré.
5: Děkuji také, naslyšenou.
4: Nenechte si, milí posluchači, ujít také nedělní vydání pořadu. Sestra Angelika si bude povídat s Richardem Brožem, zakladatelem projektu We Love Šumava. Zita Senková přeje příjemný poslech.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Káva o čtvrté.
1: To je vaše každodenní inspirace.
0: Životní styl.
1: Rodina.
0: Zdraví.
1: Finance.
0: Nebo volný čas.
1: Káva o čtvrté.
0: Vaše zkušenosti.
1: Nové trendy.
0: I odborný pohled.
1: Povídáme si o všem, co vás zajímá.
0: Káva o čtvrté.
1: Od pondělí do pátku po 16. hodině na Dvojce.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Dětský certifikát by se měl ještě před jeho zavedením upravit. Stíhačky nad Lutyšskem sestřelili neznámý dron a bude slunečno s teplotami do 32 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Ministerstvo spravedlnosti připravuje změny v dětském certifikátu. Ten má chránit děti před sexuálními predátory. Šéf rezortu Jeroným Tejc z hnutí ANO na změnách spolupracuje s poslanci, aby byly schválené do konce roku, než začne certifikát platit. Úpravy se týkají hlavně elektronického systému evidence.
6: Na změnách spolupracuje ministr spravedlnosti s digitální informační agenturou.
7: Podle stávající úpravy by každý, kdo pracuje s mládeží, musel dokládat opětovně certifikát jednou za 3 měsíce a my musíme proto i změnit právní úpravu, aby ten certifikát byl doložen pouze jednou a ta organizace si mohla platnost tohoto certifikátu kdykoliv ověřit.
6: Současně o změnách debatují poslanci na podvýboru pro oběti a problematiku násilí, aby byly změny včas schváleny. Potvrzuje to člen podvýboru Michal Zuna z TOP 09.
8: Návrhy a debata, které sníží administrativu, tak může být určitě přínosná.
6: Ve hře je i doplnění dalších trestných činů, které by se do certifikátu zapisovaly, například mučení. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
5: Stíhačky Severoatlantické aliance se střelili ve vzdušném prostoru Lotyšska neznámý dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblastech u hranice s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu ve východní části Finského zálivu kvůli tomu podél hranice s Ruskem dočasně pozastavilo i Finsko. Finsko i Lotyšsko jsou členy Evropské unie i NATO. V lesích v Česku teď nerostou skoro žádné houby. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Situace je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejhorší za poslední roky. Počasí zřejmě nebude houbám přát minimálně do konce prázdnin, říká Borovička.
9: V principu můžeme říct, že standardně s košíkem do lesa teďka to nemá prakticky smysl. Houby de facto ještě pořádně nezačaly růst a máme už polovinu srpna a to není úplně obvyklé.
5: Houbaři ojediněle můžou najít třeba méně časté druhy hub. Jedním z těch, který může růst, je hřib teplomilný, přezdívaný barevný. Takové hřiby se na teplo i sucho lépe adaptují a stačí jim třeba jen bouřka. Oštěpař Jakubova Dlejch postoupil na atletickém mistrovství Evropy do finále. Obhájce titulu hodil v první sérii 80 metrů a 92 centimetrů, pak už nepokračoval. Delší pokus předvedli pouze 4 jeho soupeři, pokračuje Vadlejch.
10: Když jsem hodil a byl jsem vlastně po první sérii druhé skupiny stále první, tak jsem si říkal, že nebudu ztrácet síly a už to nechám, protože je velká šance, že postoupím. Hrozně bych byl rád, kdyby i třeba Martin hodil daleko. Všichni se snažili a bohužel.
5: Další dva čeští oštěpaři v kvalifikaci Jan Výška ani Martin Konečný do finále nepostoupili.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Bude většinou jasno, teploty mezi 27 a 32 stupni, na severovýchodě 20 na horách.

0: Roman Víšek a Šárka Volemanová, jsou 4,5 minuty po 9. hodině. Dnes je pátek 14. srpna a my budeme rádi, když v následujících 2 hodinkách budeme společně.
1: Přejeme tedy, přátelé, oba pěkný den. Dobré stále možná pro někoho ještě ráno, ale spíš pro většinu asi dopoledne. My jsme si tady se Šárkou povídali na různá témata před vysíláním, třeba téma toaletní papír, ale...
0: Nevím, jak to souvisí s dnešním tématem nezapomenutelné prázdniny. I když? Tak uvidíme, kam se dostaneme v první společné hodině. Máme 9:05 a přejeme vám hezké dopoledne z Dvojky.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Ve složení Roman Víšek a Šárka Volemanová a dnes tedy prosím tě o těch nezapomenutelných prázdninách společně s vámi. A proč?
2: My jsme to otevřeli takovým zvláštním podtématem, tím toaletním papírem.
1: Ano.
2: Ale to si myslím,
1: každý
2: že
1: ze svého
2: s nezapomenutelnými prázdninami u babiček a tak, tak to nemá nic společného. V posledních dnech se totiž rozvířela debata o prázdninách, o jejich délce, začátku a konci, možná o jiném rozmístění volných dnů pro děti v průběhu celého školního roku.
1: Je to tak, ale my dnes nechceme rozhodně nic řešit. My si s vámi chceme popovídat o těch vašich nezapomenutelných prázdninách a to právě teď.
2: Mimochodem, prázdniny poprvé na měsíce červenec a srpen přesunul už Josef II. V roce 1786, ale po jeho smrti bylo zase všechno jinak a možná bude všechno jinak.
1: Je to tak a mnohokrát o tom si budeme povídat s naším hostem za chvíli po telefonních linkách, ale teď tedy otázky na vás, naši milí posluchači. Jak vzpomínáte na svoje prázdniny a možná připište i na co konkrétně, kde bylo vaše oblíbené prázdninové místo, kam jste se třeba rádi vraceli?
2: Které prázdniny prostě patří mezi vaše nezapomenutelné?
1: Tak budeme rádi, když si společně s námi zavzpomínáte právě teď a když nám o tom všem napíšete. 702 222 220 číslo pro SMS-kové zprávy i dnes a přidávám e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Těšíme se na všechno.

0: My si dnes společně povídáme o nezapomenutelných prázdninách a už se plní naše schránky. Ta e-mailová i SMSková. Vybereš nějakou zprávu, Romane?
1: Žabotandem Kamila a Tomáš Martinovští. Vaše prázdninové téma je docela trefa do černého. Každé prázdniny i dovolené jsou skvělé a ještě když vyjde počasí, jako nám v těchto 14 dnech, nemá to chybu. Předpokládám, že byli někde na severním pólu, protože tam muselo být počasí zcela ideální.
0: Ano, my si dnes povídáme o těch nezapomenutelných prázdninách. Jsem tedy zvědavá, protože přichází čas, milý Romane, abych se tě zeptala, jestli nějakou takovou zkušenost či zážitek máš. Během písničky si mi povídal o těch, které nejsou v souvislosti s tvým životem, řekla bych, publikovatelné, kterou jsi zvolil.
1: Já mám téměř samé nepublikovatelné, ale zavzpomínám na dětství, protože každé prázdniny probíhaly v Kroměříži, u babičky a u dědečka a byly to časy, do kterých bych se opravdu rád vrátil. Chvilku bych prostě chtěl třeba jeden den, kdyby to šlo nějakým kouzlem, zažít atmosféru sedmdesátky, babičku, dědu a všechny ty kamarády. Jezdil jsem pořád kolem domu na kole a hrál jsem si na autobus, takže jsem měl i zastávky v Mánesově ulici a ve Šturzově ulici v Kroměříži a no tak takhle to probíhalo.
0: Ty když teď mluvíš o těch prázdninách u babičky s dědou, tak jsem si vlastně vzpomněla na jedny takové moje prázdniny taky u mojí babičky a bylo to tehdy, tam jsem chytila svého prvního kapra, protože táta mi koupil prut, já jsem chodila s mým tátou, když jsem byla malá, na ryby a hrozně jsem si přála, tak jsem dostala takový dětský žlutý, to si pamatuju dodnes a šla jsem sama poprvé k rybníku na ryby u babičky a chytila jsem svého prvního kapra.
1: Panečku, já mám možná taky vzpomínku na zimní prázdniny, kdy jsme šli jednou vrátit kapra do rybníka, teď už vím, že se to nemá a kamarádka mi pořád říkala, že se trefí do té vydlabané díry do ledu s tím kaprem, že to trefí. Hodila kapra, kapr zůstal asi tak metr od díry, ale ona měla taky nápad, protože říkala, já hodím ten velký kámen vedle té díry, díra se zvětší a kapr tam spadne. Kámen hodila na kapra.
0: Romane, myslím, že to je další historka, která by měla patřit do těch nepublikovatelných. Ano, za chvíli se budeme povídat o historii prázdnin.
2: Dva na dvojce.

0: Pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: A teď už zase s pohledem do vašich zpráv. My si dnes společně s vámi od 9. dopolední povídáme o vašich nezapomenutelných prázdninách. Přidala se Renata z Prahy, vážení a milí. Prázdniny vždycky byly strašně krátké, ale nezapomenutelné byly na sportovním táboře, kam jsem jezdila s gymnastikou. Bylo to v Leči nad Sázavou, takže koupání hned pár kroků a byl to gejzír různých nápadů od těch sportovních všeho druhu i závodů na kánojích, volba mis, módní přehlídky, diskotéky, bojovky. Prostě nádhera. Tam bych jela hned znova, tehdy mi bylo 12 let, no a až těch 15 bych to pořád prostě brala. No tak děkujeme za tu vzpomínku, Renata z Prahy napsala.
2: A my teď nabízíme velmi zajímavý pohled na prázdniny, pohled rekreologa. Na telefonu je pan doktor Zdeněk Hamřík, rekreolog a vedoucí katedry rekreologie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Přeju dobrý den.
3: Dobrý den posluchačům i vám do studia.
1: Hezké dopoledne, pane doktore, vítejte u nás na Dvojce. No musíme začít a my si tady jako z toho laického pohledu říkáme, že to je práce snů. Co dělá takový rekreolog?
3: Tak práce snů to asi trošičku je. Rekreologie v podstatě zkoumá, jakým způsobem lidé tráví volný čas a řekněme, co to dělá s jejich zdravím a kvalitou života. Ono v praxi to znamená, od výzkumu například třeba dlouhodobě sledujeme, jak se hýbou české děti, jak tráví volný čas, až potom po velmi praktické věci pracujeme v domech dětí a mládeže, střediscích volného času, v cestovním ruchu, v oblasti fitness a zdravého životního stylu. Takže v této oblasti.
1: Je to práce snů, pane doktore.
2: My jsme na začátku dnešního setkání říkali, že poprvé byly prázdniny přesunuty na měsíce červenec a srpen za vlády Josefa II. Jaké byly důvody?
3: Tak tehdy ty důvody byly ryze praktické. Tam v podstatě rozhodovali žně, prostě děti byly potřeba na poli a rodiče v té době vlastně do školy neposílali, protože ty žně byly prioritní. Zároveň asi bylo důležité také počasí, vedro, čili ty důvody byly jako pragmatické hodně. Nebyl to určitě dárek dětem, že tehdy by to chtěli děti.
1: Když se v tom čase trošičku posuneme po smrti Josefa II., a my už jsme to také říkali, pane doktore, se to všechno měnilo. Možná ve stručnosti, do jakých podob vezmete nás tak trochu do historie? Jaké termíny prázdnin se řídily, jakými potřebami rodin a společnosti? Jak se to proměňovalo?
3: Tak ten vývoj byl různorodý. Já nejsem historik, ale vždycky vlastně ta doba se řídila jako potřebami společnosti. A to nejenom u nás, ale i v různých dalších státech Evropy. To, kdy se potom prázdniny ustálily na ty měsíce, tak jak je známe, tak je řekněme za první republiky ve 20. letech. A potom už ta doba byla víceméně stabilní. Nicméně zasahovaly do toho vždycky různé další události, třeba v roce 79, si možná posluchači pamatují, někteří byly uhelné prázdniny, kdy prostě díky extrémním mrazům a tomu, že došlo v bývalém Československu uhlí, tak prostě museli být vyhlášeny a tímhletím se to vlastně řídilo, takže v zásadě vždycky odrážely potřeby společnosti a řekněme těch aktuálních událostí.
2: Když už máme na telefonu rekreologa doktora, tak bychom se možná měli zeptat, jak si vlastně máme uspořádat svůj čas pracovní a osobní nejenom o prázdninách, ale v průběhu celého roku?
3: Tak těch zásad je hodně, oni jsou taky hodně individuální, nejde to asi říct jako obecně, to bych si netroufl posluchačům každému doporučovat, ale v zásadě to, co jste řekli, je asi klíčové. V zásadě ta pravidelnost vítězí nad nějakými jednorázovými akcemi, to znamená, když třeba chci být více

0: aktivní, tak je potřeba tu pravidelnost tam mít a neřešit to jednorázovým 14-denním nějakým sportovním pobytem. Obecně ten odpočinek jako v dnešní době je důležité asi, aby byl víc aktivní než pasivní, protože toho pohybu je málo. A ta aktivita zároveň by mohla být nebo měla být jiná, než je naše práce. No. Zároveň asi je důležité skutečně vypnout, zkusit přerušit takovou tu e-mailovou firemní nebo další komunikaci onlineovou na té dovolené, tak ať si člověk skutečně odpočíná.
1: Rekreolog a vedoucí katedry rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, pan doktor Zdeněk Hamřík, si s námi na dvojce povídal. Děkujeme za to povídání, za to průvodcovství historii, ale i to doporučení. Pokusíme se si na to myslet. Pane doktore, děkujeme moc a hezký zbytek prázdnin.
0: Děkuji moc za pozvání, hezký zbytek prázdnin i vám.

0: S vámi jsou a rádi dva na dvojce ve složení Roman Víšek a Šárka Volemanová. Dnes o prázdninách i v čase přidává. Zdravím do dvojky, měsíc u babičky dědy na okraji Děčína. Veliký dům s obrovskou zahradou, tajemnou půdou, krmení slepice králíků, na nákupy s dědou a jeho dvoukolákem, co nákup to nanuk, večery u karet a ty babičiny koláče, no prostě pohoda a láska, krásný čas, byly to vlastně základní kameny mého života, napsala nám Ivča. Moc hezká zpráva.
1: I Dana Bulínová krásně popisuje prázdniny, je prostě vidět, že tímhle tématem jsme potěšili naše posluchače, protože krásně, krásně píšete o prázdninách, na které vzpomínáte.
0: Teď je nepotěšíme tedy.
1: No, ale možná vzpomínáte i na to, jak jste chodili na houby, protože to bude kratochvíle, která možná bude v budoucnu patřit k těm, které jsme už zažili a možná je nezažijeme.
0: Na které se bude vzpomínat jenom.
1: Na které se bude jenom vzpomínat, protože je to s houbami čím dál horší. Je to s houbami na houby. Prostě vypadá to alespoň podle zpráv Českého hydrometeorologického ústavu.
0: Je to tak, protože houby aspoň do konce prázdnin neporostou. Odborníci říkají, že ta situace je nejhorší za celé roky. No je to škoda, u nás doma už se taky začalo mluvit o houbách, tak ještě se o tom bavíme, ale tak možná můžeme na procházku. Do lesa,
1: možná poradíme posluchačům, že podle těch oficiálních zpráv je nejvyšší šance momentálně na horách, na severovýchodě území, hlavně na severu Moravy a ve Slezsku a částečně také v Krušných horách a na Šumavě. Nevím tedy, jestli ta informace je ale k něčemu platná, protože když jsme to teď tak popsali,
0: tam
1: tak stejně
0: všichni.
1: Nevím, kam bych se vypravil na houby.
0: A nebo tam pojedou všichni, nebo protože pojedou je víkend, všichni, no tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně, co víme zcela jistě, že dopadne, nebo alespoň se o to pokusíme, bude splnění vašeho přání. Za chvilku.
2: Meteor
3: na dvojce.
2: Dá se ovlivnit počasí. Co slyší ježci a předává si les zprávy?
3: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
3: na dvojce.
4: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Vaše přání na naši hlavu.
2: A pravidelně v tento čas se pokoušíme plnit vaše přání, ať jsou jakákoliv, pokud nějaké máte mimochodem, tak ho můžete napsat na RNP, rádio na přání, @rozhlas.cz, prakticky 24 hodin denně. No a my je tak postupně prohlížíme a snažíme se je naplnit dneska. Je to přání moc hezké a doufám, že budeme mít štěstí a podaří se nám ho vyplnit Veronice Votavové Střebíče, která mimochodem získává ponožky, takové speciální dvou na dvojce, za chvíli už bude podzimní počasí, tak snad se budou hodit. Co si přeje?
3: Napsala nám: celé prázdniny sledujeme s mužem opět televizní seriál Vyprávěj. Viděli jsme ho s celou rodinou i dětmi už několikrát. Je to balzám na duši a člověka to prostě vtáhne, zvlášť když ho spousta situací a vzpomínek se ho nějak dotýká osobně.
2: A naše posluchačka dál píše, že obdivuje Svatopluka Skopala v roli Josefa, také Veroniku Frajmanovou, která v seriálu hraje jeho manželku Janu. No a teď prosba o to splnění přání.
3: Tou je rozhovor buď se Svatoplukem Skopalem nebo Veronikou Frajmanovou.
2: Ano, a naše posluchačka, která se jmenuje tady shodou okolností také Veronika, si přeje, abychom se zeptali, jak se má, jak tráví léto, jak vzpomíná na natáčení seriálu Vyprávěj a kde ji, či jeho můžeme aktuálně vidět. No a tak jsme se rozhodli, že zkusíme koho? Veroniku Frajmanovou zkusíme zavolat.
3: Veroniku Frajmanovou, a když jsem říkal, že budeme volat Veronice Frajmanové, tak mě kamarádka říkala: prosím tě, vyfoť se s ní.
2: Ano.
3: Tak zkusím.
2: Držím ti pěstě. Ano. Za chvilku.

0: Tak se nám to všechno podařilo, jsme rádi, za chvíli přivítáme na vlnách Českého rozhlasu Dvojka hosta, kterého jsme slíbili. A proč? Protože je to vlastně přání za chvíli splněné naší posluchačky Veroniky Votavové z Třebíče, která si přála povídání buď se Svatoplukem Skopalem nebo Veronikou Frajmanovou, protože miluje televizní seriál Vyprávěj, který viděla opakovaně, a my jsme si řekli, že Veronice Frajmanové zkusíme zavolat.
1: A tak mě dělá opravdu velkou radost, že na telefonu s námi je herečka Veronika Frajmanová. Přeju dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne všem.
0: Hezké dopoledne, rádi vás slyšíme. Budeme plnit přání naší posluchačky Veroniko, tak první otázka od ní zněla, jak se máte a kde trávíte to letošní léto? My víme, že teď momentálně jste někde na cestě.
2: Ne, už jsem přijela, jsem v Praze a víceméně teď už trávím léto po vlastech českých, protože mám za sebou dost představení většinou na Moravě.
1: A abychom plnili opravdu to konkrétní přání, tak se vás musím zeptat, jak vzpomínáte na natáčení seriálu Vyprávěj? Bylo pro vás v něčem jedinečné nebo nezapomenutelné?
2: Vlastně vzpomínám s čím dál tím větší láskou, protože je mi hodně připomínáno. Musím říct, že skoro po každém představení přijde někdo a jsou to ku podivu čím dál tím mladší ročníky, kteří berou tohle představení jako takový dějepis a vrací se k tomu a pouští si to a mají to jako album. A myslím, že i tak to bylo točeno.
0: Je pravda, že Česká televize ho právě teď během těch prázdnin opět vysílá. Koukáme na něj i my s Romanem. Roman teda velký obdivovatel a milovník seriálu Vyprávěj. To musím k tomu podotknout. Veroniko, když se podíváme pod tu pokličku a dovolte nám chvilku zůstat ještě u těch vzpomínek, jak dlouho trvalo, než se ten seriál natočil, protože on má neskutečný počet dílů, a jak vlastně vypadá ta hercova příprava na takový seriál? My jsme už mnohokrát slyšeli, že to je hodně textu, že se točí na přeskáčku. Jak se to dá všechno zvládnout?
2: Víte co, seriál Vyprávěj se točil tak, jak už by se teď těžko něco natočilo. To znamená hezky posloupně, myslím, že po 5-10 dílech, pak se nevysílalo, to už si diváci nepamatujou, až když byly další díly, takže se netočilo nepřetržitě. Čekalo se na díly, byl čas, točilo se ze tří kamer, mezi tím se stříhalo a hodně se opakovalo. Bylo to až takovým filmovým způsobem, na to už by dneska nebyl čas.
1: Mě jste opravdu zaujala tím, že vy jste vlastně vypadala v průběhu celého seriálu naprosto stejně. A někdy bylo těžké rozeznat, co jsou ty vzpomínky a co je ta současná realita. To myslím opravdu v dobrém, protože vy jste natáčeli 854 natáčecích dnů a skutečně vypadat pořád takhle stejně, to je neuvěřitelné. Co jste proto, Veroniko, v průběhu natáčení dělala?
0: A co děláte dodnes, protože vy vypadáte pořád stejně?
2: Tak myslím, že vlastně maskeři se snažili o opak, že vlastně nás zestařovali zasné moc, protože původním úmyslem bylo, že se vymění hlavní mladí představitelé za starší ročníky, což pak by si a autoři se rozhodli, že Andrejka zůstane, a tím pádem my jsme nemohli zestárnout moc, aby nebyly nějaký vlastně přílišní odskoky, takže ty skoky v těch maskách určovali mladí a my jsme ubírali na líčení a příčeskách a dostávali jsme se k těm parukám a sváťovi přestali barvit vlasy takovým hrozným sprejem a byli šťastné.
0: Herečka Veronika Frajmanová si s námi povídá. Poslední otázka. Veroniko, vy jste pověděla, že jste měla poměrně pracovní léto, také říkáte, že už jste se vrátila zpátky do Prahy. Ta poslední otázka bude vlastně prosba o pozvánku. Kde vás mohou vidět naši posluchači?
2: V současné době myslím, že nejbližší je představení pod Žižkovskou věží, kde hrajeme divadlo Bez zábradlí Ryba ve čtyřech, a potom, myslím, máme nějaké představení mimo mísu. Teď bych musela hledat diář, protože já jedu na ten papírový diář, takže teď to ze mě takhle z hlavy nedostanete.
1: To jedeme oba na papírové diáře. Ano. Dokonce mám na dveřích takový velký papír, kam si všechno píšu. Veroniko, až budete jednou vyprávět o těch dnech, které právě teď prožíváme, tak ať je to vyprávění co nejzdravější, nejpříjemnější a nejpohodovější. Krásné léto vám přejeme.
2: Děkuju. Krásné léto všem posluchačům i vám. Naschledanou. Děkuju.
3: Dva na dvojce.

0: Moje nezapomenutelné prázdniny, to je dnešní téma a na ty vzpomíná i Hanka, protože podle ní byly nejhezčí prázdniny v Beskydech a díky nim prý nejezdila ani do Juginy, tedy do Jugoslávie, píše Hanka.
1: Přidala se i Jaroslava, váhám zda psát, ale snad vás to pobaví. Na prázdninách u babičky se mi líbil jeden kluk, byla pouť a já jsem mu dala perníkové srdce z lásky. Bylo mi 10. No tak krásná vzpomínka, každopádně i velký dík směrem k vám za to, že jste s námi byli v první společné hodině. Čeká nás ještě jedna a za chvíli prozradíme, o čem budeme povídat v dnešní poradně.

0: A ještě slibovaná informace o tom, o čem bude právě po 10. hodině naše dnešní poradna.
1: Budeme si povídat o zdraví rostlin, a to s rostlinolékařem Michalem Hnízdilem.
0: Tak si to nenechte ujít po zprávách, které přinese Mária Kunová.

0: blízká setkání Michaely Maurerové
1: na Dvojce. Mým hostem bude primář neurologie profesor Aleš Tomek. Jak udržet mozek co nejdéle v dobré kondici? Jak poznat první příznaky cévní mozkové příhody? A co bychom měli dělat, než přijede záchranná služba? To budou otázky na profesora Aleše Tomka.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na Dvojce. Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: V Chorvatsku hoří pobřežní město, nejméně 36 lidí je zraněných. Teploty o víkendu v Česku znovu přesáhnou 30 stupňů. S komplikacemi musí počítat i zdravotníci. A dnes bude slunečno, teploty do 32 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Lesní požár zasáhl chorvatské pobřežní město Omiš. Podle záchranářů je nejméně 36 lidí zraněných, 7 z nich je v ohrožení života. Na místě zasahují přes 200 hasičů. Podle informací chorvatských médií už schořilo několik domů a aut. Město otevřelo sovou sportovní halu jako nouzové útočiště, kde přes noc ubytovalo přibližně 1000 lidí. Do Omiše, který leží asi 25 kilometrů jižně od Splitu, už přijel chorvatský premiér Andrej Plenković. Česko čeká další tropický víkend. Horko znovu zatíží lidský organismus, hlavně nemocných nebo starších lidí. Kromě předpovědi teplot můžou lidé sledovat i výhled tepelné zátěže. Tu nabízí třeba web vlnyveder.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka to může pomoct taky zdravotníkům.
3: Máme ověřeno, že vlastně za této situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchrany, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva. A samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde.
2: Ukrajinská armáda uvedla, že osvobodila 26 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Celkem měl Kyjev obnovit kontrolu nad asi 750 kilometry čtverečními svého území. Postup armády a ozbrojených složek trval od ledna. Z bezpečnostních důvodů ukrajinská armáda zveřejnila územní zisky až teď.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poukázal na ztráty ruské armády. Při ukrajinské ofenzívě podle něj zemřelo téměř 10 000 Rusů. Dalších víc než 6,5 tisíce jich bylo zraněno. Ruská armáda v posledním měsíci téměř 5 let trvající války zintenzivnila vzdušné údery balistickými raketami a střelami s plochou dráhou letu. Podle OSN zemřelo za poslední měsíc na Ukrajině v důsledku ruských úderů nejvíc civilistů za poslední 4 roky, 437 lidí. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu zemřelo podle OSN bezmála 17 000 civilistů, včetně víc než 800 dětí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Strážci Národního parku Šumava letos rozdali pokuty v celkové výši za víc než 100 000 korun. Nejčastějšími přestupky jsou každoročně nepovolený vstup do klidového území, mimo značené stezky, špatné parkování a taky porušení zákazu vjezdu. Víc říká vedoucí strážního obvodu Stožec Jaroslav Koranda.
5: Nejčastěji jsme to řešili na Vltavské cestě, což je cesta mezi Novou Pecí a Stožcem. Nebo například Bučinská cesta, Kvilda a Bučina. Jde o to, že tady třeba ta cesta mezi Novou Pecí a Stožcem je obrovská zkratka pro ně, jinak to musí učit přes Volary. Takže ušetří 15 km a zcela záměrně ten zákaz vjezdu porušují.
2: Udílení ceny Václava Havla za lidská práva letos nebude spoluorganizovat knihovna Václava Havla. Pořádání bude mít na starost nadace Charty 77 společně s nadací Vize 97. Oznámili to zástupci obou nadací. Důvodem je spor mezi vedením knihovny a vdovou po bývalém prezidentovi Dagmar Havlovou. Ta letos odvolala souhlas s používáním Havlova jména v názvu knihovny. Lidskoprávní cena se uděluje s odměnou 60 000 eur, tedy asi 1,5 milionu korun. Letošního laureáta porota vybere koncem září.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno, teploty mezi 27 a 32 stupni, na severovýchodě 26, na horách 22, na Šumavě až 25 stupňů.

0: dopoledne a nabídkou poradny po 10. hodině.
1: Možná vás, přátelé, někdy na cestách v zahraničí napadne, že tu nádhernou květinu byste nutně potřebovali mít u sebe na zahrádce. Jenže právě takový počin v sobě může skrývat nečekané riziko pro naši přírodu v podobě zavlečení nebezpečných chorob a škůdců.
0: Nevinně vyhlížející semínka nebo krásné rostliny dovezené z dovolené totiž nejsou jen tak. No a proč? Tak to bude otázka naší dnešní poradny, jenom ona ve směru k našemu hostovi. O tom si budeme povídat. Zdraví rostlin naším tématem už za chvíli. Teď máme skoro 6 minut po 10. a my vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Zdraví rostlin, tématem naší dnešní poradny, která právě teď začíná, a ve studiu s námi ředitel sekce osiv sadby a zdraví rostlin Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, pan inženýr Michal Hnízdil. Hezké dopoledne, vítejte u nás na dvojce, dobrý den.
3: Dobrý den, hezké dopoledne také vám a našim posluchačům.
4: Já vás vítám. Co všechno si vlastně laik může představit pod pojmem rostlinolékařství? A kdo je to ten rostlinolékař?
2: Zní to krásně. Vlastně.
3: Ano, děkuju, to je krásná opravdu otázka. Odpověď je, věřím, také krásná. Rostlinolékař je vlastně každý, kdo cíleně a nějakým způsobem edukovaně se stará o zdraví rostlin, protože tak jako my lidé máme své lékaře, zvířátka mají rostlinolékaře, no tak rostlinky mají rostlinolékaře. No a rostlinolékař se samozřejmě snaží, aby rostlinkám se dařilo dobře, aby je nenapadaly různí škůdci a choroby. Takže rostlinolékařem je třeba každý agronom, který na poli se stará o to, aby plodiny, které tam pěstují, aby neměli škůdce a choroby, nebo jich měli tak málo, aby přežili a dali dobrou sklizeň.
2: Mm-hmm. Tak děkujeme za to dovysvětlení, slyším to v tomto kontextu poprvé, budu si to pamatovat. Každopádně, pokud to zaujalo taková informace i naše posluchače a mají blízko k internetu, tak tam můžeme najít unikátní počin, takzvaný rostlinolékařský portál, co na něm může běžný zahrádkář nebo pěstitel najít užitečného. Proč bychom se tam měli podívat?
3: Rostlinolékařský portál skutečně už vlastně u nás v našem úřadu, který se jmenuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, běží už více než 10 let a je to rozsáhlá databáze celé řady širokých informací o tom, co rostliny potřebují k tomu, aby byly, nebo co rostliny vlastně ohrožuje z hlediska škůdců a chorob. Takže tam jednak jsou samozřejmě rozsáhlá fotografie všech těch zemědělských druhů, komodit, ale i jiných rostlin. Je tam rozsáhlá fotografie a popisy všech těch škůdců a chorob, které rostliny ohrožují, se speciálním vlastně důrazem na takzvané karanténní choroby škůdce, které opravdu se u nás vyskytují málo a mohou způsobit ty devastující škody. No ale nad to ještě tam samozřejmě jsou i postupy, jak ty rostlinky před chorobami škůdci chránit. Od těch metod agrotechnických až samozřejmě po ty metody chemické, používání přípravků na ochranu rostlin, ale speciálně tam je věc, kterou asi zahrádkáři nebo zemědělci nikdy nenajdou. Vlastně tam naši inspektoři zveřejňují celou vegetační sezónu mapy výskytu těch běžných škůdců a chorob, které se vyskytují nejenom samozřejmě na polích, ale i v zahrádkách a i v parcích, kde vlastně každý vidí na jaře, jak se probouzí příroda a rostlinky se probouzí, tak vlastně se samozřejmě probouzí ti škůdci a choroby. No a tam je dobré sledovat, kdy se třeba vylíhnou dospělci toho škůdce, kdy napadnou naše zahrádky. Takže ten rostlinolékařský portál má třeba i to praktické aspekty, je tam to samozřejmě mnohem a mnohem více, třeba je tam napojení na odrůdy rostlin a tak dále.
4: Řada z nás má doma svůj cestovní pas, dnes už ho mají i mnozí psi nebo kočky, ale možná nás překvapí zjištění, že existuje i takzvaný rostlinolékařský pas. Co to je za dokument?
3: Ano, rostlinolékařský pas je vlastně, řekl bych, možná fenomenální počin Evropské unie, platí totiž pouze na území unie a je to prostě doklad, který je ve formě nějaké cedulky na květináči nebo návěsky na rostlině, který vlastně obsahuje taková zásadní slova a to je plant passport, což je v angličtině právě ten rostlinolékařský pas. A to slovíčko plant passport tam musí být všude, protože třeba když Finsko vydá nebo prodává rostlinku s tím pasem, tak každý vidí už podle té anglické verze, že se jedná o rostlinolékařský pas. Což je důležité a je to tedy dohledatelné v celé Evropské unii. Pak ten pas obsahuje celou řadu dalších kódů, které tady asi těžko nechci detailně vysvětlovat, ale ten, kdo si koupí rostlinku s rostlinolékařským pasem, tak určitě neprohloupí, protože dává vysokou garanci, že ta rostlinka vyrostla kdekoliv v Evropské unii na místě, v produkčním místě, které bylo pod nějakou rostlinolékařskou ochranou, pod nějakým dozorem a že riziko, že se tam vyskytnou nějací opravdu nebezpeční škůdci a choroby, je mizivé.
2: Mm-hmm. Děkujeme, to byla první část naší poradny a první sada informací. Zdraví rostlin se budeme věnovat i ve druhé části naší poradny, to už samozřejmě s prostorem pro vaše otázky. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, 702 222 220, číslo pro SMS-kové dotazy, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa. Můžete nám i zavolat do studia na číslo 22 155 25 25.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A v té si povídáme o rostlinolékařství. S námi je inženýr Michal Hnízdil. No a tady kolega zvukař Jirka Mištera vlastně se ptá tak trochu hloubavě, když už máme nějakou kytičku a jsme někde v nějaké zemi, kde procházíme kontrolou třeba na letišti a najednou se zjistí, že nemáme ten správný pas na květinu nebo na rostlinu, tak co se vlastně děje dál konkrétně?
3: Co se třeba děje s rostlinou a s námi?
2: Ano, s námi.
4: Ano, no s námi se naštěstí nestane nic moc, ale s tou rostlinkou zřejmě téměř jistě ano. On tedy ještě musím říct, že v případě, že cestujete z exotické dovolené, to znamená mimo Evropskou unii, třeba z Jižní Ameriky, tak se nedávají tedy pasy, to se dává, jak jsem říkal, pouze v té unii naší, ale dává se rostlinolékařský certifikát. Ono je to podobné, ale pokud vlastně nemá ten dotyčný ten certifikát a na jednu nebo dvě rostlinky vám ho tam nikdo stejně nevydá a tudíž si veze tu rostlinku na černo, tak jenom naši celníci, ale na celé té velké, dlouhé vnější hranici Unie jsou celníci bdělí a může se vám prostě jednoduše stát, že tu rostlinku vám celníci z baťohu vytáhnou a přímo na místě zlikvidují a budete rádi, že neplatíte pokutu. Takže to se samozřejmě nesmí a ta rostlinka, není to samoučelné, není to vlastně nějak zbytečné, tady ten přísný postup, protože i jedna rostlinka může způsobit velké problémy, zejména je-li ta rostlinka dřevinou, čili třeba stromkem, protože víme, že stromeček roste dlouho a dlouho a tudíž pokud je tam nějaký skrytý brouček, jeho larva, kterou nevidíme my v té Argentině nebo někde v cizině, tak vlastně on se vyvíjí dlouho, třeba 4 roky a pak najednou máme zahrádku plnou těch broučků a ono to jde dál a dál. Takže opravdu je to velmi důležité, aby si naši cestovatelé uvědomili, že vozit si vlastně na černo rostlinky, zejména z daleké exotiky, je opravdu rizikové, nebezpečné, nejen pro ně samé, ale i pro ten další, a pro tu celou naši vlastní komunitu, i pro tu přírodu.
3: Pane řediteli, zastavme se chvíli u toho tématu. A když bychom tedy měli být konkrétní ze zkušenosti, kterou zcela jistě máte, a hovoříte o tom, že si vlastně domů na naší zahradu můžeme dovést nějaké choroby anebo škůdce, co to bývá obvykle?
4: Tak obvykle to bývá hmyz, a nebo to jsou vlastně virové choroby, čili viry. Hmyz, většinou to jsou takový malý, téměř neviditelní nebo mikroskopičtí saví škůdci, těm se říká svilušky nebo třásněnky, červci. Jsou to v podstatě velmi drobný hmyz, který saje, je přisedlý na té rostlince a postupně tu rostlinku vysává doslova do písmene, takže ta rostlinka vadne, žloutne, chřadne. A pak, když přejedete rukou po té rostlince, tak je ten povrch takový lepkavý, podobně se chovají mšice. Takže to je asi velmi častý případ, kdy si lidé takhle vlastně sebou zatáhnou takovou tu chorobu. Horší jsou ty virové choroby, protože ty virové choroby se přenášejí velmi snadno většinově osivem, semínkama. No a každý víme, že na tom semínku opravdu nevidíme žádný velký příznak napadení. Takže v dobré víře si koupíme semínka, nebo si je dovezeme, nebo si je dokonce někde uloupneme z kytičky venku a pak najednou vidím, že ta rostlinka, která z toho vyklíčí, vzejde chřadne, chřadne a chřadne. Takže i na to máme vlastně v Evropské unii metody, jak zachytit na hranicích unie, když se k nám vozí osiva, jak zachytit vlastně i takovéto skryté vady, takovéto skrytá napadení.
2: A z vaší vlastní zkušenosti, jaký byl třeba nejbizarnější úlovek, který se v podobě květiny snažili lidé dovést do Česka?
4: Já nemám tedy nějaký bizarní zážitek s květinami, ale nechci říct přímo bizarní, ale určitě jsou opakované zážitky, když to tak nazvu, našich inspektorů na našem mezinárodním letišti v Praze v Ruzyni, který, jak víme, je jediným vstupním místem vlastně z třetích zemí do Unie u nás. No a tam kolegyně, protože to jsou většinou inspektorky, tak se velmi často vlastně dostávají do situace, kdy se sem vozí zásilky, obrovské množství zásilek letecky, ovoce a zeleniny, tropického ovoce, subtropického ovoce a zeleniny a tam bývá mnoho, já to řeknu možná lidově, žoužele. Takže to je opravdu bizarní, kdy vlastně je vlastně to, že vlastně ta zásilka na tom letišti vypadá mnohem hůř, než pak se dostanou ty plody k vám domů nebo do supermarketu. My opravdu bdíme na těch hranicích a snažíme se zachytit tyto zásilky a bohužel se to stává, že zachycujeme. Jsou tam právě ti škůdci, škůdci, jsou tam takzvané vrtule, to jsou mušky, které pak mohou napadnout i naše ovocné sady. Takže jsme bdělí na tom letišti a je to bizarní, protože samozřejmě ty zásilky se vozí vlastně v dobré víře, to znamená, nikdo schválně se nevozí nějaké škůdce, ale pak tedy ten obchodník a ten vlastně dovozce docela kouká, když mu celou tu zásilku zabavíme, no a nedá se nic dělat, taková zásilka je prostě zničená celá.
2: Je pravda, že moje maminka v 70. letech pracovala jako celní deklarantka, říkala, že třeba v krabicích z banány bylo nejedno velké překvapení, kromě banánů.
4: Jasně. No, oni tam bývají i hadi, ale těmi se opravdu rostlinolékaři nezabývají.
3: Ano. Napadlo nás to. Taková byla druhá část naší dnešní poradny. My si povídáme o zdraví rostlin, pokračovat budeme ve třetí části, pořád ještě s prostorem, třeba právě pro vaši otázku, na čísle 22 155 25 25.
0: Dva na dvojce.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A naším hostem v poradně ředitel sekce osiv sadby a zdraví rostlin Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, pan inženýr Michal Hnízdil, a povídáme si o zdraví rostlin.
3: A vždycky nám udělá velkou radost, když se do povídání zapojíte i vy. Teď je to posluchačka. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Jitka. Je vaše věrná posluchačka a chtěla bych poprosit pana ředitele, jestli by mě poradil s chorobou, která se u mě vyskytovala na orchidejích, teď mám i na jiných tkách, a je to takový jako chomáčky bavlny a je to prostě nezničitelný, dostupné mnou chemii jsem to postříkala, ale neúčinkovalo to. Tak jsem ho chtěla požádat, jestli by věděl něco jiného, jak to odstranit. Moc děkuju.
2: A my děkujeme za zavolání. Jaká bude odpověď, pane řediteli?
5: Já moc děkuju paní posluchačce za tento dotaz. Samozřejmě tu rostlinku tady nemáme, nevidíme, takže takhle od boku střílet přesně, co to je za chorobu, nebo možná on to spíš příznaky nějakého hmyzu, těžko říct. Já bych si tipnul, že to mohou být nějaké symptomy po sání nějakého samého hmyzu, možná mšic, a že vlastně pokud už paní vyzkoušela různé metody, včetně chemických, tak tady mě napadá, pokud to není na celé rostlince, tak ostříhat ty části, které ty příznaky mají, a doufat, že se to neprojeví na tom zbytku té rostliny. No a nebo nezbývá, než tu rostlinku zlikvidovat, pokud se to tam drží opakovaně. Mm-hmm. Omlouvám se, že nemám lepší radu.
2: Děkujeme za radu, kterou jste poskytl. Já bych se ráda vrátila ještě na chviličku k tomu cestování, protože my jsme si povídali o tom, že na těch rostlinách můžeme přivést domů nějaké nemoci a škůdce. Může být stejným rizikem i substrát?
5: Ano, může být stejným rizikem i substrát, čili řekněme zemina, jednak ta, která tedy ulpívá na kořenech rostlin, které se převáží nebo dováží. A můžeme si určitě představit, že tam jsou vlastně různé choroby, houbové zejména, které přežívají v půdě, a hlavně tam mohou být i vajíčka nebo larvy různého škodlivého hmyzu. To je i důvod, proč vlastně existují na to velmi přísné rostlinolékařské požadavky na dovoz zeminy, nejenom tedy samotné zeminy substrátu, ale i substrátu, který ulpívá na kořincích rostlin. Dokonce existují vlastně kombinace rostliny a jejího původu, kde vlastně je vůbec zakázán dovoz jakékoliv zeminy, čili ty rostliny musí mít kořeny úplně očištěné od půdy. Ale co možná naše posluchače může zajímat také, že ta zemina je vlastně riziková, i když je v malinkém množství ulpělá na například traktorech nebo i zahradní technice, která se k nám dováží do Unie. Například i ze Spojeného království, které nedávno z Unie vystoupilo, a pořád tam máme velké vazby, takže vlastně ta technika, která se používá v Británii a třeba se pak převáží do Francie a tak dále, tak podléhá na vnější hranici Unie kontrole právě na to, zda neobsahuje i malé množství zeminy, protože i ty mohou obsahovat živé škůdce a choroboplodné zárodky.
3: Mě tak napadla ještě amatérská odpověď, ryze amatérská. Paní posluchačka Jitka říkala, že to připomíná chomáčky bavlny, tak mě napadlo, vyperte to na 60. Každopádně naším hostem byl inženýr Michal Hnízdil.
2: Ano, a končíme tradiční radou kolegy Romana Výška, držíme posluchačce pěstě, ať to všechno dobře dopadne, a děkujeme za tu dnešní poradnu, ať se vám daří.
5: Já děkuju a připomínám, že nejlepší je prevence, prosím, a tudíž proto tady máme evropskou kampaň osvětovou Plant Health for Life, čili zdraví rostlin pro život. A tento rozhovor je i součástí této kampaně. Děkuji moc a ať se vám všem daří.

0: A už teď v 10 hodin 36 minut vás budu lákat k poslechu odpolední kávy o čtvrté. Květinové záhony mohou být i v polovině srpna stále plné barev, ale musíme jim pomoci pravidelnou péčí. Jak by měla ideálně vypadat, co udělat proto, aby letníčky kvetly až do prvních mrazíků? A nejen o tom si bude povídat Tereza Stýblová se zahradnicí a odbornicí na pěstování květin Mirkou Paclovou krátce po 16. hodině.
1: No a my se samozřejmě vypravíme i za Alešem Cibulkou, a to za chvíli. Můžete pátrat ve své paměti. Dnes nesedí doma na své chalupě, ale vydal se na jedno zajímavé místo, kam se vrátil po roce. Kde to může být? Přijdete na to?
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

do klína. Někdo má pletky rád. Já radši sklidit si víc.

šel jsem stranou od lidí, jsem jak ta zahrada stinná. Kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína. Oh!

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Čas od času se Aleš vydá se svým reportážním mikrofonem na nějaké zajímavé místo. A tam, kde je teď, tam se vrátil po roce.
3: Možná si vzpomenete, naši milí posluchači, jak nás přesně před rokem zavedl do domova seniorů v Pražské Sulické ulici. Tam tehdy nově otevírali sál Nataši Golové. No a Ska je tam zas. Aleši, hezké dopoledne. Proč? Už jsi ve věku, kdy je to nutné?
4: Ne, ještě ne. Ještě mě tady stále v tomhle úžasném domově pro seniory nechtějí, i když by se mi tady moc líbilo. Nicméně, abych vám to popsal, právě sedíme, čili nejsem tu sám, na lavičce, která je věnována Nataše Golové. No a za námi jsou krásné žluté záhorské růže, které jsme tady v loni vysadili. Záhorské, pro ty, kteří znají film Eva Troupí hlouposti, budou vědět, proč právě oni. Už jsou z nich nádherné, krásné keře. No a za námi je sál Nataši Golové, který je jí věnován, má tam své fotografie, nejen z doby své velké slávy, ale i z doby, kterou trávila tady, v domově seniorů. Právě v Sulické ulici strávila závěr svého života, tady taky odešla a já jsem moc rád, že je tady tohleto vzpomínkové místo a dneska budeme slavit rok od otevření, ale společně se mnou na téhle lavičce už je u dopolední kávy Lenka Kohoutová, ředitelka domova seniorů v Sulické. Krásné dobré dopoledne, vítejte na vlnách Českého rozhlasu.
5: Hezký slunečný den všem.
4: Paní ředitelko, řekněte mi jako tomu patronovi, jak se daří sálu Nataši Golové, co všechno se tady už za ten rok odehrálo?
5: To se vůbec nedá vyčíst od toho, že tady zpívala Jitka Molavcová. Několikrát jste tu byl s různými muzikanty, vy, byla tady paní Konvalinková, chodí sem zpívat děti, chodí sem děti si hrát s našimi klienty, nebo spíš tvořit, ne hrát, tvořit. Tady se děje každý týden nějaká akce, ale dneska sedíme venku na zahradě a tady jsou akce taky, takže třeba oproti loňskému roku nám přibyla jedna sportovní disciplína, protože klienti si přáli lukostřelbu, takže my tady máme zahradní lukostřelbu.
4: Tady to nádherně žije, chovají tady nejenom rybičky, ale i slepice třeba, ale...
5: Nedávno nám klient slepice pustil, protože měl pocit, že jejich letní byt je málo velký a slepice se potřebují proběhnout. Takže jsme honili slepice po celé zahradě.
4: Ano, i v domově seniorů může být samozřejmě veselo. Paní ředitelko, jak to berou ti místní, kteří tady bydlí, že v některém z těch pokojů za námi, a nepodařilo se dopátrat, bohužel, který to přesně byl, Nataša Golová byla, že tam, kde je sál, bývala televizní místnost, kam chodila na televizi. Ptají se na to třeba, nebo chodí zavzpomínat do sálu Nataši Golové, jak to berou, že to je vlastně malinko výjimečné místo?
5: Každý náš klient je výjimečný, bych chtěla říct. Ale tohle to se u nás moc neřeší, řešilo se to hodně, když vlastně se klienti dozvěděli, že tady Nataša Golová žila, tak jsme tak jako chvíli o tom debatovali, že si to vlastně nikdo nepamatuje, že se nedochovalo kdo, kde, kdy žil. Ty statistiky tady z té doby minulé nejsou. Ale Natašu Golovou tady všichni berou jako, že je to bývalá obyvatelka našeho domova a prostě je naší součástí.
4: Dneska odpoledne velká sláva, dorazí třeba Libuška Švormová, Helena Postránecká, manžela Václava Postráneckého, Marie Formáčková, kteří pamatují Natašu Golovou. Bude tady Michal Jagelka, bude se tu vzpomínat, zpívat, ale když se podíváme ještě do budoucna, já vím, že vy plánujete na říjen takovou velmi odvážnou akci, a nechali jste vyrobit u příležitosti, a já to nechám na vás, ať se pochlubíte, co se tady chystá?
5: U příležitosti 90. narozenin prezidenta Havla, Václava Havla, tady odhalíme bystu jeho hned vedle té Masarykovy, protože tady máme právě v sále Nataši Golové bystu Tomáše Garrigua Masaryka, a takže odhalíme jeho bystu a připomeneme si to, že v roce 90 Václav Havel se tady na klienty byl se podívat v tomhle domově, v naší kronice se zachoval jeho podpis s datem. Takže právě proto byl tady. A já doufám, že třeba další prezident, který se sem přijde podívat na naše klienty a třeba si s nima popovídat, bude jednou Petr Pavel.
4: Mm-hmm. No, tu bystu už bude mít přislíbenou. Už ví, že je tu prezidentům děláte. Lenka Kohoutová, ředitelka domova seniorů v Sulické. Tady se chystá velká sláva. oslava, která vypukne odpoledne, a já jsem rád, že jsem vám to mohl zprostředkovat, když už jste byli i u toho začátku před rokem.
3: Děkujeme za to.
2: Aleši, kdo pak nám na závěr dnešní procházky po Červeném Koberci zaspívá a proč?
4: Tak teď nám bude zpívat velká dáma společně s Andreou Bocelli. Bude to anglická sopranistka, herečka, tanečnice, bývalá manželka a múza Andrew Lloyd Webbera, Sarah Brightman. Dneska slaví 660. narozeniny, takže Sarah, přejeme všechno nejlepší a těšíme se na vás 26. listopadu v Praze. Už na vás máme lupeny, tak doufám, že vám to bude zpívat jako vždycky.
3: Milí Aleši, my děkujeme za všechny červené koberce v tomto týdnu. No a prosím tě stylově. Time to say goodbye.
4: A přesně tak, mějte se krásně, zdravíme vás i za Natašu Glovou, která tady někde s námi je. Hezký den vám všem.

0: A ještě jedno důležité upozornění, i letos se s námi můžete hrát a vyhrát. Samozřejmě za chvíli připomeneme indicii tohoto týdne, ale na správnou odpověď už zbývá jenom pár minut času.
1: A vy se tedy podívejte i na webový formulář na stránkách dvojka.rozhlas.cz. Máte na to asi tak hodinu a 10 minut a možná vám právě dnešní nebo ta následující indicie pomůže.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Pátračka.
4: Po staletí mě lidé zjednodušeně nazývají Ježibabou. Ale požaduji, abyste mě titulovali mým plným dvouslovným jménem. Moje nejznámější podoba vznikla díky slavné sovětské pohádce Mrazík, kde mě nezapomenutelně stvárnil Georgij Miljar. Tento svérázný herec vtiskl mé postavě neopakovatelné charisma, přestože maskování mu v zákulisí trvalo dlouhé hodiny. Rozcuchné vlasy, děsivý smích, létání v hmoždíři a bydlení v chaloupce na kuřích nožkách se díky tomuto filmu staly archetypem slovanské čarodějnice. V českém znění navíc tuto legendu svým hlasem nezapomenutelně dotvořil herec František Filipovský, čímž se můj obraz trvale zapsal do paměti všech diváků.
3: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
2: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: A už za pár minut vás čeká také blízké setkání Michaely Maurerové. Jejím hostem bude český neurolog pan profesor Aleš Tomek.
1: Po 11. hodině a teď od nás loučení. Bylo to poprvé s Romanem Výškem ve dvou na dvojce. Bylo mi potěšením. Tak zase někdy.
0: Velkým potěšením a velké díky i tobě.
1: Mějte se krásně, krásný víkend přejeme a v pondělí dva na dvojce už ve stále sestavě. Tak se budeme těšit.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: ČSOB musí zaplatit pokutu 30 milionů korun za nedostatečné kontrolní mechanismy. Kvůli lesnímu požáru evakuovalo Německo skoro 2000 lidí od hranice s Belgií. A bude slunečno, teploty do 32 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Hezké dopoledne. ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun, a to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz a ověřovat klienty. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. ČSOB k tomu uvedla, že se pokuta týkala staršího období. Šetření podle jejího mluvčího Petra Milaty neodhalilo, že by se banka na praní peněz podílela, nebo že by kvůli nedostatkům vznikla škoda klientům. ČSOB zároveň uvedla, že už všechny zjištěné nedostatky napravila. Německé úřady evakuovaly kvůli lesnímu požáru asi 1800 lidí z obce Geji u hranice s Belgií. Obyvatelé se prozatím přesunuli do asistenčního centra v nedaleké obci. Požár už spálil asi 25 hektarů sousedního lesa a dál se šíří. Kvůli plamenům je uzavřená i hlavní silnice procházející oblastí. Na brněnské přehradě nesmí lidé až do odvolání používat veřejná grilovací místa. Provozují je Lesy města Brna, které o jejich uzavření rozhodly na základě výzvy Jihomoravského kraje. Dlouhotrvající sucho, vysoké teploty a vítr letos výrazně zvyšují riziko vzniku a šíření požárů. Uzavření se týká všech 9 grilovacích míst v okolí přehrady. Pokračuje mluvčí městských lesů Monika Neshybová.
3: Jsou označená upozorněním a zapáskovaná tak, aby všem bylo jasné, že je velmi nebezpečné používat. V lesích je velmi nebezpečné manipulovat s jakýmkoliv otevřeným ohněm, včetně cigaret. To nebezpečí požáru je ohromné. V okamžiku, kdy chytne hrabanka nebo listí, tak se dokáže šířit neuvěřitelnou rychlostí.
2: Nejvyšší správní soud zamítl stížnost muže, který chtěl, aby Teplice obnovili pomník sovětského vojáka zničený vandaly. Město loni rozhodlo, že pomník už opravovat nebude a vyřadí ho ze svého nemovitého majetku. Muž se odvolával na česko-ruskou smlouvu, podle které mají státy pečovat o vojenské pomníky. Soud ale jeho žalobu odmítl s tím, že takové rozhodnutí není v kompetenci správních soudů, protože Teplice rozhodovali jako vlastník, ne jako úřad. Soud tak ani neposuzoval, jestli město mělo povinnost pomník obnovit. Agentura Czech Tourism letos zařadila olomoucký arcibiskupský palác do seznamu neobjevené skvosty Česka. Loni památku navštívil rekordní počet lidí, dorazilo jich víc než 13 tisíc. Podle vedoucí arcibiskupského informačního centra Venduly Prostředníkové je přesto sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů pro řadu turistů neznámé. Důvodem může být i poloha historické budovy.
4: Je to městský palác, nachází se v té klasické městské zástavbě. Není to jako u jiných zámků, které jsou na tom krásném místě nebo třeba na kopci. Takže trošku se ztrácí v té městské zástavbě a trošku za to i v vozovkách děčíme Marii Terezii. Kvůli tomu, že tady postavila přímo před palácem novou zbrojnici, tak není tak dobře vidět palác ani z přilehlých náměstí.
2: V Olomouckém kraji je letos mezi neobjevenými skvosty Česka také hrad Kolštejn na Šumpersku nebo Javoříčské jeskyně na Olomoucku.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
2: Bude většinou jasno, teploty mezi 27 a 32 stupni, na severovýchodě 26, na horách 22 a na Šumavě až 25 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy jsou nesouvislé kolony od sjezdu na Rosice. Kamiony zpomalují na kilometru 177,5, jedou až do omezení v Brně u D2 asi hodinu, osobním autem se zdržíte 25 minut. Na pražském okruhu z letiště na D1 je fronta od sjezdu na Plzeň, pomaleji pojedete z 23. kilometru, zdržíte se asi 10 minut. Tolik zprávy, na řadě jsou blízká setkání.
5: Hezké dopoledne, milí posluchači. Když přijde mrtvice, rozhodují minuty. Česko přitom patří v její léčbě mezi nejlepší země světa, a to není samozřejmost. Co všechno se musí odehrát během prvních minut, aby měl člověk co největší šanci vrátit se do běžného života? A proč je někdy rychlejší než lékař samotný ten, kdo pozná první příznaky? Mým hostem je neurolog a přední český odborník na cévní mozkové příhody, profesor Aleš Tomek. Vítejte, pane.
0: Den.
5: A hned se prof.

0: dnešní a pozorujeme určitě výkyvy.
1: Tak teď všichni vidíme a hlavně slyšíme, že jste za námi přišel právě včas, v plné sezóně tohoto nepěkného onemocnění. Povídat si budeme s panem profesorem Alešem Tomkem.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové na dvojce.
1: Můj dnešní host, neurolog pan profesor Aleš Tomek, říká, že když člověka v Česku postihne mrtvice, má na většině území šanci dostat jednu z nejlepších péčí na světě. Tak pojďme začít pozitivně, pane profesore, co jsme v Česku udělali tak dobře?
2: Myslím, že to vychází z toho, že máme štěstí na hustou síť nemocnic, která sice je nákladná a někomu se může zdát zbytečná, ale platí, že část těch nemocnic je jednoznačně potřeba, protože u mrtvice nemůžete ty pacienty převážet přes celý stát. Tam je dobře, když je to do hodiny, do dvou dojezdu maximálně. Hmm. Potom máme šikovné zdravotníky, šikovný systém přednemocniční péče a to všechno jsou věci, které u nás jsou velmi dobře zorganizované. To opravdu je velký rozdíl i oproti některým zemím na západ od nás, že u nás je to poměrně dobře centralizovaně organizované. No a pak se prostě snažíme, jak nejlíp můžeme.
1: Tak já jsem moc ráda, že jsme takto pozitivní, protože v poslední době slyšíme spíš zdravotnictví kritizovat, než ho chválit. Tak to je dobře, že jsme začali takto.
2: Vždycky se můžeme zlepšovat. Nikdy není všechno ideální, ale myslím si, že v tomhle máme rozhodně velmi slušný standard a možná bych zmínil pár věcí, v čem jsme opravdu nejlepší nebo mezi nejlepšími, a to je zejména právě přednemocniční péče, kdy ti pacienti jsou opravdu včas dovezeni do správného centra, protože s mrtvicí je známá věc, že musíte být léčeni v centru, kde to umí, to znamená ne v každé nemocnici. Pak jsme vynikající v těch centrech, protože všechna ta naše iktová centra opravdu dosahují skvělých časů. Jde hlavně o to, jak rychle vám podají tu léčbu na rozpouštění krevní sraženiny, jak rychle je odstraněna krevní sraženina. A pak máme velmi slušnou i tu akutní léčbu v nemocnicích, která pak následuje po ní rehabilitační léčba, která je u nás taky na velmi dobré úrovni. Samozřejmě jsou určité místa a kapacity, které nejsou třeba v ten daný moment optimální, ale pořád ve srovnání se světem, a to znám, protože jsem aktivní v evropském plánu pro cévní mozkové příhody, kde jsem spolupředsedou, tak ty naše čísla a naše poměry opravdu patří k těm zemím, z kterých se ostatní spíš chtějí poučit, než naopak.
1: Tak to jsem moc ráda a pyšná, že jsme začali takhle pozitivně.
2: Doufejme,
1: že budeme i pokračovat pozitivně. U mrtvice se často říká, že čas je mozek. Co přesně se v mozku děje s každou další minutou, když se ucpaná céva neotevře?
2: Tak, to je naprosto klíčové. Jak všichni ví, tak mozek je extrémně náchylný na nedostatek kyslíku a když se vám zastaví srdíčko, tak máte prostě 5 minut na to, kdy ten člověk má nějakou šanci být resuscitován. U mrtvice je to naštěstí trochu delší, protože je uzavřená část jenom toho řečiště, to znamená jenom jedna céva v tom mozku je uzavřená a ten zbytek je prokrven. To nám dává alespoň několik hodin na to zasáhnout, ale nejsou to dny a vlastně platí, že ty neurony, které jsou bez kyslíku, tak najednou zastaví svoji činnost hned ten moment, kdy se ta céva ucpe, ale pak jsou v takovém stavu jakoby standby režimu, kdy čekají, jestli náhodou ta krev znova nepřijde. A to je právě to naše časové okno, kdy my můžeme zasáhnout. To je různě dlouhé, ale platí, že od hodiny až do 24 hodin lze něco zachránit. Ale platí, že čím je to později od toho vzniku té mrtvice, tím je méně těch buněk mozkových, které můžeme zachránit. A proto právě se říká, že čas je mozek, protože s každou minutou odumírá několik mozkových buněk, dokonce se dá i říct takové číslo. Každou minutu, když máte uzavřenou největší mozkovou tepnu, vám odumírají zhruba 2 miliony mozkových buněk.
1: Tak to není boj o minuty, ale skoro bych řekla i o sekundy.
2: Je to tak.
1: Jak člověk, to je ta nejdůležitější otázka, jak člověk pozná, že jde právě o mrtvici? Které příznaky bychom měli znát z paměti úplně? Když se vyskytnou, tak okamžitě neváhat a hned volat.
2: Každý z nás by měl znát 3 základní příznaky. Prvním z nich je náhle vzniklá porucha hybnosti jedné poloviny těla, to znamená slabá ruka, slabá noha. Může to být různého rozsahu. Někdo to má jenom takové slabé, že mu třeba vypadávají věci z ruky a ta ruka je nešikovná. Někdo to má tak, že ta ruka je zcela nehybná, úplně mrtvá. Druhým příznakem je náhle vzniklá porucha řeči, to znamená zase projevuje se různě. Někdo nemluví vůbec, nereaguje na, ani nerozumí, ani nemluví. Někdo říká nesmyslná slova, komolí slova, má porušené tempo nebo výslovnost těch slov. A třetím příznakem je náhle vzniklý pokles ústního koutku, to znamená, když by se ten člověk chtěl usmát, tak ta jedna strana se nesměje. Tyhle ty tři příznaky poznají 85% všech mrtvic. Pak jsou ještě další příznaky a já bych možná jenom zmínil takové ty, které lidi často podcení a jedním z nich je určitě porucha zraku, náhle vzniklá porucha zraku, kdy třeba někdo by šel nejdřív k očnímu lékaři, ale ne, je dobře to podezřívat z mrtvice, platí, že když nevidíte na polovinu, třeba pravou polovinu toho prostoru oběma očima, tak je to vždycky mrtvice a není to pro očního. Dalším takovým příznakem, který může být někdy špatně poznatelný, je náhle vzniklá nevolnost, zvracení a nerovnováha, vertigo, to znamená pacient se začne strašně motat a když už se nemůžete postavit a je vám přitom strašně špatně, tak může jít o mrtvici.
1: O příznacích a co v tom případě dělat si i nadále budeme povídat s předním neurologem profesorem Alešem Tomkem.

0: Povídáme si o mrtvici s předním neurologem profesorem Alešem Tomkem. Pokud my jsme teď probrali ty příznaky, které jsou zjevné, ale například člověku náhle ochabne ruka nebo začne špatně mluvit, máme volat 155 okamžitě, i kdybychom si nebyli jistí, že jde o mrtvici, protože často spousta z těch příznaků, které jste jmenoval, můžou být chybně diagnostikovány jako mrtvice a bojíme se, že budeme zbytečně hned alarmovat onu záchrannou službu.
1: Já bych řekl, že v tomhle případě se nevyplatí to podcenit a za mě, pokud je to poprvé v životě a neví ten člověk, že to je třeba jeho typická migréna s aurou, protože která může mít někdy podobné příznaky, ale už je to několikátá příhoda a už byl na to vyšetřen. Tak pokud je to poprvé v životě, volejte, i když je to jenom minuta. Existuje takzvaná přechodná mozková příhoda, která se právě typicky projevuje jenom několik minut a pak odezní, ale tam může být předznamenáním toho, že dostanete pak zásadní a velkou mrtvici třeba několik dní poté. Takže platí, že v tomhle případě určitě záchranář sanitky nebude vás obvinovat z toho, že voláte zbytečně a my v nemocnicích už vůbec ne. Platí, že takovýto příznak by měl být urgentně vyšetřen a může znamenat závažnou nemoc, která vás může i zabít.
0: Pokud ve svém okolí mám někoho, kdo ty příznaky má, můžu já jako laik poskytnout nějakou první pomoc v rámci svých možností, než přijede ta sanitka do těch pár minut?
1: Bohužel,
0: mohu nějak se postarat o toho, který evidentně trpí tou mozkovou mrtvicí?
1: Bohužel ne, právě ta léčba dokonce je fakt tak zásadně složitá a potřebuje prostě vybavení v nemocnici, to znamená udělat CT, vyšetření a všechny tyhle věci. Bez toho nemůžeme ani my léčit. I já, kdybych šel po ulici a potkal někoho s mrtvicí, tak jediná pomoc je rozpoznat to a hned zavolat sanitku. Takže, a to je ta nejdůležitější pomoc, protože ten, kdo zavolá tu sanitku včas, tak dá tomu člověku šanci. Takže pokud někdo někde leží v nějakém špatném místě, tak samozřejmě uloží do dostabilizované polohy, tak jak to známe, pokud se lhávají životní funkce, tak zahájit pak jako resuscitaci, ale to u mrtvice není zas tak časté hned na začátku, ale klíčové je zavolat a poznat to.
0: Vždycky si umíme naplánovat, abychom měli u sebe někoho blízkého a kompetentního, kdo zavolá tu záchranku a jsme třeba sami a pocítíme na sobě ony příznaky. Já ze své vlastní zkušenosti vím, že toto onemocnění se netýká jenom starších lidí, ale že teď postihuje čím dál častěji i mladší ročníky. A můj kamarád si v této situaci volal záchrannou službu a měl přitom zhoršené to mluvící centrum a velmi špatně mu bylo rozumět a přesto mu dokázali pomoct. Oni jsou i záchranáři na tuto situaci připraveni?
1: Určitě. Dispečing vlastně i jenom na to samotné zavolání, když někdo vůbec nemůže mluvit, tak dokáže lokalizovat ten hovor a se štěstím vám přijet pomoci včas. A je to bohužel časté. My víme, že až polovina pacientů s mrtvicí opravdu má poruchu řeči jako zásadní. To znamená, není to nic jako vzácného. Ale klíčové je začít volat. Ten pacient, váš známý, měl štěstí, že mohl zavolat. Bohužel část pacientů, co má mrtvici, tak jsou jakoby obluzeni a zmateni tou mrtvicí. Ten mozek jim prostě nefunguje normálně a většinou si to ani nedokážou uvědomit, že by měli zavolat. To znamená, ten, kdo je někde okolo, ten svědek, ten je naprosto důležitý. Mohli by taky ještě určitě pomoct ty systémy hlídání těch starších rizikových pacientů, znáká ta nouzová tlačítka, která můžete zmáčknout, nebo detektory pádu, to znamená, když upadnete a hodinky, všichni znají dneska chytré hodinky, mají takovéto senzory a můžou zavolat nějaké přednastavené číslo. Všechny tyhle věci určitě pacientům starším potenciálním pacientům můžou pomoci.
0: Já si myslím, že i starší pacient by měl mít ve svém mobilním telefonu, pokud ho vlastní, určitou nezbytnost, jestli dovolíte, a to je aplikace Záchranka.
1: To je jedna z možností.
0: Taky určitě zlepšuje tu komunikaci potom. Co je podle vás největší chyba, kterou lidé při podezření na mrtvici dělají?
1: Myslím, že je to jednoduché, podcení ty příznaky a nezavolají. A někdo samozřejmě má smůlu a dostane těžkou mrtvici a je tam sám a nikdo není kolem. Tam není bohužel, to je jenom smůla. Ale máme spoustu pacientů, kteří o těch příznacích dobře ví, zažívají je i několik dní, než si uvědomí, že to není v pořádku, že by měli vyrazit k lékaři. To znamená, podcenění těch příznaků je asi chyba číslo jedna.
0: A vy už jste sám říkal, že nejde o minuty, možná spíš o sekundy, takže čas hraje.
1: Tak, ale dokážeme určitě pacientům pomoci. Typický čas, kdy se člověk v České republice dostane do nemocnice, to znamená od toho, kdy ta mrtvice začne, rodina nebo někdo se rozhodne zavolat záchranku, záchranka dojede do nemocnice, tak je to někde kolem 2 hodin. Mm-hmm. To je dobrý čas. Ale určitě už umíme něco málo pomoci, samozřejmě naše možnosti se snižují v čase, ale dejme tomu prvních 24 hodin, ale potom už je to opravdu ztraceno a už je to jenom o následcích.
0: Pane profesore, já už jsem zmínila tu moji osobní mm-hmm. příhodu nebo příhodu z mého okolí, že to byl vlastně relativně mladý člověk. Dokážete teď nějak statisticky říct, jak moc se to týká té starší populace a teď nově
1: dominantně,
0: i těch...
1: Jasně, dominantně. Tak mrtvice, první pravda je, že mrtvice se může stát od narození až do 100 plus let. To znamená, mm-hmm. neexistuje věk, který by mrtvici nemohl dostat, ale platí, že čím jste starší, tím je větší šance. V České republice opravdu ten průměrný věk pacienta s mrtvicí je 74. Ale to znamená, že polovina pacientů je mladších než těch 74. Mm-hmm. A rozhodně platí, že u lidí do 50 let, kde to považujeme opravdu za velmi mladé pacienty, tak těch jsou naštěstí jenom jednotlivé stovky za rok. Ale co je potřeba také ještě dodat, dokonce několik desítek dětí každý rok v České republice dostane mrtvici.
0: Tuto smutnou statistiku nám sdělil přední neurolog profesor Aleš Tomek.
2: Český rozhlas 2.

0: setkání Michaely Maurerové na Dvojce.
1: Určitě nejenom mě by zajímalo, pane profesore Aleši Tomku, co se děje po prvních minutách, kdy toho pacienta záchranka přiveze do nemocnice. Těch prvních 20 minut. Co podstoupíte? Jaké vyšetření? Co vám dělají? Jak vás zachraňují?
2: Tak to je velmi dobře sehraná a secvičovaná část, kterou opravdu v iktových centrech si děláme dokonce i simulace s modelovými pacienty, aby jsme to vyladili, tu činnost, protože musíme být co nejrychlejší. Zná i hned na příjezd sanitky už vás bude čekat tým několika lidí, typicky tak pěti, který hned začne lékař, neurolog tomu celému velí a začne vás neurologicky vyšetřovat, to zná zjistí během minuty dvou, jak závažné je to postižení a nejspíš která mozková cieva je uzavřená. Současně vás budou dvě sestřičky obhospodařovat, jedna bude na bírat krev a další bude nasazovat nějaké měřící elektrody na srdeční aktivitu a tlak. A celý ten cirkus hned okamžitě buď rovnou přijede, se to celé bude dít na stole CT přístroje, anebo vás tam během 2-3 minut dopraví. Udělá se CT vyšetření mozku, kde se určí, jestli je to mrtvice nedokrevností způsobená, ischemická, zaucpaná céva, což je skoro 90%, anebo jestli je to prasklá mozková céva. O těch jsme nemluvili, ty se léčí trošku jinak, hůř, ty následky jsou horší, ale těch je naštěstí jenom lehce přes 10%.
1: Mě tohle, co popisujete, připomíná skoro jako když formule zajíždí do doku a je to naprosto synergický organismus.
2: Metody z formule a i tu simulaci často si dáváme i na svých seminářích do jako slajdů jako příměr a je to velmi podobné. Opravdu tak to jako by mělo vypadat. Mm-hmm. A taky tady jednoznačných prvenství v České republice pacienti dostanou trombolízu, léčbu, která rozpouští mozkovou sraženinu nejrychleji na světě. Nikdo není rychlejší a ten náš průměrný čas, medián toho času je 20 minut. Mm-hmm. To znamená od příjezdu zastavení sanitky v nemocnici až po podání léčby je to 20 minut. A my jsme skončili u toho CTčka a na tom CTčku, když vidíme, co to je, tak podle toho se rozhodujeme, jestli je to právě ta ucpaná céva, tak pacient, pokud splní kritéria, tak dostane léčbu na rozpouštění sraženiny, takzvanou trombolízu, což je v současnosti jenom jedna rychlá injekce, která vám rozpustí všechny sraženiny, co v těle jsou. A nebo, když je ta céva, která je ucpaná, veliká, tak a je dostupná drátkům, katetru, tak je vlastně ten trombus, ta sraženina z těla vyndána normálně kateterizací skrz tříslo, což dělají intervenční radiologové.
1: To spadá pod trombektomii?
2: Ano, tomu se říká trombektomie. A je to opravdu, tam je rozdíl, můžete si možná všimnout, že třeba u infarktu, což je jinak docela podobná nemoc stran příčin, tak je to vždycky, že se tam dává stent a balónkem se to nafukuje, rozšiřuje a ten stent vlastně drží jako trubička roztaženou tu cévu. U mrtvice tahle technika se nedala použít, nefunguje, byla taky riskantní, tak u mrtvice se ta sraženina vyndává z těla ven.
1: Já bych tady zmínila, mám ve svých poznámkách další naše prvenství, protože v České republice se podaří trombolízou léčit 37% pacientů s ischemickou mrtvicí a to je
2: je to tak, je to nám známe nejvyšší číslo na světě. Určitě, ale zase vidíte, jenom 37% a můžeme se zeptat, proč to není 100% těch, co by se zasloužili.
1: A proč tedy?
2: Tak asi 20% z nich se upraví už ještě než my to stihneme podat, to znamená, ty nemůžeme léčit a ten zbytek přijde pozdě. Víceméně to je hlavní důvod. Tak občas někdo nemůže být léčen, protože má třeba nějakou poruchu srážlivosti a ohrozili bychom ho tou léčbou. Ale hlavním důvodem je opravdu to, že pacient se k nám nedostane včas, proto nedostanou to všichni.
1: Já teda bohužel trpím velkou schopností vizualizace těch věcí, o kterých mluvíte, tak když dojde k té katetrizaci, vstupuje lékař skutečně tím katetrem až do mozku?
2: Je to tak, ten intervenční radiolog vás píchne do třísla a pak projde vlastně tím cévním systémem až do mozkových cév a tam pak rozvine takový košíček, anebo tam prostě dá takovou tlustou hadičku, kterou vycucne tu krevní sraženinu.
1: Vy jste mluvil o tom, že největší roli hraje těch prvních 60 nebo 90 minut. poté, co dá se mluvit o atace, co pacient dostane ataku mrtvice?
2: No určitě, můžeme tomu tak říkat, ale prostě mrtvice je opravdu, čím dříve vás dostane do ruky specializovaný tým, tím lépe.
1: Ano, a dokážete dnes i přesto zachránit člověka, který přijede do nemocnice třeba po několika hodinách i
2: je
1: dnech?
2: Je to tak, no.
1: Kde je ta hranice, kdy už je opravdu pozdě?
2: Tak jako opravdu pozdě, je těžko říct, a taky znamená, co je to zachránit. Jo? Když čekáte to, že někoho úplně vyléčíme, tak ta šance na úplné vyléčení, že nejsou žádné následky, je opravdu úplně na začátku, v těch prvních hodinách, dejme tomu 6 hodinách, jako jednoznačně největší. Ale i v těch 6 hodinách už jsou pacienti, kterým nedokážeme pomoct, protože ten jejich mozek nebyl prostě natolik odolný té nedokrevnosti, že dokonce někomu nevydrží ani více jak hodinu. To znamená, platí, že v těch prvních hodinách vyléčíme třeba 65-70% pacientů skoro úplně, nebo tak, že jsou soběstační. Mm-hmm. Ale je potřeba taky říct, že kdybyste s tou mrtvicí těžkou leželi doma třeba i do druhého dne, tak pořád jako máme co nabídnout těm pacientům, že vyřešíme ty komplikace, které kdyby zůstaly doma celkově, tak by nedopadly dobře. Ale vůbec neexistuje nic takové, jako že počkám si a uvidíme, to tady fakt nefunguje.
1: My další vstup s mým dnešním hostem, předním neurologem, profesorem Alešem Tomkem, začneme tím, jestli se dá mrtvice prodělat, aniž by o ní člověk věděl.
0: Radioservis představuje audioknihu Pastvina zmizelých. Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky. Kam se poděli? Přítel Meduna má svou teorii o ufonech. Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena. Je to pěkně zamotaný. Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: teď nám neurolog profesor Aleš Tomek objasní pojem tichá mrtvice. Co to je?
1: Tichá mrtvice je mrtvice, na kterou pacient sám nepřijde. Nevšimne si ji, nemá nějaké zjevné projevy navenek, ale vznikne. Odumře mu malá část mozku. My takovou tichou mrtvici zjistíme až na vyšetření třeba magnetickou rezonancí, že tam proběhla a je nebezpečná ani ne tak jako jedna třeba, ale většinou je příznakem toho, že máte nemocné mozkové tepny, takové ty malé mozkové tepínky. A když se vám jich stane několik, protože u těch pacientů typicky dochází k jejich jako opakování, tak ten mozek je zcela poškozen ve finále a může to vést jednak k poruchám paměti, takzvané vaskulární demenci. Může to vést k poruchám hybnosti, takzvané něco podobného, jako je Parkinsonova nemoc. A vůbec ten člověk opravdu mozkově je zcela zničen. To znamená, kdy na to myslet vy sám těžko, jak tomu předcházet jenom tak, že si budete řešit svoje kardiovaskulární protektivní faktory, to znamená vysoký tlak, cholesterol, normální hodnoty cukru v krvi, zdravý životní styl. A pak je malá šance, že se vám to bude dít, pokud nemáte opravdu velkou smůlu a nemáte nějaké vrozené vlohy, které jsou ale opravdu u jednoho ze sta. Jinak je to opravdu mrtvice, je nemoc, která je většinově pro většinu z nás získaná životním stylem a rizikovými faktory.
0: Takže ta věta, kterou jsme určitě někdy za život slyšeli, já z tebe dostanu mrtvici, ta neplatí? Nebo jaká je souvislost mezi tím emočním stres, vypětím a tímto onemocněním?
1: Já bych řekl, že rozčilení a stres se podílí na mrtvici dvěma možnými způsoby. Prvním takovým tím dlouhodobým stresem můžete mít třeba vyšší šanci, že máte vysoký krevní tlak a že vaše cévy jsou více poškozovány aterosklerózou a nebo vůbec takže jako ten vznik. A pak jako takzvaný spouštěč mrtvice víme, že když se někdo extrémně rozčílí, tak opravdu může dojít k mrtvici, to je přesně to, co říkáme, mě z toho trefí šlak, kdy opravdu třeba typicky právě to krvácení, když jste rozčilení, zvedne se vám krevní tlak a může prasknout nějaká už třeba cévní výduť, kterou tam máte, nebo vůbec nějaká drobná cévka, která už je předtím poškozená. Takže zažíváme takové situace v nemocnici, vídáme lidi, kteří se opravdu silně rozčílí a pak z toho dostanou mrtvici, ale je to spíš vzácností a dlouhodobý stres je těžko se ho... Rozhodně nebuďte ve stresu, nerozčilujte se, máte menší šanci na mrtvici. Tak bych to asi shrnul.
0: Je vysoký krevní tlak opravdu tím největším nepřítelem?
1: Je to tak. Krom věku, věk ten je nás všech nepřítel největší.
0: A je to jediný způsob, jak se dožít stáří.
1: Přesně tak, z těch rizikových faktorů je jednoznačně číslo jedna vysoký krevní tlak, zejména neléčený vysoký krevní tlak, protože to je známý fakt, že vysoký krevní tlak většinou nebolí, pokud nemáte opravdu extrémní hodnoty, nejste na to zvyklí a nebolí vás hlava, tak většina lidí pobíhá s zvýšeným krevním tlakem a neví o tom. Určitě preventivní prohlídky, samoměření doma jsou za mě velkou cestou proti mrtvici.
0: Zaujalo mě, že podle vašich slov je druhá mrtvice výrazně nebezpečnější než ta první. Proč?
1: Je to tak, my víme ze statistik, že ti, co dostávají druhou mrtvici, tak mají prostě vyšší úmrtnost. Je to tak, že ten mozek má, když vy proděláte mrtvici, tak přijdete o nějaké mozkové buňky, o nějakou kapacitu. A každá další mrtvice už jakoby jde jako víc na dřeň. Ten člověk už nemá schopnost, jak se z toho dostat, protože třeba princip rehabilitace po mrtvici, když vám nějaké mozkové buňky odumřou, je, že se snaží ti rehabilitační pracovníci stimulovat ty ostatní přeživší mozkové buňky, aby převzali funkci těch, co zemřeli. A když už jich máte ještě míň a ještě míň, tak ta vaše šance na to, že se zlepšíte a že nezůstanete trvale ležící a zcela invalidní, tak je nižší. To znamená, platí to, že opakovaná mrtvice je vždycky špatná.
0: Já jsem se několikrát už setkala s názorem, že člověk, když prodělá mrtvici, tak se změní. Změní se jeho povaha, změní se jeho temperament.
1: Někdy může.
0: Je to fáma, a nebo vyvrátíte mi to, nebo potvrdíte?
1: Tak myslím si, že jednak je to těžký zásah do života a pak samozřejmě závisí těch typů postižení, které zůstávají lidem po mrtvici, je nepřeberné množství. Tolik, kolik je pacientů, tolik je následků. Je to opravdu, bohužel, některé z nich jsou určitě i ty psychické, buď vám to hůře myslí, pomaleji myslí, nemůžete se soustředit, někomu se může i úplně opravdu změnit povaha. Co je prokazatelný fakt, že jsou všichni strašně unavitelní. To znamená, my víme, že pacient, který prodělá mrtvici, tak má mnohem delší potřebu spánku. Už mu nestačí těch jeho 6, 7, 8 hodin, co spal před mrtvicí, musí spát 10, musí si dát šlofíka uprostřed dne. Mnohem víc energie musí vkládat do toho, aby udělal základní věci. To znamená, všechno tohle opravdu si ti lidé, co mrtvici překonali, a třeba na první pohled vám přijdou celkem stejně jako byli předtím, tak je to stojí hodně sil.
0: No, teď myslím, že už je na čase, abychom ukázali neurologa profesora Aleše Tomka i z jiné stránky a u čeho on právě od té urgentní medicíny odpočívá.
2: Český rozhlas 2.

0: Michaely Maurerové na dvojce.
1: Jak neurolog odpočívá od urgentní medicíny? Jak si čistí hlavu? Ptám se profesora Aleše Tomka.
2: Tak já na to mám poměrně rozsáhlý seznam koníčků, ale v zásadě všechny moje koníčky historicky se točí kolem přírody. Já jsem vlastně původně ani moc lékařem nikdy být nechtěl, jsem vždycky spíš chtěl být přírodovědcem a měl jsem za život postupně se mi tak jako mění ty jednotlivé přírodovědné obory, které mě jako zajímají víc ten moment, ale nejdéle jsem asi byl u mineralogie a sbírání minerálů, ale v posledních 5 letech u mě radikálně převládlo amatérská ornitologie, to znamená fotím ptactvo, pozoruju ptactvo a to je za mě teď asi největší koníček a úplně nejlepší je, když samozřejmě na to se podílí moje děti a moje žena, což není vždycky, ale pozorování přírody, focení přírody, ať už je to od motýlů po brouky až po ptáky a jiná zvířata.
1: Já jsem měla možnost ty fotografie vidět a jsou opravdu velmi krásné, skoro by se dalo říct až profesionální. Jak se stalo, že od minerálů přes ptáky až po primáty jste se dostal k člověku a k mozkovým cévním příhodám?
2: Tak to asi bylo dáno tím, že my doma dobře radili, že asi přírodověda může být tvým koníčkem, ale medicína je takovým, bych řekl, jistým řemeslem. Nutno říct, že mě by bavilo asi, ať bych dělal cokoliv, ale medicína má tu výhodu, že opravdu jste přesvědčeni každý den v té práci, že víte, jako proč to děláte. Je tam jako jasný benefit toho, co děláte pro někoho dalšího, takže v tomhle směru to byla určitě dobrá volba, takže není to tak, že bych chtěl zítra pověsit medicínu na hřebíček, to vůbec ne, ale zároveň příroda kolem nás je určitě za mě nejlepším nabíječem energie a když se každý z nás projde, ať už je to i bez foťáku, nemusíte to fotit jako já, ale vůbec ten pobyt v přírodě člověku rozhodně pomáhá. Přesně jak jsme mluvili o tom stresu, který zhoršuje výskyt kardiovaskulárních nemocí, tak tohle je jeden ze způsobů, jak to eliminovat.
1: Vy za tou přírodou, za tím svým koníčkem cestujete někdy i docela daleko?
2: Někdy se snažím, no to je až teď, když už jsou děti větší, tak je ta možnost, ale v zásadě je to samozřejmě, to je ideální. Česká příroda je krásná, ale je dobře si ji proložit s něčím jiným, co člověk nezná, něčím tropickým, exotickým. To je samozřejmě taky, doporučuji všem vidět na vlastní oči.
1: Mě napadá, stalo se vám někdy to, co slýcháme v seriálech, nebo já jsem to dokonce i zažila na vlastní kůži, že někdo vedle vás skolabuje, má příznaky onoho onemocnění, kterému se věnujete a vy na dovolené jste vyzván, není tu někde lékař, nezachránil jste někdy někomu takhle při svém volném čase život?
2: Představte si, že jako pomáhal jsem sice různě mnoha lidem, ale
1: rodil jste třeba
2: někoho? Ale já musím zaklepat, já jsem měl vlastně zatím štěstí na tohle. Já jsem ještě nikdy nikoho takhle nepotkal, ani jsem nikdy nikoho nemusel venku na ulici resuscitovat. Mám několik kolegů, kterým se to stalo opakovaně, ale mně se to vyhýbá. Já to potkám jenom v nemocnici.
1: Ani ta známá scéna, kterou známe z filmu, kdy se postaví otec rodící ženy uprostřed divadelního představení, nebo když v autobuse někdo skolabuje. Není tu lékař, to jste nezažil ještě naštěstí.
2: Opravdu jednou v letadle jsem pomáhal v nějaké nevolnosti a to bylo všechno.
1: Kdyby se vám, nedej bože, ne, že bych chtěla předjímat, tuhle událost stalo, že by se to týkalo někoho z rodiny. Myslíte si, že dokážete vždycky profesně přepnout a že ty emoce by vás nějak nezmrazily, nezabrzdily a že byste vždycky i poslepu věděl, co máte udělat?
2: Já myslím, že ne, ale vždycky, když je dělal bych to tak jenom, když by tam nikdo jiný nebyl, když je ta šance, tak je lepší to předat kolegům a jenom je tak pozorovat zpovzdálí. Takže tak.
1: Kterou vlastností by podle vás měl ještě oplývat nebo disponovat neurolog? Kromě samozřejmě odborné erudice a schopnosti pomoci danému problému.
2: Tak jako každý doktor, určitě empatie v inteligenci a diferenciálně diagnostických schopnostech nás nahradí brzy umělá inteligence. ta už teď nám je rozhodně pomocí, ale kde zatím vyhráváme, je to prostě tomu člověku to vysvětlit, pochopit ho a soucítit s ním. To si myslím, že je něco, co zatím máme ještě pár let, kdy to za nás ten stroj dělat nebude.
1: Já jsem moc ráda, pane profesore, že naproti mně nebyla umělá inteligence, ale vy osobně a že jste mi zodpověděl všechny otázky ohledně tohoto onemocnění. Děkuju za rozhovor. Z toho dnešního povídání možná plyne jedna zásadní věc, že u mrtvice může rozhodovat každá minuta, možná sekunda, ale něco můžeme ovlivnit i my sami. Hlavně to, že její příznaky nepoceníme a nebudeme čekat, jestli to přejde. Tak moc děkuju. Díky, že jste byl naším hostem.
2: Já děkuju za pozvání. Nashledanou.
1: Povídali jsme si s předním neurologem, profesorem Alešem Tomkem.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: 29 let, uškrcená.
2: Chce peníze, jinak bude pokračovat.
3: Nikdo nebyl schopen zastavit mě před 30 lety. A nikdo mě nezastaví ani teď.
2: Řadu let na tom dělal velký tým, bezvýsledně. Co když se ale někde stala chyba?
4: Všechno bude tip-top, žádný stres.
5: Druhá řada minisérie režiséra Jiřího Stracha, Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Přibývá kybernetických útoků na klienty bank, oběťmi přitom často jsou i mladí vysokoškoláci. Kvůli rozsáhlému požáru u chorvatského Omiše bylo evakuováno 300 českých turistů. Bude většinou jasno, slunečno, nejvyšší teploty až 33 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Kybernetických útoků na klienty bank rychle přibývá. Například podle dat Komerční banky jich v prvním pololetí přibylo o 41% a roste i částka, kterou podvodníci lidem ukradnou. Obětí se přitom může stát kdokoliv, bez ohledu na věk nebo vzdělání.
2: Máme okradené doktory, právníky, ekonomy.
3: Popisuje mluvčí ze skupiny ČSOB Petr Milata. Neplatí tak, že na podvody naletí hlavně starší lidé, kteří se v technologiích hůř vyznají. Trend potvrzuje i Česká spořitelna, říká její specialistka pro bezpečnost klientů Andrea Kameníčková.
4: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku.
3: Podvodníci přitom používají i nové praktiky. Lidi například donutí si nainstalovat aplikaci, která vypadá jako bankovní, a poté je přiměj k telefonu přiložit svou kartu a data z ní skopírují. Postup ale zůstává stejný, vyvolat v lidech strach, že přijdou o peníze, a nabídnout rychlé řešení. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: V teplotách kolem 28 stupňů by rekreační sportovci podle lékařů už neměli běhat. Trénovaní běžci vydrží o několik stupňů víc, ale ani oni by to neměli se zátěží v horku přehánět. Nejrizikovější jsou podle odborníků z pražského IKEMu amatérské závody, při kterých chtějí lidé doběhnout za každou cenu do cíle.
5: Jsem dostal křeče, točila se mi hlava, takže jsem vyloženě musel jít a poslední asi 3 nebo 4 kilometry, tak to jsem byl rád, že jsem do toho cíle potom došel.
6: Popisuje amatérský běžec Jiří Peroutka svou zkušenost z maratonu v teplotách kolem 35 stupňů ve stínu. Podle anesteziologa pražského IKEMu Pavla Vychodila je právě tato teplota pro běžce hraniční.
7: Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
6: Ve vedrech je ideální běhat brzy po ránu nebo pozdě večer po západu slunce. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: V souvislosti s rozsáhlým požárem u chorvatského letoviska Omiš bylo evakuováno přibližně 300 českých občanů, oznámil to mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Chorvačtí hasiči zasahují proti rozsáhlému požáru od noci. Oběti na životech hlášeny nejsou. Mezi českými občany nejsou žádná vážná zranění. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím, nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a v Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se blíží k hodnotě 5,5 tuny na hektar, je to skoro o pětinu méně než v loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
8: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
0: Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun, a to je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru od České bankovní asociace. Úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila, v průměru dosahovala téměř 5%. V lesích v Česku teď nerostou skoro žádné houby. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Situace je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejhorší za poslední léta. Počasí patrně nebude houbám přát minimálně do konce prázdnin, řekl mykolog.
9: V principu můžeme říct, že standardně s košíkem do lesa teďka to nemá prakticky smysl. Houby de facto ještě pořádně nezačaly růst a máme už polovinu srpna a to není úplně obvyklé.
0: Houbaři ale ojediněle mohou najít třeba méně časté druhy hub. Jedním z nich je, které mohou růst, je hřib teplomilný, přezdívaný barevný. Takové hřiby se totiž na teplo i sucho lépe adaptují a stačí jim třeba jen bouřka. Situaci s růstem hub sleduje i Český hydrometeorologický ústav. Podle něj je šance na plný košík hub nízká. Ojediněle lze něco najít třeba v Krušných horách anebo pod Krkonoší.
10: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude většinou jasno, slunečno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě území 27 a v 1000 metrech na horách kolem 22 na Šumavě tepleji až 25. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, na západě večer i polojasno a horko. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 25 a na Šumavě 28.
1: Doprava.
0: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se osobním autem zdržíte půl hodiny před omezením na 196. kilometru u D2. Na výjezdu z Prahy po D5 hned na začátku dálnice se srazila dvě osobní auta. Brzdit budete už na okruhu. A opatrně.

0: se trefovat svými tipy na telefonní číslo 702 222 220. Tam posílejte své SMSky nebo mi zašlete e-mail na známou adresu dvojka@rozhlas.cz.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
2: na Dvojce.

0: Nejrychlejší dneska byla Renča, která mi zaslala tento e-mail. A je, to bude novověk. Tak zkusím třeba začátek, tedy rok 2002. To jsem byla v Jižní Africe, premiéra letu s letadlem a přednáška v angličtině. Opravdu nezapomenutelné. To tedy smekám, to já bych přednášet v angličtině opravdu nemohla ani pro tříleté děti. Takže dáme si první nápovědu. Pozdní režijní debut Marie Poledňákové, který natočila, proto říkám pozdní, ve svých 41 letech, slavil v našem roce obrovský úspěch. V listopadu totiž vyvrcholila přímým přenosem ČT z pražské Lucerny anketa, kterou inicioval filmový historik Pavel Tausik. Možná si vzpomenete, že se jmenovala Volíme veselohru století. Konečné pořadí mnohé velice překvapilo, protože až na třetím místě skončila Vodlíčkova pohádka Tři oříšky pro Popelku. Na druhém místě se umístil Oscarový Kolia a s velkým náskokem zvítězil film právě Marie Poledňákové S tebou mě baví svět.
1: Já chci počkat na Pepina a zebou mě nožičky.
2: Jaký?
1: No přeci moje.
2: Tady orel. Dášenka jde celou dobu v bačkůrkách, přepínám. To má smůlu, v čem bude lyžovat, přepínám.
0: Alespoň jednou z mnoha nesmrtelných hlášek si připomínáme, ale pozor, ne rok vzniku tohoto filmu, ale rok, kdy získal titul Komedie století. Na tom úspěchu tohoto filmu se jistě také podílel náš ročník. My jsme tam hráli kompars, Karel Roden, Ivana Chýlková, Pavel Vítek. Ano, opravdu jsme tam seděli v davu. Když mrknete, tak nás neuvidíte. Zrovna když Zdena Studenková zpívá písničku Sladké mámení, respektive otevírá ústa, protože ji zpívá Helena Vondráčková. Paradoxně, celý televizní večer tehdy nevyvrcholil vysíláním toho filmu. Představte si, protože práva na něj pro tento rok držela konkurenční televize Nova. Česká televize se sice pokoušela práva získat, no ale nakonec musela vysílat jiný oblíbený film Marie Poledňákové, Jak vytrhnout velrybě stoličku. Tak, zkusíte si tipnout rok?
3: Byl jednou jeden rok.
4: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
3: Napište nám.
4: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
5: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle

0: Tak já moc zdravím Kamilu a Tomáše. Samozřejmě čtu si vaše e-maily každý den. Vím, že za včerejšek máte omluvenku, jenom je samozřejmě nečtu do éteru, ale teď si to určitě zasloužíte. Jdeme lovit v paměti podle Aničky. Si myslím, že je to rok 1998 a Falko by tam také seděl. Naše vzpomínky, ještě to byla velká zamilovanost, ta trvá tedy dodnes, ale v námi hledaném roce jsme spolu byli rok. Já zdravím do Žabonos a dávám v pořadí druhou nápovědu. Na konci března našeho roku navštívil Prahu Nicholas Winton. Jenom si připomeneme, že na jaře roku 1939 s pomocí několika přátel vypravil z Prahy 8 vlaků, jimiž 669 převážně židovských dětí odjelo do Anglie a uniklo tak téměř jisté smrti. Děti odjížděly do neznáma a rodiče opouštěli s vědomím, že už se možná nikdy neuvidí. A představte si, Winton svůj čin vůbec nepokládal za hrdinství a po desetiletí o něm mlčel. Svět se o něm dozvěděl až v roce 1988, což není náš rok. Nicholas Winton přijel do Prahy již po druhé, svoji první návštěvu u nás absolvoval v roce 1991. Ten rok si můžete také škrtnout. V hledaném roce pak pana Wintona, který tehdy ještě neměl šlechtický titul Sir, přijali na Pražském hradě prezident České republiky Václav Havel a vyznamenal jej řádem Tomáše Garrigua Masaryka. No a tak to vzpomínal na statečného muže v našem vysílání v roce 2014. Jeden z těch, kteří mu vděčí za záchranu.
1: Well, it's absolutely fantastic. I mean, he's the most phenomenal man.
2: Udělení nejvyššího českého vyznamenání je úplně fantastické. Pro mě je to ten nejúžasnější člověk. Vždyť zachránil život mě i spoustě dalších lidí. Má energii, intelekt, prostě všechno. Před pár lety jsem ho potkal a ptám se, jak se máš, Nicky? A on odpověděl, mám se fajn od krku nahoru. Lord Alfred Dubs je jedním z Wintonových dětí.
0: Vzpomínku zaznamenal dlouholetý zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii Jiří Hošek. Radiožurnál tehdy informoval o tom, že prezident Zeman udělil Nicholasi Wintonovi nejvyšší státní vyznamenání, a sice řád Bílého lva. To se ovšem stalo až v roce 2014, ale my hledáme rok, kdy přijel do Prahy podruhé a vyznamenání mu předal Václav Havel. Tak snad jsem vám v tom neudělala moc zmatek. Teď bude zpívat Helena Vondráčková svůj veliký hit z našeho roku Copacabana, je takový letní, no a vy během písničky můžete samozřejmě vytočit číslo 22 155 25 25.

0: Takže telefonní číslo sem do studia je 22 155 25 25. Můžete volat už teď hned a já zatím moc zdravím Pavla, který si myslí, že je to rok 2000 a sice podle komedie století. Vyvrcholením píše soutěže bylo, že k této komedii nemá ČT vysílací práva. Ano. A dává vzpomínku, v tomto roce se nám narodila druhá dcera. Čirou náhodou v sobotu chytla svatební kytici své sestry. Je, tak to je nádhera. A už jsou tady další a další SMSky. Takže Václava zdravím do Ostravy, který píše, zatím mi vše nic neříká, hudbu už jsem v těch letech vůbec nevnímal. Tak dám jen tak rok 1996. No uvidíme. A já tady mám volajícího, kterého moc zdravím. Dobrý den.
1: No, dobrý den, Jitko, pokud to máte teda mě, tak vás hezky zdravím.
0: Ano, a můžu se zeptat na vaše jméno?
1: Petr Zámečník, od Divoký Orlice.
0: A, Petře, ale ježišmarja.
1: To není manželka, to je řeka.
0: Petře, jasně, hlasy mi povědomí, ale promiňte, že jsem si nevybavila hned jméno. Tak jaký máte tip?
1: No, já bych typoval tak rok 1998 nebo 9, protože ta komedia je století byla vyhlašována ještě před koncem století vlastně.
0: Mm-hmm, ano.
1: Pak měli lidi jiný starosti, že v roce 2000.
0: To je jasné, takže
1: například, že přiletí kometa, takový blbost.
0: Spíš se kloníte k tomu roku 99 nebo 98?
1: No, spíš bych řekl, že 98, protože oni pak se o tom hodně dlouho ještě mluvilo a byly různé diskuze kolem toho, jako prostě proč tohle a proč ne tamto a tak.
0: Dobrá.
1: V rádích. A v televizi to dávali ještě, myslím, později dokonce, nebo to.
0: Dobře, takže Peťo, píšu si rok 1998.
1: 98, dejme tomu.
0: Dobře, ano, a Peťo, máte nějakou vzpomínku na ten rok? Vybaví se nám tak, no, vám takhle na první dobrou?
1: Mně se nějak moc nevybaví konkrétní události, to život běžel už zase trošku klidnějc. Mm-hmm. V roce 1998 se tady akorát u nás strhla taková místní povodeň. V 97. to bylo na Moravě a 98. to tady bylo u nás. Nám to tady sice ledaco zponičilo ve vesnici, ale horší to bylo kolem dnešního. Tam to bylo teda tragédie. Mm-hmm.
0: No, tak já jsem zvědavá, jestli teda sama, teda vy buďte ještě zvědaví o to víc, jestli jste se teda trefil. Jinak já vám mávám do Divoké Orlice, mějte se moc krásně.
1: Vy taky, tak hezky. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. A teďko Aerosmith.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Na dvojce. I could stay

0: Tato nádherná rocková balada, která právě teďko dozněla, je z úžasného filmu Armageddon, který je také z našeho roku. Tak protože jsme v polovině naší hry byli jednou jeden rok, tak si uděláme takovou malou rekapitulaci. My si dnes připomínáme rok, kdy oblíbený film Marie Poledňákové S tebou mě baví svět se stal komedií století a kdy Prahu už podruhé navštívil Nicholas Winton. No a za pár minut si v dnešním byl jednou jeden rok připomeneme jednu velkou tenisovou radost, která se odehrála ve Wimbledonu. Takže teď budou následovat, jak jistě víte, dvě písničky. Odstartuje to Ivan Král písní Mám tvůj stín, no a já se budu těšit na vaše SMSky a na vaše e-maily.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce.

0: Naše hra Byl jednou jeden rok pokračuje, já mu zdravím paní Evu, která podle filmu Armageddon si myslí, že je to rok 1998. V tomto roce jsem chodila do 8. třídy, píše, a poprvé jsem o prázdninách vyšla na Sněžku. Děkuji za pořad, dneska jste mi zlepšili náladu, vracím se od zubaře, kde mi trhali zub. V tom s vámi úplně soucítím, protože já mám taky před sebou jeden takový jakoby zákrok. Mě budou trhat hned 4. A já teď zdravím Janu do Mutějovic. Dobrý den, Jani.
1: Dobrý den, Jitinko, dobrý den všichni.
0: Dobrý den, zdravím vás moc. Takže vy máte stejný tip jako předtím paní Eva, je to tak?
1: Ano, 98 podle Armagedonu.
0: Aha, tak máte nějakou vy i osobní vzpomínku na ten rok?
1: Ano, bylo mi 28 let, byla jsem krásně svobodná, cestovala jsem si po světě a u nás ještě v tu dobu fungovalo kino, takové vesnické, a vím, že tam právě dávali ten Armageddon a všichni jsme hltali Bena Afflecka a pak jsme všichni plakali na konci pro Bruce Willise.
0: No tak je to úplně jasné, to je jasné. A při té písni úplně mám vždycky husí kůži, ten film jsem viděla také mnohokrát. Tak jo, Jani, já mávám do Mutějovic, mějte se moc krásně a...
1: Zdravím a děkuji moc za zavolání, mějte se nádherně, miluji Český rozhlas.
0: Děkujeme, to rádi slyšíme. A teď si dáme Petra Muka.

0: Nedávno jsme se radovali z českého finále Wimbledonu a pak i z vítězství Lindy Noskové, ale také v našem roce přinesli souboje v All England Clubu radost našim tenisovým fanouškům. Na třetí pokus, to si jistě pamatujete, se dočkala tohoto vítězství Jana Novotná, když ve finále, konkrétně 4. července, porazila francouzku Nathalie Tauziatovou za hodinu a půl ve dvou setech. 6-4 a 7-6. Takto svůj úspěch okomentovala po návratu domů sama vítězka.
1: Víte sami, že jsem byla k tomu dvakrát velice blízko, ale letos si myslím, že jsem hrála nejlepší tenis, jaký jsem kdy zatím hrála na Wimbledonu, a myslím si, že ten titul jsem si právě zasloužila. Wimbledon se dá řadit nejvíc do tenisového života a je to můj největší životní úspěch.
0: To řekla reportérům skvělá sportovkyně, která vyhrála během kariéry celkem 100 turnajů WTA. Konkrétně 24 ve dvouhře, 76 ve čtyřhře a 4 ve smíšené čtyřhře. No a kromě titulů triumfů ve Wimbledonu získala i 3 olympijské medaile a byla světovou jedničkou ve čtyřhře i dvojkou ve dvouhře. Takže se vás ptám, ve kterém roce oslavila svůj největší triumf? A teď si dáme Mikea Oldfielda.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Můj pozdrav teď putuje Petrovi do Teplic nad Metují, který se vždycky radí s maminkou a po poradě s ní typuje rok 1998, a sice podle komedie Století. A dává i vzpomínku, v tomto roce se vdávala moje milovaná maminka a generálním ředitelem ČT se stal Jakub Puchalský. Tak vidíte, to ani nevím. Samozřejmě si to teď googlovat nebudu, během pořadu se to totiž vůbec nesmí. Tak a teď dám poslední v pořadí nápovědu, kterou už vlastně toto napověděl už posluchač Petr, se kterým jsem mluvila po telefonu. V našem roce totiž východní Čechy zasáhla ničivá povodeň. Při děsivé noci, konkrétně z 22. na 23. července hledaného roku, šla nad Orlickými horami jedna bouřka za druhou. Někde na čtvereční metr za pár hodin napršelo víc než 200 litrů vody. Horské potůčky se změnily na řvoucí řeky a brali všechno, co stálo v cestě. Takto o řádění živlů informovala televize.
1: Podle posledních informací z okresního krizového štábu si povodně vyžádali 3 lidské oběti. Jsou desítky raněných. Vodní zkázu, která postihla povodí říčky Bělé a jejich přítoků, způsobily přívalové deště na jižních svazích Orlických hor. Za posledních 24 hodin tady na každý metr čtvereční spadlo asi 200 litrů vody.
0: Celková bilance tohoto neštěstí nakonec byla ještě mnohem a mnohem horší. Povodně zasáhly více než 30 obcí v okresech Rychnov nad Kněžnou, Náchod a také Hradec Králové. Zemřelo při nich 6 lidí a způsobili škody na majetku za 2 miliardy. No a teď poslední hudební nápověda No Guitars.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami. Na

máme tady finále naší hry, byl jednou jeden rok na dvojce. Já moc zdravím Pavla, který si myslí, poslal mi SMS-ku jako jeden z posledních podle povodní, že se jedná o rok 1998, a Dagmar, která napsala posléze, ta též podle povodní se domnívá, že se jedná o rok 1997. Tak kdo z nich měl pravdu? Jarka, která napsala teď, že je to rok 1998. To si ostatně myslela většina z vás, tak já vám všem moc blahopřeji. Budu se na vás těšit zase až za týden. Já teďko mám dovolenou a za mě zaskočí moje milá Iva Bendová, takže já si pustím z chalupy, jinak bych chtěla moc poděkovat za dnešní scénář mému kolegovi Honzovi Kovaříkovi a také Elevce Alžbětě Kadlecové za spolupráci. No a vy se teď můžete těšit na Honzu Rosáka, který pro vás má šťastnou cestu. Mějte se moc krásně, no a já doufám, že si ještě dneska zaplavu. Mějte se.

0: Víkendový výběr dvojky. To jsou pořady, které vás baví každou sobotu a neděli.
1: Máme pro vás napínavé detektivní příběhy.
2: To je devítka, ČZka služební. Sebral se mi tomu bachaři, co měl palici na trans.
1: Nejlepší komedie.
3: Jedna mladá, od nás se učí Fráninu, jo. A platí půl druhého šilasu za hodinu a lepravickýmu Francouzovi.
1: Svět plný romantických lásek i nekonečné dětské fantazie.
4: Jak víš, Jene, za rok bys měl být korunován králem této země.
0: Odpolední hra na sobotu, nedělní pohádka i večerní hra na neděli v podání českých herců a hereček.
1: Rozhlasové hry, pohádky a další oblíbené pořady.
0: Víkendový výběr dvojky.
1: Naslyšenou už o tomto víkendu.
0: Na dvojce. Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Chorvatské letovisko Omiš zasáhl lesní požár, evakuovat se muselo i 300 Čechů a Česko o víkendu zasáhne další vlna veder. Dnes bude většinou jasno, slunečno a nejvyšší teploty až 33 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Chorvatské letovisko Omiš v noci na dnešek zasáhl silný lesní požár. Nejméně 630 lidí utrpělo zranění, 7 z nich je v kritickém stavu. Do evakuačních center se muselo uchýlit i 300 českých turistů. Ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by někdo z nich utrpěl vážnější zranění.
2: S vysokými plameny kolem Omiše bojovali skoro 300 hasičů celou noc. Schořela řada domů, aut i několik lodí. Místním složkám přispěchali na pomoc kolegové z okolních žup, ale například i ze Záhřebu a východních částí země. V pohotovosti zůstává také armáda. Do Omiše dopoledne přijeli na mimořádné jednání krizového štábu premiér Andrej Plenkovič a ministři jeho vlády. Podle vedení hasičů jde totiž o jeden z nejhorších požárů v dějinách země. Díky obrovskému nasazení všech zasahujících jednotek je aktuální situace klidnější. Část hasičů a hasících letadel se tak během rána přesunula na poloostrov Pelješac, kde vypuknul požár, který také ohrožuje obydlené oblasti. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: Víkend bude opět tropický. V sobotu teploty vystoupají k 36 stupňům, v neděli může být až 37. Výstraha meteorologů platí téměř pro celou republiku. Na západě a severu by měly být teploty nižší kolem 30. Teploty budou silně zatěžovat lidský organismus, je proto vhodné omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Svědky nebezpečné jízdy řidiče osobního auta značky Bentley hledají jihlavští policisté. Šofér jel včera kolem 1:30 odpoledne po obchvatu Jihlavy rychlostí přes 150 km v hodině a hlídce se snažil ujet přes město. Jeho jízdu zastavili až stavební stroje na silnici, pokračuje krajská policejní mluvčí Michaela Lébrová.
3: V zájmu prošetření události bychom potřebovali, aby se přihlásili řidiči, kteří nebezpečnou a rychlou jízdu řidiče vozidla Bentley zaznamenali. Žádáme je, aby se nám přihlásili na tísňové lince 158. Také uvítáme, pokud by riskantní jízdu zaznamenala vozidlová kamera. Dále bychom se obrátili na případné chodce nebo další svědky, kteří si nebezpečné jízdy všimli nebo je řidič svou jízdou ohrozil.
0: Na ruzyňském letišti skončili opravy v okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících tak dnes na runwayi přistane první letadlo po 15. hodině. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 000 000 000 korun. Letadla během prací využívala vedlejší runway.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude většinou jasno, slunečno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě území 27 a v 1000 metrech na horách kolem 22, na Šumavě až 25.
1: Doprava.
0: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se brzdí na stém 75. kilometru, k omezení na stém 96. pojedete osobním autem 30 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 se brzdí do kolony na 5,5 kilometru, důvodem je nehoda nákladního a osobního auta před sjezdem na okruh, je to na 25 minut. A na jižní spojce směrem k Průmyslové se brzdí do kolony u sjezdu na Pankrác, pomalu se pak jede až k nehodě v nájezdu na magistrálu. Zprávy končí, po nich Jan Rosák.

Opět po týdnu zdravím vás všechny, kdo se s námi rádi vydáváte na předvíkendovou šťastnou cestu. Ačkoliv jsme z některých stran často slyšeli, že klimatická krize skončila, tak skutečnost bude pravděpodobně jiná. Doprovodil bych to třeba hlášením pro vodáky. Všechny české řeky jsou sjízdné, ovšem doporučujeme sjíždět pomocí SUV. Výjimkou je Labe, kde stačí Felicie. Přeji vám jinak všem hezkou chvilku u rádia, nestrácejte humor a jestli jste se zapojili do naší letní pátračky, tak samozřejmě taky štěstí při losování.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: Je fajn, že vás naše letní hororová pátračka baví a baví vás dokonce čím dál tím víc, takže i dnes vám ve šťastné cestě prozradím, koho jsme celý týden v pátračce na dvojce hledali.
3: Jsem Baba Jaga. Jedna z nejznámějších postav slovanského folkloru, především pak ruských lidových pohádek. Mnozí mě také nazývají Ježibabou, která žije stranou lidské společnosti hluboko v temných hvozdech. Obvykle jsem vykreslena jako děsivá stařena s vyzáblým tělem a kočkou na rameni. Můj charakter se však různí podle typu příběhu. Někdy zastupuji zlo ve všech jeho formách, jindy zase napomáhám hrdinům, kteří prokážou odvahu a důvtip. Bydlím v chaloupce na kuřích nožkách, která se dokáže podle mé libosti otáčet či přemisťovat z místa na místo. Mým dopravním prostředkem není koště ani žádné zvíře, ale železný hmoždíř, v němž létám vysoko nad korunami stromů. V českém prostředí mě proslavil nejen dětský příběh o perníkové chaloupce, ale i filmová pohádka Mrazík, kde mou postavu nezapomenutelně stvárnil Georgij Miller.
1: Pátračka mrazivého léta
0: na dvojce.
2: No a právě pátračka má teď vyvrcholení. Je to tady, nastal čas vylosovat toho z vás, kdo poslal správnou odpověď. Řeknu vám, počet detektivů amatérů je zase docela úctyhodný. Máme dokonce rekord. 4160 odpovědí přišlo prostřednictvím mailů. Z toho správných 4030, čili těch nesprávných bylo pouze 130. A já mám takový pocit, že by to stálo za to, aby vám některé aspoň zacitoval ty nesprávné, protože je to docela veselé. Tak například Haul, Heikal, Heliova kometa, Gargamel. Upozorňuji, že pořád měla být správná odpověď Baba Jaga. Pak je tady genderově vyvážené Dědek Jag. Čarodějnice a potom taková nějaká si potměšilost, ale na Schillerová, tady to je dokonce dvakrát. A ještě dvakrát byly nesprávné odpovědi pravděpodobně pouhými překlepy Ježi Baby a Vana Jaga. No, tak každopádně správně to mělo být Baba Jaga a těch, kteří poslali tu správnou odpověď, je, jak říkám, 4160 a právě teď vylosuju jednoho z vás, který získává tu úžasnou cenu, kterou jsme my vypsali. Je to tady. Pozor, je to tady. Marie Jakšičová. Ano, správně, Baba Jaga nebo čarodějnice, správně. Odpověď sedí, tudíž paní Jakšičová vyhrává poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování s polopenzí v hotelu na velmi luxusní adrese v Karlových Varech, což je Astoria Hotel a Medical Spa Karlovy Vary. Paní Jakšičová, srdečně gratulujeme a ty Vary si užijte.

0: Další zastávka na dnešní šťastné cestě je jazykospytná, protože právě začíná další díl pořadu Slovo nad zlato. Zdravím tedy hosta z Ústavu pro jazyk český, kterým je dnes Martin Šemelík. Vítejte, Martine.
1: Děkuju za pozvání a všechny zdravím.
0: Martine, posluchači to nevidí, ale vy tady na stole máte nějaké obrázky.
1: Jo, to jsou motýle.
0: Tedy promiňte, ne, že bych byl hnidopich, ale patrně myslíte motýly, že?
1: Ne, fakt motýle. Dneska bude naším tématem analogie v jazyce a jako poněkud netradiční odrazový můstek pro naše povídání jsem si připravil Babišovi motýle, respektive známý výrok našeho bývalého a současného premiéra, který pronesl v květnu roku 2019.
0: No jasně, myslíte ono legendární kůrovec nám žere lesy, my chceme znovu motýle. To se stalo i výrokem roku podle posluchačů Českého rozhlasu Plus.
1: Ano, ten tvar motýle je totiž odchylka od normy. V tomto konkrétním případě zcela určitě způsobená interferencí vlivem slovenštiny, ve které má to slovo v prvním a čtvrtém pádě množného čísla právě zmíněný tvar motýle. A ve slovenštině je to tvar neutrální, spisovný, podobně jako třeba komáre, česky komáři. Jenže o tohle mně vlastně vůbec nejde.
0: Vážně? A o co tedy jde?
1: Spíš o tu vlnu různých parodií a satirických příspěvků, kterou tento výrok vyvolal.
0: Aha, tak to je tedy to, co tady máte na stole. Já čtu Manon je motýle, Manon je včele, Andrej Babiš, a tak to pokračuje dál. Včele místo včela. No, to vypadá jako parafráze Nezvalovy Manon Lesko.
1: Tak a včele místo včela je na tom podle mého názoru vlastně to nejzajímavější.
0: Tak tomu moc nerozumím, to musíte vysvětlit?
1: Včele analogicky k motýle, to jest někdo si všiml odchylky od normy v Babišově původním projevu, aplikoval ji na jiné slovo relativně podobným způsobem a vznikla tak další odchylka od normy s potenciálem upoutat pozornost, vzbudit zájem, možná i pobavit a podobně. Mimochodem, ta jazyková hra s chybně použitou koncovkou E je živá dodnes.
0: To je tenhle obrázek, to máte z Instagramu, píše se tu. Ale my v Čechách máme rádi svobodu, my chceme znovu blokáde. Je to pravda?
1: Ano, blokáde.
0: No a důležité nebo zajímavé je to proto, že je to příklad andrejštiny nebo federanta, jak se dle informací na webu Čeština 2.0 způsobu mluvy Andreje Babiše někdy žertovně říká.
1: To také, ale hlavně proto, že nám to na jednom konkrétním případě ukazuje potenciál a sílu analogie jakožto obecnějšího jazykového jevu.
0: Rozvedl byste tohle nějak? Myslíte třeba analogii typu, že místo Češi můžeme říct Češu, když podobně říkáme nesu?
1: Ano, nebo třeba druhý pád množného čísla rukojmích podle stejně znějícího tvaru přídavného jména Jarních, což jsou mimochodem příklady z encyklopedického slovníku češtiny.
0: No dobrá, ještě něco byste doplnil?
1: Analogie se jakožto princip uplatňuje i při učení, ať už mateřskému nebo cizímu jazyku, nebo vlastně úplně čemukoliv jinému. Na určitých modelových situacích se učíme vypořádat se s nějakým problémem a nabyté dovednosti pak v praxi aplikujeme v podobných analogických situacích. Jakožto obecný kognitivní princip je v nás analogie tedy hluboce zakořeněná.
0: Čili dá se říci, že analogie je vlastně všude přítomná.
1: Ano, neboli omniprezentní, což je jedno ze slov, která používám, když chci někoho ohromit.
0: Teď se vám to právě povedlo. No, loučí se s vámi Martin Šemelík a na chvíli ohromený Jan Rosák. Příští týden opět naslyšenou.
2: Jan Rosák vám přeje šťastnou cestu. Na dvojce.

0: Meteor
1: na dvojce.
0: Dá se ovlivnit počasí? Co slyší ježci a předává si les zprávy?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
3: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: S Davidem Vávrou se budeme opět procházet po pražských pasážích. Já myslím, že pro mnohé z nás to bude taková hezká vzpomínka a pro další posluchače, ty mladší, to bude objevení koutů Prahy, které vůbec ještě neznají. Takže my jsme se prošli už těmi nejslavnějšími pasážemi, ale pak je tu třeba pasáž Adria, Davide.
1: Tak pasáž Adria mě vždycky fascinovala, protože mě fascinoval už ten dům od Josefa Cášeho, německého architekta, v takové krásném souznění s českým architektem Pavlem Janákem, který k tomu dal rondokubistický převlečník. Mně v mládí to připadalo, že je to nějaký zapomenutý středověký hrad, jak má ty věže. Byla to spíš taková volná parafráze italské vily nebo italského paláce, protože v ní sídlila společnost Reunion Adriatica di Securitas, zkráceně jako potom se z toho vyvinulo Adrie, a byla to pojišťovací firma. A také jsem si ji včera prošel. A samozřejmě jsem si ji prošel ne z té pozice, že jdu a spěchám na představení, protože tam bylo slavné divadlo Otomara Krejči třeba
0: dneska Zabranou. Ano.
1: Zabranou. Já si pamatuju takové ty černobílé vývěsní štíty vždycky, když tam byly na ty hry, ano, s Janem Třískou. A potom tam byla, myslím, Laterna Magika a dneska je tam divadlo Bez zábradlí.
0: Ano, a taky tam byl film klub nahoře.
1: Ano, filmový klub byl v patře.
0: Ano, ano.
1: A když se jako jdete tou pasáží a když se díváte nahoru, tak zažíváte další zážitek. Tam třeba uprostřed nad tím vstupem do divadla je taková dlouhá, zasklená, krásná ardeková chodba, na kterou jsem nějak v paměti zapomněl a včera jsem si řekl, teď to je tak krásná věc. Navíc vlastně, když tam procházejí ti úředníci, tak se dívají, co se děje v té pasáži, je to pro ně i zážitek, jako projít si z jednoho pracoviště na oběd třeba. Takže je to pro mě jako krásná pasáž, která má v sobě navíc ten český rondokubismus, který teda jako někdy ve světě je potom předváděn pod pytlíček Art Deco, protože to, jaký jsou architektonické detaily, jsou spíš Art Decový.
0: No, mimochodem tam také dole, tam, kde je dnes divadlo Bez zábradlí sídl, také v 89. roce Špalíček, Občanské fórum.
1: Ano, a tam byla Laterna Magika a bylo, ano, tam vyhlášeno Občanské fórum. Ano. Vlastně v této pasáži skončil komunismus.
0: Ano. A já mám takovou hezkou vzpomínku taky, když jsem dělával pořád videostop, tak jsem si zjistil jednu takovou hezkou vzpomínku na ten film Klub, kde se natáčela jedna scéna pro film Vrchní prchni, kdy Josef Abraham jako falešný vrchní přišel zkasírovat taky umělce sedící ve film Klubu. A tam seděla spousta slavných umělců, ale bohužel i Jiří Suchý. Aha. Takže kvůli Jiřímu Suchému byla ta scéna z filmu nakonec vystřížena.
1: Já jsem si říkal, že si na ní nepamatuju.
0: Ano, samozřejmě. No, ale pak tu máme další pasáž a to je Hrzánská.
1: Většinou na těchto našich setkáních se stává, že já vyprávím nějaký svůj zážitek, který jsem prožil. Tady naopak, díky zadání, že budou pasáže, jsem šel i do pasáže Hrzánská, v které jsem dodnes vůbec nebyl. Je to taková nenápadná pasáž v blízkosti Staroměstského náměstí, která má nové současné obchodní butiky s výtvarnými díly. A proto, abych tu pasáž zažil, jsem šel do kavárny. Můj pohled stoupal nahoru. Zjistil jsem, že tam probíhá světlo jakýmisi trubicemi nějakého zvláštního saxofonu nebo trubky, jo, takový stylizovaný hudební nástroj. A to světlo proudí tou pasáží. A pak naštěstí jsem šel v té kavárně i na záchod a oni, že musím do patra, a já jsem úplně byl ve vidění, tam bylo kovorkové pracoviště, které večer se mění zřejmě na taneční scénu. Viděl jsem tam, jak tam lidé společně pracují, jak si tam někdo nese i nějaké veliké předměty, že tam bude pracovat manuálně. Prostě, že v centru Prahy je místo, kde může něco vznikat, kde se nejen odpočívá, kde nejen se vlastně tak jako vedou řeči, ale kdy vlastně se tam dá pracovat.
0: Můžu taky přispět svou troškou do mlýna těch pasáží, protože jsem zjistil, že na Národní třídě je taková maličká pasáž na rohu Perlové ulice, zrcadlová pasáž jsem zjistil. Ano, tam se prodává české sklo a je to v podstatě nejnablízkanější pražská pasáž. A dostaneš se tam tudy tedy do té Perlové ulice a taky na Uhelný trh. Tak já si myslím, že se, Davide, do další pasáže sejdeme zase příště na šťastné cestě a já už se na to setkání teď moc těším. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Používáte ve svém automobile bezpečnostní pásy? Nikoli? No tak v tom případě, tedy buď to máte nějakého veterána, kde bezpečnostní pásy nejsou ani instalovány a tam se to snad si může, a nebo, jestliže máte moderní vůz, tak strašně riskujete. No, je to skoro k neuvěření, ale první nápad na bezpečnostní pásy měl vynálezce George Kelly už v 19. století. Ale pozor, jeho bezpečnostní pásy nebyly určené do aut, ale pro malíře, turisty nebo hasiče a měli je držet na místě, aby při vyklánění do prostoru nemohli nikam upadnout. Zlom nastal v roce 1903, kdy Louis Renault použil do auta 5-bodový bezpečnostní pás. 3-bodový byl pak patentován později v roce 55. V sériové výrobě začala pásy využívat automobilka Saab a objevily se ve stejném roce na newyorském autosalonu. Proč máme být těm bezpečnostním pásům za to vděční? No, tak o tom nám poví určitě Jiří Machovec. Jiří, já vás zdravím a vítám ve šťastné cestě. Dobrý den.
1: Krásný den všem.
0: Tak co děláme dobře, že používáme bezpečnostní pásy?
1: V každém případě, jezdil jsem se starou tisícovku jako pasažer, jako malej kluk. Tam pásy samozřejmě nebyly, ale nebyly tam ani airbagy. To znamená, to bylo auto, jak se říká, kof na kof, nebo zkrátka člověk se udeřil o volant, byly proražené hrudníky a rozbitý hlavy o čelní sklo. Nicméně od roku 1991 je to pro všechno osobně nákladní povinnost. Pásání se myslím, výroba nebo využití. Od roku 1991 a myslím si, že samozřejmě i od té doby platí to, že airbag jako takový je součástí vozidla. Čímž pádem vlastně tu zbraň, která vlastně je airbag, protože berme to tak, že součástí airbagu je pyropatrona. To znamená něco, co vytvoří obrovské množství plynu, který se vlastně vnoří do balónu, do kterého se vám potom ponoří tělo. Svým způsobem to takhle lze říct. V každém případě, pokud jste při pásání, tak ten airbag proti vám vystřelí za desetinu vteřiny. Podotýkám desetinu vteřiny. A tím pádem vás udeří, no, jak bych to řekl.
0: No, kamkoliv.
1: Lokomotiv nebo zkrátka něco, co opravdu má svoji rychlost.
0: Ale měli bychom teda připomenout, že to v tom případě, když nebudete mít připásán bezpečnostní pás.
1: Přesně tak. V každém případě ty bezpečnostní pásy zachraňují život. Dejme tomu pro těhotné, se používá speciální ukotvení, který se dává, aby ta spodní část šla pod břicho, aby se nestalo to, že při reakci toho bezpečnostního pásu by došlo ke zmačknutí plodu. Ale to jsou drobnosti, které si každý ošéfuje a vlastně každý, kdo nějakým způsobem je rodič, tak ví, co a jak. Je dobré pásat samozřejmě i děti. A tím myslím nejenom autosedačky jako takové, ať už protisměrné, anebo po směru, ale v každém případě každá z těch sedaček má vždy nějakým způsobem při poutání se pásem k vozidlu. Je to z toho důvodu, že doopravdy v těch pásech opět je napínací mechanismus, který vlastně zabrání pohybu, ať už té dětské sedačky nebo pohybu těla.
0: No, jinak jsem si zjistil, že povinnost bez výjimky pro všechna vozidla je tuším od roku 2008, je to tak?
1: Je to od roku 1991.
0: Ale myslím, povinnost pro všechna vozidla.
1: Ano, od 1. května. Ano. Bez výjimky, je to tak.
0: Tak, dobře. Tak, já si myslím, že dáme teď šanci zase našim posluchačům, aby nám zavolali, podělili se s námi o svou zkušenost, jak se jim třeba vyplatili bezpečnostní pásy, případně, co si o tom vůbec myslí. Spojení k nám je stále stejné, 22 155 25 25. No a teď tu mám jednu takovou příhodu ze staré Anglie. Lord hraje ping-pong, když tom najednou při smeči přeletí míček plota, je slyšet pinknutí zvonění cyklistického zvonku, náraz auta, další náraz, výbuch. Jean, běžte se podívat, co se tam stalo. Za chvilku je Jean zpět a povídá, milorde, váš míček zasáhl okolo jedoucího cyklistu, ten upadl a auto, které se mu snažilo vyhnout, vjelo do svodidel. Protijedoucí autobus zcela zablokoval silnici. Ale Jean, to je hrozné, no to není všechno, lorde. Do autobusu narazila cisterna s benzínem a všecko začalo hořet. Jean, co teď budeme dělat? No, být vámi, milorde, víc bych klopil pálku.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: krásným dívkám zpíval Richard Kibic se skupinou Turbo. No, ale pozor, my máme ve šťastné cestě na pořadu téma záchytné systémy, to znamená hlavně bezpečnostní pásy. A teď se nám někdo z posluchačů právě do naší debaty vloží. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jana z Plzeňska.
0: Zdravím vás, Jano. Tak co máte k našemu tématu?
1: Chtěla jsem se zeptat, my jsme bydleli několik let v Ománu a tam jsme jezdili jeepama nebo terénníma autama buď do pouště nebo někam do hor.
0: Ano.
1: A místňáci vždycky, jakmile se přijelo na kraj pouště nebo hor, tak se odpoutali.
0: Aha.
1: A mělo to, nevím, jestli to mělo nějaký význam.
0: Jo, teď jsem čekal, že nám to vysvětlíte, proč tedy se odpoutali.
1: Ne. Prostě říkali, že když se jede v poušti nebo na horách, nebo že snad možná, že by, jako, kdyby byla nějaká krysovka, že rychle vyskočí, nevím.
0: Jo.
1: Takže takhle to prostě dělali, tak jsem se chtěla zeptat, jestli to třeba mělo nějaké opodstatnění, nebo co si o tom pán myslí.
0: Tak počkejte, teď dáme tedy slovo Jiřímu Machovcovi, ale já ještě předtím bych si dovolil takovou poznámku. Já mám takový pocit, že prostě se odpoutali, protože je nesledovala policie v té pouštici. Protože oni prostě fixlovali. No ale pozor, Jiří Machovec k tomu možná bude mít něco jiného. Tak proč se odpoutat
2: mám,
0: v offroadu?
2: Ten samý případ, nebo to a mám, byl to Egypt, jeli jsme do pouště na čtyřkolkách. A máte pravdu, že předtím, než jsme najeli do dun, tak nám doporučili se odpoutat, nebo zkrátka sundat pásy. Z jednoho prostého důvodu, pokud dojde k tomu, že čtyřkolka nebo zkrátka vozidlo se začne převracet, vy máte možnost z toho vozidla vypadnout a vyskočit do písku. Do písku, to znamená, je daleko menší pád, než když potom na vás spadne to vozidlo, být při poutání, ale většinou ležérně, protože samozřejmě je vedro, člověk to nechce mít utažený. Takže doporučili a všichni si ty pásy sundali. V naší skupině se nepřevrátil nikdo, ale je to z toho důvodu, že když se to auto převrací, člověk při té nízké rychlosti má možnost, jak se říká, vyskočit a utéct.
0: No, tak Jano.
1: No, tak to jsem si myslela.
0: Tak asi jste si to myslela velmi správně, no. Tak ale až pojedete někdy v offroadu tady u nás po silnicích, nedělejte to.
2: Určitě ne.
0: Nedělejte to samé, co v Ománu.
1: Dobře.
0: Jinak vám přijde samozřejmě hodně šťastných kilometrů. Ať už v offroadu nebo jinak. Mějte se, naslyšenou.
1: My taky, naslyšenou.
2: Mám tady ještě jedno téma, který bych dneska rád probral, a to je nohy na palubní lese. Samozřejmě řidič ne, na ten plyn šlapat, jo. Ale zrovna minulý týden jsem byl v Jindřichově Hradci a cestou tam, těch 25 kilometrů, co tam mám, jsem potkal jedno auto, bylo to větší, byl to nějaký offroad, jak říkala paní. A dáma, byla to žena, a měla nohy na palubní lese. Je na internetu řada, a teď řeknu, rentgenových snímků po nehodě právě takovejhle pasažérů, kdy opravdu není kost na noze a zároveň kyčle a všecko, která by byla celá, to je jedna věc. Druhá věc, pokud bouchlo airbagy, tak ty kolena jdou proti hlavě. To znamená, tam narazíte kost na kost a říkám, jsou to rozdrcený čelní kosti, je to většinou smrtelný. Takže upozorňuji, prosím, nevozte nebo řekněte spolujezdcům, že toto není způsob přepravy. Je to smrtelný a nemusíte být, vy můžete být citypad, jako je každý člověk, samozřejmě nejlepší řidič jsem já, ale může být proti směru někdo, kdo dostane jakoukoliv krizi, narazí do vás. A v tom autě ty nohy na té palubce.
0: Je to jasné.
2: Hrozné,
0: je to jasné, i když v těch horkých dnech teď, jak si to možná svádí, jsem trošičku jak si proluftovat, ale je to velmi špatně. Tak. Téma jsme vyčerpali, nevyčerpali jsme ovšem celý čas, takže ho vyplním ještě jednou veselostí. Má to taky trošičku téma k tomu. Profesor matematiky navštíví jednoho večera kamaráda lékaře. Společně posedí, pohovoří, popíjí dobrého vínka. Loučení po dvou hodinách se doktor ptá, no a co, jak se daří milostivé paní? A matematik na to, pro boha, kvůli tomu jsem přišel, chudák, leží tam doma na koberci a chroptí. Mějte se hezký, Jiří, a za týden naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu. Dvojka.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: V chorvatském letovisku Omiš kvůli lesnímu požáru evakuovali 2000 lidí, je mezi nimi i 300 Čechů a první tažní ptáci odlétají na zimoviště. Dnes bude většinou jasno, slunečno, nejvyšší teploty až 33 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Chorvatské letovisko Omiš v noci zasáhl lesní požár. Lékaři museli ošetřit asi 40 lidí. 7 z nich zůstává v nemocnici na dýchacích přístrojích v kritickém stavu. Plameny spálily velké množství domů i aut a několik lodí. Mezi 2000 evakuovaných je 300 Čechů. Těm už pomáhá český konzul z nedalekého Splitu, říká mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
2: Část turistů oblast opustila individuálně, další se nacházejí v evakuačních centrech v Omiši a ve Splitu. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s místními úřady a bezpečnostními složkami. Pomoc českým občanům poskytují také české letní policejní hlídky, působící v evakuačních centrech.
0: Podle informací ministerstva mezi českými občany nejsou hlášena žádná vážná zranění. A čeští hasiči stále likvidují požár lesa Ulnářů na Strakonicku. Na požářišti se od včerejška vystřídalo celkem 21 hasičských jednotek z Jihočeského, Plzeňského a Středočeského kraje. Oheň, který se rozšířil na 10 hektarů, už mají pod kontrolou. Po páté v letošním roce poničili vandalové část železniční trati mezi Českým Hrádkem nad Nisou a Německou Žitavou. Koleje tam vedou 4 kilometry přes polské území, kde opakovaně lidé kradou nebo ničí kabely. Kvůli tomu pak mají vlaky zpoždění od 10 do 30 minut. Podle nezávislého místostarosty Hrádku Jaroslava Poláčka by tak cestující měli při plánování cesty radši počítat s časovou rezervou.
3: Dokonce jednou za 3 hodiny se jeden spoj úplně vynechá. Lidi jsou naštvaní a polská strana neumí zasahovat. Vymýšleli nějaký fotopasti nebo něco takového. Zatím to úplně není v řešení. No a Korit se obrátil i na nás, jestli bychom mohli zprostředkovat nějakou spolupráci s policií, protože to trvá dlouho.
0: Protože ale k vandalismu dochází na polském území, nemá česká policie žádné oprávnění tam zasahovat. Stěhovaví ptáci v těchto dnech začínají opouštět naše území a vydávají se do zimovišť. Kvůli oteplování se jejich odlet v některých případech posouvá na dřívější termín. Ze Svitavska už například odlétají rorýsy, říká ornitolog Milan Janoušek.
4: Nejen oni, s takovými prvními druhy, které v podstatě se u nás drží velmi krátce, dá se říct od května do srpna a potom už nenávratně mizí. No a samozřejmě už se houfují třeba i čapové, když se zhromažďují na předmigračních setkáních a chystají se k odletu z našeho území.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude většinou jasno, slunečno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě území 27 a v 1000 metrech na horách kolem 22 a na Šumavě tepleji až 25.
1: Doprava.
0: Na D1 směrem z Prahy pojedete pomaleji od 12. kilometru a do Kolony se pak brzdí na 16. K omezení na 24. kilometru je to přes 20 minut. Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se brzdí na 173. kilometru. K omezení na 196. pojedete osobním autem už asi hodinu. A na Pražském okruhu směrem k D1 obvyklá kolona od plzeňské dálnice ke sjezdu na Ořech na okruhu zdržení 20 minut. V opačném směru se srazilo nákladní a osobní auto za sjezdem od Barandova. Kolona na 10 minut. To byly zprávy, za chvilku opět Jan Rosák.
5: Šťastnou cestu.

Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže. A my se za okamžik podíváme do světa přátelství, které nezničila ani velká vzdálenost.

0: Letos v prosinci to bude právě 100 let, kdy se v Praze Libně narodil výjimečný muž. Nezapomenu, jak někdysi oslovil ty bejku, když jsme se potkali. A oba jsme věděli, že se na svět kolem nás díváme stejně. On ale o tom světě a dění v něm uměl napsat takové příběhy, které oslovovali a oslovují čtenáře. Potkat Arnošta Lustiga byl vždy výjimečný okamžik. A naproti mě už sedí muž, který ho dobře znal a dobře poznal, a nejen jeho, ale i řadu jeho přátel. Hostem Šťastné cesty je publicista František Cingar. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Kdy jste se poznali vy s Arnoštem?
1: No, v zásadě jsme se poznali třeba, když mi bylo 10 nebo 12, protože jsem viděl v televizi modlitbu pro Kateřinu Horovicovou a zasáhlo mě to. Ale reálně jsme se potkali v roce 92, kdy on tu byl na nějakém židovském kongresu a já jsem ho požádal o rozhovor. A pak zajímalo mě hlavně, jak vlastně žil v exilu, protože jsem věděl, že má manželku, paní Věru, Evu a Pepiho, jako dvě děti, tak mě zajímalo, jak vlastně se v exilu žilo. No a tak jsme pak vedli několik rozhovorů, které byly publikovaný a při té autorizaci jsme se zblížili. A protože on měl rád držkovou polívku jako já, takže jsme bloudili po různých vývařovnách, až říkal, nechci se mnou napsat knihu, tak jsem mu dal otázky a vznikla kniha 3x18, portréty a postřehy vlastně o jeho životě, od Terezína vlastně až do Ameriky a zase zpět. No a on miloval setkání se čtenáři, toho nabíjelo. Říká, hele, taky na něco napiš a budeme podepisovat ne naši knihu, ale já svoji a ty svoji. No a tak se mi to časem podařilo, že jsem si dovolil vydat knihu mimo jiný, teda Smějící se slzy Jana Wericha, aneb jeho soukromý život, pak monografii Jaroslava Ježka a pak s Karlem Kolišem třeba knihu, kde se vlastně Voskovec s Werichem po roce 48 v exilu scházeli. No a tak jsem s tím Arnoštem absolvoval desítky besed, což byl vždy mimořádný zážitek, protože on čtenáře miloval.
0: Mimochodem o těch knížkách, o kterých jste se tady zmínil, jsme si kdysi povídali taky v pořadu Tandem, ale dneska to bude opravdu výjimečně, nebo výjimečně, bude to hlavně o Arnoštovi Lustigovi, ale pozor, i o jeho přátelích. A mě možná zajímá, mě to zajímá samozřejmě, ale možná, že bychom tím mohli odstartovat, jste říkal, že Arnošt žil tedy jaksi v exilu, jak on ten exil jaksi bral, jak ho prožíval? Jak se s ním smířoval?
1: No, smířoval se s ním bolestně, protože jak manželka Věra říkala, že on prostě, když se nemohl každý týden projít po Karlově mostu, tak byl nešťastný. Ale nicméně po roce 68, respektive oni 21. srpna byli na dovolené v Itálii. No a z Prahy přišla hláška, že na seznamu budoucích zatčených, kromě teda vrcholných představitelů, od prvního tajemníka UVK ještě přes předsedu vlády, že tak je i on, protože se zasazoval o spolupráci s Izraelem a kde byl jak v roce 49, tak i potom později, i v roce 67 tam byl, ale Izrael byl brán mezi nepřátelské státy, zase v té době, teda když mluvím konce 60. let, takže jim nezbylo nic jiného, než vlastně zůstat mimo vlast, nejdřív v Izraeli, pak v Chorvatsku pracoval na filmu o Josefu Broz Titovi a nakonec skončili v roce 72 ve Spojených státech. Takže on tomu věnoval krásné myšlenky, protože říkal, že exil samozřejmě bolí, protože člověk přijde o svou vlast, ale časem vlastně ho obohatí, protože se musí vrátit k základním vlastnostem poznání, že všude je chleba o dvou kůrkách, co je pracovitost, co je lenost, co je pravda, co je lež. A má tam krásnou myšlenku, že vlastně ho to obohatí jako dávného krále, jemuž se vrátili lodě na, naložené bohatstvím, které už oplakal, a vlastně tím získá. Takže ten život v exilu samozřejmě, zvlášť ty začátky, nebyly jednoduchý. S Ivanem Pasrem, který tam filmařem, že jo, kamarádem, tak dělali besedy. A ne vždycky těch $10 tehdy dostali, takže pak si dali záminku, že musí dostat honorář vždycky před začátkem. Takže, ale když potom se stal profesorem literatury a dějin filmu druhé světové války na americké univerzitě ve Washingtonu, tak samozřejmě už to bylo veselější. Byťže když si přišel říct o zvýšení platu, tak děkanka říká, hele Arnošte, takhle to není. To musíš jít na nějakou jinou školu, kde ti zaplatí víc a pak se k nám můžeš vrátit a my ti plat zvýšíme. Takže rok byl, mám pocit, znova v Iově, kde vlastně rodina začínala v tom Cedar Rapids, nebo Cedarové Rapice, jak říkali děti. No ale nepřestával psát. On byl posedlý právě tím, že i v tom Izraeli prostě psal. Věra, manželka Věra Vajslicová, pracovala ve školní kuchyni, ale on psal prostě. On byl spisovatel a
0: žil se, žil se s tím prostředím v tom exilu? Dá se to říct?
1: Já myslím, že ano, protože on byl v dobrém slova smyslu světoběžník. Takže on cestování nejen teda, že osud mu nadělil, že musel z Terezína do Osvětimi a do Buchenwaldu a pak zaplať pánbu domů a že to přežil, ale i jako spisovatel potom cestoval na řadu konferencí a v zásadě i ta láska k Izraeli, protože jak tatínek, tak maminka byli oba židé, byť že tatínek o sobě říkal, že je takový český nebo československý přátelský žid, tak měl vztah k Izraeli a proto tam vlastně s Ludvíkem Aškenázím v roce 49 odjel.
0: František Singer napsal krásnou knížku Přátelé Arnošta Lustiga a my si připomeneme některé z nich.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.

0: První v knize mého dnešního hosta Františka Cingera Přátelé Arnošta Lustiga je zmíněn Zdeněk Mahler. Úžasná postava, taky jsem měl tu příležitost taky ho hostit ve svým pořadu Tandem. Byl to zážitek samozřejmě. Mě zaujalo třeba to, že oba, tedy Arnošt Lustig i Zdeněk Mahler, rádi jezdili do Indie. Ale chci se zeptat, jestli jezdili spolu nebo každý zvlášť, protože to je taky asi docela zásadní nebo důležité.
1: No, on o tom mluvil Zdeněk Mahler, když jsme ho požádali, aby vlastně uvedl tu naši knihu 3x18 a měli jsme velkou radost, že se to mohlo odehrát v chrámu Cyrila Metoděje v Reslově ulici a on vlastně Zdeněk o tom mluvil, tak jsem to i do té kapitoly dal, ale bylo to trochu jinak, respektive nebyli tam spolu. To bylo v říjnu 58, kdy Zdeněk Mahler pracoval na ministerstvu školství, ministerstvu kultury, ne, školství a kultury, tak.
0: Ja, ano, to je dohromady.
1: Obojí správně. A byla konference v UNESCO v Dílí a s Františkem Kahudou, což byl vynikající fyzik a psychotronik, tam odjeli. A jeho samozřejmě zážitky z Indie oslovili a postupem z toho byla knížka Indický hlavolám a další a on se tam vracel. A Arnoštova cesta do Indie byla pikantní, protože on se na několik dnů stal v té době ředitelem Židovského muzea. Ono to v podstatě nikde není zaznamenáno ani, ale dostal za úkol, že má od roku 50 bylo Židovské muzeum státní, že má odevzdat do státních jiných muzeálních institucí židovské památky. No a to samozřejmě nepřicházelo v úvahu, takže z toho hned vycouval a byl z toho samozřejmě velký průšvih, protože strana a vláda se rozlobila, že soudruh Lustig neposlouchá. No a on šel za Janem Drdou, který byl předseda svazu spisovatelů a říkal, je nemám průšvih a on říká, hele víš co, my tady máme teďka pozvánku na konferenci do Indie a do Vietnamu, hele tak pojedeš, budeš, tak rok budeš
0: uklizený
1: po světě a až se vrátíš, tak tady budou jiný průsery. A to, takže on vlastně se dostal takhle do té Indie i do Vietnamu, do Indonésie. No a proto říkám, že to byl vlastně světoběžník, nejen osudem teda koncentráčnickým, ale potom jako cestovatel.
0: Vypráví o těchto těch svých cestách do takové exotiky něco zajímavého?
1: Tak vyprávěl to přátelům. Mám pocit, že v těch vzpomínkách, jako, které namluvil, takže toho mnoho není, ale v té naší knize 3x18 jsou tam kapitoly, které tomu jsou jako věnovány. A Mahler taky mluvil o Spojených státech, to už byl Arnošt v exilu s rodinou, a kde vlastně by začínali v Iowě. A on, jako Zdeněk Mahler, připomínal, že vlastně v té době ani se o sobě věděli, tak byl taky v Iowě, protože připravoval pořad a dokument o Antonínu Dvořákovi. Takže Zdeněk Mahler rád připomínal, že vlastně spolu byli, i když spolu vlastně nebyli, že ten osud je přátelsky spojil a současně měli ty cesty tak spletité, že vlastně byli na stejný místě, aniž o sobě věděli. Ale stejně, když se pak potkali, tak říkali fajn a Arnošt mu říkal, hele, moje děti se učí z té tvý knihy o Indii a Zdeněk zase, že jeho děti samozřejmě milujou Arnoštovu literaturu.
0: A jak se Zdeněk Mahler dostal do té Indie?
1: No, on se tam dostal právě jako pracovník ministerstva na tu konferenci UNESCO, což byl říjen roku 58. A protože už on byl taky takový světoběžník, tak si s profesorem Kahudou to protahli, že vlastně se vrátili až vlastně k vánočnímu stromku, takže tam pobyli skoro 3 měsíce.
0: Jasně. No, podobný rodinný osud zblížil Arnošta Lustiga třeba i s Otou Pavlem. O tom si popovídáme za chvilku.

0: dokola.
1: Podobný rodinný osud jako se Zdeňkem Málerem zblížil Arnošta Lustiga i s Otou Pavlem, spisovatelem, který jako sportovní novinář, rozhlasák, jel i na olympiádu. Tam se stala taková velmi zvláštní příhoda, víte? O tom taky píšete.
2: No, to byl únor 1964, bylo to v Innsbrucku. A jak sám potom Ota Pavel to napsal, i napsal takovou, dá se říct, vzpomínku, že se tam zbláznil. Mělo to smutné souvislosti, protože on jako mladý kluk hrál hokej za Spartu s Františkem Tikalem, který byl kapitánem československé reprezentace, takže on měl přístup do kabiny. A když jsme porazili Německou spolkovou republiku, tuším 11 nebo 12-1, tak vždycky křičel, že to mají za Věru Vajslicovou, jo, Arnoštovou manželku, kteří zabili prostě 120 příbuzných, zůstala vlastně jenom její sestra. No a když šel do kabiny, že vlastně mají bronz, a oni byli naštvaní, protože asi nevěděli, netušili, furt se měnili ty regule, tak jeden z těch hokejistů měl říct, hele, ty Židé, běž do plynu. A jemu se, jak si dovolím si říct, prostě spletly drátky, a jak sám říkal, že vlastně se mu připomnělo to příkoří, protože bráchové byli i táta, jak v Terezíně, tak pak Jirka v Osvětimi, v Mauthausenu, brácha. Takže vlastně to ponížení toho židovského života bylo v něm hluboce to. A Arnoš samozřejmě, když se nevrátil, tak říkal, to je blbost, on neemigroval, když tady má 3 děti, manželku, tak po něm pátral. No a pak vlastně do Lužický 40, to je tady kousíček, kde bydleli tehdy Lustigovi, tak zve telefon a volal Ota, že musí mluvit tiše, že je v blázinci, ale že tam sedí vedle něj Hitler a Heydrich a že chtějí zase to udělat znova. No, tak Arnoš nevěděl, jestli se má smát nebo plakat, ale nakonec ho s manželkou přivítali teda v Dolním Dvořišti a putoval teda do sanatoria, nejdřív vojenského a potom 16krát vlastně do Bohnic, protože to onemocnění se mu prostě vracelo. Ale současně mu poskytlo možnost, že vlastně se vracel do dětství a kromě toho, že napsal krásnou knihu Dukla mezi mrakodrapy o cestě fotbalistů Dukly Praha na americký pohár, tak potom, jak jsem potkal ryby a tak dále, další krásné povídky. Takže je to takový smutno veselý, hořko bolestný příběh. Já jsem se zajímal o ten Innsbruck. To bylo mimořádně teplé jaro, jak jsem se dozvěděl, takže tam museli svážet sníh vojáci rakouské armády. A přeci jenom ta uniforma rakouské armády k tomu Wehrmachtu byla přeci jenom blíž než jiné uniformy, tak jsem si říkal, že to na něj mohlo působit.
1: Aha, to iritovalo.
2: Jo, že to mohlo jako taky spolupůsobit. Zahynuli tam 3 sportovci během té olympiády, jak jsem se dočet. A tak jsem si říkal, že docela mohlo být, že on je chvíli předtím viděl, nebo byl toho účastí, že jo. Takže zkrátka těch podmínek, které v něm vyvolaly vlastně ty psychické běsy, bylo, ale základ byl, že vlastně bráchové i táta, že vlastně prošli koncentračními tábory. Naštěstí to celá rodina teda přežila, což se bohužel netýkalo Arnoštova tatínka. Přežila jen maminka a sestra a on teda. A ten Ota, zkrátka to tuto poznamenalo na celý život. Ale současně mu to vnuklo nějakou schopnost vidět
1: vzpomínat. Je trošičku víc, ano. Ale oni se s Arnoštem taky jaksi stýkali i třeba po telefonu, si zajímavě volali, víte?
2: Jo, oni v podstatě, já jsem měl takový pocit, že jsem toho o tu trochu nahrazoval, byť že o generaci mladší, protože jsme si volali opravdu každý den. A on s tím o tou naprosto dělali. Oni byli jako bráchové a vyprávěl mě, že když byli v tom exilu v Izraeli, takže si samozřejmě volali a Ota mu pouštěl písničky, protože on miloval právě Gota, Matušku, Kubišovou, Pilarovou, tak on mu volal telefonem a pouštěl mu písničky, protože mu chtěl udělat radost.
1: To přišlo draho sice, ale bylo to zajímavé.
2: No tak pro přátele není nikdy nic drahýho.
1: Jasně, takže my se v tom povídání s Františkem Cingerem a na bázi jeho knížky Přátelé Arnošta Lustiga podíváme na další kapitolu.
0: Stříbrný vítr na dvojce.
3: Mé pozvání přijala všestranně muzická dáma, ztělesnění šarmu, krásy i mateřství, herečka Carmen Majerová. Kdy se poprvé potkala s divadlem? Tuší, proč si jí a jejího exotického půvabu více nevšímali filmoví režiséři? A co je základem tak harmonického a láskyplného partnerství, jaké dokázala vytvořit se svým manželem Petrem Kostkou?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
4: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Exulantem, stejně jako Arnošt Lustig, byl třeba i Milan Kundera. Jak jemu se žilo, pane Cingere, ve Francii?
1: No, my jsme o tom exilu mluvili u Arnošta. Ano. Paní Věra tomu věnovala taky takovou charakteristiku, že člověk v té první generaci v tom exilu se ocitne ve vzduchu. Tu rodnou zemi ztratil a v té nové prostě se nezabydluje. A Milan Kundera vlastně chtěl psát, on tam odjel regulérně jako, on byl docent na FAMU, tam přednášel literaturu a tak dostal výjezd teda do Ren a když v roce 79 vydal knihu Smíchu a zapomnění, kde mimo jiné Gustava Husáka pojmenoval jako prezidenta nicotnosti, či tak nějak, teď to z hlavy nevysypu, tak přišel o československé státní občanství, protože se i odmít vrátit. Takže on se ocitl opravdu ve vzduchu. Prezident Mitterrand mu posléze věnoval francouzské občanství a on se prosadil jako literát a jako velký umělec a znalec románu. Já jsem dělal rozhovory s mnoha spisovateli světovými a mnozí opravdu sami od sebe mi vyprávěli, jak se na těch jeho úvahách o románu učili a že ho mají za velkého jako učitele, arbitra románu. A když mluvíme o Kunderovi, tak můžeme to spojit i s Bohumilem Hrabalem.
0: Oni byli v podstatě členové redakční nějaké rady Mladé fronty všichni.
1: Ano. No, to byla parta začínajících spisovatelů, který redaktorka Irena Zítková vlastně vytvořila takovou jako partu. Tam byl Josef Škvorecký, Pepik Nesvadba, A zvláště teda Arnošt, Milan Kundera a Bohumil Hrabal. A s Hrabalem ho Arnošta teda pojilo nejen láska k literatuře, ale libeň. Hrabal se narodil samozřejmě v Brně v Židenicích, ale přesídil pak do Prahy a bydlel kousek za synagogou a za divadlem tehdy S.K. Neumana, nyní pod Palmovkou. A Arnoš vlastně kousek směrem k Sokolovské ulici, tehdy Královské ulici, vlastně tam bydlel s rodiči, než vlastně museli do Terezína. A vlastně ty váleční osudy je spojily a paní Hrabalová dělala v hotelu Palas vedle Jindřišské ulice a když prodávala zmrzlinu, tak Arno vždycky vzpomínal, že Pepíčkovi a Evě to dávala i zdarma a vždycky velkou porci. Takže s Hrabalem a když mluvíme o cestování, tak je možný zmínit, tuším rok 61, tehdy se s velkou partou československých umělců Arnošt, Hrabal, Vladimír Nev, Josef Hlinomas a další dostali na takovou cestu seznávací New York, Washington.
0: To je pozvala vláda nebo někdo?
1: Tehdy to byl vlastně začátek takového tání těch 60. Mm-hmm. let a americká vláda chtěla vlastně udržovat kontakty, poznat vlastně, co za tou železnou oponou se děje, tak pozvali teda umělce, takže byli i v Niagáře a Hrabal se řídil jednou zásadou, že nejlépe se poznají země prošoupanýma podrážkama. Že se prostě to musí chodit, ne jezdit autama a dívat
0: odchodit se. Odchodit se to musí.
1: Tak, že se to musí odchodit. A to bylo s jim, s Arnoštem, jako vlastní a prožili moc hezkých zážitků.
0: Kde se třeba tahle ta cesta do Ameriky u Hrabala objevila, jako v díle, ve vzpomínkách?
1: Já mám pocit, že on byl opravdu myslitel. Existuje několik nahrávek, kde on i potom teda počátkem polistopadu tam byl a působil jako lektor, nesmírně vzdělaný člověk, ale nepochybně to na něj zapůsobilo, ale on byl pábitel jako českého prostředí, takže on potom vlastně v těch fejetonech, když už nepsal romány a psal Dubence takové vzkazy a takové reportážky, tak tam to nepochybně použil.
0: Ještě jedna kapitola z knihy mého dnešního hosta Františka Cingra, Přátelé Arnošta Lustiga, je před námi a už se na ní moc těším.

0: Ta zmíněná kapitola z knihy Františka Cingera Přátelé Arnošta Lustiga je nadepsána Adolf Branald. Takže možná, že teď u spoustě našich posluchačů to evokovalo spojení zejména s filmem Dědeček automobil, ale to bychom to hodně abstrahovali, víte.
1: No, já jsem měl to štěstí, že když bylo panu Branaldovi 90 a pak 95, tak jsem měl možnost být u něho v té Spořilovské vile. Takže jsem poznal, že to byl moudrý člověk a samozřejmě vynikající taky přítel Arnošta Lustiga. Měli se moc rádi. A tak jsem se ho samozřejmě ptal, čím vším byl. Mm. A já si dovolím to jako opravdu jako říct jeho slovy. Jo?
0: Ano, to bude rád.
1: Tak byl jsem bankovním úředníkem, u nakladatele Rosendorfa jsem za pultem prodával knížky, potom jsem je prodával v terénu. Byl jsem agentem s autoolejem Speedwell, založil jsem firmu Quaker Motor Oil, byl jsem správcem autodílny, poradcem soukromé obrazárně, výpravčím vlaku. Skončil jsem jako inspektor státních drah, pak jsem byl chvíli filmovým dramaturgem na Barandově, pár let nakladatelským redaktorem, to bylo v Československém spisovateli, a teď jsem pamětníkem.
0: Spočítal jste to, kolik toho je, ale jak se říká, devět profesí, desátá
1: míra. Ne, je to úžasný a všechno z toho využil vlastně pro tu literaturu, jo, takže udělal to Dědečka automobil, knihu mi od filmu, že jo, Vizita, oni mu vyčítali, že nepíše nic jako ze současnosti, no tak šel do zdravotnictví a udělal sbírku povídek a Jirka Svoboda a další z toho udělali naprosto úžasný bijáky, že jo, takže. Ale nejvíc mě zaujalo, jak on vlastně druhou světovou válku zažil na nádraží jako výpravčí a říkal, víte, my jsme zvláštní národ, když je nám nejhůř, tak ty lidi jsou nejlepší. A říkal to na základě toho právě, co prožil vlastně za té okupace a tak. Takže bylo příjemné od něj slyšet vlastně i slova radosti a naděje. Včetně toho, že říkal, víte, mně tady už nic nepatří. Já už vím, že tady jako dlouho nepobydu, ne, že se na to těšil a chystal. Jen si byl vědom, říká, tadyhle tyhle obrázky, ty vlastně tady zůstanou, ty už vlastně mi nepatří, to bude rodině a tak. A mimo jiný říkal, že je fanda rodiny. Že je to nejdůležitější, co člověk má a že teda vlastně poznal manželku ještě jako dívku, že si pak na ní počkal do 18 let a pak se vzali a měli dvě děti a viděl se prostě v dětech a ve vnoučatech. A v dnešním světě, ne, že by mi to znělo až kacířsky, ale když člověk vlastně se dozvídá, že vlastně ten vztah vyšuměl a děti máme na přeskáčku a tak, tak člověk jako rád poslouchal vlastně ty vyznání moudrého spisovatele, prostě který mluvil o své zkušenosti.
0: Vaše kniha Přátelé Arnošta Lustiga obsahuje i další významná jména literátů, na která nám třeba dneska nezbyl čas. Někteří byli světoběžníci, jiní bytostně spjati s místem, kde se narodili a domovinu někdo viděl kriticky. Ale já se vás chci zeptat, pane Cingere, dá se říct, že někdo z nich vám byl nejbližší? Z těch, co jste o nich psal a co o nich píšete?
1: No, měl jsem krásný vztah se Zdenkem Málerem, toho jsem si vážil i s řadou dalších těch osobností, ale když jsem to dával dohromady, tak jsem říkal, měl bys tam dát taky někoho mladšího, tak jsem si pak vzpomněl, že Petr Šabach mě prosil, aby se mohl setkat s Arnoštem, což se i stalo, a bylo to krásné setkání. A Petra jsem měl rád, byl to taky Davičák. Pak akorát jsem si bohužel uvědomil, že vlastně ta kniha je už o lidech, kteří nejsou mezi námi, ale jsou s námi stále v zásadě. Ale tak jsem rád vzpomínal právě na Petra, protože byl taky vlastně syn vojáka jako já, a což v Davicích, pak tam ještě přibývalo ministerstvo vnitra, ale těch vojáků tam bylo hodně. A tak jsme si měli co říct a byla to radost a rádi s manželkou vzpomínáme právě na chvíle, kdy jsme s Petrem a s Andulkou se scházeli v Lysolajích jeden čas každou sobotu tam u Valentů a Petr samozřejmě, jak bylo jeho zvykem, bavil celou hospodu, že jo? A my jsme si vyprávěli, co jsme zažili a jsou to dobrý lidé, no.
0: No, tak jako bývalý Davičák taky, jak si vím, o čem mluvíte, takže moc vám děkuju. František Cingar dneska...
1: Já děkuju za pozvání.
0: Dneska vyprávěl o osobnostech ze své knihy Přátelé Arnošta Lustiga, jehož z té výročí narození, mimochodem letos v listopadu, je to tak?
1: Prosinci
0: vzpomeneme. Moc vám děkuju a přeju vám všechno dobré.
1: Děkuju moc za pozvání a ať se daří.

0: Prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Lidé cestující do Chorvatska by se měli spojit se svou cestovní kanceláří kvůli tamnímu požáru. Pražští hygienici zakázali koupání v Šeberáku, Synice jsou i na Džbánu a v Motole. Dnes bude většinou jasno, slunečno, nejvyšší teploty až 33 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Češi cestující do Chorvatska by vzhledem k rozsáhlému požáru v letovisku Omiš měli před cestou kontaktovat svou cestovní kancelář. Doporučuje to Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří. Podle něj se může stát, že kvůli evakuaci začnou v Chorvatsku platit zvláštní opatření. Lidé cestující na vlastní pěst mohou zavolat na linku ministerstva zahraničí, aby zjistili, zda je jejich lokalita bezpečná. Papež jim také doporučuje ověřit si dostupnost hotelů.
3: Samozřejmě ti, kteří jedou do blízkosti požáru, tak jim z největší pravděpodobnosti bude navrženo jiné ubytování.
2: Požár v Omiši si podle posledních zpráv vyžádal jednu oběť a jeden člověk se pohřešuje. Po středečním částečném zatmění slunce kontaktovalo několik lidí oční ambulance v Praze kvůli problémům se zrakem. Lékaři předtím varovali, že pozorování jevu bez ochranných pomůcek může zrak trvale poškodit. První příznaky se navíc objevují až po několika hodinách. Třeba pacienti, kteří dorazili do fakultní nemocnice Královské Vinohrady, měli potíže jen přechodné. Kybernetických podvodů na klienty bank letos v prvním pololetí opět přibylo. Třeba u Komerční banky se zvýšil počet platebních a karetních podvodů o 41% meziročně. A roste taky částka, kterou útočníci lidem ukradnou. Například u České spořitelny se zvýšila o víc než třetinu. Podle specialistky pro bezpečnost klientů České spořitelny Andreji Kameníčkové dokáží podvodníci klienty zmanipulovat, a to i tak, že poté nedůvěřují pravým zaměstnancům banky, když se jim snaží peníze zachránit.
4: Klienti bývají opravdu silně zmanipulovaní, jsou opravdu v takovém strachu, že nejsou schopní vlastně z toho tunelu vůbec vyjít. Děláme proto maximum, ale tohle je opravdu těžká záležitost, protože i podvodníci s tím počítají a ty klienty připravují na to, že se banka bude snažit rozmluvit jim to jejich konání.
2: Banky klientům doporučují, aby si totožnost volajících ověřili. Třeba praví bankéři to umějí díky bankovním aplikacím. Pražští hygienici zakázali koupání v rybníku Šeberák v Kunraticích, ve vodě se masivně přemnožily synice a lidem po namočení hrozí kožní vyrážky, podráždění očí anebo i žaludeční potíže. Kvůli synicím je koupání nevhodné také na Džbánu a na koupališti v Motole. Bezpečně se naopak lidé osvěží v Hostivaři, Lipencích anebo na Branické pláži, pokračuje mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
5: Velmi dobrá kvalita vody je aktuálně v biotopech Lhotka a Radotín a betonové nádrže Divoká Šárka. Zhoršená průhlednost vody, která ale neznamená, že by voda byla zdravotně závadná, je na Branické pláži, na jezeru Lipence a na koupališti Hostivař.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Máme většinou slunečno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 27 a v 1000 metrech na horách kolem 22 a na Šumavě až 25.
1: Doprava.
2: Na výjezdu z Prahy po D1 pojedete asi půl hodiny od 10. kilometru k omezení na 24. Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se brzdí na 175. kilometru k omezení na 196. pojedete osobním autem už přes hodinu. A na Strakonické směrem od Prahy je omezení u Jíloviště, zdržení půl hodiny v koloně od sjezdu na Lipence. Zprávy končí do třetice Jan Rosák.
0: Šťastnou cestu!

0: Vykradli mi konto. Nechápu, jak mohl někdo uhodnout můj PIN, stěžuje si kamarád kamarádovi. Počkej, co jsi měl za PIN? No letopočet, kdy papež Řehoř IX. Svatořečil Dominga de Guzmána, zakladatele dominikánského řádu. No a ve kterém roce to bylo? V roce 1234. No, mazaní jako tenhle držitel pinu 1, 2, 3, 4 jsme taky. Dokonce si troufám říct, že mnohem víc. My totiž trénujeme paměť, a to v naší křížovce. A zase v ní budete hrát o knížku, konkrétně o Špalíček výletu, Města a městečka z nakladatelství Soukup a David. A ještě připomínka, že znění tajenky nám po zadání poslední nápovědy máte zavolat na 22 155 25 25. To už doufám znáte. Takže začínáme.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: Dnes 7 řádků a tudíž i 7 sloupců, jako vždycky luštíme pouze řádky. No a v tajencem, tedy ve čtvrtém sloupci, je krajové jídlo ze Slovácka. Jdeme hned na řádek číslo 1. Tam najde své místo část trupu tvořená žebry. To je, myslím, velmi snadné. Řádek číslo 2. Do něj vypište výraz pro ročenku nebo literární sborník. To je, myslím, taky snadné, stejně tak jako řádek číslo 3. Ten totiž čeká na to, jak se řekne slovensky karafiát. No, abych pořád nemluvil, tak si poslechneme Pavla Bobka.
1: Český rozhlas 2.

Stále spolu s námi luštíte křížovku Šťastné cesty a teď půjdeme na řádek číslo 4. Tam vás určitě nezaskočí hlavní město Pobřeží slonoviny. No, tak když to nevíte z hlavy, tak pomůže třeba kamarád internet. To je povoleno. Pátý řádek, těm se bude velmi dobře vyjímat krasobruslařská figura 1, tedy z těch figur, které krasobruslaři rádi vytáčejí. No a zatímco budete přemýšlet, my vám zase zahrajeme. Bude to Taylor Swift.

0: Luštění naší křížovky, která má 7 sloupců a tudíž každý výraz v ní uvedený má také 7 písmen. Takže už vrcholí. Teď 6. řádkem. Ten čeká na vaše určení příjmení herečky Dany, jejíž hlas slýcháte mimo jiné na Českém rozhlase Pohoda. A 7., to je poslední řádek, tam vypište jiný název pro tiket. No, a to je, co se zadání týče, všechno. Jestli máte vyplněno, zbývá jen zavolat 22 155 25 25.
1: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.
2: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Vůbec nepochybuji o tom, že vás, kteří jste správně vyluštili dnešní křížovku, bylo víc, jenomže jenom jeden, respektive jedna, měla to štěstí, že se správnou odpovědí, tedy vyluštěnou odpovědí, dovolala jako první. A je to paní Drahomíra. Zdravím vás, dobrý den.
1: Je, dobrý den, tady Drahomíra od Prostějova.
0: Já jsem si říkal, mám tady poznámku Plumlov.
1: Je to správně.
0: No tak, ale to já se velmi dobře pamatuju. My jsme se na Plumlovskou přehradu jezdili koupat taky. Vždyť to jsme krajani, jsme Hanáci.
1: Jo, já vím, že vy jste z Olomouce.
0: Ne, z Olomouce, ne, já jsem z Ivanovic na Hané.
1: Jo, tak to tak, je kousek.
0: No, to je to kousek od Prostějova, samozřejmě. Prostějově se mimochodem narodili moji bratři v té porodnici, takže já mám na Prostějov samozřejmě a Plumlov taky hezké vzpomínky. A teď budete mít ale vy hezkou vzpomínku určitě na rozhlas, protože jste, doufám, správně vyluštila naši křížovku. Co vám, Drahomíro, vyšlo?
1: Vyšlo mě Dan Dule.
0: Ano.
1: Dan
0: Dule, správně.
1: Víte, jo, akorát nevím, co to je, protože to jsem neskoušela.
0: No, tak kdybyste se podívala třeba na internet, tak myslím si, že po nějakém delším hledání byste to našla. Není to tam na první dobrou, teda myslím. Na Slovácku se takhle říká bílým klobásám, které se dělají o zabíjačce. Dan Dule nebo Dan Dula, je to specifický tvar klobásy, v podstatě vypadá jako kabanos, ovšem prý ta chuť je naprosto nesrovnatelná. Dandula visela doma v komoře a každý si zakrojil podle své chuti. Hned jsem dostal chuť na dandulu. Co vy?
1: Jo, taky.
0: Že, ojte. Tak, Drahomíro, pojďme si teď takhle pěkně dát dohromady, jak vám to vycházelo po těch řádcích. Povídejte.
1: Takže první byl hrudník.
0: Správně, část trupu.
1: Pak byl Almanách.
0: Ročenka, ano.
1: Slovenský karafiát je klínček.
0: Velmi dobře.
1: Pak je tam to na hlavní město pobřeží Slovonoviny je Abidžan.
0: Musela jste se podívat do internetu třeba?
1: To jsem se musela podívat, protože tam je to jsem musela hledat.
0: Já jsem si říkal, že to nebude úplně...
1: No, to nebylo lehký.
0: Jasně. No
1: jo,
0: a co dál?
1: Přiznávám se. Pirueta.
0: Tak to už jde, že jo?
1: Dana Sislová.
0: Ano, výborně.
1: A tiket je Sázenka.
0: Sázenka, všechno dobře, Drahomíro. Takže,
1: děkuju.
0: Takže do Plumlova přichází moje gratulace a brzy tam dorazí, doufám, taky knížka Špalíček výletů města a městečka. Pro vás jako vítězku naší křížovky věnovalo nakladatelství Soukupa David. Tak doufám, že vám udělá radost.
1: Udělá, děkuju moc krát.
0: Mějte se moc hezky, užijte si naši cenu a samozřejmě poslouchejte nás, poslouchejte
1: Poslouchám
0: šťastnou cestu.
1: Poslouchám pravidelně, luštím pravidelně.
0: Výborně, jo? Výborně, takže děkuju. Vy jste náš člověk, Drahomíro.
1: Jo, krásnej pořad.
0: Tak jo, zdravím poslouchám. A přeju hezký víkend, i když asi i u vás bude horký, veďte. Mějte se, naschledanou.
2: Český rozhlas uvádí Tobogan.
3: V letních archivních návratech si připomeneme první tobogan letošního roku. 70. slavil Václav Vidra a gratulovali mu manželka Jana Boušková, Věra Martinová a také Viktor Preiss.
4: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
2: Na dvojce a na pohodě.
5: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: Minule jsme se vydali po stopách svatého Václava. Naší dnešní historickou postavou v cestách za historií je opět Václav, ovšem tentokrát nikoli svatý, spíše ve světských radovánkách si libující, občas i krutý a přesto vzdělaný a svým způsobem pozoruhodný. Jistě jste, milí posluchači, poznali, že tentokrát bude řeč o králi Václavu IV. Kam nás tento syn a následník otce vlasti pozve, to už nám prozradí vůdce naší páteční výpravy spisovatel a cestovatel Josef Pepson Snědivý.
1: Bývaly doby, kdy toto královské sídlo zarůstalo vegetací, upadalo do zapomnění a pozornost, často neblahou a nevítanou, mu věnovali jen běžci a cyklisté. To už se naštěstí změnilo a nový hrad u Kunrakic je dnes oživenou připomínkou předhusitské doby. Když Václav IV. Získal kunrakické panství, nehodlal bydlet na tamnější tvrzi. Byla v rovině, u potoka, nezdála se mu dost bezpečná a tak chtěl mít nedostupné sídlo. Vhodné místo mu našli na vrcholu protáhlého ostrohu břidličnaté skály, jenž se tyčil vysoko nad zákrutem Kunrakického potoka. Nový hrad, jak byla stavba nazývána, oficiální jméno Wenzelstein se neujalo, patřil po Krakovci a Točínku k vrcholným dílům pražské novoměstské stavební huti. Oproti reprezentativnímu Točínku byl zamýšlen jako sídlo malé a útulné, ale přitom dobře zabezpečené proti nenadálým přepadům. A současně ležící relativně nedaleko Praze a Pražskému hradu. Práce na stavbě rychle pokračovaly, takže již od konce roku 1412 zde Václav IV. Pobýval. Napřed občas, pak už nepřetržitě. Dokonce si na nový hrad přestěhoval i svou knihovnu. Jenže na jeho novém sídle jakoby leželo nějaké prokletí. Václav už se nevzpamatoval ze svého opileckého delíria a po úderu mrtvice, vyvolaném rozrušením nad spourou pražských husitů, zde 16. srpna 1419 zemřel. Jedinou dochovanou památkou na dávný luxus soukromého sídla českého krále Václava IV. Zůstávají zbytky krbové římsy, které jsou vystaveny v lapidáriu Národního muzea. Ještě tady našla útočiště po útěku z Pražského hradu, jehož obranu se snažila organizovat královna vdova Žofie. Poslední panovník, který se na Novém hradě zastavil, byl Václavův bratr Zikmund. Trávil tu několik dní před osudnou bitvou pod Vyšehradem, kde definitivně prohrál. Pak už se rychle stahoval z Čech, na Novém hradě však nechal posádku. Hrad byl záhy poté vypleněn a vypálen husity. Žádný panovník už neprojevil zájem ho obnovit. Zbytky kamenných zdí byly později rozebírány na stavby v okolních vsích. V roce 1735 však byla ve zřícení je vybudována kaple svatého Jana Nepomuckého a konaly se sem poutě. Zajímavé je, že Johánek z Pomuku, překřtěný později na Nepomuckého, kterého Václav IV. Nechal umučit a utopit, byl uctíván na místě, kde jeho královský trýznitel v bolestných muchách zemřel. To vše bylo v té době dobře známo a tak mohlo jít o jakousi duchovní provokaci. Ani 19. století, kdy se ještě rozvalené zdi místy tyčily do výše 5 metrů, hradu štěstí nepřineslo. Poutníci plašili majiteli pozemku zvěř a ten nechal raději zříceniny zbořit a sutí zasypat i sklepy. Stalo se tak v roce 1881. Areál hradu byl také narušen lomem, otevřeným z jižní strany vrchu. Ze zdejšího kamene se vyráběly žádané brousky. Teprve rok 2009 přinesl zvrat neblahého trendu, během nějž byla zřícenina vystavena neustálému ničení, a ta se dočkala rekonstrukce. Její součástí byl i dřevěný most přes hradní příkop. A co by to bylo za hrad bez tajné chodby? Zde je tato legenda silnější než leckde jinde, tradována je však netypicky v místě vyústění předpokládané podzemní komunikace na Libuši. Po celé generace se zde drželo povědomí o tajné chodbě vedoucí ze zdejšího čísla popisného 1, kde dodnes nacházíme mimo jiné poštu a zasedací síň úřadu městské části, až na Nový hrad. Je to však nemožné, jednak technicky a finančně, protože s ohledem na náročnost, podloží a náklady prostě nebylo možné takovou věc uskutečnit v době, kdy byl Nový hrad obýván. A jednak tuto legendu vyvrátili sami dějiny. Pokud by opravdu chodba existovala, proč by ji nevyužili obléhaní obránci hradu na počátku husitských bouří? Tím si ale nenechme zkazit příjemnou procházku tím, co nám z Václavova oblíbeného sídla zbylo. A buďme rádi za obnovu jeho pozůstatků. Vše si dnes můžeme pohodlně vychutnat a nemusíme přitom zdolávat obtížný terén jako zdejší mufloni a účastníci Velké Kunratické.

0: Jistě znáte slovo brana. Brana může být třeba povinnost, to je vlastně jaksi vojenská, ale také to může být zajímavá obec, tak jak nám to potvrdí Vladimír Soukup. Ahoj, já tě vítám.
1: Ahoj. No samozřejmě potvrdím to, jenom bych začal tím, že Brana, když už si to zmínil, je obec, která se tak jmenuje velmi krátce, relativně tedy krátce. Je to název, který dostala až po roce 1945. Do té doby se jmenovala Kolštejn. A sice to bylo podle hradu, který tam založil na začátku 14. století slezský rod Bistenhubové. To byl taková šlechta kořistnická až lupičská, prostě takový loupeživý rytíři, by se dalo říct, kteří v dobách takových těch zmatků, které panovaly v Českém království po zavraždění posledního Přemyslovce, tak se snažili urovat z toho královského majetku co nejvíc. A do oka jim padla tohleto území, kde tedy vznikla ta pozdější obec, současná obec Brana, původně Kolštejn. No a tady si postavili hrad, strážní hrad, ale sotva nastoupil pak na trůn Jan Lucemburský, tak jim tyhle ty choutky zatrhnul a zase si to zabrané území vzal sám mezi tedy své majetky zpátky. Majitelé se pak později střídali, až v 16. století držel Kolštejn rod Bruntalských z Vrbna, kterému už ten starý hrad nevyhovoval, a proto si na předhradí vystavil nový renesanční zámek, trojkřídlou stavbu zajímavou, s arkádami, s fasádami zdobenými z grafity, která se tam dochovala ostatně dodnes. Pak přišla 30letá válka, majitel tehdejší přišel o své majetky, včetně toho Kolštejna, protože se účastnil stavovského povstání proti Habsburského. No a jako konfiskát to koupili Lichtenštejnové. No a Lichtenštejnové, jeden z nejbohatších rodů v tehdejším Českém království, tak v podstatě měl řadu jiných výstavnějších, honosnějších staveb zámku, než byl tenhle ten kolštejnský. No a tím pádem vlastně skončil Kolštejn jako panské sídlo, protože pak už jako tam žádná šlechta nesídlila, stal se pouze sídlem správy panství. A to bylo asi až do poloviny 19. století, kdy část toho zámku získala obec, která tam zřídila v rytířském sále tělocvičnu a divadelní sál pro nějaký místní německý ochotnický spolek. Byla tam také škola a některé další tedy úřady. No, v roce 1918 přešel pak ten zámek do majetku obce celý, ale obec pro něj neměla využití. Takže vlastně až po roce 1945, když to zabral stát, tak tam pak podnik zdravotnické zásobování měl sklady. Mm. Takže se to zase nevyužívalo nějak moc smysluplně, ale aspoň to úplně nespadlo, protože občas, aby tam neteklo, to bylo potřeba to nejnutnější aspoň opravit. No, ale stejně na přelomu 20. a 21. století ten zámek vypadal velmi zanedbaně, velmi tedy sešle. Dostal se po listopadu do soukromých rukou, ale až rekonstrukce v roce 2015 ho tedy vrátila k tomu původnímu honosnému vzhledu, vrátila mu ten krásný kabát renesanční. Dneska slouží jako hotel. Je tam, jmenuje se to Chateau Goldenberg, ne, Goldenstein, mm-hmm. Chateau Goldenstein, ale v části je také restaurace, ale je jako říct třeba, že majitelé toho hotelu nezapomněli ani na veřejnost a pořádají v tom zámku prohlídky, pravidelné prohlídky, a to dokonce po celý rok, od ledna do prosince, s jedinou výjimkou, to je pondělí, jinak všechny ostatní dny se tam můžete přijít podívat. Ale je třeba mít na paměti, že ty prohlídky se konají pouze dvakrát denně, v 10 a ve 2 hodiny odpoledne. Takže když přijete v 11:30, budete čekat do 2, když přijete v 14:30, tak budete čekat do příštího dne. No, jinak součástí toho dnešního zámku je ještě zbytek toho původního gotického hradu, který vlastně přímo na něj navazuje. Z toho se dochovala taková obvodová zeď na konci skalnatého ostrohu, spodek velké kulaté věže a fragmenty paláce. Je to taková symbioza té staré gotiky, středověké a renesanční stavby, renesančního zámku. Ještě bych chtěl jenom říct, že pokud někdo neví, kde je Braná, tak když pojedete z Hanušovic po silnici na Ramzovské sedlo, tak pojedete přes Branou. V Brané jsou ještě dvě zajímavé stavby, které bych stručně zmínil. V blízkosti zámku je renesanční fojtství ze 16. století, které se v současné době také rekonstruuje a má tam potom vzniknout muzeum o životě na fojtství v minulosti. A pak je tam nádherný, skutečně nádherný renesanční kostel, jeden z mála našich dochovaných původních renesančních kostelů z konce 16. století, který má velmi zajímavou cenou výbavu, vybavení zařízení. Jinak je to Braná je jedno z nejhezčích, nejmalebnějších, alespoň podle mého názoru, obcí v celých Jeseníkách.
2: A informoval o ní teď právě Vladimír Soukup. Moc děkuju a příště naslyšenou.
1: Naslyšenou, taky děkuju.
3: Jan Rosák vám přeje
4: šťastnou cestu
3: na dvojce.

0: Vzpomínáte si na film Bonnie a Clyde, v něm si Roman z Kameny jako Vexlák nechal navést kupu sněhu do Štěpánské ulice? No, tak ze zcela jiného důvodu se sníh dnes ráno objevil rovněž v centru Prahy. Neobvyklý pohled se naskytl lidem na Karlově mostě. V polovině horkého léta se tam totiž na sněhu proháněli běžkaři. Šlo o akci k 60. ročníku jizerské padesátky, jejíž pořadatelé nechali sníh do centra Prahy přivést. Závod se poběží přesně za půl roku v okolí Bedřichova, takže do té doby se sněhu určitě nedočkáme, tedy myslím z nebe. Ale možná, že ochlazení ano, to už určitě ví meteorolog Tomáš Mejstřík, kterého zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den i vám.
0: Tak povídejte, bude nějaké to ochlazení?
1: Tak na to ochlazení si budeme muset počkat. Během víkendu ještě určitě ochlazení nepřijde a ty o něco chladnější teploty, těch bychom se měli dočkat až v pondělí.
0: Hmm. Tak povídejte, jak to bude zítra a pozítří.
1: Tak předpověď na zítra je vcelku jednoduchá, protože očekáváme jasno nebo na nejvíc skoro jasno. Ranní teploty budou mezi 15 a 10 stupni Celsia. V údolích může teplota klesnout na hodnoty kolem 7 stupňů. Přes den naopak teploty vystoupají poměrně vysoko. Počítáme s hodnotami od 31 do 36 stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech bude kolem 25, na Šumavě kolem 28. Vítr bude foukat jenom slabý, ale na Moravě a ve Slezsku místy mírný, většinou z jižních směrů a ta rychlost bude od 2 do 6 metrů za sekundu. Pokud se podíváme na počasí na neděli, tak v neděli bude oblačno až zataženo, i když v té jihovýchodní půlce území bude zpočátku ještě jasno nebo polojasno. Během neděle se od severozápadu místy vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, a to hlavně v Čechách. Výjimečně může být i bouřka. Ranní teploty budou poměrně vysoké, 20 až 15, a ještě ty nejvyšší denní budou taky vysoké, 32 až 37, ale na severu a západě Čech už bude o něco chladněji. Když říkám chladněji, tak to bude místy kolem 30 stupňů. A jak jsem sliboval to ochlazení, tak to by mělo přijít v pondělí. Totiž očekáváme oblačno až zataženo. Na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, ojedinila i bouřky. Večer začnou srážky od severozápadu ustávat. Co se týká těch teplot, tak maxima budou od 19 do 14 a ty nejvyšší denní teploty budou už poměrně nízké, nebo řekněme v porovnání s těmi dny, co nás čekají, a teda ty maximální teploty na pondělí pouze 20 až 25 stupňů Celsia, což už bude příjemná změna.
0: Tak moc děkuju, pane Mejstříku. No, kdo bude chtít si sáhnout na sníh, tak na Karlově mostě už to asi roztálo, tak bude muset otevřít mrazák. Mějte se moc hezky a příště naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezké odpoledne.

0: Všechno, co bylo v itineráři šťastné cesty, už jsem si odškrtnul, už je to za námi, je čas na kávu. To je přesně ta chvíle, která nastala teď. Kávu o čtvrté připravila a její téma nám představí Tereza Stýblová. Ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, Honzo, hezké odpoledne. Dneska se budeme věnovat květinovým záhonům v tom tropickém létě. Bavit se o tom budu se zahradní specialistkou Mirkou Paclovou. Jaké květiny teď nejvíce potřebují naši péči, jestli vůbec můžeme mít krásné rozkvetlé záhony plné barev, když je takové sucho, jak o ně pečovat.
0: Tak když se asi hodně bude jaksi zalévat, no, tak ano.
1: Musíme to zvážit, zalévání samozřejmě, tak tu distribuci vody, ale Mirka určitě poradí.
0: Výborně, tak určitě si to rádi poslechneme u nás doma, protože večer mě čeká například kropení tedy, ano. A to nejenom tedy květin, ale i keřů, protože i když už neplodí, tak je potřeba je neustále zalévat.
1: Tak my dneska budeme lobovat za ty květiny.
0: Jasně. No, komu prostě ještě neuschli, tak najde v kávě inspiraci, jak postupovat. Jinak vám přeju všem šťastnou cestu, hlavně šťastné návraty a za týden se s vámi, doufám, zase uslyšíme.

0: Mrazivé léto.
1: Četba na pokračování na dvojce.
0: Když vám někdo zavolá a osloví vás jménem, raději si sedněte.
2: Panika začala trhat moje útroby na cucky. Čekání na odezvu z druhé strany se protahovalo. Mimo děk jsem si uvědomila, že napětím nedýchám.
0: Ale špatné zprávy nejsou to nejhorší, co může přijít.
2: Podlaha jakoby se zacelila, dokonce jí pokrývala jemná vrstva prachu, možná i roky stará. A svědectví zůstávalo stejné. Zmizel v díře.
0: Zatloukání hřebů.
1: Premiéra hororu Viléma Koupka každý den po 22. hodině
0: na dvojce.
1: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Požár u chorvatského Omiše zničil až 1000 hektarů území, 2000 lidí se museli evakuovat, včetně Čechů. A v bazilice na svatém Hostýně si věřící o víkendu připomenou na nebevzetí Panny Marie. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a horko. Nejvyšší teploty až 630 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Požár u chorvatského letoviska Omiš má nejméně jednu oběť, informuje o tom zpravodajský web Dnevnik s odvoláním na policii. Kvůli rychlému šíření ohně se museli evakuovat asi 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Útěk před plameny uprostřed noci popsala Denisa Petříková.
6: Jsem se podívala za ten svůj apartmán, tak prostě plameny. Takže jako lehká panika samozřejmě, děti zbuzený, dali jsme to, co jsme mohli, do auta. Věcí jsme tam nechali, ale nikdo nám jako v podstatě nic neřekl. Měli jsme tam i zvonek. Nikdo nic nehlásil, žádná siréna jako nehoukala.
5: Evakuovaným Čechům už přímo na místě pomáhají čeští policisté a také zástupci konzulátu ve Splitu. Nikdo z českých turistů podle jejich informací není mezi zraněnými. Víkend bude tropický. Zítra teploty vystoupají k 630 stupňům, v neděli může být až 37. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí téměř pro celou republiku. Na západě a severu by měly být teploty nižší, kolem 30 stupňů. Meteorologové varují, že vysoké teploty budou taky silně zatěžovat lidský organismus. Začala oprava dálnice D10 mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy. Ve směru od Prahy na Turnov budou dělníci vyměňovat povrch. Jezdí se tam dvěma zúženými pruhy sníženou rychlostí 80 km za hodinu. Práce by měly být hotovy do 5. října. Odhadované náklady činí asi 140 milionů korun, řekl mluvčí silničářů Jan Rídl.
7: Dálnice D10 patří k páteřním dálničním tahům, kudy denně projede až 50 000 vozidel. Povrch pod tíhou nákladní dopravy výrazně trpí. Poničenou vozovku na necelých 4 kilometrech, proto u Mladé Boleslavy kompletně vyfrézujeme a nahradíme ji novou, kvalitnější a pevnější směsí.
5: Oslavám na nebevzetí Panny Marie budou věnovány víkendové bohoslužby na svatém Hostýně na Kroměřížsku. V sobotu se koná takzvaná titulární slavnost. V neděli pak se stejným zaměřením takzvaná hlavní pouť. Pokračuje tiskový mluvčí olomoucké arcidiecéze Jiří Gračka.
8: Bohoslužeb se každý den koná hned několik, od brzkého rána někdy až do odpoledne, ale ta asi hlavní z pohledu každého poutníka začíná každý ten den v 10 hodin 15 minut. V sobotu ji bude celebrovat arcibiskup Josef Nuzík a v neděli biskup Antonín Basler.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a horko. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 25 a na Šumavě až 28.
0: Doprava.
5: Na výjezdu z Prahy po D1 pojedete pomalu už od okruhu k omezení na 24. kilometru. Na mostě Šmejkalka zdržení narůstá, teď je to asi na 40 minut. Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se brzdí na stém 75. kilometru. K omezení na stém 96. u D2 pojedete osobním autem přes hodinu. Hustý provoz je tam i ve směru na Prahu. A silnice 50 je neprůjezdná po nehody dodávky a osobního auta u Křižanovic. Oběma směry jsou kolony až na hodinu. To byly zprávy, po nich Tereza s kávou o 16:00.
9: Přeji krásné páteční odpoledne, ano, posloucháte Dvojku, začíná naše pravidelná káva o 16:00 a protože je pátek, tak se budeme věnovat naší zahradě. V polovině srpna může být zejména počasí pro naše květinové záhony opravdu zkouškou a letos je to bez pochyby, protože mimořádná horka i sucha zatěžují právě i naše květinové záhony. Přesto věřím, že můžou být zahrady stále plné barev. Jak poznáme, že se o záhon staráme správně, které květiny zvládají ta letošní horka a obecně podmínky v létě nejlépe, co můžeme udělat pro ty, aby letničky kvetly až do prvních mrazíků a jestli má smysl ještě teď hnojit, zalévat, dokonce vysévat anebo vysazovat. Tak všechny tyto otázky míří na mého hosta, na zahradní specialistku Mirku Paclovou, kterou moc zdravím do Jihlavského studia Českého rozhlasu. Hezké odpoledne, Mirko.
10: Hezké odpoledne vám, Teresko, i všem posluchačům.
9: Kdybyste si letos mohla vybrat jednu jedinou květinu na zahradě, která by vás mohla těšit až do podzimu, tak které byste věnovala opravdu velkou péči, aby to všechno přečkala, kvetla?
10: No tak já mám takovou oblíbenkyni, mám rudbeky.
9: Tak jednoduše řečeno, rudbeky, dobře, tak se k ní určitě ještě dneska vrátíme, když je to vaše favoritka. Třeba i naši posluchači mají tuto květinu na zahradě a chtěli by jí dopřát následnou nebo vydatnou péči, aby kvetla i přesto složité počasí v těchto dnech. Tak, ale samozřejmě to rozšíříme na květinové záhony obecně, tak máte-li na Mirku dotazy, tak je pište. E-mailová adresa je dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Zahradní specialistka Mirka Paclová je hostem Kávy o čtvrté. Dneska věnujeme péči květinovým záhonům. Já jsem si, Mirko, během té písničky vygooglila tu vaši oblíbenkyni Rudbeky a musím tedy říct, že to je i moje oblíbená květina, protože je nádherná, ale má spoustu, tedy alespoň podle obrázku internetových, spoustu barev, spoustu takových jako jiných odrůd, nebo je to jenom jedna květina a špatně ne, jsem hledala? Třapatka tady vidím
1: Třapatka česky a ona ta základní barva je žlutá, ale samozřejmě, jak to v tom zahradnictví bývá, tak má různé žíhané květy až třeba do tmavčích a tak dále. Ale jak jste se právě ptala, jaká péče? No skoro žádná právě. Ona i výborně snáší sucho, dokonce se přizpůsobí i za větru, vždycky to s ní zamává, ale pak se zase nějak prostě zpamatuje a dovede využít i třeba takovou tu trošku rosy a tak dále. No, vydrží hodně.
0: Mm-hmm. Vydrží hodně i všechny ty odrůdy a barvy, takže když si uděláme záhon jenom z rudbeky, tak bychom to léto mohli přečkat opravdu na krásné barevné zahradě.
1: No, ale byl by jednotvárný. Byl by jednotvárný, to byl ten dotaz, že jaká rostlina se mi líbí, ale když jste mluvila o květinovém záhonu, tak samozřejmě květinový záhon by měl být nějakým způsobem smíšený. A tady jde ještě o to, že spousta lidí třeba ani nemá květinový záhon, ale má různé květinové truhlíky. Že?
0: Ano, samozřejmě ty taky musí.
1: Ano, takže ty mnohé ty květiny opravdu jdou jak na květinový záhon, tak jdou do toho květinového truhlíku. Zrovna z té rudbeky by to musel být nějaký větší truhlík a také použít naopak nějakou nižší odrůdu.
0: Když se zeptám teď na polovinu srpna, tak jak by měl vypadat dobře udržovaný záhon květinový nebo truhlík, co bychom teď vlastně i aktuálně měli vidět v plném květu a barvě?
1: No, měl by být hezký, což se letos nemusí vždycky podařit a už na začátku bych chtěla říct lidem prostě, aby nezoufali, no tak někdo ho má hezčí, někdo ho má méně hezký, přesně podle toho, jaké tam má podloží, jak často může zalévat. Ještě v tuto dobu by měl být víceméně v plném květu. Ano, už se tady objevují odkvetlé květy, ale stále by měl ještě plně kvést, ale taky se to někde už nemuselo podařit, protože když bylo méně vláhy, tak už třeba nenasazují nová poupata. Zase nezoufáme, protože jak se ochladí, tak ještě stále ta poupata se znova můžou objevit. Před čím bych varovala, určitě v těchto opravdu horkých dnech prostě nehnojíme.
0: Proč bychom mohli rostlinám uškodit, pokud bychom chtěli pomoct tímto způsobem?
1: Tímto nepomůžeme, protože ta rostlina je v takovém stresu a má tak těžký příjem vlastně těch živin, takže dokud to není opravdu nějaký humózní, krásný záhon, dobře pravidelně zavlažovaný, tak ta rostlina tím, že najednou prostě tam ještě dostane nějaké látky, taky předspěte minerály a ona chuderka, potom ten její rostlinný metabolismus vlastně neví, co s tím, že?
0: Takže nedokáže správně zpracovat.
1: Nedokáže to správně zpracovat, takže když bychom to řekli tak úplně zjednodušeně, tak vlastně tím, že uděláme koncentrovanější hnojivo, tak tu rostlinu můžeme do jisté míry spálit.
0: Mm-hmm. Ale zalévat, to ano. A teď možná otázka, ano. Když teď jsou taková horka, hlavně přes den, ale v noci už teploty klesají třeba i k 10 stupňům Celsia, tak kdy je to nejlepší doba?
1: No, ono asi ideální je zalít ráno i večer. Protože teď ta horka byla opravdu taková, že ta půda úplně vyprahla. Tak nebylo špatné to zalít večer, aby měly rostliny na komfort a případně to ráno trošku ještě dozalít, zvlhčit. Zase záleží. Když je ten záhon na slunci, tak opravdu mu pomůže, když se ještě ráno zavlaží, aby tam prostě byla nějaká ta vláha, která přes ten den se bude postupně vypařovat a ta vrchní vrstva té půdy prostě už v 10 hodin není na prach.
0: Mm-hmm. Letničky obecně zvládají tato extrémní horka z podstaty svého názvu dobře, nebo je to druh od druhu, vy jste zmiňovala třeba tu vaši oblíbenou třapatku, že ta je na tom dobře, ale možná budou jiné, které naopak to nezvládají.
1: Tak v tuto chvíli já bych řekla, že asi nejlíp to zvládají begonie. A tam zase těch begonií je celá paleta, jestli jsou to ty drobno

0: květé voskovky, pak jsou hlíznaté begonie nebo takzvané bolivijské, oblíbené dračí oči. Oni mají všechny hlízu. Takže tady tyto velké begonie prostě jdou z té hlízy, ty drobnokvěté voskovky, ty jsou také uspůsobeny, ty teda už nemají tu hlízu, ale jsou uspůsobeny na to, aby prostě zvládali horko i při menším příjmu vody, i když se může stát, že zejména ty, které mají světlejší listy a jsou na upalu, tak ty listy prostě to sluníčko připálí, ale zase ten list se odštípne a ona se pořád košatí, je krásná. A zvládá to opravdu velmi dobře.
1: Čili pokud bychom třeba zvažovali teprve květinové záhony i s ohledem na to počasí, které tady teď možná bude panovat, ta tropická vedra v létě, tak begonie jsou tou květinou, kterou chceme.
0: Ano, kdybychom zvažovali už třeba co tak plánovat na ten příští rok, tak opravdu ty begonky, jestli je to v truhlíku nebo na záhoně, tak nás nesklamou. I ty mladé rostliny jsou většinou, zejména ty voskovky, jsou prostě opravdu za nízkou cenu a krásně se zapojí. No, oni to už viděli, to, že naše babičky, když je dávali kdysi na hřbitově. Že
1: jsou takové bezúdržbové, ale
0: že vydrží, hodně opravdu, jestli je to keramické. Miska, truhlík, záhon a dají se z nich dělat i divy, protože mají různé barvy, takže dokonce z toho uděláte ornament, když budete chtít.
1: Květinové záhony v tropickém létě, téma, kterému se dnes věnujeme se zahradní specialistkou Mirkou Paclovou. Pokračujeme za chvilku. Otázky jako vždy přijímáme na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.
4: Dostal ještě jeden verš,

mnohokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma s

kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.

0: Za hranice Mirka Paclová je hostem dnešní kávy o čtvrté. Povídáme si o květinových záhonech v tropickém létě, že teď ano, mohou ty květiny hezky kvést a záhon můžeme mít plný barev, ale asi tam některé květiny do budoucna možná právě s ohledem na ta tropická vedra mít nemůžeme. Nebo to zvládnou všechny?
1: Ne, Letičky. Prosím vás, určitě to nezvládnou všechny. Já bych ještě třeba řekla Afrikány, když oni se trošičku někdy, když jsou mladé, tak se s tím těžko pracuje, občas to sežerou slimáci, ale oni zase obrazí. Takže Afrikány mají obrovskou paletu výšek, barev, těch bych se vůbec nebála. Krásně zvládají to horko. Pak je tady celkem dobře to zvládá nestařec, ale i takové klasické jířinky, cínie, potom dvouletka starček, senecio, takové to šedivé, pěkné, ozdobné listí vlastně. To, on kvete žlutě, ale to se většinou moc nepoužívá, ale používá se pro tu šedivou barvu listu. Smil je taková pěkná rostlinka. Z muškátů to mnohem lépe snášejí teda vzpřímené muškáty. Taky někdy prostě nevypadají úplně krásně, ale zase, když je voždipkáte, oni obrazí, mají celkem dobrou tu regenerační schopnost. A co mi je velmi líto, že se přestala pěstovat šrucha, protože šrucha, to je taková tučnolistka, dřív byla jako hojná, teď je poméně, ta si myslím, že by se měla mnohem víc vrátit do toho sortimentu. A pak je tady apténie, to je taková středozemní krasavice, zelenobílá nebo zelená, s droboučkým fialkavým květem a ta taky vypadá velmi dobře, dá se přezimovat, ta si myslím, že by se mohla doplnit do sortimentu.
0: To je výzva pro zahradní specialisty, aby nabízeli tyto rostliny tedy do budoucna pro zákazníky. Už jste zmiňovala to zalévání, že bychom neměli hnojit v těchto dnech. A taky jste zmiňovala to oštipkání teď před chviličkou. Tak máme třeba i ty uschlé květy nebo listy, které zkrátka to horko nezvládly teď odstranit nebo nechat být jak pečovat.
1: Zejména odstraňování odkvetlých květů. Mm-hmm. Ano, pořád průběžně, protože tím, že my vlastně odstraníme to odkvétající nebo odkvetlé květenství, květ, zbytečky, tak tím podporujeme násadu nových květů. Když by to tam zůstalo, ne všechny mají navíc samočistící schopnost. Už se dneska snaží zahradníci dělat takzvané samočistící květy, že to prostě odpadne, nezůstává to tam, ale zase ještě to nemají všechny rostliny, takže i ta rostlina potom vypadá nevzhledně. Takže určitě je to taková nepříliš, bych řekla, příjemná nebo oblíbená činnost, ale určitě ano. Samozřejmě odstraňovat také zaschlé listy a také odstraňovat všechny listy, na které se nám z nějakého způsobu prostě nelíbí. Může to být začínající choroba, my to ještě nevíme, nejsme si jistí, šup s ním pryč.
0: Mm-hmm. Nepátrat, co to je, raději s tím pryč. Jak správně s tím pryč ustřihnout, utrhnout, co je ten správný postup, nebo je to jedno?
1: Někde to jde tak nejjednodušší je to ostřihávat, protože bychom to mohli zalomit, když bychom to ulamovali, ale třeba když vám pořádně už odkvete muškát, tak to jde úplně krásně i jakoby vylomit, když je to už úplně, úplně suché. Ale to odstřihávání je takové nejjednodušší, nebo nechtíčky. Podle toho zase, jaké máte květy, tak třeba právě ty petunie, ty voskovky, na to vám stačí nechty, tak stejně fuchsie, ale na nějaké další věci je to málo.
0: Když jsme vlastně na začátku mluvili o tom, jestli teď i něco vysévat nebo vysazovat z těch květin, do těch květinových záhonů, ano, ne, nebo kdy je ten správný čas?
1: No, já bych teda s výsevem teďka do toho vůbec nešla. Hmm. Ano, samozřejmě, když je někdo experimentátor, má tam závlahu a má spousty času a tak dále, ale myslím si, že zrovna teďka vysévat, tak aspoň chvilku počkat, když by prostě byl nějaký člověk nedočkavý. Já bych tuto dobu řekla připravit si pěknou nádobu a koupit si už krásnou chryzantému, ne takovou tu hřbitovní, ale takovou tu krásnou kulatou, která bude někde u vchodu, na balkoně, na terase, ozdobou, už se pěstují, takže od poloviny srpna, konec srpna ty chryzule tam můžeme dát a oni budou krásné do zámrazu, když je nezapomeneme úplně zalévat.
0: Mm-hmm. Tak ale jsou taky takové, že s tou péčí na ně nemusíme být příliš hrže
1: no,
0: to vydrží.
1: Vodu, potřebují, vodu, prostě ano. Potřebují vodu, protože většinou jsou už od toho zahradníka celkem dost nahnojené, takže i když je nepohnojíme, tak oni to vydrží, když je přihnojíme, samozřejmě bude to dobře. Ale budou teďka v plné kráse. Víte, co s těma letničkama? No, sezona letniček už končí, aby jsme si ještě nějak opožděně udělali květinový záhon, tak o tom, při tom horku by to prostě scházelo strašně pomalu, nejednotně a tak dále, to nemá smysl. Samozřejmě může si někdo vyzkoušet třeba vyset měsíček, nějaký mu přezimuje, doplní k němu něco dalšího, ale spíš bych už potom řekla, kdo má cukr na zahradě, tak ať si tam třeba dá nějaké trvalky od toho září, no a doma dostarat se pěkně o ty letničky, které máme v truhlíku a popřemýšlet, jaký si udělám hezký květinový truhlík. No a nebo se dají ještě vysazovat bylinky. Mnohé z nich prostě přežijí do příštího roku.
0: Květinové záhony v tropickém létě, to je hlavní téma dnešní Kávy čtvrté, ale jak sami slyšíte, dostáváme se i k jiným rostlinkám, které nás ještě v těchto dnech mohou těšit. Mirka Paclová je naším hostem, pokračujeme za pár minut. Stále se můžete ptát na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.
4: Ještě chvíli, počkej, prosím, než vklouzneš do dalších bot.

0: Se zahradnicí Mirkou Paclovou si povídáme v dnešní kávě o čtvrté a věnujeme se hlavně květinovým záhonům. Zdraví nás Míla z Čáslavy. Přimlouvám se za pěstování krásenky. Je to krásná letnička, která moc nepotřebuje, snadno se vysévá a vydrží dlouho i ve váze. A chci se zeptat, zda by se dala teď vysét ještě svazenka. Je užitečná pro včely a navíc je i moc hezká. Tak Mirko.
1: No tak to se musím teda přiznat, že se svazenkou a jejím podzemním výsevem jsem do styku nepřišla, nejsem včelař, ale já se na to ráda kolegy včelaře zeptám hned večer, tak mi prosím nechejte na paní Mílu kontakt.
0: Dobře, pošlu vám potom
1: e-mail. A naprosto s ní souhlasím s tou krásenkou, protože to je právě jedna z věcí, kterou já jsem si ještě, no nechci říct, že teďka visela, tak už jsou to asi 3 týdny, poctivě to tam zavlažují a opravdu je to tak, je krásná, je něžná a vydrží hodně a vydrží opravdu do pozdního podzimu.
0: Taky ten název krásenka asi teda s čemu napovídá.
1: Ano, napovídá a odpovídá.
0: Tak, pak je tady další dotaz. Pro letošní rok jsem objevila Ameriku, řecký muškát, Aptenia. Zdá se mi jako velice odolná letnička, určená na sluná místa. Dle informací jsem se dozvěděla, že to není jednoletka, ale lze ji i přezimovat. Ptá se Martina, jestli máte nějaké zkušenosti právě.
1: Mám. Já jsem ji právě zmiňovala už v tom předešlém příspěvku s tou šruchou. Je to sice takový trošku směšný název, jak jsem slyšela ten zmiňovaný muškát, ale ano, mám ji velmi ráda, pěstuji ji, přezimuju ji a může být buď se zeleným listem nebo se zelenobílým listem. Je velmi nenáročná a velmi efektní a velmi přirůstá, takže Aptenie doporučuju.
0: I v těchto teplech
1: krásně. Nic jí není, je krásná a právě jak mám tu kombinaci, tak jak mám tam ten zelenobílý list, tak to vypadá velmi, velmi dekorativně.
0: Mm-hmm. No vidíte, a tak se tady ptá Marie, jaké vlastně květinové záhony byste doporučila, aby byly hezky strukturálně, asi má na mysli některé květinky vyšší, nižší i barevně. Tak. No, můžete se rozšoupnout, Mirko.
1: No, já si totiž myslím, že tady je opravdu pro nějakého začátečníka nejlepší si koupit směs. Jsou různé směsi už hotových květinových záhonů. Myslím si, že ten trh je velmi dobře zásoben. Jsou to i české firmy, které to nabízí. A jednoduše je třeba se podívat, co to obsahuje, jestli jsou tam ty moje oblíbené květiny. Někde je třeba víc té krásenky, víc chrpy, někde jsou zase jako třeba hodně ty měsíčky. Podívat se, co v tom je a tam je to i vlastně uděláno na tu skladbu výškovou, že jsou tam různě vysoké rostliny, které se spolu snesou. Já bych to viděla asi takto, než nějak vymýšlet a sestavovat květinový záhon a ne každý má i jiné květinové jakože podmínky, hloubku té půdy, oslunění, tak podle toho to prostě koncipovat navíc do té květinové směsi se ještě potom třeba dají dodat nějaké květiny. Taková oblíbená květina, která se dneska ještě do toho vysažuje, je sporiš argentinský, jako vysoký, modrý, pěkný, efektní.
0: Vy jste zmiňovala to oslunění a taky hloubku třeba půdy, tak jaké je ideální místo právě pro květinové záhony? Ptá se tady i Honza, jestli lze mít hezky rozkvetlé a barevné květiny na zahradě, která je víceméně zastíněná stromy na sever. Tak
1: určitě. A co by za to mnozí letos dali?
0: Je to tak.
1: Ano. Jenom se potom udělá jiný výběr rostlin. Například tam jsou velice dobré begonie, právě ty hlíznaté begonie, nikoli voskovky. Různé okrasné kopřivy tam vypadají dobře. Může tam být i plektrantus, neboli mout, molice, tak jako mezi lidem nazývaná, ono se tam pěkně rozroste, velmi dobře tam rostou různé balzamíny, nebo také nazývané netýkavky, dobře snáší tady toto prostředí. I fuchsie, když je to opravdu hodně přistíněné, tak tam můžou méně kvést, ale letos fuchsie, když byly prostě na víc osluněném místě, tak to prostě nedávali. Určitě samozřejmě tam nepatří nějaké petunie, nepokvetou tam muškáty, dokonce si tam dobře poradí i lobelka na takovém záhoně. Dá se tam najít ledacos.
0: Mm-hmm. Další dotaz je, jestli má smysl teď sbírat semínka už pro příští rok. Tak...
1: No, samozřejmě semínka...
0: A jak poznat, že jsou zralá?
1: No, semínka, když jsou zralá, vesměs bývají černá nebo hnědá. A taky, když to sbíráme, tak to je to, co jsme si bavili o tom odstřihávání odkvetlých květů, no tak v tom záhoně si prostě nechám nějakou rostlinu, kterou neostříhám, nechám to dozrát, celý ten semeníček už bude suchý, hnědý, rostlinka bude hnědá, krásně to jde uvolnit, to semínko, některé má ještě nějaké chmíří, některé jsou jenom prostě takové tečičky malinké v této bolce, která se rozvírá. Musíme to z toho snadno dostat, to je asi takové první, co bych řekla, vyklepe se to, vysype se to a tak dále. S tím, jak to vysévat potom, no to záleží na pečlivosti, vesměs se to třeba vysévá nepříliš hluboko, něco se musí předpěstovat, no a taky záleží od té odrůdy, protože opravdu se nám může stát, že nám vyroste něco trošku jiného, než to, co jsme měli. Bude to ta stejná rostlina, ale bude vypadat jinak, takže... Kdo si úplně nevěří, tak si trošku naspoří přes tu zimu a koupí si na jaře sazenice, kdo má rád experimenty
0: a dobrodružství
1: a má na to podmínky, protože jestli máte doma nějaké zastíněné okno, no tak na tom žádná kouzla prostě na jaře neuděláte.
0: Zahradnice Mirka Paclová je hostem Kávy o čtvrté. Za chvilku pokračujeme v našem povídání o květinových záhonech a už se můžete přidat i po telefonu 22 155 25 25.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojce posloucháte Pravidelnou kávu o čtvrté. Dnes je naším hostem zahradní specialistka Mirka Paclová. Jejíž favoritkou je rudbékia a zmiňuji to proto, nebo připomínám, protože píše Svaťa z Dolan u Olomouce. Mojí favoritkou je rudbékia hirta. Je nízká, odolná, bohatě kvete, přezimuje i u nás na Olomoucku. Afrikány, pšruchy, ty mám taky rád, samovysévají se. A pak taky hledíky. A pak ještě píše, moc se mi líbí komentáře vašeho dnešního hosta. To jste vy, Mirko, takže to je zpráva pro vás. Tak povzbuzení do našeho dalšího povídání. A teď máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ptejte se, zdravíme vás, ptejte se, je to vaše.
1: Tady posluchačka ze Železných hor. Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat, já jsem si asi před 2 dny zasadila semínka slézu, která jsem se sbírala teďka po zahradě. Sléz je 2letka a jestli mě to vůbec ty listy teďka nějak vyrostou, jestli jsem neudělala chybu, že jsem to zasadila, jestli jsem to neměla nechat až na jaro.
0: Děkujeme za dotaz.
1: Děkuji za odpověď. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Prosím vás, jsou v podstatě, jestli už jste to dala do půdy, jsou 2 možnosti. Buď to vůbec nebudete zavlažovat a počkáte na přírodní vláhu, protože oni ty kytky jsou celkem dost chytré a prostě ví, že když tu vláhu nedostanou, tak prostě tam jenom tak leží v té půdě a čekají, až bude lépe. A nebo jestli jste vysadila a začala zalévat, tak teďka pořád zalévejte, zalévejte, zalévejte, protože tím, že jste to už začala zalévat, tak možná už to tam začalo scházet, abyste mu ten proces nezarazila. Jinak i v obou případech ano, vyrostou, ano, jak jste říkala, prostě trošku to teďka naroste, přezimuje to, když to nebude mít nějaké mimořádně špatné podmínky, bude to pokračovat v růstu příští rok. Jenom neudělejte to, že byste to chvilku zalévala a pak tomu dala pauzu.
0: Když už začneme, tak v tom vytrvat.
2: Vytrvat, ano, než se zlepší ty podmínky venku, v Železných horách je naděje, že zaprší.
0: Tak příští týden by to mělo přijít, ale nebudeme to ať to nezakřikneme. Tak máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
3: Dobrý den, moc vás prosím. Koupila jsem si svíčkovec nebo svíčkovník a ty keříčky krásně kvedly, ale celý teď opadaly, protože že ty zálivky je strašně málo. Je šance, že to obrazí znovu?
0: Děkujeme za dotaz a držíme palce, aby se to
2: tak
0: povedlo.
2: Tak přesně, Mirko. Ano, držíme palce. Jestli máte nějakou možnost, tak prostě přidávejte vláhu a uvidíte. Držíme vám prostě palce.
0: Takže se to může.
2: Naděje
0: ano, naděje je.
2: Tak. Ano.
0: Skvěle. Marie se ptá, ráda bych zasadila právě nějaký keř, nejlépe teď v létě kvetoucí, který by dělal clonu od sousedů. Zem je propustná a na slunci. Tak, je to u Benešova.
2: Já si myslím, že tam těch možností je opravdu hodně. Omlouvám se, takhle se těžko radí, ale je to opravdu celá paleta keřů, jestli opadavých, neopadavých. Benešovsko je taková lokalita, kde může být ještě hodně teplo a naopak už může být trošku syrovo, kdyby to byla třeba chráněná lokalita, aby se přimlouvala za ibišek, protože ibišky jsou opravdu krásné. Ale jestli je to nějaké takové stanoviště, kde nevíme, tak nic neskazíte tavolníkem. Je to velmi odolný keř, pěkně kvete, dá se různě tvarovat. Tak to je jeden z takových typů třeba, ale určitě tam najdete toho hodně.
0: Mm-hmm. A Ilona tady píše, že si zasela lichořeřišnici, krásně se rozrostla, ale pak ji napadly černí broučci, úplně zlikvidovali tu rostlinu, tak jsem ji postříkala na mšice a celou rostlinu jsem ostříhala. Teď začíná trochu rašit malé lístky, tak bych chtěla Ilona nějakou radu, jak zamezit případným dalším útokům těchto černých broučků.
2: Ano, vytrvala peče insekticidem, protože černí broučci milují lichořeřišnici, spásají opravdu dotla. Teď navíc ta lichořeřišnice je přesně jedna z těch, která dokud nemá zálivku, tak ani nevypadá dobře v tomto horku. Potřebuje hodně vody a tam právě záleží, jestli ji má paní na krásu nebo i na případné jídlo, protože z toho se využívají jak plody, tak lístky, tak květy. Prostě jestli je na krásu, tak opravdu prostě normálně stříkat insekticidem.
0: Uh-huh. Pokud ale není jenom na krásu, tak...
2: Tak se to ani nedá, tak se to nedá, že protože pak to sníst nemůžeme, no.
0: Takže to asi nechat svému osudu, nebo no.
2: No, tak... ona na chvilku pomůže, když se to překryje, teďka v tom období, jak to teďka obráží, tak to trošku překrýt bílou netkanou textilí, ale černé potvůrky jsou neodbytné a prostě patří to mezi jejich lahůdky, ta lichořeřišnice.
0: Zahradnice Mirka Paclová je hostem Kávy o čtvrté, ještě tu bude po písničce Jiřího Schellingera, abychom se ptali dále na květinové záhony. Když říkám ptali, tak to znamená i vy můžete po telefonu 22 155 25 25.
4: Káva o čtvrté.
5: Vaše každodenní inspirace.
4: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: A já mám ráda tuhle písničku od Jiřího Schillingera, Léto s tebou. Mirka Paclová, zahradní specialistka, je dnes hostem Kávy o čtvrté. Bavíme se o květinových záhonech a máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Dobříšska. Na paní doktorku mám takový dotaz. Mám výčetky při každém zalévání. Máme dlouhé dva trvalkové záhony a opravdu žár od rána do večera. Takže jak říkala, zalíváme večer i ráno, ale nedá se to uzalévat a konví už vůbec ne a vrt má vodu teplotu 10 stupňů. Takže se snažíme, ale ty kytky žijou, ale nejsou nic moc a já si myslím, jestli je třeba floxy už přestávají vůbec fungovat na takových těch babičkovských zahrádkách, že si prospívali. Je to velký problém, takhle studená voda.
0: Děkujeme a zdravíme. Děkujeme za dotaz, tak Mirko.
2: Ano, ta studená voda je opravdu problém, i když trvalky, samozřejmě ty trvalky to vydrží. Kdybyste viděla moje floxy, já mám poprvé v životě zavadlé floxy, protože je mám na místě, kde jsem si myslela, že je třeba dost vody a tak dále, dosáhnu na ně. Prosím vás, když to jde, tak trošku si načerpejte do hadice vodu, nechte ji maličko oteplat, nebo prostě dát si vodu do konví. Já vím, že je to prostě hrozné, ještě zejména, jestli je velký ten trvalkový záhon. Je to takové nepraktické, ale když se prostě naplní sud vodou a pak se zalévá z toho sudu, tak je to vždycky lepší. Tam můžete dát nějaké čerpadlo, anebo prostě série kbelíků, konví, protože těch 10 stupňů, zejména když zalíváte prostě ráno nebo přes den, je to šok pro ty rostliny.
0: Ta ideální voda teploty, teda teplota vody.
2: Ta voda by se měla trošku aspoň přizpůsobit vlastně tomu ovzduší a toto je prostě ledová sprcha pro ty kytky. Mm-hmm. Ano, protože ano, je to podzemní voda, je to voda z vrtu, že? Ta je hluboko, takže je studená, tak aspoň když už to jinak nejde, tak tu hadici nechte při zemi a aby ta voda prostě tekla po té půdě a vsakovala se, ne zalévat na listy ty rostliny.
0: Mm-hmm. Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
3: Jsem už v pořadu?
0: Ano, jste ve vysílání, můžete se ptat.
3: Dobrý den, já jsem posluchačka ze Severní Moravy a hrozně ráda bych se zeptala. Koupila jsem si vějiřovku a je moc krásná. Byla taká ubohá, jak jsem ji trošku přihnojila, zalévá mi a je nádherná. A chtěla bych se zeptat, jestli je to letnička, nebo jestli by mi mohla vydržet do příštího roku, nebo jak bych si ji mohla rozmnožit.
0: Děkujeme.
2: No, vějířovku můžete za určitých okolností přezimovat doma, ale potřebujete na to světlé místo, světlou chodbu, světlý parapet, prostě až odkvete na konci, tak ji sestříháte, ne úplně na ježečka, a zkusíte ji přezimovat, ona nebude vypadat nějak krásně, ale když potom na jaře zase jí dáte nějaké to hnojivo typu start s vyšším obsahem dusíku, tak se může zpamatovat. Prostě vyzkoušejte to. Záleží to zase, když by tam byla třeba nějaká hodně vysoká teplota, tak jí to úplně nesvědčí. Teď zase nemůže být někde, kde je plus 5 stupňů. Ano, ideální nějaká světlá chodba, kde není úplně přetopeno, ale zase tam není míň jak 10 stupňů.
0: Mm-hmm. Pak se naše posluchači vrací k té svazence, která už tu dnes zazněla, respektive to byl dotaz, ale své zkušenosti nám napsala třeba Sváťa a pak ještě jedna dáma, že se svazenka používá jako zelené hnojení. Když se vyseje nyní a zaprší, tak rychle vyklíčí. Pokud bude dobré počasí, zaprší a nebude brzy mrznout, tak může do zimy i kvést. Jinak na jaře vysetá intenzivně kvete.
2: No, tam právě byl ten dotaz na to kvetení,
0: ano.
2: Že? Samozřejmě
0: ano. Už tady mám ten dotaz
2: svazenka,
0: přesně.
2: Svazenka spatří do té série toho zeleného hnojení, ale když ji v tuto dobu vyséváte, tak tam je to riziko, že prostě nepokvete. Já jsem to brala z těch květinových záhonů, kdy paní chtěla vědět, jestli ještě bude mít z toho květinový záhon.
0: Ano, píše, že v těchto horkých dnech se semínkům moc vzcházet nechce,
2: no,
0: ale
2: se
0: každý
2: nechce
0: rok na podzim ji vysévá a nechávám pak přes zimu v zemi. Tak to je správný postup. takže na jaře potom...
2: Ano, ta paráda bude příští rok.
0: Tak se na to zkrátka musíme počkat. Je to také spousta dotazů na další škůdce. Obecně se zeptám, Mirko, jestli to letošní léto, to horko právě jaksi některým škůdcům dělá dobře a květinové záhony jsou ve větším ohrožení.
2: No, s tím květinové záhony ve velkém ohrožení. Víte co,
0: květinové záhony... Než jindy, jsou když třeba víc prší.
2: Tam zase jsou pak jiné věci a naopak to horko, některé ty škůdce, a už vůbec nemluvím o slimácích, tak nějak umenšilo. Mm-hmm. Problém je třeba se sviluškama, ale to jsou zase spíš ty květinové truhlíky nebo rostliny kolem bytu, protože je hodně suchý vzduch. Takže já bych tak nějak řekla, že kde se někomu dají do těch rostlin svilušky nebo puklice, tak tam ať opravdu zasáhnou a u toho dalšího bych příliš neskoumala, jestli je to takový nebo makový škůdce. Koupila bych si v červené nebo zelené láhvi univerzální insekticid, který je současně i proti houbovým chorobám, protože houbové choroby jsou další věc, která se může vyskytnout a když vidíme, že to máme opravdu napadené, tak prostě postříkat a hlavně zase nestříkat za toho horkého dne, takže postříkat to třeba časně ráno. Protože když to postříkáte večer a v zápětí přijde rosa, tak zase snížíte tu intenzitu.
0: Zahradní specialistka Miroslava Paclová byla hostem Kávy o čtvrté. Rychle to s vámi uteklo ostatně jako vždy, takže se už teď těším na příště, až se potkáme na vlnách dvojky. A zdravím vás do Jihlavského studia Českého rozhlasu. Mějte se krásně, Mirko. Naschledanou.
2: Krásné dny posluchačům a naschledanou, naslyšenou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Mrazivé léto na Dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na Dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na Dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na Dvojce.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Skončila 4měsíční rekonstrukce okolí hlavní dráhy na ruzyňském letišti a aktivita klíšťat na jihu Čech je stále velmi vysoká. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, na západě večer i polojasno, nejvyšší teploty až 630 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršal. Na ruzyňském letišti skončily opravy okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících tu odpoledne přistálo první letadlo. Na výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů vyhradilo letiště přes 1 miliardu korun, řekl manažer správy a rozvoje provozu ploch Miroslav Charvát.
3: Postavili jsme 3,3 kilometru nového kabelovodu, v něm je umístěno až 160 kilometrů kabelů. Celkově i jsme vyměňovali přibližovací světelnou soustavu, rekonstruovali jsme přilehlé pojezdové dráhy.
2: Požár u chorvatského letoviska Omiš na Jadranu má zatím jednu oběť a je jedním z nejhorších v historii země, řekl to šéf tamních hasičů. Letovisko zasáhl požár v noci. Evakuovalo se přes 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Zranilo se 40 lidí, 7 z nich bojuje v nemocnici o život. Požár se šířil kvůli silnému větru a zničil až 1000 hektarů území. Ochrana přírody, usměrňování návštěvnosti a partnerství v regionu. To označil za své hlavní priority nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec. Zpoplatnění vstupu do parku nebo na vybraná místa zasažená extrémní návštěvností podle něj ale není na místě. Nejaktuálněji teď řeší problémy se suchem i požáry. Proto zahájil intenzivní spolupráci s profesionálními hasiči v Libereckém i Královéhradeckém kraji.
4: Podmínky v Krkonoších jsou stále pro šíření požáru specifické. Jsou velmi rizikové, nejen co se týče povětrnostních podmínek, ale zároveň i množství lesních požárů, množství lesních porostů, hrabanky, kosodřeviny s vysokým obsahem pryskyřic a smilkových luk.
2: Aktivita klíšťat na jihu Čech je stále na vysokém stupni rizika, potvrdili to jihočeští hygienici. Krajská hygiena zatím letos eviduje 630 případů lymské boreliózy a 53 případů klíšťové encefalitidy.
5: Ve srovnání s loňskem je u boreliozy nárůst o 150 pacientů. Pacientů s klíšťovou encefalitidou je o 16 méně. Nejvíc onemocnění způsobených klíšťaty je už dlouhodobě na Českobudějovicku a na Jindřichohradecku. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
2: Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Podle ní by to byl nepřiměřený zásah do svobody projevu. Zákaz schválil francouzský parlament na konci července a prezident Emmanuel Macron už požádal vládu o přepracování normy.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, na západě večer i polojasno a horko. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 25 a na Šumavě 28.
0: Doprava.
2: Na výjezdu z Prahy po D1 pojedete pomalu od 12. kilometru až k omezení na 24. je to na 35 minut. Výjezd z Prahy po D11 teď výrazně komplikuje nehoda dvou osobních aut v levém pruhu na 2. kilometru. Čekejte narůstající kolony. Ve Strakonické směrem od Prahy je omezení u jíloviště zdržení půl hodiny v koloně od sjezdu na Lipence a opatrně ve Strahovském tunelu směrem dolů na Smíchov mohl by se tam pohybovat cyklista. To byly zprávy teď Honza a Tereza, která má slovo.
6: Zdravíme všechny posluchače Dvojky a zejména pak příznivce příběhů z kalendáře. Dnes vás jimi provedou Tereza Stýblová
7: a Jan Kovařík a nemáte-li nic proti tomu, půjdeme rovnou k věci. Abyste uhádli, kdo bude naším dnešním hrdinou, dáme vám jako vždycky pár indicí.
6: Narodil se na Moravě, ale stal se symbolem pražského Big Beatu.
7: Na pódiu křičel, kroutil se, válel po zemi a přiváděl své publikum doslova k šílenství.
6: A když se v Československu řeklo rock and roll, většina lidí si vybavila právě jeho jméno.
7: Takže otázka zní, kdo byl muž, kterému říkali král českého rock and rollu?
6: Poznáte ho po první písničce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Posluchači, kteří si při našich úvodních indicích a nápovědách vybavili první velkou hvězdu československého rock'n'rollu, určitě hádali správně.
1: Všechny naše indicie totiž směřovaly k Michaelu Vítězslavu Volkovi, známému jako Mickey Volek.
0: Ke zpěvákovi, hudebníkovi a showmanovi, jehož úmrtí 14. srpna roku 1996 zarmoutilo nejednoho hudebního fanouška.
1: Mickey Volek bývá označován za prvního skutečného rock'n'rollového idola u nás. V době, kdy většina zpěváků stála spořádně.

0: populární hudby.
1: Skutečný zlom přišel v roce 1956. Tehdy si v satirickém časopise Dikobraz přečetl článek, který varoval před novým úpadkovým hudebním stylem z kapitalistické Ameriky.
0: Ten styl se jmenoval rock'n'roll a místo, aby propagandistický článek našeho tehdy pubertálního hrdinu odradil, probudil v něm zvědavost.
1: A brzy se k němu dostaly první desky ze západu. Posílala mu je teta z rakouského Lince. Mickey si dokonce nějakou dobu myslel, že rock'n'roll vznikl v Německu, protože všechny jeho první nahrávky byly v němčině.
0: Teprve jeho kamarád Pavel Sedláček, další v tu chvíli ještě budoucí průkopník českého rock'n'rollu, mu vysvětlil, že tahle hudba přišla z Ameriky a zpívá se tedy anglicky.
1: Anglicky ovšem Mickey neuměl. Po nocích proto poslouchal rádio Luxemburg a texty si zapisoval foneticky podle sluchu. Často netušil, o čem zpívá, ale dokázal dokonale napodobit výslovnost, rytmus i emoce.
0: A netrénoval jen hlas. Hodiny stával před zrcadlem a studoval pohyby svých idolů. Už tehdy totiž pochopil něco, co většina domácích zpěváků ještě netušila.
1: Že rock'n'roll není jenom hudba, je to také styl, energie a show.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře je Mickey Volek. Na začátku 60. let se rock'n'roll v Československu stále pohyboval na hraně. Starší generace ho považovala za primitivní rámus, kulturní funkcionáři za nebezpečný západní výstřelek a noviny před ním pravidelně varovaly.
1: Právě tehdy se náš hrdina Mickey Volek seznámil s hudebníkem Jiřím Šimákem, přezdívaným Bieber. A společně založili kapelu Crazy Boys, která hrála převzaté americké hity.
0: Volek byl zpočátku jen kytaristou a doprovodným zpěvákem. Když Aleš Šimák odešel na vojnu, postavil se k mikrofonu on. A velmi rychle se ukázalo, že právě v něm našla československá rock'n'rollová scéna svou první skutečnou hvězdu.
1: Rozumějte, neměl hudební vzdělání ani dokonalou techniku. Měl ale něco, co se naučit nedá. Ohromné charisma.
0: Na pódiu se pohyboval způsobem, který byl u nás téměř nevídaný. Poskakoval, kroutil se, rozhazoval rukama, padal do kolen a zpíval s takovou energií, že se publikum dostávalo do varu během několika minut.
1: Hudební publicista Jiří Černý později napsal, že žádný interpret československé populární hudby si za tak krátkou dobu nevysloužil tolik odmítavých kritik, jako právě Mickey Volek.
0: Kritici ho označovali za křiklouna a nevkusného frajírka západními manýrami. Jenže čím víc pohoršovala dospěle, tím víc ho milovali mladí.
1: Zlom přišel 14. ledna 1963. Ten den se v pražské Lucerně konal festival mladých souborů a když Crazy Boys dohráli, 3000 diváků odmítali Mickeyho pustit z pódia.
0: Dobový tisk si samozřejmě neodpustil poznámku, že čím větší byl na jevišti rámus, tím větší byl potlesk. Jenže za tím rámusem bylo něco víc.
1: Poprvé se totiž objevila domácí hudební hvězda, která nepůsobila jako vzorný estrádní zpěvák, ale jako skutečný rock'n'rollový idol.
0: Na jeho koncerty chodili budoucí filmaři Miloš Forman a Miroslav Ondříček, bratři Soutkové i tehdy začínající Olga Šoberová. Mickey Volek se stával symbolem nové generace.
1: Jenže právě ve chvíli, kdy začal sklízet první velké úspěchy, přišel povolávací rozkaz.
0: A Mickey se rozhodl, že udělá téměř cokoliv, jen aby nemusel narukovat. O tom ale až po písničce. If this world is wearing thin, and you're thinking of escape,

0: Když v roce 1963 dostal hrdina těchto příběhů z kalendáře Miki Volek povolávací rozkaz, byl už jednou z největších senzací československé hudební scény. Jenže stejně jako tisíce jeho vrstevníků měl nastoupit na dvouletou vojenskou službu.
1: Pro většinu muzikantů tehdejší doby to znamenalo jediné – přerušení kariéry a pro kapelu často konec. Miki se proto rozhodl k neobvyklému kroku.
0: Místo do kasáren zamířil do psychiatrické léčebny. Díky tomu se vojenské službě vyhnul, ale kapela Crazy Boys se mezi tím rozpadla.
1: Naštěstí nezůstal bez práce dlouho. Klávesista Mirek Berka ho převedl do nově vznikajícího Olympiku. A právě tam se Miki ocitl u zrodu jedné z nejdůležitějších kapel československé populární hudby.
0: Dnes si Olympik většinou spojujeme hlavně s Petrem Jandou. V první polovině 60. let ale kapelou prošla řada výrazných zpěváků. Mezi nimi Pavel Bobek, Ivone Přenosilová, Josef Laufer a také Miki Volek.
1: S Olympikem, tehdy ještě pod názvem Karkulka, vystupoval v semaforském pásmu Ondráš Podotýká. Na jednom jevišti se tehdy potkávaly budoucí pěvecké hvězdy, ale o největší pozornost publika se často postaral právě Volek.
0: V dubnu 1964 o něm publicista Ivan Seldner napsal: Dívejte se na Mikyho Volka. Kroutí se u mikrofonu, trhá rukama, hlavou, celým tělem, vyráží nejpodivnější zvuky, trošičku hraje divadlo, hodně odposlouchal, ale nelže.
1: To byla možná nejpřesnější charakteristika jeho vystupování. Miki nebyl technicky dokonalý zpěvák, lidé mu ale věřili každé slovo.
0: Málo kdo tenkrát tušil, že za jeho divokou energií se skrývá i druhá stránka. Obrovská tréma. Před vystoupeními býval nervózní natolik, že začal sahat po povzbuzujících lécích.
1: Nejčastěji šlo o fenmetrazin, tehdy běžně dostupný stimulant. Zapíjel ho alkoholem a vznikal nebezpečný koktejl, který mu sice dodával energii na pódiu, ale zároveň nenápadně ničil zdraví.
0: Problém byl i v tom, že ho v užívání podobných prostředků zpočátku nikdo nebrzdil. Naopak, v prostředí populární hudby 60. let nebylo podobné povzbuzování ničím výjimečným.
1: Jenže zatímco jiní dokázali včas přestat, Miki si na tenhle způsob fungování začala zvykat. A závislost, která ho bude pronásledovat celý život, se pomalu hlásila o slovo.

0: 14. srpna vzpomínáme v příbězích z kalendáře na Mickeyho Volka, jehož hudební kariéra a celý život se uzavřeli právě tento den v roce 1996. Mluvili jsme o tom, jak si jako 13-letý v dikobrazu přečetl varovný článek o tom podezřelém americkém hudebním stylu rock'n'roll. A ten se mu pak stal osudem pro celý život. Napsal tetě do Lince, aby mu poslala nějaké desky, a do chvíle, než mu kamarádi prozradili, že rock'n'roll se zpívá anglicky, ho zkoušel aspoň v němčině. S kamarádem založili kapelu Crazy Boys, která bohužel doplatila na Volkovo odvážné rozhodnutí nenarukovat do Československé lidové armády a místo toho se uchýlit do psychiatrické léčebny. Krátce na to ovšem vstoupil do řad skupiny Karkulka, což je dnešní Olympik, a jeho popularita a úspěch raketově rostly a stoupaly. Bohužel se na tom podílel i nebezpečný koktejl povzbuzujících léků a alkoholu, který měl poznamenat celý jeho další život.
1: Když i Československo zasáhla Beatlemanie, tak byl Mickey Volek jedním z mála, který, řekněme, tomuto směru nefandil a dokonce řekl, že mu Beatles sebrali chleba. Chtěl zkrátka zůstat věrný klasickému rock'n'rollu. Jak to dopadlo? To se v dnešních příbězích z kalendáře ještě dozvíte. Taky vyjedeme s Mickey Volkem a jeho skupinou do západního Berlína v roce 1969, kde si Mickey nakoupil časopisy, které psaly o událostech roku 1968 a na které se potom přišlo na hraniční kontrole. Tak i tento moment ze života Mickeyho Volka dnes připomeneme. No a zmíníme také, za jakých okolností vyšlo jediné a zároveň poslední soulové album Mickeyho Volka.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
3: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
2: Taťána Medvecká,
3: František Kinský,
2: Saskia Burešová,
3: Miroslav Hanuš,
2: Lucie Výborná,
3: Jakub Kvášovský,
2: Naďa Konvalinková,
3: Daniel Stach,
2: Jaroslav Svěcený
3: a Martin Mišička.
2: Vyberte absolutního vítěze.
3: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Charm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
2: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
3: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
2: chytrý telefon,
3: DAB rádia a další ceny.
2: Více informací na www.charmantniosobnost.cz.
4: Radioservis představuje
5: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Když se dnes mluví o 60. letech, většině lidí se vybaví Beatles. Pro miliony posluchačů byli symbolem nové éry. Pro našeho dnešního hrdinu Mickeyho Volka ale znamenali začátek problému.
1: Měl pocit, že mu jejich hudba převrátila život na ruby. Později říkával, nenávidím Beatles, protože mi sebrali chleba.
0: Nešlo o osobní nevraživost. Beatles byly tváří hudební revoluce, která odsunula klasický rock'n'roll do pozadí a dala prostor novému typu kapel s vlastním repertoárem a novým zvukem.
1: Petr Janda chtěl Olympic vést právě tímto směrem. Mickey Volek naopak zůstával věrný klasickému rock'n'rollu Elvise Presleyho, Little Richarda nebo Fatse Domina.
0: Rozdílné představy o budoucnosti kapely vedly k tomu, že od roku 1965 v Olympiku Mickey Volek už jen hostoval. O rok později pak odešel definitivně.
1: A byla to důležitá křižovatka. Zatímco Olympik se proměnil v jednu z nejúspěšnějších českých skupin všech dob, Mickey se vydal vlastní cestou.
0: Nastoupil ke skupině Old Stars a později získal angažmá v Semaforu v pásmu Tak co, pane barone? Jiří Suchý a Jiří Šlitr mu tentokrát poskytli větší prostor než dřív.
1: Publikum už znalo písně jako Zloděj dobytka, Fůra chyb, Smutný holič z Liverpoolu nebo Tak to už nejde dál. Na jeho repertoáru se podílela řada výrazných autorů své doby. Hudbu pro něj skládali například Karel Mareš, Jiří Šlitr, Petr Janda nebo Ladislav Štajdl. Texty psali Jiří Suchý, Jiří Štajdl či František Kožík.
0: A právě Kožíkovo jméno budilo pozornost i z jiného důvodu. Léta se totiž spekulovalo, zda slavný spisovatel nebyl dokonce Mickeyho biologickým otcem. Jisté je pouze to, že měl velmi blízký vztah s jeho matkou a pro Mickeyho napsal text k písni Můj malej toulavej pes.
1: Mickey se ale nechtěl spokojit jen s rolí interpreta. V Semaforu dostal prostor i pro vlastní písně a začal se prosazovat také jako autor.
0: Například skladbou Domovnice, kterou hudební publicista Jiří Černý nasadil do tehdy velmi populární rozhlasové hitparády Houpačka.
1: Úspěch se ale nedostavil. Hudební svět se rychle proměňoval a rock'n'roll, který Mickey tolik miloval, už nestál v centru pozornosti jako dřív.
0: Přesto zůstával Mickey nepřehlédnutelnou postavou. Tmavé brýle, výrazné prsteny, řetězy a chraplavý hlas z něj dělali jednu z nejvýraznějších osobností domácí hudební scény.
1: A ženy, ty o něj rozhodně nestratily zájem. Po koncertech býval pravidelně obklopen faninkami a patřil k největším idolům své generace. Jenže za touhle image sebejistého rock'n'rollového krále se skrýval člověk, který bojoval s alkoholem, léky i sám se sebou.
0: A pak přišel rok 1969. Rok, který obrátil život Mickeyho Volka na ruby.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: V roce 1969 odjel hrdina těchto příběhů z kalendáře Mickey Volek se skupinou Mickey and the Samuels do Berlína. Na první pohled šlo o běžné zahraniční turné.
1: Jenže od srpnové okupace Československa uplynul teprve rok a nastupující normalizace začínala pečlivě hlídat, co lidé čtou, poslouchají a říkají.
0: Mickey a jeho přítel fotograf Alois Valenta využili tehdejší možnosti přecházet mezi východní a západní částí města. V západním Berlíně si nakoupili časopisy, plakáty a také tiskoviny věnované událostem roku 1968.
1: No dnes by to sotva někoho napadlo řešit, jenomže tehdy šlo o politicky citlivý materiál.
0: A při kontrole na hranici mezi západním a východním Berlínem byly tiskoviny objeveny a následovalo zatčení.
1: Půl roku strávili Mickey Volek a Alois Valenta ve vazbě ve východním Berlíně. Potom je soud v NDR odsoudil za takzvané protistátní štvaní k 18 měsícům vězení.
0: Ve skutečnosti si odseděli 13 měsíců. Mickey Volek později vzpomínal, že dlouhé týdny ani netušil, co s ním bude. Pro člověka, který ještě nedávno vyprodával sály a užíval si obdiv publika, to musel být šok.
1: Po propuštění ale problémy neskončily. Naopak, po návratu do Československa se o něj začala zajímat státní bezpečnost.
0: A on pod nátlakem podepsal spolupráci jako informátor. Jenže pokud od něj tajná policie očekávala cenné informace z uměleckého prostředí, příliš neuspěla.
1: Historici i pamětníci se shodují, že jeho zprávy byly natolik zmatené, nepřesné nebo bezvýznamné, že ho STB po čase označila za nepoužitelného a spolupráci ukončila.
0: Pro Mickeyho Volka ale měla berlínská aféra ještě jiný, zásadnější důsledek. Vrátil se do země, která se mezitím změnila. Normalizace nepřála výstředním individualistům a už vůbec ne lidem s problematickým kádrovým profilem.
1: Přesto se z hudebního světa nevytratil. V polovině 70. let začal vystupovat se skupinou Transit. Ale zatímco publikum na koncertech stále slyšelo starého dobrého krále rock'n'rollu, užívání léků i stále častější pití alkoholu se začaly vybírat svou daň.
0: A právě tehdy Mickey Volek udělal hned několik nečekaných životních kroků.

0: V roce 1976 to chvíli vypadalo, že by se život našeho dnešního hrdiny Mikyho Volka mohl obrátit k lepšímu. Oženil se a začal studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
1: Zdálo se, že se někdejší rock'n'rollový rebel pokouší dát svému životu pevnější řád.
0: Jenže právě s řádem měl Miky Volek obvykle potíže. Ani tentokrát nový začátek dlouho nevydržel.
1: Manželství se rozpadlo, studium zůstalo nedokončené a Miky se znovu vracel k alkoholu, lékům a propadal depresím. Nebyl to člověk stvořený pro klidný a pravidelný život.
0: Když se k tomu přidaly zdravotní problémy a ubývalo pracovních příležitostí, začal ztrácet půdu pod nohama. Přesto ještě jednou dokázal připomenout, proč byl kdysi hvězdou první velikosti.
1: V roce 1984 vydal své první a zároveň jediné sólové album, na jehož přebalu bylo třikrát jeho jméno. Jednou s tečkou, jednou s otazníkem a jednou s vykřičníkem. Na téhle desce, kterou pomáhali vytvořit například Michal Prokop a Ota Petřina, se objevily i písně Rock'n'roll je jen jeden nebo Rána a gól.
0: Jenomže zatímco album slavilo úspěch, jeho autor už bojoval především sám se sebou. Kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu pobíral invalidní důchod, koncertů ubývalo a s nimi i peněz.
1: Postupně prodal klavír, kytaru, obrazy i další cennosti. Nakonec přišel také o byt. Člověk, který kdysi přitahoval davy fanoušků, se ocitl na samém okraji společnosti.
0: Přátelé ale vzpomínali, že ani tehdy neztratil zvláštní směs humoru, šarmu a rock'n'rollové hrdosti. Pořád mluvil o návratu na pódium a připravoval nové písně.
1: Ale neříkal tomu comeback. Tvrdil, že půjde o jeho labutí píseň.
0: K návratu už ale bohužel nedošlo. 14. srpna roku 1996 byl Miky Volek nalezen mrtvý v bytě ve Veletržní ulici v Praze. Bylo mu pouhých 53 let.
1: Pravděpodobnou příčinou smrti bylo vnitřní krvácení způsobené dlouholetým nadměrným pitím alkoholu.
0: Tak skončil život člověka, který přinesl do československé populární hudby něco do té doby nevídaného. Divokost, autenticitu a pocit, že rock'n'roll není jenom hudební styl, ale způsob života.
1: A právě proto se na něj dodnes nevzpomíná jen jako na zpěváka. Pro mnohé zůstává symbolem doby, kdy se v Československu za železnou oponou poprvé naplno ozval rock'n'roll.
2: Neustále leden, každý dům je jedním z tisíců, tisíc je jiných beden, jenom rock. Rock and roll je jeden, ten pravý rock.

0: Jsme na konci dnešních příběhů z kalendáře, které jejich scénárista Filip Lukeš věnoval zpěvákovi, hudebníkovi a svéráznému showmanovi Mikymu Volkovi.
1: Muži, který do československé populární hudby přinesl energii amerického rock'n'rollu v době, kdy o něm většina lidí jen četla v novinách jako o nebezpečném výstřelku ze západu.
0: Byl první skutečnou domácí rock'n'rollovou hvězdou. Na jeho koncertech šíleli tisíce fanoušků, zatímco kritici se přeli, jestli je génius nebo jen hlučný provokatér.
1: Nepřizpůsobil se módě, nepřestal být sám sebou a rock'n'rollu zůstal věrný i ve chvílích, kdy mu už nepřinášel ani slávu, ani peníze.
0: Jeho život skončil předčasně, ale písně jako Fůra chyb, Smutný holič z Liverpoolu nebo Rána a gól nám dodnes připomínají, proč mu fanoušci říkali král českého rock'n'rollu.
1: A rozloučíme se veršem z písně, kterou Miky Volek zpíval a která jeho osud vystihuje možná lépe než všechny životopisy.
0: Ten verš zní takto. Rock'n'roll z nás nikdo nepřežije, tak aspoň chci jeho rytmus mít.
1: Proč neprožít dnešní večer v rytmu rock'n'rollu?
0: Ty si ale troufáš. No zeptám se doma, jestli by byla nějaká nahrávka, jestli by si mladá paní troufla a dám ti pak vědět.
1: Dobře, těším se na to. A těším se samozřejmě a věřím, že i Honza na vás u dalších příběhů z kalendáře.
0: Ano, budeme tady a rádi.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Vlka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 15. srpna ve Frýdku Místku, který bude doslova plný chutí.
3: Uvidíme se na Zámeckém náměstí. Přijďte na kávu.
2: A nebo se uslyšíme ve vysílání ve 2 hodiny odpoledne.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
3: Regina,
4: Jakub.
1: Představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
0: Kriminálka Mirka Vaňury.
5: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
1: Kriminálka Mirka Vaňury na dvojce.
5: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
0: Kriminálka Mirka Vaňury.
5: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
1: Kriminálka.
0: Každou středu po 18. hodině na dvojce.
6: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Požár u chorvatského Omiše má minimálně jednu oběť a Česko zasáhne o víkendu další vlna veder, srážky přijdou po neděli. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno, nejvyšší teploty až 36 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. U chorvatského letoviska Omiš hasiči z celé země dál bojují s lesními požáry. Plameny v noci zasáhly i obydlené oblasti a kromě 1 000 hektarů lesa a křovin spálily i velké množství domů a aut. Jedinou potvrzenou obětí zatím zůstává žena, kterou policisté našli na spáleništi nedaleko Omiše. Požár vypukl v noci a začal se velmi rychle šířit.
7: Ta situace rozvíjela z minuty v minutu.
8: Chorvatský premiér Andrej Plenković musel odpovídat na otázku, zda selhal systém včasného varování a řízení krizí. Ten by měl v podobných situacích odeslat lidem v ohrožené lokalitě varovnou zprávu. Plenković nepotvrdil ani nevyvrátil, že byl systém aktivován, a zdůraznil, že oheň postupoval velmi rychle. Požár u Omiše hasilo celou noc na 300 hasičů z mnoha regionů země a pokračují v práci, protože v oblasti se objevují nová ohniska, která by mohla ohrozit obce v okolí. Plameny se šíří snadno kvůli silnému proměnlivému větru i dlouhému období sucha. V pohotovosti je pro případ potřeby také armáda. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
6: Evakuovali se asi 2000 lidí, včetně 300 Čechů. Nikdo z českých turistů by podle dosavadních zpráv neměl mít vážnější zranění. Do české armády letos nastoupilo nebo má rozhodnutí o nástupu bezmála 3000 lidí. Oznámil to ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Armáda původně plánovala letos přijmout 2250 lidí. Klíčové období ale ještě nastane, a to na podzim. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. V sobotu vystoupají teploty na 36 stupňů a v neděli může být až 37. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka tak dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požáru. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
9: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
6: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině území. V Plzni začíná festival Na ulici. Kvůli rekonstrukci náměstí Republiky se letos přesouvá do areálu Depo 2015 a jeho okolí. Nabídne 9 scén a 150 účinkujících a v plánu jsou i klubové koncerty. Vstup na festival je zdarma.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
6: Zítra bude slunečno, na západě večer až polojasno a horko. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 25 a na Šumově 28.
1: Doprava.
6: Na výjezdu z Prahy po D1 pojedete pomalu od 15. kilometru až k omezení na 24. je to na 20 minut. Potom se kvůli požáru Louky jezdí jen jedním pruhem na 70. kilometru, zdržení skoro půl hodiny. A před Brnem se brzdí na 181. kilometru, k omezení u D2 je to na půl hodiny. Na D10 se zdržíte 20 minut před omezením na 7. kilometru cestou z Prahy. A na Strakonické silnici směrem od Prahy je omezení u Jíloviště zdržení půl hodiny od Lipenců. Zprávy končí, hezký víkend.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný páteční podvečer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu Toulek první republikou. Dnešní díl nás zavede na Těšínsko. Poválečný mír se tu totiž nekonal. O strategické doly a železnici bylo nutné svést nečekanou bleskovou válku. Co se ale stane, když atentátníci nastraží bombu přímo pod postel velitele našich vojsk? Uslyšíte už za okamžik.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
10: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
11: Jana Striková
12: a Jiří Vyhorálek.
11: Díl 6. Generál, který porazil Poláky, a ne sedmidenní válka.
13: Mohl bych dnešní díl začít přirovnáním?
14: Jsem s ním.
13: Jako dva kohouti na jednom dvorku.
14: A dál?
13: To už je celé.
14: Aha, a co tím chcete říct?
13: No, chtěl jsem napovědět, o čem to bude.
14: Mohl bych kohouty přeskočit a jít rovnou k věci? Hurá!
15: Boje první světové války utichly, ale na některých místech Mladé republiky přesto pořád řinčely zbraně.
14: A o co se bojovalo?
15: O hranice přece.
13: Tentokrát se podíváme na ozbrojený konflikt, který vešel do dějin jako sedmidenní válka.
14: Trefně vystihl situaci prvorepublikový novinář Ferdinand Peroutka ve svém Budování státu.
15: Nesnáze s hranicemi nového státu proti Němcům a Maďarům byly předvídatelny. To byly nepřátelé. Ale ihned vznikly a rozšířily se potíže i v území, kde je málo kdo čekal. Na pomezí českopolském. To bylo překvapení, hlavně pro ty, kdo spoléhali na blahodárnou sílu slovanské myšlenky.
14: A nyní se názorně vyjevilo, jak píše pan Peroutka, jak nepatrnou moc má tato idea, ač má-li vůbec jakou.
13: Podle zastánců panslavistických teorií, totiž slovanské národy...
14: Netouží po ničem tolik jako po bratrství a potom, aby si vzájemně prokazovali dobro.
15: Dokonce tvrdili někteří starší slovanofilové, že osvobození Slované odnaučí svět užívat násilí. Iluze idylická.
13: Jak už pan Peroutka naťukl, oba nové státy,
14: Československo a Polsko,
13: měli tou dobou, co se státních hranic týká, vlastně mnohem vážnější starosti.
15: Československo se snažilo v prvé řadě zajistit jižní hranici Slovenska s Maďarskem a taky území Sudet.
14: Polsko zase řešilo, jestli se mu podaří připojit rozsáhlá území Ukrajiny a Běloruska, kde se v té době hroutila moc Ruska.
13: Dodejme sovětského Ruska.
15: Oblast bývalého Těšínského knížectví byla pro oba nové státy zdánlivě na okraji zájmu.
13: To jste řekl trefně, zdánlivě. Pouze zdánlivě.
14: Těšínsko. V rámci Slezska jedna z historických zemí koruny české.
15: Těšínská knížata sehrávala v kraji významnou roli už od středověku.
13: Území malé, ale významné.
14: Leží na hranici dnešní České republiky, Polska a Slovenska, na obou březích řeky Olše.
13: Má rozlohu 2283 km čtverečních.
14: Takže zabírá plochu o něco menšího Lucemburska.
15: A nebo zhruba dvě třetiny našeho nejmenšího Libereckého kraje.
14: I tak se o ně v roce 1919 rozhořel nečekaný ozbrojený konflikt.
15: A mělo to dobrý důvod, jak se brzy přesvědčíme.
13: Ten důvod by se dal stručně vystihnout dvěma D.
14: Dvěma D?
13: Ano. Přemýšlejte, určitě na to přijdete.
15: Češi i Poláci měli po rozpadu Rakouska-Uherska dost rozdílné představy, kudy by měla vést státní hranice a komu má právě Těšínsko patřit.
14: A proč?
13: Území malé, ale významné.
14: To už jste říkal.
13: Nezapomeňte na dvě D.
15: Co s nimi pořád máte?
13: No už víte, co to je?
14: Ty vaše hádanky. Tipnu si. Doly a dráha.
13: Výborně, tleskám.
15: Těšínsko bylo strategicky velmi významné území.
14: Na prahu průmyslové revoluce se stalo jednou z ekonomicky nejúspěšnějších oblastí monarchie.
15: Výhodná byla jeho poloha na cestě z Vídně do Haliče.
14: A navíc se v této oblasti nacházela jedna z nejdůležitějších průmyslových center.
15: Textilky, ale hlavně uhelné doly a třinecké železárny.
13: S Vídní ho propojovala severní dráha císaře Ferdinanda. S Berlínem Vilémova dráha a do třetice tudy vedla Košicko-Bohumínská dráha, která ve své době představovala jediné efektivní spojení mezi českými zeměmi a Slovenskem.
15: Tyto trati se křižovaly v železničním uzlu Bohumín.
13: Víc snad vysvětlí.

0: že se na území Těšínska po staletí setkávaly jazykové a kulturní vlivy české, polské a německé.
1: Podle posledního rakouského sčítání lidu z roku 1910 tu žilo 434 521 osob.
0: Takže o trochu víc než dnes v Brně.
2: Nadpoloviční většina používala jako svůj obcovací jazyk.
1: Tedy jazyk, kterým člověk hovoří ve své bezprostřední komunitě.
2: Polštinu.
0: Více než čtvrtina češtinu.
1: A necelých 18% němčinu.
2: Uvést těšínské nářečí či jidiš jako obcovací jazyk nešlo.
1: Proto byla mezi Němce zařazena i většina tamních Židů.
0: Aby to bylo ještě o něco komplikovanější, rakouské statistiky mezi lid mluvící polsky zahrnovaly také takzvané šlonzáky.
1: Jenomže ti se za Poláky nepovažovali.
0: Šlonzácké hnutí se proti Polákům vymezovalo a zároveň vystupovalo i proti migrantům z Haliče, směřujícím za prací do dolů a hutí Ostravsko-Karvinského revíru.
2: Přitom přistěhovalci z Haliče tvořili bezmála čtvrtinu těšinských Poláků.
0: Mělo jednoznačně proněmeckou orientaci a zdůrazňovalo příslušnost šlonzáků k německému kulturnímu okruhu. Stíháte to sledovat?
2: Dělám, co můžu.
0: Takže šlonzáci. Skupina národnostně indiferentních obyvatel Těšínska, kteří sice hovořili místním polským dialektem,
2: takzvaně po našimu,
0: ale odmítali přijmout polskou národní identitu.
2: Trvali na svém regionálním slezském původu.
1: Přičemž slovo šlonzák je vlastně fonetickým přepisem polského výrazu pro slezana. Podzim roku 1918. Situace na Těšínsku je napjatá.
0: Vznikají dvě odlišné instituce.
2: Národní výbor pro Slezsko, tedy Český národní výbor.
1: A Polská národní rada vévodství Těšínského.
0: V noci z 31. října na 1. listopadu 1918 Polská národní rada většinu Těšínska vojensky obsadila a prohlásila území za součást Polska.
2: Český národní výbor se nenechal zahambit a
1: prohlásil Těšínsko za součást Československa.
0: Napětí se stupňovalo.
2: Oba národní výbory ve snaze uklidnit situaci uzavřeli prozatímní dohodu o rozdělení území.
0: Podle ní velká většina Těšínska prozatímně připadla Polsku, které tak získalo i kontrolu nad Košicko-Bohumínskou dráhou, jediným a tedy vele důležitým železničním spojením se Slovenskem.
2: Na konec ledna 1919 Polsko naplánovalo konání voleb do polského sejmu a to
1: v rozporu s uzavřenou dohodou
0: i v Polskem kontrolované části Těšínska.
2: Polsko v souvislosti s volbami zároveň zahájilo odvody místního obyvatelstva do armády a rozmístilo na tomto území vojenské jednotky.
1: To protistraně zvedlo mandle.
0: Československo vzneslo proti volbám i vojenským odvodům protest,
2: neboť je považovalo za nepřijatelný projev státní svrchovanosti na sporném území.
0: Polsko protest odmítlo.
1: A tak se Československo rozhodlo vyřešit to silou. Myslím, že je na čase přivolat si pomocníka.
0: Josefa Šnejdárka?
2: Přesně tak. Český armádní důstojník, rodák z Napajedel, absolvoval kadetní školu. Sloužil v rakousko-uherské armádě a pak vstoupil do francouzské cizinecké legie.
0: V jejich řadách se zúčastnil bojů v severní Africe a stal se důstojníkem u pluku alžírských střelců francouzské koloniální armády.
1: V první světové válce bojoval na západní frontě, dosáhl hodnosti majora, byl několikrát raněn a vyznamenán.
2: Počátkem roku 1919 se Šnejdárek jako francouzský občan vrátil do Československa a stal se velitelem našich vojsk.
0: Právě on vedl československou armádu ve válce s Polskem, pro niž se vžil název Sedmidenní.
2: Ve svých vzpomínkách, které nazval Co jsem prožil, píše.
1: Dne 16. ledna 1919 jsem byl zavolán

0: Pána do pracovny Václava Klofáče, ministra národní obrany.
1: Ministr Klofáč se ujal slova a stěžoval si na jednání Poláků na Těšínsku.
0: Poláci již zabrali Těšín, Karvinsko-Orlovské doly, zabrali Bohumín a blíží se k Moravské Ostravě.
1: Zakončil těmito slovy.
0: Tak to již nejde dál. Ministerská rada se rozhodla, že jest nutno obsadit Těšínsko a hlavně zajistit úplně Košicko-Bohumínskou dráhu. Usnesla se, že toto obsazení provedete vy jako nejvyšší velitel operující armády.
2: Den na to se sešla vláda k mimořádnému jednání.
1: Účastnil se ho i prezident Masaryk.
0: Na něm se usneslo, že akce vypukne za 6 dní, 23. ledna.
1: Ovšem Varšava o ní bude informována teprve 8.40 hodin předem.
2: A tak do Varšavy vyrazil zvláštní posel s memorandem, které žádalo zrušení voleb, stažení polských jednotek a vytvoření společné Československo-polské komise pro smírné řešení těšínské otázky.
1: A tady se nám příběh kapánek zauzlí. Je to trošku jako ze Shakespeara.
0: Zvláštního posla totiž cestou v Krakově zatkli.
1: A tak se dokument do rukou polského premiéra dostal až 26. ledna.
0: Dere se mi na jazyk s křížkem po funuse.
2: Protože československé jednotky zahájily vojenskou akci na Těšínsku podle plánu...
1: Ve čtvrtek 23. ledna 1919 v odpoledních hodinách.
0: Následující den Národní listy otiskly rozkaz ministra národní obrany Václava Klofáče.
3: Pánové, vojenská podpora slezské administrace, zejména Těšínska, stala se nezbytností. V kraji šíří se v povážlivé míře nepořádky a hrozí zničení dolů Uhelných. Běží v prvé řadě o Karvinsko a jeho doly, pak o zabezpečení dráhy z Bohumína na Slovensko. Svěřuji vám vyplnění tohoto úkolu. Vaše autorita jako dohodových důstojníků přispěje k uklidnému provedení akce, kterou si všechny vrstvy a všechny tři národnosti přejí. Akce má mít ráz administrační. Doufám, že k užití zbraně ani nepřijde. V každém případě zbraně smí být užito jen v nejkrajnějším případě. Doporučuje se dále, aby vojsko vůči polskému obyvatelstvu chovalo se co nejšetrněji.
1: Vyřešit konflikt bez boje si přál i Josef Šnejdárek.
0: Byv pověřen československou vládou, abych získal zpět Těšínsko Československu. Chtěl jsem to zkusit bez zbytečných vdov a sirotků, tedy bez krveprolití a bez střílení.
2: A tak se těsně před útokem z vlastní iniciativy vydal z Moravské Ostravy do sídla polského štábu v Těšíně.
1: Kdo ví, třeba se mu podaří přesvědčit protivníka, aby sporné území vyklidil po dobré.
0: Jako doprovod si sebou vzal deputaci dohodových důstojníků.
1: Jejich přítomnost měla vzbudit zdání, že mocnosti dali s obsazením Těšínska souhlas a vyslali k tomu svá vojska.
0: Víte, jak jsem na začátku mluvil o těch dvou kohoutech?
1: Jistě. A my jsme si hned na začátku řekli, že drůbež přeskočíme.
0: Ale já bych vás s těmi dvěma kohouty rád trochu blíž seznámil, jestli můžu.
2: Když jinak nedáte.
0: Oba hlavní velitele a aktéry celého sporu popsal ve své knize Poláci a Češi ve Slezsku kapitán James Alexander Roy, který strávil na Těšínsku v roce 1919 s Mezinárodní komisí 4 měsíce.
1: Dobrá. Takže v Těšínském zámku, sídle polského štábu, se podle kapitána Roye setkali...
2: velitel československých vojsk, generál Šnejdárek.
0: Silný muž mimořádných schopností, který dlouhým stykem s Araby a podobnými národy nabyl zvláštní bystrosti a schopnosti úsudku, mnohdy těžce pochopitelného, vždy však originálního a nejlepšího.
1: Kapitán Roy hodnotí Šnejdárka jako dobrého organizátora, muže činu, inteligence a velké síly charakteru, který vystupuje zajímavě a zdvořile.
0: Přesvědčí okamžitě každého, že jeho dané slovo bude splněno do poslední písmeny. Je nesporně vedoucím duchem a podle melodie, kterou hodlá pískat, budou zajisté všichni tancovat.
1: Proti němu stanul velitel polského vojska, generál Latynik.
2: Malý muž středního věku, který z nějakého důvodu na první pohled neoslní. Má pověst rigidního pedanta, přísného až úporně.
1: Na kapitána Roye Latynik rozhodně neudělal dojem muže tak prvotřídně schopného jako Schneidark. Přiznává mu ale příjemný a blahosklonný zevnějšek a železnou vůli.
2: Momentálně je však znevýhodněn nejen takticky, ale i nedostatkem materiálu a záloh.
1: Situaci máme tedy krásně rozehranou. Jsme na Těšínském zámku v sídle polského velení a polský generál František Xavery Latynik přijímá československého generála Josefa Schneidarka ke krátké audienci.
2: Ve Schneidarkových pamětech si přečteme.
0: Řekl jsem mu: pane generále, z pověření své vlády vás vyzývám, abyste opustil i se svým vojskem území Těšínského Slezska, které jste obsadil neprávem. Do generála Latynika jakoby hrom udeřil. Odpověděl mi konečně, že Těšínsko nevyklidí a že se spojí s Varšavou, aby si vyžádala instrukce.
1: Pak se vzdálil do vedlejší místnosti, s někým se radil, s někým telefonoval, za chvíli byl zpět a spustil.
4: Těšínsko nevyklidíme a budeme se bránit do poslední kapky krve.
0: A bylo po vyjednávání. Generál Latynik po konzultaci s Varšavou vydal rozkaz, aby byla celá Schneidarkova delegace jednoduše zatčena.
1: Naštěstí se Schneidarkovi a jeho lidem podařilo včas vrátit pod ochranu československých jednotek.
0: A ty krátce na to přešli do útoku.
1: První výstřely sedmidenní války padly už v ranních hodinách, kdy se neplánovaně střetly u Pudlova polské hlídky s československými jednotkami blížícími se k Bohumínu.
0: Schneidarkova skupina zahájila útok krátce popoledni ve směru na Bohumín a Karvinou.
2: Kdo všechno bojoval?
1: Pestrá sestava. Na československé straně
0: střelecký pluk francouzských legií o třech praporech a dva prapory domácího vojska z Moravy.
1: Myslivecký prapor a prapor pěšího pluku.
2: Krom toho měli ze Žiliny přes Čatcu a Jablunkov vyrazit dva prapory střeleckého pluku italských legií s podporou baterie dělostřeleckého pluku.
0: Do bojů se zapojily také formace takzvané národní gardy, tvořené příslušníky různých pluků domácího vojska i dobrovolníky z řad Sokola a dělnických tělovýchovných jednot.
1: Účastník bojů Jan Schrabal v článku Boj o Těšínsko ze sborníku Domov za války z roku 1931 vzpomíná.
3: V Karviné vítali nás hoši od 23. pluku francouzských legionářů, většinou američtí Slováci. Od nich jsme se dověděli o zákeřném jednání Poláků. Dali nám radu, abychom za žádných okolností nedávali zbraň z ruky a nevěřili ani kněžím, ani ženám a dětem. Jejich hlídka zavedla nás ke skladišti, kde leželo 6 mrtvých legionářů od jejich pluku. 3 z nich padli v přestřelce s Poláky okolo 6. hodiny večerní. Ostatní byli zákeřně zastřeleni výrostky, badětmi.
1: Polské síly na Těšínsku na tom byly co do počtu mužů i vybavení výrazně hůř než ty československé.
0: Jednotkám chyběla zkušenost, protože se skládaly vesměs z čerstvých branců.
2: Většina kvalitních polských sil v té době totiž sváděla na východě boje s Ukrajinci, kteří se snažili obhájit proti Polákům i Rusům nezávislý ukrajinský stát.
1: Možnost včasného přísunu větších posil byla mizivá.
2: I proto měla vojenská akce pod Schneidarkovým velením nebývalý úspěch.
0: Těšín byl osvobozen už 27. ledna.
2: Poláci, překvapeni razantností československého útoku, ustoupili za řeku Vislu.
1: Ačkoliv se snažili odhodlaně a houževnatě bránit svoje pozice, Čechoslováci jejich obranu na Visle úspěšně překonali.
0: Šnejdárek chtěl postupovat dál, ovšem...
1: 30. ledna večer přišel rozkaz z Prahy.
4: Na nátlak dohodových mocností je útok zastaven.
1: Šnejdárek to nesl nelibě, ale rozkaz je rozkaz.
0: Generálu Lateníkovi jsem vzkázal, že ve smyslu rozkazu svého ministra národní obrany Klofáče zastavuji zatím nepřátelství přesně o půlnoci. Padne-li však po této lhůtě z polské strany jediná rána, že budu pokračovat i v útoku. Spokojen jsem se zaražením vítězného postupu nebyl, protože jsem měl vypočítáno, že nejpozději do 2 dnů dosáhnu polských hranic.
1: Polské a československé velení uzavřelo příměří.
4: Československé pásmo je stanoveno těmito body a čarami. Schwarzwasser, levý břeh Visly, Bagnerhof, východní okraje Jiskřičína, Helmberg, Kozakovice, železniční most, u stanice Ustroň.
0: Tato smlouva má dočasnou platnost až k definitivnímu rozhodnutí mezi československou a polskou vládou. V Těšíně a ve Skočově dne 3. února 1919.
1: Podepsáni? Lateník, Šnejdárek, vlastní rukou.
2: 7denní válka stála Čechoslováky 213 vojáků.
1: 53 padlých, 63 raněných a 97 nezvěstných.
0: Kdežto početně slabší Poláky 8x víc, 1760.
1: 92 padlých, 855 raněných a 813 nezvěstných, či zběhlo.
2: Po ukončení bojů museli československé síly na nátlak dohodových mocností vyklidit část dobitého území a stáhnout se za novou demarkační čáru.
0: Bilaterální řešení sporu se brzy ukázalo jako nemožné, a tak nezbylo, než uspořádat na sporném území plebiscit.
1: Jenomže přípravy se vlekly. Agresivní agitační kampaň stupňovala napětí, v kraji se množily násilnosti.
2: Když Poláci zjistili, že se zbylé národnostní menšiny v regionu kloní k Československu,
0: začali plebiscit bojkotovat.
1: O osudu Těšínska tak nakonec rozhodla až mezinárodní arbitráž.
2: 28. července 1920 v Paříži velvyslanci dojednali, že...
1: Československu připadne přibližně 56% území, včetně Ostravsko-Karvinského uhelného revíru a klíčové železniční spojnice se Slovenskem.
0: Naše strana si tedy mohla spokojeně mnout ruce.
2: Ovšem ta polská brala rozhodnutí jako nespravedlnost a křivdu.
0: Hranice, která v roce 1920 rozdělila území Těšínska na 2 části,
1: polskou a československou,
0: vedla po horském hřebeni spojujícím vrchy Girova, Stožek a Čantorie ve Slezských Beskydech.
1: A pak dál k severu po řece Olši až po její soutok s Odrou. Řeka Olše, protékající pod hradem Těšínských knížat, se stala hraniční řekou.
2: Z předměstí na levém břehu v meziválečném období vyrostlo nové město, které dostalo název Český Těšín.
1: A jak to dopadlo s generálem Šnejdárkem?
2: Josef Šnejdárek ležel Polákům v žaludku.
0: Slabé slovo, já bych to nazval doslova nenávistí. Jak jinak chcete pojmenovat postoj, který vede k teroristickému činu?
1: Pana Šnejdárka zabili teroristi.
0: Pokusili se o to 15. května 1920 dva členové organizace Polska Organizacja Wojskowa.
2: Šnejdárek v té době bydlel v Orlové. Atentátníci se vloudili do jeho domu a narafičili mu pod postel bombu.
1: Takže generál si šel večer lehnout a... bum!
0: Bomba vybuchla. A představte si, celý dům byl v troskách, ale Šnejdárek atentátu unikl.
2: V roce 1939 odešel do Francie a poté do severní Afriky. Zemřel roku 1945 v Casablance. Jeho ostatky mohly být do rodinné hrobky v Napajedlech uloženy až po 50 letech.
1: Krvavá vojenská roztržka v národnostně velmi pestrém regionu Těšínska poznamenala československo-polské vztahy na několik desetiletí. A její důsledky jsou dodnes živé.
0: Když v předvečer 28. října 2012 členové československé obce legionářské nechali na vrcholu hory Polední nad Bystřicí vstyčit generálu Šnejdárkově obelisk, rozpoutalo to další vlnu vášní.
2: Z polské strany se objevily výroky, které označovaly Šnejdárka za symbol pokoření polského národa.
0: A obviňovali ho z pronásledování či dokonce vraždění místního obyvatelstva.
5: Tak tedy končí šestý díl Toulek první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Ivan Malý a Jitka Škápíková, která pořad také režírovala. Dramaturgie Kateřina Radhouská. A ještě připomínám, že nejen tento díl, ale i další si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací.
6: Nenechte si ujít v České televizi.
7: Tak to vypadá, že máme případ.
8: To je první vražda, pokud se nemýlím.
9: Vypadá to na hodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
10: Podivné zločiny.
11: Někdy se mord protiřeší věci, která rozhodí silného chlapa.
10: Složitá vyšetřování.
12: Podívej se na mě!
11: Sleduju tě.
7: Prosím?
11: Všechno je jinak.
13: Čím dřív to vyřešíte? Pro nás.
10: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
14: Český rozhlas Dvojka.
15: Rádio, které vás baví.
14: Srdcovky od Dvojky.
16: Dobrý večer, milí posluchači, venku je léto v plné síle a je tedy nejvyšší čas na naší páteční srdcovkovou párty. Starostí je vždycky dost, ale teď je na chvíli necháme být. Čeká nás pravidelná dávka pozitivní energie, písniček, vzpomínek a dobré nálady. Tak hoďte všechno, co nehoří, aspoň na příštích 80 minut za hlavu. Začínají srdcovky od Dvojky a otevřeme je pěkně stylově. Slunce, léto a jedna krásná klasika, Slunečnice. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Dvojky Pepa Melen.

V srpnu roku 1915 byla narozená Inka Semánková, na kterou jsme vzpomněli v úvodu dnešních srdcovek. Nahrávka, kterou jsme poslouchali, je z července roku 1941. To jsou prostě léta úplně neskutečná. Máme party a tak se teď přesuneme do 90. let. Mám tu Mitche Buchanana, přátelé. Ano, už přichází ve svých červených trenýrkách, běží po pláži a běží nás zachránit. David Hasselhoff a Do the Limbo Dance.

Myslím, že producentský tým se hodně, ale opravdu hodně inspiroval u 70-kových Bonnie M, ale tenhle Limbo Dance opravdu byl a v podstatě do dneska je takovou party písničkou. To, co už nám tady zůstalo 50 let, přátelé, tak to je obrovský hit a v podstatě jediný hit skupiny ABBA, který se dostal na čelo amerického Billboardu. Ano, i skupina ABBA byla v Americe jedničkou. Tolik tedy rok 1976, srpen, no a je to vlastně jedno, jestli je rok 76 nebo 2026, protože Dancing Queen je prostě královna.

Skoro ve 6:45 rozjíždíme dnešní anketu a je to tradiční páteční party. Anketa, kterou ode mě znáte. Hledáme naše nejvzdálenější i nejbližší posluchače. Odkud nás právě posloucháte? Jste doma na chalupě u vody, na cestách v práci nebo třeba někde za hranicemi? Napište nám, kde právě jste, co děláte a klidně pošlete i fotku. Zkusíme zjistit, kam až dnes srdcovky od dvojky dolétnou. Píšete na e-mail josef.melen@rozhlas.cz, píšete také na SMS bránu 702 222 220. Hledáme nejvzdálenější i nejbližší posluchače, odkud nás právě posloucháte. Zdravíme kamkoliv do světa i na Kladno.

Ano, když už jste v životě nebo někdy na lodi, musíte změnit kurz. Občas je to prostě potřeba. Som v tom a skupina Tým v našich party srdcovkách a protože je potřeba to opět trochu nastartovat, dáme si opravdový megahit. Jejíž filmová verze z roku 78 se proměnila v obrovský, obrovský světový šlágr. V Americe vystoupala sice jen v uvozovkách na páté místo, ale Britové jí propadli naprosto úplně. 7 týdnů byla číslem 1 a to, co se dělo vůbec obecně v Evropě, tak důkazem toho je, že pomáda je tady prostě doteď. Tady jsou John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights.

Jo, jo, když se bavíme o pomádě a vůbec o těchto filmech ze 70. let, musíme také říci, že Frankie Valli, to je jméno, které bylo velmi, ale velmi a zásadně spojené s touhle dobou. Ovšem v té době, v druhé polovině 70. let, už to v podstatě pro producenty a vůbec pro lidi nebyla taková velká hvězda. Jeho hvězda zářila hlavně v 60. letech a já jsem si vybral teď písničku, která původně se měla jmenovat 5. prosince 1933. Ano, takhle mluvím o názvu té písně, která takhle se měla jmenovat a původně byla o konci prohibice ve Spojených státech. Ovšem, tahle píseň se v letech 1975-1976 stala jedničkou nejen v Americe, ale taky ve Velké Británii. A nahráli ji Frankie Valli a The Four Seasons a nechali ten příběh nikoli o prohibici, ale v podstatě se ten příběh trošičku dostal do jedné vzpomínky na báječnou, zamilovanou prosincovou noc roku 1963. Oh, what a night! December 1963. Tady je Frankie Valli a The Four Seasons.

Je to známá melodie, ne? Že ne, Frankie Valli byl prostě velký bourák. A musím říct, že mi krásně píšete, pojďme se podívat, jak to je. Zdravím z nepříliš vzdáleného Valmezu, ale o to věrnějšího, píše Petr, děkuji moc. Zdeněk píše, pozdrav z dovolené z Helsinek a posílá neuvěřitelné množství krásných fotografií. Nezávidím, ale moc vám přeju to místo, kde jste. Je to krásné. Krásný večer, Pepo, skrče, super party, super uvolnění, hezký večer, klidný večer, přijde, přeje Míla, děkuju. Z Adel píše s mamkou ze Sporáku, děkuju moc za tuhle zprávu. Dobrý večer, zdravím srdcovky a děkujem za úžasnou muziku. Anka z Trenčína, Slovensko, děkuju moc. Zdravím tradiční posluchače základny na Spořilově, Inka, Aněta a Frida zahájili pořad na výbornou. Potom skvělý Palo Habera píše paní Olina, děkuju. Milý Jozívku, krásný letní podvečer, mé oblíbené srdcovky poslouchám v autě na D6 cestou do Krušných hor, tak hlavně opatrně, Jani, co tady máme dál. Ahoj Pepo, nejsem nejblíž ani nejdál, ale nevím, jestli to nebyl zrovna můj nápad s tím nejbližší. Zkusme inovaci, a to z největší nadmořské výšky, píše Jirka z Ostravy. Ale to je nápad. Tak počkejte, já to tedy teďkon budu trošičku aktualizovat. Dnešní anketa, která je tradiční páteční, je tedy. Takže hledáme nejvzdálenější posluchače, ale také nejvyšší či nejnižší místo. Znáte nadmořskou výšku místa, kde se právě tak nacházíte? Odkud nás právě posloucháte? Jste doma na chalupě, u vody, na cestách, na horách, v práci, třeba někde za hranicemi? Píšete mi a občas také píšete, co děláte, a posíláte i fotky na e-mail josef.melen@rozhlas.cz. Píšete také na SMS bránu 702 222 220. Tak anketa je rozjetá, muzika taky, tohle je Michal David a jeho Nonstop.

Mám tady teď písničku, která je ze 60. let a doslova je to přelomová píseň. Napsal ji Bob Dylan, jen tak prostě na kytaru, ale tehdy se u firmy rozhodlo, že ji může také nahrát kapela The Byrds. No a tak tedy ji nahráli, ale nahráli ji úplně jinak a nahráli ji s tím zásadním zvukem elektrických kytar. I když Dylanova původní verze byla delší, Byrds ji zkrátili, udělali z ní jeden ze základních kamenů roku, no spíše folk roku. Tak pojďme na to, Mr. Tambourine Man.

Slavná to melodie, ať už od samotného Dylana, anebo právě The Byrds, kteří ji proslavili samozřejmě absolutně a nejvíce. I tahle melodie dostala spousty nových verzí a cover verzí. Stejně tak jako ta, kterou si teď zahrajeme, kterou jistě znáte z roku 1989 jako obrovský světový mega hit

Samozřejmě většině lidí se prostě vybaví Tina a její našlápnutější pozdější verze, ale tohle je prostě už jenom pro zajímavost velmi zajímavý originál. Ahoj Pepo, radujeme se. Neb po 5 týdnech opět mobilní, před rybništěm jsme tehdy totálně zbourali auto a já si na to pamatuji, protože mi ta SMS-ka zůstala v hlavě. Dnes tedy píše Hanka z Hanovru a už je tady i fotografie, konečně pojízdná s novým vozem. Děkuju, jezděte opatrně a buďte obezřetní i vůči ostatním. Kajka a chlupatec Gary píší a posílají fotografie, děkuju moc za to. 1 metr nad hladinou moře, píše náš posluchač Zdeněk z Helsinek, děkuju moc. Dobré pozdní odpoledne, Pepo, nejsme ani nejblíž, ani nejdál, ani nejvýše. Žabonosy jsou 50 od Prahy, leží v Polabské nížině 235 metrů nad mořem. Zdravím vás, Kamilo a Tomáši, děkuju moc, že jste s námi. Zdravím, Pepo, děkuji za super písničky mého mládí. Všechny srdcovky jdou úplně nejdálka, můžou tedy přímo do srdce. Děkuje Eva z Ostravy. Děkuji moc i za tuhle zprávu. Napište nám, kde jste, jestli jste nejdál, nebo pokud znáte nadmořskou výšku vašeho místa, tak můžete i poslat to, jestli jste nejníž nebo nejvýš. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz. Tam posíláte také fotografie a píšete mi také na 702 222 220.

0: Pavol Hamel a Boris Filan. Dnes už vím. Já jsem tuhle desku slyšel poprvé, když mi bylo 10. A musím říct, že mě tahle deska z roku 1983 moc baví i po těch letech. A tak jsem si ji dovolil zařadit do dnešní páteční party, abychom si trošku odfrkli. Teď vás ale zvu na taneční parket, protože přichází čistá diskotéková energie. Ta přichází z Německa, kdysi dávno řezník, a potom jeden z doslova kouzelníků, který do co by manažér a takový producent dokázal to heslo Svět chce být klamán dotáhnout do absolutní dokonalosti. Tady jsou Bonnie M a Daddy Cool.
1: She's crazy like a fool.

jedeme dál, nezastavujeme, máme zpoždění. Ne, zpoždění nemáme samozřejmě, ale jedeme dál, protože tady jsou Earth, Wind and Fire a naše páteční srdcovková party, která vám otevírá dveře klubu Boogie Wonderland, kam se chodí tančit a zapomenout na problémy.

Z vašich mailů jsme na letním bytě v Jeseníkách Malé Morávce a je tu nadmořská výška 657 metrů nad mořem. Jsme mladí manželé, sedíme na zápraží jako důchodci. Pozorujeme život okolo a západ slunce. S pozdravem Ondřej. Ondřeji i s partnerkou moc vám závidím. Také bych si přál sedět jako důchodce a pozorovat západ slunce. Ale jsem rád, že posloucháte srdcovky. Zdravím Pepo, poslouchám na Žižkově s nožkama na stole a nadmořská výška je druhé patro. Zdravím Líba, výborně, druhé patro na dvoře je super. Dnes jsou srdcovky za mě omlazující, díky moc. Od Dubrovníku zdraví Nadia. A pak nám tady píše Lukáš, který by rád do naší ankety zavedl ještě nejsevernější, nejjižnější, nejzápadnější a nejvýchodnější. Posluchače, děkujeme za nápad, Lukáši, a posíláme bludišťáka. Ano, Lukáš je ze severního okraje Brna. Zdravíme i tam.

Já myslím, že pokud jste si tohle dali tanečně, tak tahle trojka, co teď dohrála, tak to si myslím, že za to stojí. Jako třetí v pořadí byl samozřejmě Jiří Korn a jeho Zpívat jako déšť. Mám tady teď jeden narozeninový háček. 14. srpna roku 1964, to znamená 62. narozeniny, dneska slaví Keith Howland, kytarista, který se přidal v 90. letech ke kapele Chicago. A já jsem si dovolil vybrat jednu nádhernou romantickou baladu, která právě z 90. let je Here in my heart, tady v mém srdci, tady jsi.

z kapely Chicago slaví narozeniny 62. a 66. máme hned v zápětí. Přátelé, tahle romantika, která právě teď přichází, to už je Sarah Brightman. Ano, dneska slaví 66. narozeniny. Mám pro vás nádhernou skladbu So Many Things z alba Eden z roku 1998.

Takovouhle romantikou skoro končí dnešní srdcovky, ale pojďme se podívat, co nám píšete. Pavel z Polabí, z Podřípu, píše nadmořská výška 158 a jelikož je v pátém patře, tak asi tak 15 metrů navíc. Děkuju moc a píše hezký večer tobě i kolegům posluchačům a ať už jsou jakkoliv daleko nebo vysoko či hluboko. Díky moc za tuhle zprávu. Ahoj Pepo, zdravíme z New Yorku ze 46 metrů nad mořem, píše Jana. Škoda, že jsem se právě vrátil z dovolené a poslouchám rádio v nadmořské výšce 230 metrů. Byl jsem ubytován v nadmořské výšce 2480 a minulou sobotu odpoledne jsem byl ve výšce 3081 metrů nad mořem. Díky moc, to píše Pavel z Ústí nad Labem. I tam zdravíme. Dobrý večer, Pepo, zdravím ze svatého Jána v Nízkých Tatrách, výška 652. Slávek s rodinou. Doma jsme v Podkrkonoší 500 nad mořem. Píše Čestmír, dobrý večer pane Melene, zdravíme z Bělé nad Radbuzou, kde si užíváme poslech vašich vybraných písní, děkujeme. 445 metrů nad mořem, 29 stupňů, 104 let dohromady, ať se vám daří, jste skvělí, děkuji moc, píše Jana a Čestmír a posílejí báječnou lahvinku vína k tomu dvě skleničky, myslím, že je to docela slušná motivace na pokračování dnešního večera. Dnešní srdcovky už ale pomalu končí a mi dovolte, abych tu pomyslnou štafetu právě teď předal svému kolegovi, který bude mít svůj autorský týden už v pondělí a je to samozřejmě rozhlasová legenda Miloš Skalka. Miloši, ať se ti dobře vysílá. Já vám pro tuto chvíli přeji příjemný zbytek pátku, také nádherný víkend. Mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádka Odhajaj, seriál Pankrác a kouzelná zahrada. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Od chvíle, kdy se Bára seznámila s kouzelním zahradníkem Pankrácem, má zvláštní sny. Všechny se vždycky nějak vyplnily. Takže když se jí zdá o podivném ptáku vylíhlém z vajíčka, ví, že se v rokli za vesnicí něco děje. Mám tu pro vás už pátou pohádku ze seriálu Pankrác a kouzelná zahrada. A jmenuje se Mluvící havran. Tak honem pod peřinu, ať může začít.

0: Dobrý večer, děti. V úterý má tatínek odpoledku. To Barča ví, ale přesto je jako natrní. Jenže zapomněla, že ve škole mají inspektora. Takže je dávno po večeři, když konečně vrznou vrátka a unavený pan učitel je tady. To byl den, odfukuje tatínek a Báři je jasné, že do rokle se dnes nepodívá. Večer nemůže netrpělivostí ani usnout. Předchozí noc se jí zdálo, že sedí na větvi vysokého stromu a pozoruje hnízdo, ve kterém leží vajíčko s kropenatou skořápkou a každou chvíli se otřese, jak se něco snaží vyklubat ven. Jestli pak se dnes v noci dozví, co se z něj vylíhlo. Konečně zabere a modré zvonky jí ve snu vyzvoní, jak to bylo dál. Je trošku zklamaná. Vyklubané havraní mládě je rozčepířené a hladově otevírá zobák, do kterého mu rodiče o 106 strkají, co odkud stihli přinést. Ale to už je zase ráno a další den, kdy hodiny ve školce skoro neubíhají a taťka se z práce vrací těsně před setměním. A v noci ze středy na čtvrtek má Bára další ptačí sen. Jen hnízdo je tentokrát na zemi a vajíčko v něm je opravdu, ale opravdu kapitální. Skoro se do snu nevejde. Barča ani neví, jak se ocitne nahoře na něm. Se zhora dohlédne do hnízd z celého lesa a vidí, že jedno jako druhé jsou všechna prázdná. Pak se skořápka zachvěje, pukne a ona padá a padá, až se strhnutím probouzí. Tati, tati, tahá tátu za peřinu, ještě než se stačí probrat. Z lesa se ztratila všechna vajíčka. Udělala jsem vám tři na měko, nakoukne do ložnice maminka. A vstávejte, lenoši, nebo přijdete oba pozdě. Po příchodu ze školky dohustí Barča svoje kolo, zkontroluje taťkovo a pro jistotu i to mámino a od tří začíná vartovat, jestli už vrznou vrátka. Jenomže tatínek pořád nejde a tak se vypraví za mamkou. Barunko, dneska to nejde, vysvětluje maminka trpělivě a vypíná sekačku, se kterou odpoledne stačila posekat skoro půlku zahrady. Tak já zajedu do rokle sama, jen na otočku. Ale mamka se zatváří přísně. Na to, aby venku trajdela sama, je Barunka přeci jen malá. Jak si to vysvětlují a Barča pomalu začíná nabírat k pláči, všimne si, že kousek od nich po čerstvě posekané trávě poskakuje malý havran. Jen co zaznamená, že ho Bára vidí, roztáhne křídla a popolétne na roh domu a tam zase poskakuje, jako by říkal, nech toho a pojď za mnou. Barča popadne kolo za řídítka a zatlačí ho zpátky do garáže. Za rohem se rozhlíží po havranovi. Baf! Ozve se tak těsně za ní a šleknutím nadskočí. Na pergole sedí havraní mládě a tváří se pobaveně. Ty mluvíš? Odváží se Barča. Jasně, odpoví havran. Pankrác vzkazuje, že během včerejška se z hnízd po celé zahradě postrácela vejce a jestli se rychle nenajdou, letos už se nevylíhnou síkorky, pěnkavy, vrabčáci ani strnadi. Ale já do rokle nemůžu, dokud tatínek nepřijde z práce, smutně krčí rameny Bára. V zahradě pátráme už od večera, mávl křídlem havran. Pankrác prosí, jestli byste se nepodívali po vsi. Čím dřív se vajíčka najdou, tím líp. Jestli vystydnou, nikdo už je nevysedí. A hned Barče podává černé pírko. Kdybyste na něco přišli, hoď ho do větru a ono si ke mně cestu najde. Frnk a je ten tam. Kolem páté konečně vrzne branka a táta je tu. To byste neřekli, co jsme dneska museli řešit. Začne bez pozdravu, jak je toho plný. Do přírodopisu měl každý žák přinést vajíčko. Skoro každý tu má na zahradě slepice. Žádný nemožný úkol. Jenže paní učitelka zapomněla na tři kluky, co bydlí v bytovkách. A hádejte, co jí přinesli. Ptačí vajíčka. Jak jsi to uhodla? Diví se zklamaně tatínek, že mu zkazila pointu. Ztratila se u pankráce v zahradě. Jestli je rychle nevrátí zpátky, nikdo už je nevysedí. A nebudou pěnkavy, síkorky, strnadi ani vrabci. To jsme klukům říkali taky, že vybírat ptačí hnízda se nemá. Chtěli paní učitelce udělat radost a trochu se vytáhnout před spolužáky. Ale teď už je asi pozdě. Krčí rameny smutně taťka. Kolegyně je vzala na výtvarný kroužek. Děti podle nich mají kreslit zátiší s košíkem vajec. Není pozdě, musíme pro ně rychle zajet, volá Barča a hází ven z okna havraní pírko. Hlavně, ať úplně nevychladnou. Ale v čem je přepravíme? Auto je v opravně a na kole z nich přivezeme leda tak omeletu. Namítá tatínek, ale Bára už tlačí kolo z vrátek. Ještě než vyjedou, přiletí havran. Víme, kde jsou, ale nemáme, jak je ze školy odvést. To nechte na mě, startuje havran a nabírá směr rokle. Výtvarný kroužek už končí, když se rozletí dveře a dovnitř vpadne Bára s tátou. Na okně stojí tři košíky plné malých kropenatých vajec. Jak na ně přes sklo svítí odpolední slunce, jsou ještě teplá. Taťka popadne dva košíky, Bára tak unese jeden a hned s nimi na zahradu. Ale to už přilétá havran a kolem něj barevné peří, samé štěvetání. Ptáci nalétávají ke košíkům, každý si vybírá jedno z vajec a opatrně, přeopatrně s nimi odlétají k vysokým stromům nad pankrácovou zahradou. Jen co ptačí hejno zmizí za obzorem, objeví se na školní zahradě tři zkroušené postavy. Pane učiteli, přizná se jeden z kluků se sklopenou hlavou, my jsme si každý nechali ještě jedno, to nejhezčí. Víte, odkud přesně jste je vzali? Ptá se taťka a tři hlavy horlivě přikyvují. Tak honem za mnou, zavelí jim a sedá na kolo. Rokle, tedy zahrada, není od školy zas tak daleko, a tak poslední tři ptačí vajíčka nakonec vrátili do hnízd stejné ruce, které je z nich o den dřív vybírali. Zahradník Pankrác se spokojeně usmívá. Mluvící havran natřásá pírko po peříčku, jen Barča se pořád ošívá. Tak co máš na srdci? Zeptá se jí nakonec mužík. Chtěla bych vědět, kdo se vylíhl z toho největšího vejce, z toho, o kterém se mi v noci zdálo. Nejsi ty nějak moc zvědavá, směje se Pankrác. Ale za to, že jste všechna vajíčka vypátrali a vy zase vrátili, obrátí se ke klukům, odpověď zasloužíte. Je to mládě ptáka noha. Až povyroste a trochu zesílí, můžete se s ním proletět. Říkám mu pařátek. Kluci opřekot děkují a koukají, co nejrychleji zmizet, aby je to maličké za tu velkou vaječnou loupež nesezoblo. Barča si naopak v noci nechá zdát o letu na bájném ptáku nohovi. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hajaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju pěkný páteční večer z Dvojky. 30 tisíc, takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin výjíždí muzikál Express, no a hororový psychotriller Zatloukání hřebů v premiéře uvádíme ve 22 hodin. Přijde také host nočního mikrofora a nechybí ani noční prout od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je páteční večerní Dvojka a zvu vás k poslední.

0: Koulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Ocitáte se spolu s námi, kteří vás provázíme českou historií v roce 1805. Na začátku jeho posledního měsíce, neboť se píše datum 2. prosince. Nalézáme se na místě, které dnes protíná dálnice z Brna na Olomouc v krajině, neúplně ploché, ale ani příliš kopcovité, jenom mírně zvlněné. Jsme blízko města Brna a také města Slavkova, které je známo ve světě jako Austerlitz. Podobně jako Lipany, Bílá hora nebo později Hradec Králové je Slavkov takřka synonymem pro bitvu, pro velkou bitvu. Dokonce jí byl přisouzen okřídlený přívlastek Bitva tří císařů. Naše dnešní schůzka s minulostí začíná v okamžiku, kdy už bylo definitivně rozhodnuto, ale válečný stroj stále ještě pracoval.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý vás spolu s knižním inspirátorem Petrem Horou Hořejšem a režisérem Jaromírem Ostrým zvou k 682. pokračování tohoto seriálu, jež bude zahájeno přímou řečí francouzského císaře. Jelikož první záznam lidského hlasu byl pořízen více než 70 let po bitvě u Slavkova, je nabíledni, že jsme si Napoleonův proslov vypůjčili, a to z francouzského historického filmu. Jeho slova jsou však autentická.

0: savez, à la journée d'Austerlitz, décorez vos aigles d'une gloire immortelle. Une armée de 100 000 hommes, commandée par 2 empereurs, a été en moins de 5 heures dispersée ou noyée dans les lacs. Mon peuple vous reverra avec joie. Et il vous suffira de dire, j'étais à la bataille d'Austerlitz.
1: Pro ty, kteří panu Napoleonovi nerozuměli, máme český překlad.
2: Vojáci, jsem s vámi spokojen. Splnili jste u Slavkova, co jsem očekával od vaší neohroženosti. Ověnčili jste své prapory nesmrtelnou slávou. 100 000 armáda vedená ruským a rakouským císařem byla v necelých 4 hodinách rozbita nebo rozmetána. Co uniklo vašim zbraním, utonulo v jezerech. 40 praporů, standardy ruské carské gardy, 120 děl, 20 generálů a přes 30 000 zajatců, to je výsledek toho přeslavného dne. Až dokončím vše, čeho je třeba pro zajištění štěstí a blaha naší vlasti, zavedu vás zpět do Francie. Tam budete předmětem mé nejlaskavější péče. Můj národ vás uvítá s radostí. Postačí, když řeknete, bojoval jsem u Slavkova, aby každý řekl, to je hrdina.
3: Svahy návrší, které se jmenuje podle blízké obce Pradce Pratecké, klesají směrem k jihu mnohem prudčeji než k severu. Kopec se pod vrcholem ostře lomí k újezdu a nad samým újezdem vybíhá ve Starou horu. Ta překonává o 4 metry hranici 300 metrů nad mořem. Ve svahu pod hřebenem stojí nad újezdem kaple svatého Antonína. Krajina pod svahem přechází na jihu a na jihozápadě v rozlehlou rovinu. Na ní se u Měnína, podle kterého je pojmenována jediná brána, která městu Brnu ještě zbyla, totiž Měnínská, právě tam se vlévá Zlatý potok, který my najdeme na mapě jako říčku, a to do řeky Litavy, jež však v těchto končinách mění jméno a říká se jí Cézava.
1: Jak jste sami slyšeli, nemají to zeměpisci zkoumající brněnské okolí jednoduché. Jedno jméno tuhle platí, zatímco o kousek dál už je všechno jinak. S tímto, jak to nazvat, tak třeba s tímto chameleonským fenoménem se potkáme ještě několikrát.
2: Celý tento kraj je bohatý na vodu.
4: Dnes už to tak nevypadá, ale před 200 let jej pokrývaly rybníky.
2: Na Litavě ležel mezi Telnicí a Žatčany takzvaný Žatčanský rybník.
4: Za jeho hrází, po které dnes běží Hodonínská silnice, ležel Měnínský rybník. Měl přes 500 hektarů a patřil k největším vodním plochám na Moravě.
1: Na začátku jsme si řekli, že jsme se přemístili do pondělka 2. prosince 1805 a tudíž dobře vidíme, jak se v září zapadajícího slunce obě rybniční hladiny lesknou.
2: Pratecká návrší a sousední Staré vinohrady se zase modraly.
4: Nikoli fialkami ani čekankami. V tuhle roční dobu zcela jistě nic nekvetlo. Celý hřeben se modral uniformami francouzského vojska.
3: Konec té bitvy byl zvláštní.
1: Napsal přímý účastník bitvy, rakouský generál Stutterheim.
3: Francouzské jednotky, opřené svým pravým křídlem o Slavkov, napadají zbytky levého křídla a teď ke konci sestupují z téhož návrší, ze kterého proti nim ráno vypochodovali spojenci.
2: Zbytky levého křídla spojenecké armády byly pak pod údery vedenými ze předu i ze zadu postupně likvidovány na Zlatém potoce, část jich byla vržena od Sokolnic k Telnici a zatlačena k břehům obou rybníků, které představovaly vážnou překážku jejich ústupu k jihu.
4: Jako těsným hrdlem nálevky se masa prchajícího vojska prodírala po hrázi oddělující Žatčanský rybník od Měnínského.
2: Těch rybníků tam bylo víc. O kousek dál na sever ležel rybník Kobylnický, sice mnohem menší než oba rybníky u Telnice, ale dost velký, aby tvořil v den bitvy vážnou překážku operujícím jednotkám.
4: Vzhledem k celkovému profilu krajiny byly všechny tyto rybníky mělké s plochými a bahnitými břehy hustě zarostlými.
1: Ony rybníky vstoupily do historie.
4: A kdyby jenom do historie, dostali se i mezi báje, pověsti, legendy.
1: O jeden mýtus se postaral sám císař, a to hned v den bitvy. Zopakujme si z Napoleonovy řeči, co říkal vojákům.
2: Uvěnčili jste své prapory nesmrtelnou slávou. Co uniklo vašim zbraním, utonulo v jezerech.
1: A následuje scéna panického útěku poraženého vojska, tak, jak ji líčí francouzský film. Historik profesor dr. Dušan Uhlíř popisuje nastalou situaci u rybníků takto.
3: Na břehu je zle. Všechno se tam tlačí k hrázi, která nestačí pojmout to množství uprchlíků. Pěšáci se derou jeden přes druhého. Kdo upadne, ten už těžko povstane. Ušlapávají se navzájem v hrůze před nepřátelskými bodáky. Přes ně se valí koně, děla, muniční vozy. Zhora padají do této zmatené masy granáty francouzského dělostřelectva, které zaujalo výhodné postavení nad újezdem u kaple svatého Antonína.

0: Rybníky v sousedství Slavkovského bojiště jsou v pondělí 2. prosince 1805 pokryty souvislou vrstvou ledu.
1: Ten se utvořil za tuhých mrazů v poslední třetině listopadu. Teplota tehdy poklesla několikrát hluboko pod bod mrazu.
0: 23. listopadu dosáhla v nočních hodinách téměř minus 8 stupňů Celsia.
1: Po 28. listopadu sice už sloupec teploměru neklesl pod nulu, ale led vydržel. V den bitvy mohl hladinu rybníků pokrývat ještě v síle 6 až 11 centimetrů.
2: Tedy lidi mohli udržet.
1: Proto není divu, že uprchlíci hnaní hrůzou a strachem na ledové ploše hledali záchranu.
0: Dobře mířená palba francouzského dělostřelectva se mezitím zaměřila na přeplněnou hráz, přičemž po jednom zásahu granátem došlo k výbuchu muničního vozu.
1: Na hrázi nastala totální zácpa. Panika dosáhla vrcholu, davy zděšených vojáků se vrhají na led rybníků, za nimi povozy, ba dokonce i dělostřelectvo.
0: To, co následuje, už není vlastně bitva, ale agonie posledního armádního sboru.
2: Plukovník Theodor Jean-Joseph Baron Serizier velel francouzským dělostřelcům

0: Dávali ten příklad a zakrátko vody jezera pohltily několik tisíc Rusů a Rakušanů.
1: Jezera? Kde se vzala u Brna jezera?
2: Nic, co by se podobalo jezeru, tu opravdu není.
1: Kdysi, ale to už je hodně dávno, dobrého půl století, jsme měli tu příležitost zeptat se na to telnického rodáka, dědečka Blažeje Špánka. Jehož dědeček bitvu u Slavkova pamatoval.
3: Ty rybníky tady daleko nejsou, to je tady, to je tak, aby vám tak bych takový ze 450 roků.
4: A oni prý byli dva ty rybníky, jeden byl Začanský a Měnínský.
3: Já, to silnice ta rozdělovala, víte.
4: A po té silnici oni měli ustupovat.
3: Oni šli tady, bokroma těch rybníků, ustupovali k Vídni. Těch rybníkem tam se utopilo tuze málo, anebo žádný, víte. Tady na tento byli nějací koně, nebo. A on tak, ten rybník nebyl tak hluboký, víte. To prvnitř tady nejtakový rákosti po krajách.
4: Tam kde byly ty rybníky, tam dneska už rybníky žádný nejsou.
3: Ne, to už je dávno vyschlý.
4: Co tam je teď?
3: Tam jsou poli úrodní.
1: Tak tedy žádná jezera, ale rybníky, vaše veličenstvo, to byly.
2: Jsou tu však ještě další svědectví.
1: Ano, kromě plukovníka Seriziera vzpomínal i generál Jean-Baptiste Antoine Marcelin. To jsou pořád ještě křestní jména, teď teprve přijde příjmení Baron de Marbeau.
0: Četné a těžkopádné houfy Rusů a Rakušanů, natlačené na úzkých cestách podél Zlatého potoka, ocitli se v dvojím ohni a zmocnil se jich nevyslovitelný zmatek. Řady se roztrhly a každý hledal spásu v útěku. Jedni se vrhli pomíchaně do bažin sousedících s rybníky, ale naši pěšáci spěchali tam za nimi. Jiní snažili se uniknout cestou mezi oběma rybníky.
1: Ano, už to nejsou jezera, ale rybníky.
0: Tam dopadla na ně naše jízda a strhla se hrozná řežba. Konečně největší počet, zvláště Rusů, snažil se utéci přes led rybníků. Led byl dosti silný a již asi 5 nebo 6 tisíc mužů v dosti dobrém pořádku došlo uprostřed Žatčanského rybníka, když Napoleon povolal gardové dělostřelectvo a nařídil střílet do ledu. Led se na četných místech prolomil a ozval se strašný rachot. Voda vytryskla otvory, zatopila kry a my viděli, jak tisíce Rusů i s mnoha koňmi děli a vozy se zvolna potápějí do otevřeného jícnu. Podívaná hrozná a majestátní, na kterou nikdy nezapomenu. V okamžiku se hladina rybníka pokryla vším, co mohlo a umělo plavat. Lidé a koně zápasili mezi krami o život. Někteří z nich, avšak jen malý počet, mohli se zachránit pomocí tyčí a provazů, které jim naši vojáci podávali ze břehu. Převážná část se však utopila.
1: Pozdější generál Louis-François Baron Lejeune, autor vynikajících obrazů zachycujících Slavkovskou bitvu, líčí celou situaci zase jinak.
0: Rusko-rakouská pěchota, nevědouc kudy kam, viděla svou záchranu jedině v přechodu po ledě velkých rybníků, které ji oddělovali od druhého břehu. Několik mužů by skutečně mohlo přejít, ale sotva došlo větší množství do středu rybníků, led začal praskat pod jejich váhou, oni se zastavili, ti za nimi pokračovali stále v pochodu, utvořili záhy masu více než 6 tisíc mužů, kteří klouzali a ztráceli na ledu rovnováhu. Najednou ten nashromážděný houf, naložený zbraněmi a zavazadly, zmizel ve 2 vteřinách mezi rozbitými ledovými kramy. Ani jedinému člověku se nepodařilo vyplavat na hladinu. Otřásli jsme se hrůzou nad tím vzkypěním vln, jež způsobili tisíce těl.
1: Napoleon ve svých pamětech, které diktoval o víc než 10 let později ve vyhnanství na svaté Heleně, líčil události následovně, dodejme, že psal o sobě ve třetí osobě.
5: Na pravém křídle stále ještě nebyl klid zbraní. Tam byl jeden nepřátelský sbor obklíčen, vypuzen z výšin a vehnán do úzkých. Císař tam spěchal s 20 děly. Sbor byl od pozice k pozici porážen. Byl to hrozný pohled, který připomínal Abukir.
1: U egyptského Abukiru zvítězil Napoleon nad tureckou armádou, to nezapomněl připomenout.
5: Na 20 000 lidí se vrhlo na zamrzlé jezero a z velké části zahynulo ve vodě, protože císař dal led rozstřílet palbou zděl.
1: S jezery jsme si to vyjasnili. Teď je na místě, abychom vyřešili problém utonulých tisíců, či dokonce 10 000.
0: Když kolem 16:15 spoledne přemohli Francouzi jak Rusy, tak naše vojsko,
1: říká matrika z obce Měnína,
0: bylo mnoho Rusů, asi 200 mužů, do Žatčanského rybníka zahnáno.
1: O mrtvých už ani zmínka.
5: Ostatně krátce po bitvě Francouzi na výslovný rozkaz Napoleonův Žatčanský rybník vypustili.
2: Což učinili především proto, že chtěli vychytat zdejší věhlasné kapry, které zde chrlická vrchnost chovala a jimiž zásobovala pravidelně nejen široké okolí, ale i hlavní město Vídeň.
5: Přitom byla z rybníků vylovena pouhá 2, podle jiného dokladu 3 těla ruských vojáků, za to však mnoho dělostřeleckých koní.
2: Sousední Měninský rybník byl událostmi bitvy zasažen podstatně méně než Žatčanský.
5: V žádném případě nešlo o tisíce utonulých, o kterých mluví francouzské prameny.
2: Zvěst o utopencích se však náramně hodila rybářské konkurenci.
0: Moravští rybáři nemohli ve Vídni prodat žádných ryb.
1: Praví se v úředním raportu vrchního panství Františka Brutmana.
0: Měliť ve Vídni za to, že ryby pocházejí z rybníků, do kterých byly v bitvě Slavkovské vehnáni vojínové a koně a v nich se utopili.
1: Telnický farář Petr Skřídlovský se ze všech svědků jeví jako nejvěrohodnější.
0: Rusové u Prace a u Újezda dostali se mezi 2 ohně a tak byli nuceni nastoupit svůj ústup přes zamrzlý Žatčanský rybník, přičemž ztratili mnoho lidí, děl a zvířat. Zanechali v řečeném rybníku a ve vodě, sice v rákosí, které se tam nachází, 250 koní, mnoho muničních vozů, z mužstva však byli v rybníce nalezeni jen 3 zastřelení Rusové. Neutopil se žádný. Neboť rybník byl zamrzlý a tím, že vozy vjeli do rákosí, uvázly. Ale jak jsem zhora uvedl, z mužstva přes francouzská tvrzení nezahynul nikdo.

0: Bitva skončila.
1: Padla tma a k tomu se spustil hustý déšť.
0: Uprchlíci ruští i rakouští se hnali k jihu.
1: Všude vládl chaos a nekázeň.
0: Generálu Bagrationovi se ovšem povedl mistrovský kousek. Opustil proti Napoleonovu očekávání olomouckou silnici a přesunul se rychle přes pole ke Slavkovu, kde se přidal k prchajícím jednotkám.
1: Jeho pluky, jediné bojeschopné v celé poražené armádě, dokázali ještě poskytnout za ústupu účinnou ochranu prchajícím.
0: Francouzům jeho manévr unikl. Pustili se za ním přes Rousínov směrem na Olomouc.
1: Zatímco Bagration už směřoval k Hodonínu a odtud přes řeku Moravu do Uher.

0: Poražená armáda se vydala od Slavkova zalesněnou krajinou Ždánického lesa přes Násedlovice a Čejč do Hodonína.
1: Nahlížíme opět do knihy profesora Dušana Uhlíře Slunce nad Slavkovem.
0: Nastoupila tak ústup ve směru, který na začátku bitvy nikdo nepředpokládal. V divokém zmatku se tudy valí na 50 tisíc mužů cestou necestou po silnici i okolními poli a lesy. Na silnici dochází každou chvíli k zácpám. Celý průvod se zastavuje a pak se zase posune o kousek dál. Zablácené nohy pěšáků se mohou šinout jen krok za krokem, třeba že je popohání strach. Jezdci se snaží prorazit davem a vyvolávají ještě větší paniku. Hlasité nadávky, klení a hysterický řev provázejí ten zoufalý pochod. Bezhlavá masa, špinavá míchanice uniform různých pluků a zbraní vidí jen jediný cíl – uniknout z toho pekla, kterým prošli a jež stále cítí v zádech. U cesty zůstávají opuštěné vozy, koňské zdechliny, odhozené zbraně a každou chvíli někdo klopítne nebo klesne bezvládně k zemi. Je to armáda, které už nikdo nevelí. Není tu žádná organizace ani zabezpečení vojsk. Vozatajstvo zůstalo na olomoucké silnici mezi Vyškovem a Rousínovem. Většina dělostřelectva padla do rukou nepřítele. Celá armáda je bezbraná, bezmocná, ponechaná svému osudu. Spiklo se proti ní i počasí. Z černého nebe padá vytrvalý studený déšť.
2: Utíkali i rakouský císař a ruský car.
3: Car Alexandr dorazil do Hodějic.
1: Když ho uviděl jeho ministr, kníže Čartorisky, zhrozil se.
0: Car byl zcela zdrcen. Prudké pohnutí, které zakoušel, působilo zhoubně na jeho zdravotní stav.
3: V Hodějicích se pro ruského panovníka nenašel žádný kočár, a tak se musel imperátor vydat na další cestu opět v sedle svého koně.
2: V Heršpicích se potká s rakouským císařem.
3: Oba si popřejí krátkou pauzu v usedlostech usedláků kučery a paseky.
2: U paseků zasednou za obyčejný stůl a dostane se jim lidového pohoštění. Jídelní lístek je prostý, kmínová polévka a brambory.
3: Tak se cesty obou císařů rozdělily. František má své plány, chce jednat s vítězem. Přítomnost ruského cara by mu byla na překážku.
1: Car usedá znovu do sedla a kníže Čartorisky později ukládá do deníku svoje dojmy.
0: Když jsme projížděli vesnicemi, slyšeli jsme zmatený křik vojáků, kteří hledali zapomnění svého zlého osudu v pití. Obyvatelstvo tím těžce zkoušelo a všude kolem nás se odehrávaly nevázané scény. Po hodinách pochodu jsme přijeli do jednoho pořádnějšího městečka.
1: Byly to Žarošice.
0: Vyhlédl jsem tam pro cara pokoji a trochu jsme si odpočinuli. Naše koně byly připraveny pro případ, že bychom byli pronásledováni. Skutečně, kdyby jen několik francouzských eskadron vyrazilo, aby dovršilo naši porážku, nevím, co by se stalo. V celém spojeneckém vojsku nebyly už ani pluky, ani armádní sbory. Všude kolem byly jen tlupy, které prchaly v nepořádku, plenily a zvyšovaly ještě tento obraz absolutního zoufalství.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 682. schůzka s toulkami českou minulostí. 683. uvedeme v pondělí ve 20 hodin tady na Dvojce. No a jaký je náš nejbližší program? Už za chvíli repríza dopoledního pořadu Jak to vidí a v 21 hodin vyjíždí Muzikál Express.
2: Stříbrný vítr na Dvojce.
3: Mé pozvání přijala všestranně muzická dáma, ztělesnění šarmu, krásy i mateřství, herečka Carmen Majerová. Kdy se poprvé potkala s divadlem? Tuší, proč si jí a jejího exotického půvabu více nevšímali filmoví režiséři? A co je základem tak harmonického a láskyplného partnerství, jaké dokázala vytvořit se svým manželem Petrem Kostkou?
2: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
4: V sobotu po 9. hodině na Dvojce.
5: Radioservis představuje
6: audioknihu Pastvina zmizelých.
7: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
6: Kam se poděli?
8: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
6: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
9: Je to pěkně zamotaný.
6: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.
1: A pro tu nejbližší půlhodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
11: Co říkáte této myšlence?
10: Jak to vidí.
2: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
12: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili rozhovor na aktuální témata a jsem ráda, že pozvání přijal Karel Svoboda, rusista a politolog z Univerzity Karlovy, katedry ruských a východoevropských studií. Buďte vítán, dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Ohlédneme se za loňským summitem Donalda Trumpa a Vladimíra Putina na Aljašce, probereme proměny války na Ukrajině a její částečný přesun i na ruské území. Co útoky ukrajinských dronů na velká logistická centra internetového obchodníka Wildberries znamenají pro ruské zářijové volby. No a neopomeneme ani ultimátum Moskvy i Revanu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
10: Jak to vidí?
12: Zítra to bude přesně rok, co se na Aljašce setkali americký prezident Donald Trump a prezident Ruské federace Vladimír Putin. Válka na Ukrajině stále trvá, byť se proměňuje, k tomu se ještě dostaneme. Jak se, pane Svobodo, s odstupem času díváte na tu schůzku v Anchorage? Budila velká očekávání. Jsou to loňské sněhy.
13: Tak ona, ta očekávání byla taková různorodá, jako ta ukrajinská strana se toho spíš bála, nebo řekněme, ta ukrajinská strana se toho spíše bála, že Trump nějakým způsobem Ukrajinu prodá. Rusové se z toho samého důvodu těšili na to setkání, věřili tomu, že vlastně Vladimír Putin s Donaldem Trumpem něco dohodnou, a že jak si všichni ostatní se budou muset smířit s tím, co oni dva dohodli, protože tam je ještě ten rozměr, že Rusko celý ten problém vnímá jako svoje jakési velmocenské právo, že oni jsou ta velmoc a oni zasahují v nějakém svém okolí a Ukrajina vlastně do toho vůbec nemá co mluvit. A jediný, s kým oni hodlají jednat, tak jsou Spojené státy a tohle se jim prostě nesplnilo. Oni vlastně něco pravděpodobně dohodli, byť i Američané potom říkali, že to vlastně nějaké dohody nebyly, ale oni něco jakoby dohodli, ale prostě pak ta dohoda narazila na to, že ty, o kterých bylo jednáno, tak vlastně s tím odmítli souhlasit a výrazně se zvýšila i role Evropy, řekl bych.
12: Mm-hmm. Jakým vývojem od Anchorage od toho 15. srpna 2025 prošly vztahy mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem?
13: Tak ono to bylo takové rozčarování, nebo já si myslím, že ani ne tak u Vladimíra Putina, on je dostatečně cynický nebo racionální, říkejme spíše racionální, cynická je politika obecně, ale racionální v tom smyslu, že on od Donalda Trumpa příliš mnoho nečekal. Nicméně, co čekal, bylo pravděpodobně to, že Trump nějakým způsobem dodrží to, aspoň o čem si Putin myslel, že se na tom domluvili, že vlastně oni si tam něco dohodnou, a najednou se ukazuje, že Trump jako daleko více vykřikuje, má silná prohlášení, ale ta jeho reálná síla, ta jeho reálná možnost vlastně zatlačit na ty svoje partnery byla výrazně, výrazně nižší, takže ten vztah přešel od toho optimismu, ano, Trump je náš člověk, až po on Trump není tak ideální a vlastně jako už vám nevěříme a Rusko je vlastně jako ublížené, že mu Spojené státy nedali kus Ukrajiny nebo popřípadě celou Ukrajinu, čili je to takové rozčarování, ale ne ani tak u Vladimira Putina, tam je ten problém, že jako KGB k vám nikdy nedá najevo, co si vlastně myslí, ale to jeho okolí, tam je to poměrně zřejmé, že nastalo rozčarování z toho, že vlastně nedostali to, co chtěli.
12: Lze předpokládat, pane Svobodo, že by se Donald Trump a Vladimír Putin sešli osobně? Opět?
13: Může se to stát prakticky kdykoliv. Jako Donald Trump teď o to až zas takový zájem nemá. On má spousty práce s iránským problémem. To ruské bojiště nebo tedy ta ruská válka proti Ukrajině ho až zas tolik nezajímá, vlastně nikdy nezajímala. Ono, všimněme si třeba toho, že hodně do pozadí odešly ty postavičky jako Steve Witkoff nebo Jared Kushner, kteří prostě jezdili do Moskvy prakticky každou chvíli, obdivovali tam místní památky, co si dohadovali, jakési biznesy s Kirillem Dmitrievem, který mimochodem tedy odešel taky do pozadí a namísto něj se vrátila zase ta stará sovětská škola, řekněme, protože Lavrov je pořád ještě ta stará sovětská škola, to je takový ten mistr Nět, který vlastně všechno odmítá, jakoukoliv dohodu kompromisem. Jediný kompromis, který uznává, je to, o co vy ustoupíte, ale on neustoupí ani o milimetr, a to je vlastně ten ruský přístup ke všem jednání. Splňte, co my požadujeme, a pak se bude jednat o tom, co ještě splníte.
12: Mohli bychom říct, že v jistém smyslu zamrzly ty kontakty mezi Washingtonem a Moskvou. Byla tam fáze, kdy si oba pánové, Trump a Putin, velmi často telefonovali.
13: Oni si zatelefonují vždycky, když to pro Putina hrozí nějakým malérem, že by Spojené státy něco dodali Ukrajině nebo takhle, tak Putin okamžitě žádá o rozhovor a přesvědčuje Trumpa, takhle ne, že to není dobrý nápad a já nevím, co všechno. Nedá se říct, že by ty kontakty zamrzly, ale prostě ta očekávání od toho, že oni dva si něco dohodnou a Ukrajina bude postavena před hotovou věc a prostě takový ten jako lehce mnichovský scénář ve stylu my jsme si dohodli a vy to tady podepište a váš názor někoho nezajímá, tak prostě jim nevyšel a pro Moskvu to je rozčarování.
12: Chystá Moskva, pane Svobodo, novou vlnu mobilizace, spekuluje se o tom, tak jak to odhadujete?
13: Tak někde mezi. Jo. Ten základní moment je, že jasně budou 21. září, tuším, že 20. nebo 21. Oni mají být roztažené do několika dní volby, takže do té doby nebudou chtít cokoliv příliš jitřit atmosféru, ale ani ta mobilizace potom nemusí vypadat tak, že řeknou, může 18:49 nastoupit a prostě bereme vás, ale ono to může vypadat prostě tak, že v takových těch Ivanovské, Tambovské oblasti a já nevím, takových těch, o kterých běžný Čech ani netuší, tuší možná, že existují, ale nikoho příliš nezajímá, etnicky ruských, relativně chudých, tak tam tu mobilizaci udělají, ale nebudou ji dělat v Moskvě, moskevské oblasti, v Petrohradě, Leningradské oblasti, v Jekatěrinburgu, Sverdlovské oblasti, prostě v těchto oblastech, které by relativně hrozily nějakými velkými problémy. A zajímavý moment jsem teď četl, že vlastně už ani nebudou třeba v těch etnických republikách, protože u těch buriatů už, kteří chodili na začátku do války poměrně masově, tak prostě vznikly hodně jako otázky na to téma, proč vlastně bojují, proč jakoby mají umírat někde na Ukrajině kvůli tomu, aby největší země světa byla ještě o něco větší. Jo, takže ona, ta mobilizace, může vlastně být nevyhlášená, ale může probíhat stejně.
12: Kdo má na Vladimíra Putina největší vliv, co se týče ukrajinské války? Vy už jste zmínil návrat vyjednavačů toho nejbližšího okolí, tak kdo k ním patří?
13: Já mám obavy, že jediný, kdo má na něj vliv, je Vladimír Putin. Jo, on, Vladimír Putin, vezměme si, že už v roce 22 udělal několik kroků, které vlastně tu válku jakoby udělali nezvratnou v tom smyslu, aby nebyl možný kompromis. To je to různé přijetí nebo zapsání těch čtyřech oblastí do ruské ústavy, kdy vlastně jako ten kompromis není možný, protože oni, dokud nedobudou všechny ty čtyři oblasti, a teď nemluvím o Krymu a Sevastopolu, to je tam jako, o těch se už ani nemluvilo, ale pokud je nedobudou celé, tak vlastně válka nemůže skončit a on tímhle tím vlastně cokoliv zablokoval. A mám takový pocit, a je to jakýsi pocit z atmosféry, že velká část toho vedení by z pohledu ukončení války byla radši, kdyby tam Putin nebyl. Oni samozřejmě si to nemohou dovolit, protože jsou na tom všichni finančně zainteresovaní a mocensky a pravděpodobně i bezpečnostně, protože pokud by přišel někdo radikálně jiný a chtěl by jako řešit, kam se poděli peníze, tak by se všichni asi dost divili. Mimochodem dneska zrovna vyšla zpráva o tom, že VK, což je taková ruská obdoba Facebooku, která má absolutní monopol. Facebook je zakázaný, je to extremistická organizace, tak pracuje se ztrátou. Ono by to nebylo tak zajímavé, kdyby jako šéfem téhleté sociální sítě nebyl syn zástupce šéfa prezidentské administrace Kyrienka. A tohle je to, jak oni fungují. Prostě oni ty svoje děti umísťují do důležitých funkcí. Ty děti prostě jsou málo kdy schopné, s výjimkou Petra Fratkova, a oni z toho žijí. Je to prostě takový polofeudální systém, kdy jako ti lidé z toho žijí, takže oni na jednu stranu by byli radši, kdyby Putin nebyl, aby se ta válka nějak ukončila, a na druhou stranu vlastně vědí, že když nebude Putin, můžou mít problémy.
12: Pohled rusisty Karla Svobody z Univerzity Karlovy.
2: Jak to vidí?
10: Host Zity Senkové na Dvojce.
12: Od roku 2023 jsme sledovali, co se týče války na Ukrajině, řekněme letní, zimní ofenzivy ruské armády. V posledních měsících se válka přesunula i na ruské území, probíhají úspěšné dronové akce Ukrajinců, útoky na okupovaný Krym, na ruské rafinerie, útoky na průmyslové zóny, kde má vlastně své pobočky internetový obchod Wildberries. Tak myslíte, že by se mohlo, pane Svobodo, nakonec Kyjevu podařit dotlačit Rusko k příměří na bojišti?
13: Tak tohle je vlastně ta strategie, kterou Ukrajinci teď zvolili. Oni dlouho vlastně jako jeli to, že my musíme dodržovat všechna pravidla, já nevím co všechno, zatímco Rusko je moc nedodržovalo, typicky ty útoky na teplárny a podobné věci před zimou nebo v zimě. To jako nebylo ospravedlnitelné nějakým vojenským účelem nebo něčím podobným. A Ukrajinci teď jakoby vrací ty údery. Oni přijali tu taktiku nebo tu logiku, že vlastně já to přirovnávám k boxerovi. Jako boxer, když se úspěšně brání, tak jako jo, fajn, ale možná toho druhého unaví, ale dokud on nedá tu ránu, tak prostě nemůže vyhrát. A Ukrajinci vlastně tohleto přijali a ten útok na Wildberries a na ropné rafinerie, tak to jsou vlastně dvě cesty nebo dvě strategie, které mají Rusko oslabit ekonomicky a hlavně politicky. Ropa sama o sobě nebo benzín je politická komodita. Když nemáte benzín, jo, tak prostě lidi jsou naštvaný. Vemte si, kolik lidí je schopno jet kvůli jedné koruně prostě hledat levnější benzínku, projet 50 kilometrů, jenom aby ušetřili 40 korun na té plný nádrži. A je to prostě politická komodita. A když chybí, tak to vyvolává emoce. Vidíme to i třeba z toho, že Moskva začala stahovat z těch jednotlivých regionů, z těch právě tambovských a jiných oblastí, o kterých jsem mluvil, do Moskvy, do Petrohradu, zásoby benzínu, tak aby tam byl klid, ale kašle vlastně na tyhle ty okrajové oblasti. Co se týče Walberries, tak to je zase obrovský fenomén z hlediska malého a středního podnikání. Oni skrz to prodávají svoje zboží. Když vlastně zautočíte na tyhle sklady, velmi často je to nepojištěné, není Walberries, to nehradí nějak. Když zautočíte na tyhle sklady, ti lidé mají problémy, nesplácejí úvěry, to se odrazí potom na finančním sektoru, stát to musí sanovat, ale stát v tuhle chvíli nemá prostředky na to, aby to nějakým způsobem sanoval, čili ano, já tuhle strategii chápu, ale nevím, upřímně nevím, jestli se to propíše i do těch nějakých protestů nebo do toho, že vlastně ruská strana bude donucena konečně nějak smysluplně jednat.
12: Otázka je, nakolik by se to mohlo také propsat do těch zářijových ruských voleb. Co myslíte? Vladimír Putin je mimochodem na obíždce různých regionů, což třeba se nesetkalo s velkým pochopením naopak u Japonska, protože navštívil Iturup, což je největší z jižních kurilských ostrovů.
13: Já mám z toho takový pocit, že Vladimír Putin se snažil odvést pozornost právě od toho benzínu a od Walberries k něčemu celku podružnému. Ten problém s kurilami nebo to, kdo vlastní kurily, tak ten trvá prostě od roku 1945. Jo, to je prostě problém letitý a že zrovna teď najednou si na to vzpomněl, já z toho mám tenhle ten pocit, ono ani ty jeho návštěvy v regionech nebyly příliš jako impresivní, mám-li to takhle nazvat, protože vlastně jako lidé měli zákaz vycházení, nesměli jste se prakticky pohnout a najednou Vladimír Putin se zastaví uprostřed davu jásajících dětí. Pavel Zarubin to tam dramaticky filmoval, jako jak běží s kamerou, protože nadšený dav se seběhl, že Vladimír Putin náhodou zastavil. Celé to je prostě neskutečná šaškárna a Rusové, jako oni na jednu stranu, samozřejmě, ti, co konzumují prostě ten televizní obsah, tak tomu pravděpodobně budou věřit, ale hodně lidí prostě sleduje Telegram, sleduje, má různé VPNky a tak podobně, sledují to a vidí, že tam jakoby něco neštimuje v tomhletom, pardon za ten výraz, ale já to mám prostě od svojí babičky, takže že tam prostě něco nesedí a je jim to divné a ta nálada v tom, že Vladimír Putin už možná není ten ideální, že po těch 26 letech, co tam jako sedí, že už se možná trochu vyčerpal, tak ta se propisuje i do těch zářijových voleb a vidíme to prostě na sesazení Jabloka, že Jabloku nedovolili účinkovat ve volbách, byť je to marginální strana.
12: A byla to, když tak mě prosím korigujte, pane Svobodo, poslední legálně registrovaná strana, která otevřeně kritizovala válku na Ukrajině.
13: Jo, oni ani ne tak otevřeně, ale oni prostě měli vždycky taková ta hesla, jako že mír je vždycky lepší než válka a podobné věci, ale i to je prostě v Rusku extremistické.
12: No a jak se stojí vládní strana Jednotné Rusko?
13: Tak Jednotné Rusko budou volit tak ze setrvačnosti. Já absolutně netuším, kolik mu bude připsáno hlasů. Jo, to absolutně netuším, protože to bude zase se rozhodovat na Starém náměstí, kde sídlí ta prezidentská administrace. Ale tam je asi zajímavé to, že oni prosazují takovou tu kampaň hrdinů SVO, to je ta válka proti Ukrajině, Rusové tomu říkají tedy speciální vojenská operace. a oni prosazují, jako že tam ti lidé by za ně měli kandidovat, ale já co tak sleduju zase, jako je to, není to víc než můj dojem, tak vůči těm takzvaným hrdinům ty nálady nejsou zrovna pozitivní, čili oni to tak jako prosazují, ale zároveň neprosazují. Ale všimněme si na té kampani, celá ta kampaň vlastně není o těch politických stranách, ale je o Vladimíru Putinovi. Všichni vlastně jede se jenom, podporujeme Putina, jsme za Putina, jsme prostě pro úspěšné dokončení SVO a tak dále, ale ty politické strany vlastně vůbec nic neprosazují.
12: Vysvětluje rusista a politolog Karel Svoboda.
2: Jak to vidí?
10: Host Zity Senkové na Dvojce.
12: Někdejší ministr zahraničí Ukrajiny Dmytro Kuleba v rozhovoru pro magazín Foreign Policy řekl, že současná situace v Kremlu mu připomíná poslední dny Stalina v úřadě. Viděl byste vy, pane Svobodo, jisté paralely s tím současným ruským režimem?
13: Tak paralely najdete vždycky a zároveň vždycky můžete odmítnout. Stalin rozhodně víc pil než Putin. Putin není úplný abstinent, ale téměř nepije. Ale to je samozřejmě v nadsázce. Můžeme to tak přirovnávat, ale Vladimíru Putinovi je pořád jako 73 let. To není jako stařec zničený špatnou životosprávou. On tady může být klidně 10, 15, 20 let jako docela v klidu a ten režim prostě může teprv okorávat.
12: No a vidíte, jenom vám do toho vstoupím, když začala v únoru 2022 ruská invaze, tak mnozí říkali, že jaksi jeho dny jsou sečteny, co se týče třeba zdravotně. Otázka je také, do jaké míry do toho vidíme.
13: Jo, já miluju telegramový kanál Generál SVR, který píše o tom, že Jevgenij Prigožin je živý a Vladimír Putin mrtvý, takže vlastně žijeme v úplně, to je zase v nadsázce, jo. Já, i kdyby to nebyl Vladimír Putin, ale někdo, kdo ho představuje, dokud ten režim funguje s tím, že je to Vladimír Putin, tak prostě se jede dál. Ten základní problém je v tom, a tam vidím tu podobnost, je, že vlastně začal být zpochybňovaný Vladimír Putin.
12: Kým?
13: Prakticky kýmkoliv. Najednou vlastně až do jara 2026 jsme neslyšeli kritiku Putina. Najednou ti vojenkorové, ti lidé, kteří píší prostě ne přímo z fronty, ale řekněme, jako baví se s těmi vojáky a jsou poblíž fronty, tak najednou říkají, on ten Putin to vlastně nedělá dobře. Oni vlastně neříkají pravdu, oni říkají, jak my tady dobýváme prostě každý den nová města, ale ve skutečnosti prostě my ztrácíme vojáky a je to větší malér, než se zdá. Vidíme čím dál tím jako víc ohlasů ve stylu, on Putin už je možná unavený. A to je, řekl bych, jakoby ten nejdůležitější moment, kdy nevím, jestli konec stalinismu, ale i jakoby konec brežněvismu v tom smyslu, že vlastně ta společnost výrazně zcyničtěla. A Vladimír Putin vlastně vždycky budoval tu společnost tak, aby nebyla politická. Aby vlastně se nezajímali o nic, aby akceptovali, co jim tam moc řekne. A ono se to ukazuje teď, že vlastně se říkají, no, jako my se někam neposouváme, my stagnujeme a s Putinem to už asi jako jiný nebude, to nebude lepší.
12: Jinak je to 35 let od puče v roce 1991, který vedl k definitivnímu pádu Sovětského svazu. Pane Svobodo, zaznamenejme ještě výrok náměstka ruského ministra zahraničí, který dal Arménii ultimátum, mohli bychom říct, aby se do konce roku uspořádala referendum o své geopolitické orientaci. Stručně řečeno, zda půjde s Evropskou unií nebo s Ruskem. Tak je a proč v hledáčku Kremlu nyní také Arménie?
13: Tak protože Arménie se nějakým způsobem odpoutává od toho ruského orbitu. Vezměme si, že Arménie dlouho fungovala na tom, že vlastně nemá jiného spojence než Rusko. A po té válce, kterou Azerbajdžán proti ní vedl, nebo proti Náhornímu Karabachu, kdy vyhrál naprosto drtivě, tak Pašinjan řekl jako OK, prostě Náhorní Karabach je ztracen, nikdy jsme ho vlastně jako pořádně nedrželi, už se na to vykašleme a pojďme budovat normální vztahy. A najednou Arménie vlastně objevuje to, že se dá komunikovat nějak s Tureckem, že se dá komunikovat s Azerbajdžánem a že je to vlastně produktivnější, než se spoléhat čistě a jednoduše jenom na Rusko a mění tu svoji orientaci. Rusku se to samozřejmě nelíbí, protože ono ten prostor bývalého Sovětského svazu považuje za svoje hájemství a nechce vlastně ty země jen tak jakoby pustit a ani je jen tak nepustí. Ten požadavek na nějaké referendum a tak podobně, to je, vezměme si, že jedna země diktuje druhé, co má dělat, jo, to je prostě naprosto neskutečné, ale trošku to připomíná i třeba to, co se dělo v roce 2013, kdy Viktor Janukovič tak jako váhal, na kterou stranu se připojí, on říkal, teď já chci obchodovat s oběma a Rusové tam zavedli blokády docela brutální, prostě zákazy zboží a já nevím, co všechno a vlastně jako dotlačili k odmítnutí podpisu asociační dohody a tady je snaha vlastně dotlačit Arménii k něčemu podobnému, ale ono to vyvolává stejný protitlak a stejnou reakci, kdy to Arméni prostě odmítají.
12: No a jak by Rusko tedy, možná už jste to trochu naznačil, mohlo ovlivňovat tu situaci v Arménii?
13: Tak viděli jsme to třeba před těmi parlamentními volbami, kdy najednou si prostě spousta lidí žijících v Rusku vzpomnělo, že jsou Arméni a chtělo hlasovat v Arménii. Ono to zase není tak, že by 100% Arménů jako toužilo odejít od Ruska. Ono vždycky se tam budou být tyhle dvě snahy, jako pojďme s Ruskem, protože je to náš logicky největší obchodní partner versus z Ruska nám nikdy nic dobrýho nepřišlo a někde se to tam vždycky bude být, vždycky to bude tak půl na půl a Rusové to využívají.
12: Pohled Karla Svobody, rusisty a politologa z Univerzity Karlovy, katedry ruských a východoevropských studií. Děkuji za vaše názory a přeji vše dobré.
13: Děkuji také, naslyšenou.
12: Nenechte si, milí posluchači, ujít také nedělní vydání pořadu. Sestra Angelika si bude povídat s Richardem Brožem, zakladatelem projektu We Love Šumava. Zita Senková přeje příjemný poslech.
2: Jak to vidí?
10: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Vlka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 15. srpna ve Frýdku Místku, který bude doslova plný chutí.
3: Uvidíme se na Zámeckém náměstí. Přijďte na kávu.
2: A nebo se uslyšíme ve vysílání ve 2 hodiny odpoledne.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
3: Regina,
4: Jakub.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s další prázdninovou reprízou. Pořad jsme premiérově vysílali na počátku února a k tomuto datu se také vztahují uvedené aktuality i zmiňovaná výročí.
1: Ať už nás posloucháte v nedělní premiéře nebo páteční repríze, vítejte u 50-minutového přehledu muzikálového dění i důležitých výročí.
0: Muzikálový svět před několika dny obletěla zpráva o přípravách nové produkce muzikálu Stephena Sondheima Sunday in the Park with George, tedy Neděle v parku s Georgem. A důvodem, proč se o novince tolik mluví, je obsazení hlavních rolí. Objeví se v nich totiž hvězdné duo Jonathan Bailey a Ariana Grande, tedy mimochodem dvojice, která aktuálně zazářila ve dvojdílné filmové adaptaci muzikálu Wicked, tedy Čarodějka.
1: Titul legendárního amerického tvůrce, který v češtině zatím nebyl uveden, je volně inspirován obrazem francouzského pointillistického malíře Georges Seurata Nedělní odpoledne na ostrově La Grande Jatte.
0: Inscenaci nastuduje režisérka Marianne Elliott, která v minulosti stála například za veleúspěšným revivalem muzikálu Company. Scénu a kostýmy pak vytvoří Tom Scott, autor oceňované výpravy k produkci jiného Sondheimova muzikálu, a sice Into the Woods, který je aktuálně uváděn v Londýně.
1: Ale teď už první hudební ukázka z muzikálu Neděle v parku s Georgem.
2: Remember, George.
3: Order. Design. Tension. Balance. Light.

0: Hlavní postavou muzikálu Neděle v parku s Georgem je francouzský malíř Serrat, který v první části představení maluje svůj obraz. A jeho postavy se na jevišti skutečně zjevují. Druhá část se odehrává v New Yorku po více než 100 letech, tedy téměř v současnosti. Mladý sochař veze na invalidním vozíku svoji babičku Marii, dceru zmíněného malíře a jeho modelky.
1: Představuje další ze svých výtvorů a zároveň byl vedení muzea požádán o krátkou přednášku o svém pradědovi. Tak jako každý, kdo svým uměním předbíhá dobu, je i mladý Georges závislý na muzeích a finanční podpoře nadací. Je však stejně tvrdohlavý jako jeho praděd a odmítá s nimi komunikovat. Serratův pravnuk se totiž snaží především najít svoje kořeny, tedy řád, správnou kompozici, rovnováhu, světlo a harmonii.
0: Nová produkce muzikálu Neděle v parku s Georgem byla ohlášena na léto 2027 s tím, že vstupenky se začnou prodávat už letos v květnu. Ostatně tento trend předprodeje vstupenek s velmi velkým časovým předstihem je čím dál častější. Není divu, producentům totiž umožňuje nejenom zajistit si vyprodané sály dlouho dopředu, ale především získat už předem dostatečné finanční krytí na přípravu stále nákladnějších muzikálových inscenací.
1: A na závěr už jen doplňme, že novou produkci připravuje londýnský Barbican, tedy kulturní centrum z 80. let, jehož součástí je koncertní hala, divadelní sál pro 11 diváků i menší divadelní sály, kina a knihovny i výstavní prostory. Je také domovskou scénou slavné Royal Shakespeare Company nebo londýnského symfonického orchestru a patří pod veřejnou správu City of London.

0: Na konci ledna uplynulo 55 let od smrti americké scénáristky a dramatičky Isobel Lennartové. K jejímž nejznámějším počinům patří libreto muzikálu Funny Girl, dobře známého i českým divákům.
1: Isobel se narodila v newyorském Brooklynu a přestože to do broadwayských divadel neměla daleko, mnohem víc jí okouzlil svět filmu. Rozhodla se proto přesídlit do Hollywoodu, kde se nechala zaměstnat v podatelně filmového studia MGM. Dlouho tam ale nevydržela, protože po pokusu o zorganizování odborového hnutí byla propuštěna. Ani přes tuto nepříjemnost se však Lennartová svého levicového smýšlení nevzdala a v roce 1939 vstoupila do komunistické strany.
0: Po 5 letech ji opustila, rozhodnutí stát se členkou však mohlo potenciálně ohrozit její kariéru. V roce 1947 totiž začalo ve filmovém průmyslu rozsáhlé vyšetřování, které mělo za cíl odhalit všechny podvratné komunistické živly. Aby se Lennartová vyhnula zařazení na černou listinu, rozhodla se v roce 1952 předstoupit před komisi a podat svědectví o svých aktivitách a kontaktech v rámci americké komunistické strany.
1: Jak kariéra Lennartové pokračovala, si povíme za chvíli. Teď už první ukázka ze slavné Funny Girl.

0: Svůj první scénář Isobel Lenártová napsala začátkem 40. let minulého století. Jednalo se o komedii The Affairs of Martha, vyprávějící o obyvatelích bohaté čtvrti, zžíraných strachem z toho, že by mohla vyplavat na povrch jejich temná tajemství. Následovaly další filmy, přičemž největší úspěch Lenártová sklidila se scénáři ke snímkům Miluj mě nebo opust a Poutníci za sluncem, které jí vynesly Oscarovou nominaci.
1: V 60. letech se Lenártová rozhodla rozšířit svůj záběr také o divadlo a v roce 1964 zpracovala libreto k muzikálu Funny Girl. Je inspirovaný životními osudy jedné z největších hvězd amerického showbiznesu první poloviny 20. století Fanny Briceové a jejím bouřlivým vztahem s hazardním hráčem Nickem Arnsteinem.
0: V roce 1968 připravila také scénář k filmové adaptaci tohoto muzikálu, který se stal bohužel jejím posledním dílem. 3 roky po uvedení snímku do kin totiž Lenártová v Kalifornii tragicky zemřela při autonehodě. Don't tell me not to live, just sit and putter.

0: Jedním z aktuálních výročí je také 60 let od broadwayské premiéry muzikálu Sweet Charity. Ta se odehrála 29. ledna roku 1966 a muzikál vydržel na repertoáru téměř rok a půl.
1: Během této doby se dočkal více jak 600 repríz a 9 nominací na cenu Tony, z nichž jednu za nejlepší choreografii také proměnil. V následujícím roce byl uveden na West Endu a v průběhu let se dočkal hned několika revivalů. Čeští diváci se s ním mohli poprvé seznámit v polovině 90. let.
0: Muzikál Sicklemana, Dorothy Fieldsové a Neila Simona je inspirovaný Felliniho filmem z roku 1957 Gabriny noci. Tvůrci však jeho děj mírně adaptovali a z hlavní hrdinky, která je v původním snímku prostitutkou, udělali tanečnici. Charity pracuje v newyorské tančírně jako profesionální partnerka každého, kdo si za to zaplatí, a z celého srdce touží po lásce. Osud jakoby jí však do cesty posílal samé nevhodné muže a moc nepomáhá ani to, že její povolání nepatří právě k těm nejúctyhodnějším.
1: Člověk by se však nikdy neměl vzdávat naděje, že se situace jednou zlepší. Proto i Charity neúnavně bojuje za uskutečnění svého velkého snu.

0: Premiérovou inscenaci muzikálu Sweet Charity režíroval Bob Fosse, který rovněž vytvořil choreografie, za něž si odnesl cenu Tony. Show byla úspěšná a divácky oblíbená, což přispělo k Fosseho rozhodnutí přenést muzikál také na filmové plátno.
1: Došlo k tomu na sklonku 60. let a nová adaptace si vyžádala dílčí změny a úpravy. Jednalo se zejména o vyškrtnutí některých písní a připsání nových. Hrozila také zásadní změna závěru. Vzhledem k zálibě Hollywoodu ve šťastných koncích se totiž Fosse rozhodl natočit alternativní závěr, v němž se Charity dočká svého vytouženého muže, s nímž bude žít šťastně až na věky. Bál se totiž, že v opačném případě by film nebyl dobře přijat. Nakonec však došlo k dohodě mezi ním a producenty a původní divadelní konec byl zachován i ve filmové adaptaci. Přidaná scéna se tak stala pouhým bonusovým materiálem pro pozdější vydání filmu na DVDčkách.
0: Čeští diváci mohli tento muzikál poprvé vidět v polovině 90. let, kdy byl uveden hned na dvou divadelních scénách. Nejprve v březnu 1995 v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni jako Sladká Charity a o necelý rok později v březnu 1996 v Brně pod původním názvem Sweet Charity. Obě česká nastudování byla úspěšná, přesto se muzikál v novém tisíciletí už na naše jeviště nevrátil.

0: a po druhé ukázce z muzikálu Sweet Charity ještě jedno výročí. 29. ledna totiž uplynulo 95 let od narození jednoho z nejvýznamnějších textařů a libretistů světa muzikálu posledních desetiletí, Leslieho Brickase. Ač původem Angličan, většinu života strávil ve Spojených státech a patřil mezi přední broadwayské tvůrce druhé poloviny 20. století. Ostatně mnohokrát jsme o něm v Muzikál Expressu už mluvili.
1: S jeho jménem je kromě muzikálu spojena i řada známých filmových písní Hollywoodu. Mezi nejznámější patří zcela jistě titulní melodie k Bondiáně Goldfinger z roku 1964. Řadu písní napsal společně se skladatelem Henrym Mancinim. Jeho texty zpívali ku příkladu Sammy Davis Jr., Frank Sinatra nebo Shirley Bassey.
0: Pokud jde o muzikály, nejznámějšími tituly zůstávají Dr. Doolittle, Pickwick nebo Zastavte svět, chci z něj pryč. A samozřejmě a především i u nás známé tituly Victor Victoria a Jekyll a Hyde, který napsal společně se skladatelem Frankem Wildhornem.
1: Společně s ním také Brickas navštívil v roce 2004 i pražskou premiéru tohoto díla v hudebním divadle Karlín, které tehdy po povodních našlo dočasné útočiště v Kongresovém centru Praha. Leslie Brickas zemřel v říjnu 2021 ve věku 90 let.
0: Ale teď už ukázka ze zmíněného muzikálu Jekyll a Hyde.

0: Posloucháte Muzikál Express.
1: 25. ledna uplynulo 30 let od smrti talentovaného amerického skladatele a dramatika Jonathana Larsona. 4. února si pak připomínáme i 66 let od jeho narození.
0: Nejslavnějším dílem Jonathana Larsona je bezpochyby muzikál Rent, známý i českým divákům. Řeší se v něm, stejně jako v dalších dílech tohoto autora, řada společensky závažných otázek, jako jsou různé druhy závislostí, smrtelné nemoci, hledání životního poslání, multikulturalismus či homosexualita.
1: Teď už ale první ukázka z muzikálu Rent, který nás bude hudebně provázet celou druhou dnešní část pořadu. The samples won't delay, but the cable. There's another way. Say something. Anything.

0: Jonathan Larson při tvorbě často vycházel z vlastních zážitků a zkušeností. Ve svých divadelních počinech proto líčí osudy mladých lidí nucených žít ve světě, který je nepřijímá a utvrzuje v nich pocit vlastní ztracenosti.
1: Larson se narodil v únoru 1960 do newyorské židovské rodiny. Už od dětství se věnoval umění, zejména hudbě. Uměl hrát na několik hudebních nástrojů, chodil do sboru a také hrál divadlo. To předurčilo jeho příští kariéru, protože po maturitě získal stipendium na obor herectví na univerzitě v Adelphi.
0: Během čtyřletého studia tam stvárnil řadu rolí v činohrách i muzikálech a navíc se začal věnovat vlastní tvorbě. Jeho velkým vzorem byl Stephen Sondheim, proto se pustil do komponování prvních hudebně divadelních představení. Spíše než o plnohodnotné muzikály, však šlo o hry kabaretního charakteru. Já.

0: Vzhledem k tomu, že v New Yorku je Broadway a čilý divadelní ruch, Jonathan Larson nikdy nezatoužil toto město opustit. A to i přesto, že tam řadu let žil v dost nezáviděníhodných podmínkách. Po skončení studií se odstěhoval do Greenwich Village, kde si našel sdílený byt. Jeho spolubydlící se různě střídali, vždycky však šlo o lidi pohybující se více či méně v uměleckém prostředí.
1: Pro Larsona to bylo nesmírně inspirativní, byť jeho životní úroveň zůstávala nízká a žil jen z minima prostředků. Přes týden se soustředil na komponování, o víkendech si pak vydělával jako číšník.
0: Larson nepatřil k autorům, kteří složí muzikál přes noc. Na svých dílech byl schopen pracovat i několik let a ladit je k dokonalosti. Řadu svých drobnějších prací ostatně upravoval a přepracovával ještě po uvedení na základě připomínek publika.
1: Zkomponoval několik menších hudebních projektů, které se dočkaly uvedení. Premiéry svého nejslavnějšího díla, muzikálu Rent, se však bohužel nedožil. Smutným paradoxem je, že zemřel přesně v den, kdy se konala první off-broadwayská předpremiéra.

0: Muzikál Rent je velmi volně inspirovaný Pucciniho operou La Bohème, její děj však přenáší z 19. století do současnosti. Jsou v něm popisovány životní osudy několika newyorských bohémů, umělců či chcete-li společenských vyděděnců, balancujících tak říkajíc na samé hraně možného a snažících se najít své místo ve světě. Musí se přitom potýkat se skutečnými či domnělými problémy, vztahujícími se k jejich kariérám, vzájemným vztahům či nejrůznějším závislostem.
1: S ohledem na Larsonův perfekcionalismus není nijak překvapivé, že má Rent několik verzí. První byla uvedena v roce 1993 jako scénické čtení, další pak rok na to a ta finální v roce 1996. Její premiéra se konala v lednu toho roku v rámci Off-Broadwaye, ovšem už v dubnu se muzikál přesunul přímo na Broadway, kde vydržel dlouhých 12 let.
0: Naši diváci se s ním, kromě filmové adaptace a televizního záznamu broadwayské derniéry, mohli seznámit v roce 2013, kdy byl u nás poprvé uveden v divadle na Prádle. Později ho nastudovali také v Městském divadle Brno. A právě ukázkou z českého provedení muzikálu Rent dnešní pořad zakončíme.
1: Muzikál Express za autorské spolupráce Markéty Damkové připravili a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský. Naslyšenou opět za týden ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka anebo kdykoliv na našem Instagramu, Facebooku či webu muzikalexpress.cz.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: V letních archivních návratech si připomeneme první tobogan letošního roku. 70. slavil Václav Vidra a gratulovali mu manželka Jana Boušková, Věra Martinová a také Viktor Preis.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování. Četby z díla Viléma Koupka Zatloukání hřebů. Hororový psychotriller o urbexu, rodinných traumatech a nevyjasněných vztazích. Kde končí hranice reality a začíná svět ovládaný nadpřirozenými mocnostmi? Jak se jejich hrůzné síle ubránit? Četbu do vysílání připravila Marina Feltlová a uslyšíte Luboše Veselého a Romanu Videnkovou. Režii má Vít Wenzl.

0: Rozhodl jsem se, že konečně zhlédnu záběry, které můj syn se svou partou přátel natočil. Dřív jsem z nich viděl jen úryvky, víc jsem nevydržel. Trhalo mi srdce sledovat Michala, jak je šťastný, a přitom už mu zbývají jen hodiny, než navždy zmizí z našeho života. Teď se ale zapřu a zvládnu to. Videa projdu sekundu po sekundě a zkusím v nich objevit nějaký smysl. Náznak toho, že utekl a je tam někde venku živý a zdravý, nebo naopak důkazy, že se mu něco doopravdy stalo, jakkoliv podivně celá ta historka zní. Možná pak konečně najdu klid.
1: Myšlenky mi utečou k tátovi, který se týden za týdnem hroutil stále hlouběji do sebe. Na krátký okamžik mě napadne, že se sice něčeho dopídil, ale ani náhodou mu to neposkytlo úlevu, za kterou se tak hnal. A že bych možná ve vlastním zájmu jeho práci neměla číst. Vítr se opře do okna a vyšle proti němu větvičky stromu. Poryv je tak prudký, že se leknu. Teprve teď mi dojde, jaká je v tátově pracovně zima. Otevřu tedy konečně radiátor a na chvíli se o něj opřu. Vnímám, jak se jim pozvolna šíří teplo a z kovových útrob proniká až do mě. Prohřátá už si nemyslím, že by mě cokoliv, co táta napsal, mohlo nějak ohrozit. Zároveň se zařeknu, že nebudu na analyzované video koukat, dokud si práci celou nepřečtu. Doteď jsem ho neviděla a zatím není v mém zájmu na tom cokoliv měnit. Docela bych se totiž vsadila, že čtení o Michalovi bude bolet. A představa, že ho uvidím na videu. Vizuálně si ho raději připomenu až poté, co si textem otevřu všechny staré rány. Pak už budu připravená. Krom toho bude jistě fascinující číst rozbor něčeho neznámého. Jsem zvědavá, nakolik se moje představy potom budou lišit od reality. Sednu k notebooku a čtu dál.
0: Začnu tam, kde by se začínat mělo, tedy na začátku. Na urbexovou výpravu se Michal s přáteli Filipem Horákem a Adélou Křížovou vydali 21. listopadu 2015. Michal mi o urbexu častokrát vyprávěl. Popisoval to kouzlo zapomenutých míst, která se pozvolna rozkládají. Ten adrenalin, co při zkoumání zažívají. Vysvětloval, že opuštěné stavby jsou na pevninské části naší planety jedny z posledních míst, jež v nás mohou vyvolat opravdové objevitelské nadšení. Nutno dodat, že jsem si jeho tvrzení ověřil, když jsem jednou ve značně podnapilém stavu zabloudil a skončil v útrobách opuštěného garážového komplexu. Srdce mi vyskočilo až do krku. Adrenalin se mnou doslova třásl. Jistě, nebyl jsem střízlivý, ale cesta tajemným neznámým prostorem mě doslova pohltila. Vlastně ani nevím, jak jsem se dostal domů, ale tu intenzitu nečekaného zážitku mi nevzala ani kocovina. Říkal mi taky o pravidlech, která se k urbexu vážou. Nesahat na věci, nemanipulovat jimi, v ideálním případě za sebou navštívená místa zanechat taková, jaká byla při vašem příchodu. S Adélou a Filipem tvořili něco jako tým a ruiny navštěvovali dlouhodobě. S Terezou jsme se nejdřív báli o jeho zdraví, ale pak si s námi sedl, všechno nám popsal a ujistil nás, že se nevystavuje žádnému nebezpečí, které by mu nehrozilo kdekoliv jinde. Postupně si s přáteli prošli také horolezeckým kurzem, aby mohli začít zdolávat i krkolomnější pasáže. A docela bych se vsadil, že se v průběhu času taky zakoukal do Adély, i když nám to nikdy nepřiznal.
1: Ve skutečnosti se zakoukal do Filipa, ale nevěděli o tom Filip ani otec.
0: 21. listopadu bylo jejich cílem schátralé lidské osídlení, které je na internetu známé jako sídliště 16. Jedná se o trojici paneláků v sousedství několika vícegeneračních domů, které minulý režim zbudoval pro zaměstnance nedalekého Vepřínu. Sídliště i farma leží uprostřed ničeho, obklopené poli a drobnými ostrůvky lesa. S civilizací ho pojí jen jedna silnice. V 60. letech tam žili lidi izolovaní od zbytku světa, což na dnešní standardy zní docela strašidelně. V podstatě byste s takovou mohli bydlet rovnou na měsíci. Na druhou stranu se tehdy v panelácích mohli ukrývat jedinci, kteří s režimem nechtěli mít moc společného. Stačilo jim pracovat, mít za co žít a v klidu čekat, jestli náhodou nepřijde nějaká změna. Změna nakonec přišla, nejedna. Vepřín zkrachoval, obyvatelé odešli a z bytovek zbyly ruiny, které více či méně odolávají povětrnostním podmínkám, jak už to s tímhle druhem staveb bývá. Dokud je nezboří buldozery, budou navždy hyzdit krajinu. Ale jak se říká, pro jednoho odpad, pro jiného poklad. Michal se na to zatracené místo velmi těšil a věřím tomu, že Adéla s Filipem také. Hlavní dokumentaristkou skupiny byla Adéla, která všechno točila na svůj iPhone. Při výsleších tvrdila, že měla zkrátka nejlepší mobil a taky to natáčení spadlo do klína. Vím to, protože se mi od nejmenovaného příslušníka podařilo natajno získat nahrávky a přepisy. Vyšetřování tehdy už nikam nevedlo a nejspíš jsem vypadal dostatečně zoufale. Adéla začala natáčet v autě. Od pohledu je zřejmé, že jedou Michalovým starým Volvem, které kdysi koupil v bazaru a nějakým záhadným způsobem stále procházelo technickými kontrolami. Za okny jsou ocelová mračna, jasné znamení podzimu, který už zachvátil krajinu a ještě dlouhé týdny ji měl dusit. Jedou po dálnici v rychlostním pruhu a míjejí jedno auto za druhým. Vítám vás u 20. jubilejní výpravy dobrodružné skupiny Mokrá voda. Ozve se za mobilem Adélin hlas, záběr sklouzne na řídícího Michala a na zadním sedadle rozvaleného Filipa. Pozdravte, chlapci. Michal do objektivu vyplázne jazyk. Filip se začne smát a dodá, že si na ten název skupiny nikdy nezvykne. Pověz nám, Michale, kam vlastně jedeme? Pokračuje Adéla, která se kluky odmítá nechat rozhodit. Michal vyhodí blinkr, sjede do vedlejšího pruhu a připravuje se na výjezd z dálnice. Na cestu se musí soustředit, takže ze zadní sedačky začne mluvit Filip. Mobil na něj bleskově zaostří. Jedeme se podívat na paneláky. Ó, protáhne Adéla. Povězte nám víc, pane Filip. Víte, milá Adélo, chopí se slova a začne přednáškovou dikcí. Označení paneláky se užívá pro sídliště 16, což je pár schátralých osamělých domů nedaleko rozvalin prasečáku. Představte si všudy přítomný panelový zmar, komunistickou minulost, zbytky devadesátkového pokusu o oživení a jako bonus strašidla. Ne, dodá Adéla okázalý úžas. Michal se vedle ní neudrží a začne se hlasitě chechtat. Je to tak, mladá dámo, která jste jistě ještě nevečeřela. Oh, debile. O panelácích se říká, že v nich straší. Prý se v nich v minulosti děla strašlivá zvěrstva a ne všem jejich obyvatelům se z nich po sametovce podařilo utéct, jestli mi rozumíte. Zůstali přikováni mezi zdmi, které navzdory zdravému rozumu a fyzikálním i strukturálním zákonům odolávají přírodě. Člověk by si myslel, že opuštěné šedesátkové stavby se začnou hroutit. Počasí je nahloda a příroda spolkne. Na chvilku se zahledí z okna a Adéla čeká. Ale tyhle ne, pokračuje. Tyhle nejenže stojí, ale nehroutí se a nikdo je nedemoluje. Z nějakého důvodu prostě nikomu nevadí, že na jejich místě by mohla být orná půda. Traktory i kombajny je musí objíždět. Občas se v nich poflakují bezděláci, určitě si tam vyřizují účty mafiáni. Jejich vnitřnostmi se probíhají urbexáci, kteří jsou dost šílení nebo aspoň nebojácní, aby do nich vlezli. Je to úplně jasný cíl pro demolici nebo revitalizaci, ale paneláku se z nějakého důvodu nikdo nechce dotknout. Stojí tam a čekají, uvězněny uprostřed pustiny řepkových polí. Adéla záběr stočí na svou tvář, takže si ji poprvé můžeme prohlédnout a teatrálně obrátí oči v slop. Ty možná koulíš očima, mobil opět zamíří na zadní sedadlo, ale v těch barácích se dějou divné věci. Proč se nepovedlo znovu zabydlet? Vždyť je to perfektní útočiště uprostřed přírody. Dnes by ti za to lidi urvali ruce. Proč odtud lidi prý utíkali? Zvedne obočí. Jediní, kdo tam dokázali přežít, byli cikáni. A to jen díky nějaké té jejich magie. Víš, jak to jejich romský vůdů. Jenže pak nevzdychej, neprotáčej ty svoje kukadla. Jenže pak je paneláky stejně dostali. Zima je tam totiž krutá a oni si topili plynovými přímotopy. Nějak se ale stalo, že nepromysleli odvětrávání a otrávili se oxidem uhelnatým. Chápeš? Dospělí lidi, kteří rozhodně měli zkušenosti se skvotem, určitě to nebylo jejich první rodeo. Najednou ale zapomněli na základní pravidla přežívání a umřeli. Policie odtud odvezla 12 mrtvol. Nadechne se a do tváře se mu vmísí vážnost. Říkám ti, že s těmi paneláky něco není v pořádku. Objektiv za okny chce

0: plácet potlačovaným smíchem. Filip kopne do sedadla řidiče a autem se rozezvoní smích.
1: Nemůžu si pomoct, ale už mám zase knedlík v krku. Michal v tomhle rozboru je až příliš živý. Každé slovo, kterým ho táta popisuje, mi zajíždí pod kůži a drásá mě zevnitř. A pokud čtení těhle řádků tolik trápí mě, nedovedu si představit, co při jejich psaní musel prožívat on.
0: Následuje střih, po němž auto jede po osamělé silnici. Záběr se stočí na Adélu, která se přímo před čočkou lehce poupraví a pak nám oznámí, že už jsme blízko. Čekuj to, ozve se vedle ní Michal a objektiv sklouzne zpět na cestu, kde v protisměru jede autobus. Podle fotky se mi podařilo dohledat, že jde o starou Škodu 706 RTO, která se vyráběla mezi lety 1956 a 1972. Pokud jsem měl pochybnosti o technickém stavu Michalova Volova, tenhle stářeček už měl dávno stát v muzeu. Slušná vykopávka, docela čumím, že to ještě jezdí, ozve se ze zadní sedačky. Michal s Adélou to nechají bez komentáře. Záběr se autobusu drží, dokud je RTOčko nemine. Od pohledu je prázdné, jen za volantem sedí řidič. Neříkal jsi, že je sídliště v rozkladu a vylidněné, otočí se Adéla na Filipa, který vypadá překvapeně. Říkal, ale asi to tak nebude, pokrčí rameny. Možná v těch domcích okolo přece jen někdo žije. Ostatně lidi tam mají pozemky. Nedivil bych se, kdyby se nějací staříci na důchod vrátili. To je ale podezřelé rozumná myšlenka, souhlasí Adéla, a během následujícího popichování se atmosféra v autě zase uvolní. Pro nás to v podstatě znamená jen to, že než někam vlezeme, slušně a nahlas se zeptáme. Uzavře nakonec Michal. Na obzoru se pak začnou rýsovat vršky paneláků, které mobil sleduje s tichou fascinací. Dlouhé minuty budovy zůstávají v záběru. Nikdo nemluví, jen motor Volva řve. Drobný ostrov betonové džungle se postupně vylupuje zpoza kopce. Paneláky jsou zašedlé a pokryté skvrnami vlhkosti. Za vysklenými okny zeje neproniknutelná tma. Se zkracující se vzdáleností se objevuje jedno patro za druhým, až nakonec vykoukne i červeně natřené přízemí. Panelákové kvádry stojí vedle sebe. Kolmo k ním je pak do pozvolného kopce zapuštěný blok garáží a za nimi leží rodinné domky. Rezavějící torzo vepřínu se nachází možná pár stovek metrů od budov a scénu rámuje jako jedno velké zlé znamení. Betonovou osadu svírá dlouhými pažemi a dohlíží na ni svou zhroucenou zásobárnou vody. Slušný, vydechne Filip a zřejmě mluví za všechny v autě. Pokračují dál a kousek od paneláků minou osamělou autobusovou zastávku, na níž se hlavní silnice stočí zpět. Odbočit se z ní dá už pouze na prázdné parkoviště nebo na cestu mezi domy. Cítíte to? Ozve se ze zadního sedadla Filip. Záběr přikývne. Člověk by řekl, že když se v prasečáku už desítky let nic neděje, nebude jeho okolí smrdět, povzdechne si Filip. Člověk by se pletl. Na to si časem zvykneš, uklidní ho Michal. Myslíš, že tu budeme mít problém s hledáním parkovacího místa? Zeptá se Adéla. Michal na špolí rty naznačí, že usilovně přemýšlí a nakonec odtuší, že přijeli ve správném století, takže to nebude tak zlé.
1: Ze čtení mě vytrhne vibrující telefon, který jsem si položila na stůl. Kolem je tma a ticho. Vítr už dávno neburácí a déšť podle všeho nepadá. Z displeje se na mě usmívá Karlova fotka, takže mu odpovím a zjistím, že se po mně schání. Vrátil se z práce a logicky měl starost, když mě doma nenašel. Uklidním ho. Po zdravé úvaze vypnu notebook. Zhasnu za sebou a zabouchnu dveře. Sice bych si počítač

skýteč mohla vzít sebou, ale přijde mi, že dříve či později budou potřeba všechny ty nákresy, fotky a další dokumenty, které jsou v otcově pracovně rozvěšené. A taky si říkám, že číst tátovu práci tam, kde vznikla, je svým způsobem vhodné. Stlumím topení, zamknu za sebou a slíbím si, že zítra se sem vrátím. Karlovi pak v bytě popíšu svou výpravu a dodám, že všechno, co jsem si o své rodině dosud myslela, zřejmě nebude tak úplně pravda. Každá rodina má nějaké tajemství, na to si klidně můžeš vsadit. Pokrčí rameny. Ostatně teprve dospělá začneš svoje rodiče vidět jako lidi a ne jako vzory. Najednou mají touhy, dělají chyby. Dodá a změří si mě pohledem. Jsi si jistá, že tátovu práci chceš číst? Nebude ti pak ještě hůř? Dobrá otázka. Ve skutečnosti, zamyslím se nahlas, jsem tenhle den byla nejklidnější za poslední týdny. Číst o Michalovi je sice místy bolestivé a v textu se navíc odráží otcova osobnost, ale do jisté míry mám pocit, jako bych je zase měla doma. Jako by tam byli se mnou. Skoro mě až mrzí, že za sebou podobný deník nezanechala i máma. To je skoro děsivé, usměje se. Nebuď sráč. Plácnu ho a začnu z kredence vytahovat talíře na kebab, který Karel ulovil po cestě z práce. Krom toho dodám a přihlížím, jak nalévá pivo. Otec je roky pryč, brácha se taky neobjevil. A pokud by opravdu byl naživu, jsem si jistá, že by mě kontaktoval. Takže si od tátovy práce nic moc neslibuju. Jestli na něco přišel, nebude to podstatné ani nijak přínosné. Proti tomu nemám argument, dodá. Vezme si svou porci a pak nám k jídlu pustí další archivní epizodu Mama ožeňma. Můj nápad, nesmějte se. V životě mám momentálně tolik klasického dramatu, že sledování zbytečně přikrášlených osudů zoufalců, které dost možná nevědomky ponižují jejich vlastní matky, je pro mě pohlazením na duši. Najezená v klidu dopiju pivo, směju se tomu, jak projekt Andrej marně balí striptérku a vlastně je mi docela dobře. Dovedu se na Karla usmívat, aniž bych se musela snažit, čehož si všimne a zdá se, že z toho má upřímnou radost. Toho večera se po dlouhé době pomilujeme, což si Karel jako obvykle užije víc než já.

0: Usmívej se. Karel je jedním z těch lidí, kteří po zazvonění budíku dovedou okamžitě vyskočit z postele. Každé ráno je to proto on, kdo domácnost uvádí do chodu. Roztahuje závěsy, začíná vařit kafe, rozjíždí koloběh hygieny. Budí svoji snoubenku. V tomhle pořadí. Tvrdí totiž, že co neudělá dopoledne, to už se ten den nestane. A jelikož jsem ho párkrát zažila při práci z domu, vím moc dobře, že si nevymýšlí. Odpoledne už mu dochází síla i morálka. Většinou si to ale může dovolit, protože tou dobou už má všechnu práci hotovou. Já naopak vstávám velice neochotně. Nejsem jedna z těch, které byste z pelechu museli doslova vykopat, ale mám ráda svoje pohodlí. Prostě je mi v určité pozici dobře a tak v ní chci zůstat. Odvážné kroky do neznáma nikdy nebyly mojí silnou stránkou. A vylézt ráno do chladného bytu spod bezpečí peřiny, to si žádá velkou odvahu. Káva tenhle problém řeší. Respektive její vůně, která se po namletí zrnek a zalití začne šířit naším malým bytečkem. Rozlepená, vydaná na pospas dalšímu dni, si nasypu do misky mysli. Kydnu do něj trochu jogurtu a zakápnu marmeládou. Je podzim. Venku je tma a hnusně. Pokud mám přežít, potřebuju cukr. Karel snídá dva plátky chleba namazaného máslem a krémskou hořčicí, na kterou si pečlivě nakladl kolečka vysočiny, takže vypadají jako rybí šupiny. O něčem si spolu povídáme, ale je to jen takové raní brebentění. Nezávazné žvatlání při jídle, díky kterému v kuchyni není ticho. Karel ví, že polovinu věcí ještě nevnímám a tu druhou stěží udržím v paměti. Takže se naše rozhovory drží trivialit a důležitější než samozdělení je pocit domova. Po snídaní ho vyprovodím do práce a dám mu náhradní klíče od domu. Slíbí, že si mě tam přijde vyzvednout. Syrové počasí mě probere dost na to, abych pak absolvovala cestu do asijských potravin, kde si nakoupím nezbytné ingredience k přípravě dnešního obědu. A hromadnou se svezu do domu svých rodičů. Je paradoxní, že jsme já i matka žili v síti toho samého městského dopravního systému a přesto nás dělilo tolik prázdna, že jsme klidně mohli bydlet v jiných koutech planety. Ze všech stran slyšíte, jak jsme si díky internetu blíž a svět je čím dál menší. Mně ale vždycky přišlo, že tahle propojenost je velmi křehká. Stačí vypnout počítač nebo telefon a zmizíte. Ve skutečnosti pořád stačí, když se k někomu prostě jen elektronicky otočíte zády. Ze zahloubání procitnu přede dveřmi. Uvědomím si, že otáčím klíčem. Jakoby celou tu dobu někde v zákoutí mé mysli čekal roky trénovaný autopilot. Nevím, jestli mě to víc děsí nebo nostalgicky těší. Uvnitř se nic nezměnilo. Notebook je stále na svém místě. Ze zdí nezmizely fotky ani obrázky. Obecně bych řekla, že všechna hororová kliše, která by se na pátrání po minulosti vlastní rodiny dala aplikovat, zůstala nepoužita. Jen tentokrát venku nefouká vítr a neprší. V příbytku je proto takřka hrobové ticho, které ruší akorát tikání hodin v otcově pracovně. Rozhodnu se proto neprovokovat paranoju a na pozadí otevřeného dokumentu si z telefonu pustím mix lo-fi hip-hopu. Záložka v textáku mě vrátí tam, kde jsem včera skončila.
1: Vilém Koubek, Zatloukání hřebů. Pro dnešek končí premiéra četby, kterou připravila Marina Feltlová. Účinkovali Luboš Veselý a Romana Videnková. Režii měl Vít Wenzl. A ještě připomínám, přátelé, že s hlavní postavou Emou Březinovou se na dvojce potkáte už zítra večer ve 22 hodin.
2: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu Dvojka.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači. U nočního mikrofóra vás srdečně vítá Zuzana Maléřová. Veronika Kozloulová vystudovala operní režii na HAMU a k tomu obor alternativního divadla na DAMU. To spojení mi přijde příznačné, stejně jako založení platformy Run Operan, kde úspěšně šíří mnohobarevnost žánru zvaného opera. Když v roce 2022 nastoupila do vedení Moravského divadla v Olomouci, stala se nejmladší šéfkou opery v Evropě a byla zařazena do prestižního žebříčku časopisu Forbes 30 pod 30. Po boku profesním i životním jí stojí scénograf Matěj Kos. Spojilo je divadlo, láska i rodičovství. Právě on ví jistě nejlépe, jak křehká je jeho silná žena, jak obtížné je obstát ve světě mužů, čímž opera z velké části jistě je. Právě žena, její duše i tělo, síla i zranitelnost, svoboda i věčná tíha stereotypů a představ o jejím místě a poslání se stalo silným tématem Veroničiny tvorby. Je zřetelná jak v ostře diskutované Jenůfě, tak v jejím nejnovějším představením, kterým se vrátila do Prahy, The Black Rider, Černý jezdec v divadle Komedie. Vítám srdečně Veroniku Kosloulovou. Ahoj Veroniko, dobrý večer.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Ty působíš silně, ba i ostře. Prošla si mnoha profesními bouřemi. Já tě na druhou stranu poznala jako režisérku velmi vlídnou, vstřícnou, která vytvoří semknuté, citlivé prostředí. Která z těch dvou žen v tobě a za jakých okolností vítězí?
1: Tak já bych vždycky chtěla, aby vítězila ta druhá, ale samozřejmě někdy ty okolnosti právě tím, že se pohybuju v mužském světě a v profesích, kde prostě dominovali doteď muži, tak je tam potřeba jako větší ostrost a ta nějaká dominance, ale samozřejmě, když je prostředí, ve kterém můžu takhle vykvést, jako se mi to stalo vlastně v Komedii, v městských divadlech pražských, tak je to pro mě nejpříjemnější a myslím si, že i proto dílo finální je to vlastně nejlepší.
0: Bylo pro tebe těžké po Jenůfě, což je velké ženské téma, jak ty jsi to pojala, vlastně v tom Black Riderovi obhájit tu ženskou postavu, protože jednoduše řečeno, ona je oběť a ten, kdo spáchal ten trestný čin, tak vlastně se stane úspěšným a slavným na základě toho činu.
1: Tak já jsem s tím měla jako z začátku velký problém, měli s tím problém i moji kolegové. A až v momentě, kdy jsme zjistili, že to lze postavit na téhle nespravedlnosti a že se prostě budeme věnovat tomu, aby jsme právě přehlušili ty autory a dali hlas té oběti ženské a postavili jsme ji vlastně do středu toho příběhu, tak v tu chvíli nás to začalo strašně bavit a naplňovat.
0: Takže v tom motivu Čarostřelce, na základě kterého vlastně vzniknul Black Rider, ta Katinka dostává svůj silnější hlas?
1: Dostává dokonce i hlubší hlas. Dokonce pro herečku Renatu Matějčkovou jsme transponovali některé hudební části, aby byly víc vlastně pro ní, protože ona opravdu i typově, i tím, jaká je herečka, tak tý Katince nebo tý, tomu předobrazu, tý reální postavy Joan Volmerově, tak vlastně jako propůjčila úplně svoje tělo, svůj hlas a vlastně to, že jsme to najednou začali stavit na konkrétní herečku, si myslím, že strašně posílilo roli teda tý oběti, která nakonec ten příběh vlastní.
0: Takže ženský hlas zní.
1: Přesně tak.

0: November, hudba, ikonický Tom Waits. Ve mně ta hudba vzbuzuje nostalgii, ale i ohlédnutí. Jaké je to tvoje ohlédnutí? Ty jsi vyrůstala až skoro zdánlivě romanticky na Starém Městě, v podstatě v kostele.
1: No, určitě to bylo krásný, romantický, ale to Staré Město je i takový strašidelný, ono to má oboje. Stejně jako náš Black Rider, myslím. A takže tíhnu vůbec k takovýmhle věcem, ale ano, tak bych to tak asi nazvala, romantický, ale trošku strašidelný.
0: Bylo to v kapli doslova? Nebo kde jste, jak to vypadalo, ten domov?
1: Můj tatínek působil jako varhaník u svatého Haštala, takže jsme vlastně vyrůstali nejdřív v takový jako kapli, která vlastně nevím, proč jsme tam bydleli, jakože asi tou dobou prostě se bydlelo na různých zvláštních místech a pak jsme se přestěhovali, vlastně když jsme byli asi tři, tak na faru za takovou velkou zdí, takovou bývalou školu a tam jsem prožila vlastně do 20 jako svůj život.
0: No to je velká, to je kus života. Je znala jsi jistě faráře zblízka, vnímala jsi ho nějak?
1: Určitě, to byl v podstatě jako on mýho otce tak jako adoptoval už ve 14 letech, kdy on tam začal hrát na ty varhany, takže vlastně, když jsme se narodili já s bráchou, tak on opravdu byl takovej náš jako dědeček.
0: Předpokládám církevní škola.
1: Ano, svaté Voršily na Národní třídě.
0: Ono to je zvláštní prostředí, protože ono je svým způsobem trošku i temné, jako každý den být pod tím křížem a jak jsi to vnímala, jak bys to popsala?
1: Já mám pocit, že jako dítě to vůbec nevnímáš, jo? Že mi to přišlo úplně normální, že prostě jsem šla po chodbě našeho jako domu a teď jsem tam potkávala ty svatý, pak ten obrovský kříž a naopak, když to někde zahlídnu, tak se cítím jako doma.
0: Jo, takže Bůh a umrlci všechno vedle sebe.
1: A ještě v té kapli právě tam byla dokonce taková jako apokalypsa, tam ty umrlci vstávali jako z hrobu a to mi pak začalo docházet a začala jsem se jakoby nějak bát nebo mít předtím nějaký respekt. Až vlastně jako v pozdním věku, že to bylo taková přirozená součást prostě.
0: A u těch Voršilek všechno v pořádku ve škole?
1: Tak já jsem byla takový jako divoký kvítko, takže myslím si, že si mě chtěli tak jako občas srovnávat a já jsem vlastně velmi brzo pak přešla na 8. gymnázium, takže jsem tomu tak jako unikla, než by byly nějaký průšvihy, ale tam samozřejmě byly takové ty věci, jako že si nesmíte lakovat nehty, nebo že nesmíte mít prostě tílka a takový jako poměrně přísný vlastně pravidla, nevím, jestli je to stále. Tak jako nemyslím si, že jsem byla přímo problémová, ale myslím si, že jsem jim občas jako zavařila.
0: A součástí toho života byla teda i modlitba, mše, to jste absolvovali s rodiči, nebo to šlo mimo vás?
1: To jsme absolvovali, protože můj otec je velmi věřící, takže vlastně tím, že hrál každou neděli v tom kostele, tak jsme tam trávili vlastně ty neděle vždycky všechny. Hodně jsme trávili času i jako na kůru, když třeba jako tam nebyla maminka, tak jsme tam vždycky tak klimbali na tom kůru, vždycky si pamatuju, že nějaký příčně tam spím s bráchou. A tak to bylo takový nějaký přirozený prostě součást toho života. Nějaký modlitbičky jsme samozřejmě měli, ale...
0: A ta muzika tam taky byla, že?
1: Ale právě, jako na nás rodiče moc jako netlačili, že bychom se museli nějak strašně modlit, nebo spíš nás jako brali do toho sebou. Ale prostě ta chorální muzika, protože můj otec je i sbormistr, maminka zpívala v tom sboru taky a ten byl vlastně na stejném náměstíčku jako ten kostel a ta fara, tak se to tam všechno tak jako míchalo a furt jsme jezdili na nějaké soustředění s tím jako dospělým chrámovým sborem a já teda doteďka mám k chrámové hudbě jako neskutečný vztah.
0: Máš to pod kůží.
1: Mám to pod kůží.
0: Ty jsi současně byla dětská herečka. Jak k tomu došlo a takové jako docela mezinárodní skoro?
1: Já vlastně nevím úplně jak přesně, to bych se musela zeptat maminky, ale myslím si, že se tam motal někdo prostě, kdo měl asi nějaký casting a nejdřív začalo to nějakýma jako reklamama, ale už třeba když mi bylo jako rok a půl a myslím si, že jsem dělala vždycky jako ty velký modrý oči, jsem byla jako to atraktivní jako dítě. A od té doby vlastně nějak jako jsem se namotala na těch castingů víc, až vlastně jsem potkala jakoby jako osudovou castingovku, která vlastně pracovala na těch hollywoodských filmech, které se vlastně točily tady. A skrz ně jsem se pak asi dostala jako do těch největších rolí, ale pak přišla puberta a nějaký odmítání jako vůbec dosavadního života a toho být jakoby někým režírovaná a vůbec ty ambice režijní přišly. Oni teda přišli velmi jako brzo. Já jsem opravdu jako to dítě byla strašně neposlušná, co se týče těch režisérů, protože jsem vždycky měla pocit, že se to vím líp, jak se to má dělat. A to, ať už jsem ve Státní opeře dělala vlastně v Madame Butterfly to dítě, tak jsem vždycky šla jinudy, protože mi to přišlo lepší. A to by mi bylo třeba 4, 5, 6 let.
0: Ano.
1: A to mě provázelo až do těch jako do těch hollywoodských filmů, kdy prostě Terry Gilliam něco režíroval a já jsem to dělala naopak, protože jsem měla pocit, že to vím líp. A takže asi to vyústění bylo takový logický, no, že jsem chtěla stát za tou kamerou, jako obrazně řečeno.
0: Byla jsi dítě vášnivé lásky?
1: Myslím, že jo. Že takhle to všichni popisujou, nejenom rodiče, že rodiče spolu byli jako chviličku, byli hodně mladí studenti, ale všichni to popisujou, že to byl jakoby výbuch lásky prostě a tak.
0: Takže... Jak mladičci byli?
1: Já myslím, že mamince bylo 23, tátovi 24, vlastně oba ještě nedodělaná škola, bydleli na tom, teda v té kapličce, tak to bylo takový asi jako osudový.
0: A ty se zrychle narodila?
1: Já jsem se narodila asi, myslím, že oni říkali do roka a do dne, co se poznali. Takže to bylo jako taky osudový.
0: Jak jsi vnímala to jejich spojení, teda mladá rodina, že jo? Co fungovalo, co nefungovalo a jak to vlastně poznamenalo tvůj dětský svět?
1: Tak já myslím, že oba byli jako právě mladý, takže ještě vůbec nevěděli, jak to chtějí dělat a jak to mají dělat. Můj otec teda vlastně z dysfunkční rodiny, moje matka jako z funkčnější a myslím si, že prostě to tak jako lepili, ale lepili to jako vlastně s nějakou obrovskou láskou, že jsem vždycky cítila, že jsem jako strašně milovaná, nebo později i bratr, když se narodil. Ale vlastně trošku jsem se vždycky cítila jako jejich rodič, že mám pocit, že už jsem se tak jako narodila, že vždycky máma říká, ty už jsi narodila jako stará duše, ale otázka je, jestli jsem měla na vybranou.
0: Jak to dopadlo?
1: Se mnou nebo s rodičem?
0: Se všema.
1: Se všema.
0: Společně.
1: No, myslím si, že vlastně i tady to předurčení toho, že najednou ty rodiče vlastně jsou furt, nejsou vlastně natolik dospělí, aby měli ještě dítě a to dítě jakoby v tu chvíli přebírá nějaký ty rysy dospělí, že to ale opravdu vedlo vlastně k tomu, co dělám. Že ta režie je v něčem podobná, že přebíráte vlastně zodpovědnost za ostatní dospělí lidi. A že si myslím, že tohle mě hodně formovalo. Rodiče teda nakonec nás vlastně v mých 13 jako otec opustil. Zůstali jsme s mámou a přiděli jsme si psa místo otce, který furt žije, což je docela zajímavý. A, ale vlastně to bylo, jako oni měli velmi ten život bouřlivej, takovej jako uměleckej, vášnivej, doma se hodně jako řvalo, bylo to takový jako vždycky tak, na takový hraně, což teda způsoboval většinou ten táta. A vlastně jako v něčem, když jsme byli pak my tři, tak to bylo jako taky hrozně hezký. Jsme na tom Haštalském náměstí na té faře s tím psem, já, brácha, máma. Ten táta se tam furt nějak jako by motal, protože tam měl ty kostely a prostě zkušebnu sboru, ale vlastně v něčem to byl jako pocit bezpečí vlastně, no.
0: Bez něj v podstatě.
1: V podstatě, jo.
0: Byli jste s bráchou, nebo měli jste pocit, že jste spojenci, že jste na něco sami, že třeba musíte si něco dokázat?
1: Já myslím, že jsme byli velký spojenci, že jako doteďka jsme, že jsme měli jako vždycky velmi takový jako vůči sobě milující a respektující vztah, ale hodně brzo jsme se i tím rozvodem vlastně oddělili, protože brácha ten inklinoval k tomu, že vlastně spíš z té rodiny jakoby utíkal, že opravdu velmi brzo šel na velmi prestižní jakoby anglický internát, hodně jezdil na stáže už vlastně od nějakých 13, 14 let a já jsem naopak tam byla, že jsem jako trošku držela ten domov nebo tu rodinu, ale taky jsem vlastně utíkala jako hodně třeba k partnerům nebo takhle, hned jsem vždycky chtěla jako utíct, odstěhovat se. Takže jako tohle to určitě poznamenalo, zároveň si myslím, že společný náš rys je takový, že jsme jako hrozně ambiciozní, myslím si, že mnohem víc než naše rodiče, že vlastně ten náš útěk jakoby z toho byl taky velmi přes nějakou kariéru, takže bratr je jako filozof s červeným diplomem prostě z Anglie, teď se hlásí na doktorát a že vlastně v něčem, myslím, že když je holka a kluk, tak na sebe nějak nežárlej nebo takhle, že jsme vlastně vždycky se v tom oba jako strašně podporovali. No, jsme byli svoji největší fandové.
0: Ty ty jsi v podstatě, když to řeknu zjednodušeně, toho tátu přerostla v tom muzikantském oboru. Byl přesto on v něčem důležitý, že si dopadla, jak si dopadla a zvolila si profesi, jakou si zvolila?
1: No, tak jako v tom byl úplně zásadní, protože to je to, co mě s ním jakoby nejvíc spojovalo, že jsem inklinovala od malička k tomu uměleckému světu a on vlastně, jak to teda pojmenovala, že jsem ho přerostla, tak on v sobě jako vůbec nemá tu žárlivost, takže on vždycky mě jako strašně podporoval a od malička mě vychovával až jako s tou mámou, mi to přišlo skoro, že nás oba tak jako narcistně vychovali, že nám furt říkali, jak jsme nejlepší, jak jsme skvělí, jak můžem, co chcem prostě, že když si řekneme, že budem prezidenti, tak budem prostě, jo. Takže minimálně ta podpora, že i když prostě ten táta třeba začal to už u té akademie, kdy on vlastně tu akademii, myslím, se asi ani nehlásil, nebo možná hlásil a nedostal se, a že vlastně mi hrozně fandil, abych se tam dostala, abych ho překonala. A vždycky mi říká, ty už mě překonala, ale prostě já jsem na tebe tak pyšnej a chodíme na ty věci. Maminka ta je úplně největší fanoušek, ta minimálně na Black Riderovi podle mě už byla 3x. A ta je vždycky, to je hrozně rozkošný, protože je vždycky strašně nervózní. A táta vlastně taky. Oni jsou vždycky strašně nervózní, mnohem víc než třeba já nebo my s bráchou. No.
0: Byla chvíle, kdy v tom životě nebyl pro tebe
1: táta? No určitě, docela vlastně dlouhá. A museli jsme si pak až najít vlastně v momentě, kdy já jsem měla jako vlastní rodinu, tak jsme si zase nějak sobě našli cestu. Ale myslím, že i v jeho vlastně rodinné historii jsou ty absentující otcové. A on vlastně se i jako k tomu jako často vrací, že vlastně až teď jako má pocit, že pochopil, jak to má dělat, nebo jak to měl dělat. A vlastně ono často stačí jakoby nějaká omluva od toho rodiče a jste mu schopný všechno vlastně odpustit. No. Nějaký uznání.
0: Narost tím, ale i nebo narostla tím důležitost třeba toho vztahu s mámou?
1: To určitě, protože já si ji nepřestanu vážit za to, jak se k nám postavila, jak se postavila k celému tomu konfliktu, jak vlastně nás vychovala. Takže to určitě, jako jestli může někdo za to, jaká jsem teď, nebo jaký je můj bratr, tak je to naše matka.

0: Noční mikroforum.
1: Zuzana Maléřová a její host na dvojce.
2: Mým hostem je operní režisérka Veronika Kosloulová. Veroniko, ty už si naznačila, že jsi byla holčička, která ví, co chce, která uměla si to zrežírovat. Měla jsi i nějakou konfrontaci s okolím v té širší rodině?
3: Tak my jsme měli širší rodinu, teda z maminčiní strany. Tam opravdu je nás 11-12 vnoučat. Takže tam jsme hodně, my jsme byli všichni takový velmi jako temperamentní, zvlášť já jsem mezi těma prvníma, takže to jsme byli hlavně taková 4-5, jako těch sestřenic jsme byli teda samý holky většinou a můj bratr. Tak tam jsme hodně mezi sebou vlastně, jako možná i soutěžili, ale hlavně jsme, myslím, byli všichni takhle jakoby živí a poměrně talentovaný, takže tam to bylo takový jako normální, no a měla jsem konfrontaci s širší rodinou, no tam akorát si pamatuju, už jsme si to jako vyříkali, že já jsem vždycky chodila, zpívala jsem a už jsem zpívala v těch 6 letech jako operně, protože jsem napodobovala toho tátu a on i mě vždycky tak jako cvičil, že prostě mě naučil tu Královnu noci, že jsem jí zpívala už teda jako malinka. A z té rodiny vždycky byla jako nepředváděj se, jako nebo něco prostě. A myslím si ale, že opravdu je to nějaký důvod, proč jsem třeba pak nepokračovala ve zpěvu, protože jsem i studovala operní zpěv. Mm-hmm. A našla jsem se teda víc v té režii, no. A tam jsme vždycky dělali jako velký divadla a tak, takže to prostředí bylo takový jako podpůrný.
2: A to setkávání těch se sestřenicemi, bratranci s tou rodinou, to bylo u prarodičů?
3: U prarodičů, u rodičů mojí maminky vlastně, který původně byli v Mikulově, pak se přesunuli na Vysočinu, ale vždycky se jako drželi, aby měli jako velký byt nebo dům, kde se můžeme všichni potkávat a i babička vždycky jako myslela na to, kde budeme hrát to divadlo a dělat ty vernisáže a tak. No.
2: Takže vás k tomu vedli i třeba k určité soutěživosti trošku mezi sebou?
3: No jasně, tam jako myslím si, že jsme se z toho docela hezky jako dostali, ale vždycky někdo byl ten geniální chvilku, jako ten oblíbenec a to už se neslo od těch jako našich rodičů, že jo, že tam jako
2: někdo... motivace k úspěchu.
3: Asi jo, a vždycky jako mít vysokou školu a což všichni zatím, co jsou prostě už dorostlí, tak mají nějakou prostě jako vysokou školu, většinou uměleckou nebo v nějakým jako sociálním poli a vždycky to v nás teda vzbuzoval hodně dědeček, který byl radní pro kulturu a vystudoval vlastně na filozofické fakultě, tenkrát kulturologii. Tak mám pocit, že nás hodně vedl jako k tomu, že peníze nejsou důležitý a že je hrozně důležitý mít jakoby nějakou funkci pro tu společnost, že něco ano, prostě dávat té společnosti. Ani myslím, že to není prestiž, ale nějaký odevzdávání jakoby
2: užitečnost. My jsme mluvili o tom, že ten táta se ti načas ztratil z rodiny nebo ze života. To je asi celoživotní téma. Mělo to vliv na tvé vztahy?
3: No to určitě mělo, protože já samozřejmě už jako velmi mladá jsem začala toho tátu hledat a chodila jsem jako třeba se staršíma mužema a tak. Byla jsem taková vlastně jako holka, co se stará sama o sebe hodně, protože v té rodině chvilku prostě oba ty rodiče trošku vymizely. Ale mám pocit, že jsem jako hrozně, tím, že jsem si to prošla, tak jsem jako si našla svého nynějšího manžela a ten je pro mě spíš jako ten brácha vlastně, jo,
2: on
3: že
2: je
3: parťák.
2: Vlastně
3: on je mladší, je stejně starý jako můj brácha a vlastně jeho vrstevník, takže vlastně nakonec jsem skončila takhle, což je podle mě úplně můj největší triumf v životě.
2: Co vlastně jsi s ním poznala na vztazích a co jsi třeba do té doby nevěděla? Co jsi s ním zažila? Co jsi neznala?
3: No, hodně to, že může být partnerský vztah jako hrozně klidný, že jsem měla pocit, že partnerský vztah, a měla jsem pocit, že jsem to jako já, kdo třeba dělá jako nějaký rozbroje, nebo komu se ty vztahy vlastně nedařejí, nebo končí křikem. A najednou jsem zjistila, že to jako tak vůbec nemusí být a že může být prostě jakoby hrozná pohoda a vlastně to partnerství pravý. Jo.
2: Jak jste se vlastně potkali?
3: Je strašně dlouhá historka, ale mně se zaběhl pes prostě do jedné kavárny a tam můj manžel, tenkrát jako student Umprum, obsluhoval a já jsem teda, nebo můj otec, myslím, tam všechny pak pozval na panáka a tam si mě vlastně můj manžel jakoby všiml, pak mi to zpětně jako říkal a já jsem tou dobou měla jakoby partnera dlouhodobýho A pak, když jsem se s ním rozešla, tak mi někdo řekl, hele, tady ten kluk, on se mu jako hrozně líbíš. A já jsem říkala, no jo, a on je hrozně mladý, to je jako vůbec prostě. A pak jsme se potkali na nějaký, na mikulášský FAMU party, na FAMU, kde je otevřená celá škola, jsou tam ty studenti. A tak jako jsme se na sebe koukli, že jako já to vím, že prostě to. A od té doby už jsme se vlastně nikdy nerozešli, no.
2: To znamená, že když jsi nastupovala do Olomouce, tak už jste šli spolu.
3: Už jsme šli spolu, už jsme byli zasnoubený, už jsme byli po nějakým, nevím, 4letém vztahu, kdy my jsme spolu opravdu začali hned vlastně bydlet a už jsme se jako nikdy nerozdělili. A pak vlastně já jsem hrozně záhy otěhotněla, když jsem nastoupila do Olomouce.
2: No a to teda chci říct, jsem nastupovala jako opravdu nejmladší šéfová v Evropě. Přišla si tam a v zápětí si otěhotněla.
3: No jestli
2: jak jsi to jako zvládla i ty sama ze sebou, tu situaci?
3: Hele, zvládla jsem to tak, že jsem si řekla, že můj starší kolega, jedinej nade mnou pan ředitel, během té své kariéry ve stejném věku měl dvě děti a nikoho to nezajímalo, takže jsem to pojala takhle.
2: Ano, ano.
3: A měla jsem to fakt jako vyměřený, že prostě ta mateřská bude vlastně na divadelní prázdniny a že to nějak pokryje, což samozřejmě byly úplně planý, jako to jsem vůbec nedomyslela, protože jsem si samozřejmě vůbec neuvědomovala, co to bude mít dítě.
2: To si nedokáže člověk představit.
3: Takže já měla pocit, to tak jako manažersky všechno zvládnu. A nakonec jsme to nějak zvládli, ale bylo to těžký a samozřejmě hlavně nátlak společenský, kdy ty lidi a měla by pracovat, třeba jsem pracovala úplně do poslední chvíle vlastně před porodem a bylo mi jako dobře. A neudělala to proto, aby měla mateřskou, jo, jakože prostě takovýhle vlastně domněnky, který byly jako nepříjemný, ale spíš vlastně srandovní.
2: A takový tlak na tu ženu, že jo? Jako.
3: Samozřejmě, protože půlka divadla si myslela, že bych měla být co nejdýl na té mateřské a druhá půlka, že bych se už měla hrozně rychle vrátit, jo.
2: No, ale on byl na mateřské tvůj muž.
3: Přesně tak. My jsme se vlastně domluvili, že já teda přes ty prázdniny, protože můj syn Augustín se narodil vlastně 14. června, takže pak nastaly ty prázdniny a pak v říjnu já už jsem nastoupila vlastně a v tu chvíli přešel, ale vlastně manžel byl stejně s náma doma, protože on je scénograf a často točí a může si to hodně přizpůsobit a chtěl být s náma vlastně. Ty první 4 měsíce a potom vlastně zůstal rodičovské on, teda s dítětem a já jsem se vlastně věnovala té práci na plný úvazek, plus jsem ještě vlastně režírovala. No.
2: Jak jsi prožívala ty chvíle potom s dítětem? Je to náročné, ty hlavně sama sobě, jakoby se přesvědčit, že není hřích to, že pracuješ?
3: No tak, já myslím, že mi to hlavně jako stěžovalo to okolí, který na to furt měl nějaký názor, ale včetně mojí maminky, mojí tchýně, mojí prostě babičky, jo, všichni na to vlastně trošku mají nějaký názor a i když to třeba neřeknou úplně napřímo, tak to jako cítíte. Ale já kolem sebe mám teda kolegyně skvělý i prostě některý matky, ale i nematky, který prostě na to mají hrozně jasný názor, že to má být prostě podle té ženy a takže mě v tom hrozně podpořili, v čemkoliv, co jsem chtěla.
2: Jako. A lehké to asi nebylo.
3: Lehký to vůbec nebylo, samozřejmě to bylo těžší než pro muže ve stejné pozici. Právě tím společenským tlakem a vůbec už fyziologicky, že jsem jako zkoušela, do toho jsem někde odsávala prostě, pak už jsem odsávala na těch zkouškách, protože to bylo jedno. A vlastně mám pocit, ale že to hrozně i přineslo do toho divadla jako perspektivu toho, že tohle sebou prostě nese mateřství.
2: Ano, ano, ano. A zároveň tobě něco rozkvetlo, že?
3: No, ale mám pocit, že já jsem chodila do té práce odpočívat.
2: Ano.
3: Se vlastně tam říká, úplně ano. Jako rozkvetla.
2: Byla tou zkušeností vlastně inspirovaná nějak i Janufa? Pak právě ta režie?
3: Určitě. Já jsem vlastně se rozhodla, že si tam chci vzít ryze ženský tým a nějak jsme se o tom, vůbec to nebyl plán, to se nějak nabalilo, že tam byla Marta Ljubková, dramaturgině a pak jsme si říkali, začali jsme vlastně bavit se o tom mateřství, který je předmětem toho díla, Gabriely Prajzový, její pastorkyně a vlastně začali jsme na to mít jako různý úhly pohledu a pak jsme si říkali, že to je skvělý, tak pojďme tam být jenom ženský a pojďme to poskládat z toho, jak prožíváme mateřství nebo jak prožíváme naopak nemateřství nebo to, že třeba nechceme mít děti nebo tak. A v tu chvíli, než bychom chtěli chlapi nějak z toho vystřihnout, ale nebylo na to místo, protože těch názorů v tu chvíli jako mateřských bylo jako tolik. A A vlastně věnovali jsme se jako poporodní depresi, zapojili jsme do toho i vlastně matky, které prošly s poporodní depresí, organizaci Úsměv mámy, který vlastně do toho s náma šli, vlastně dali nám se souhlasem teda těch klientek hrozný množství jako deníků čerstvě po porodu nebo v té poporodní depresi. A teď se tam vlastně objevovaly takový jako podobný vzorce, který se objevují v té Jenufě, protože sama Prajzová to napsala asi s 8měsíčním dítětem. A to znamená, že my jsme se tam opravdu jako takhle odhalili a zpracovali jsme tohle, přímo ty klientky Úsměvu mámy tam i vystupují a vlastně sdílejí nějaké svoje zkušenosti a nějak ten příběh posouvají. A taky teda, už to možná můžu říct, protože už bude derniéra, že vlastně jsme hrozně si přáli pro tu Jenufku jako dobrý konec. Chtěli jsme to nějak zvrátit. No.
0: Ano, ano. Nominace různé na jedné straně, na druhé straně velké odmítnutí. To je asi vždycky pro tvůrce jako pocit, že se dotknou nějakého neurologického bodu, který hraje v té společnosti, který v něm zazněl. Jak ty se dnes ale s odstupem ohlédneš za tou těžkou olomouckou misí?
3: Tak musím říct, že kolem té Jenufy to byly jako hodně ostrý momenty, kdy prostě na mě jakoby útočili různí lidi, psali mi, prostě narušovali moje soukromí, lidi, který jsem třeba vůbec neznala. Takže jako zpětně jako se směju a u toho brečím, jako jo, že furt je to jako pro mě jako velký, furt je to pro mě velký balvan, ale samozřejmě z toho historického hlediska vím, že tohle bude věc, o který se bude vědět, která nezapadne, která byl nějaký zlom a potvrdil mi to jako spousta osobností napříč jakoby a nejenom odbornou veřejností prostě, že to byl nějaký zlom a ale samozřejmě ta osobní ty osobní útoky i od vlastně profesionálních recenzentů na jako, ano, nejznámější vlastně titulek Klan ambiciozních feministek ničících Janáčkovo dílo, myslím, že to bylo uvedeno dokonce Konec opery na Hané, to byl titulek, bylo třeba od mýho pedagoga vysokoškolského, který přímo byl můj pedagog režie na pražské HAMU, takže to samozřejmě bylo strašně zraňující a museli jsme hodně jako s těma holkama se tomu jako od toho vzdalovat. Já jsem pak i měla takovej, že moje kolegyně vlastně četla moje manžela kolegyně četly všechny ty recenze a pak mi říkali, jestli vůbec je tam něco jako relevantního. A samozřejmě to přešlo do nějakých útoků i od zaměstnanců a podobně, ale prostě po tom příchodu do Prahy jakoby jsem zjistila, jak zbytek republiky to vlastně celý viděl. Takže za mě jako zpětně je to pro mě obrovská kapitola, obrovský úspěch a neudělala bych nic jinak, včetně toho, že bych se znova přihlásila do výběrového řízení a znova bych si tam ty 3 roky prostě prožila i právě proto, že se mi tam narodil syn, mám to spojený jako s velkýma rodinnýma věcma. A s profesníma prostě, my jsme na sebe vlastně mohli takhle, jako mohli jsme si vyzkoušet spoustu věcí, no prostě Olomouc zůstane v mém srdci jako hluboko.

Tlukot srdce zrychluje se. Nejste starší ročník, panér, ty však máte rozpukané. Moře smutku je hoclané. Chyťte se mne, chyťte pane.

Chytil jste mě smyčkou hada, ale kdo jsem, zkuste hádat. No, to sotva uhodnete, budu totiž vším, čím chcete. Krásnou blbou, útlou, tučnou.

0: Noční mikroforum.
1: Zuzana Maléřová a její host na dvojce.
2: Se mnou operní režisérka Veronika Kosloulová. Veroniko, já jsem vypíchla sezónu, nebo chci připomenout sezónu 2022-2023, protože co všechno ty jsi tam a tví blízci, co jste tam všechno stihli?
3: No, to byl vlastně můj nástup do Olomouce, pak vlastně poměrně v zápětí jsem otěhotněla, pak jsem měla promoci, pak jsme v zimě vlastně měli premiéru zabijačky pro vlastně vládu České republiky v rámci předsednictví teda v Evropské unii. To jsem měla s Jirkou Havelkou a pak jsme měli svatbu.
2: Ano.
3: A pak jsem měla druhou premiéru, teda v Olomouci, taky s Jirkou Havelkou. A potom, jo, ještě vlastně v únoru mě zařadil teda Forbes do 30 po 30. A po premiéře jsem už teda šla na měsíc teda té nucené mateřské a pak jsem porodila. Matěj do toho vlastně ještě dodělával, ten měl zase státnicoval nebo něco. Takže to bylo jako nabitý.
2: To byl hodně nabitý rok a v tom pořadí, jak jsi to říkala, tak si otěhotněla dřív, než byla svatba.
3: Ano.
2: To je rodinná tradice nějaká?
3: Jo,

0: roky, nepřetržitě vlastně. A furt nás to jako hrozně naplňovalo, to nás naplňuje vlastně doteďka. Tak myslím si, že jo, že oproti třeba jiným párům jsme si to hodně dosyta užili.
1: A už to k tomu spělo.
0: Už to k tomu spělo a navíc mám pocit, že to parťáctví nás drží právě, i když vychováváme to dítě, protože jsme si ho mohli utvořit vlastně předtím.
1: Co ty a slzy? Prošla jsi bouřemi osobními, prošla jsi s profesními. Je tam místo pro slzy, ty velké tvé oči?
0: No jo, určitě, ale jsou období, kdy si to jako, kdy mám pocit, že to tam ta situace jako nedovoluje.
1: A to nastoupí ta bojovnost?
0: No, jasně, tak ta je, ta asi jo. A pak jsem vždycky měla problém jako hrozně s dutinama a pak mi někdo říkal, no to je přece zadržuješ pláč, jako. A takže určitě nějaká tady ta část mě tam jako je. Zároveň pak jsou období, kdy si jako můžu dovolit to pustit. A taky mám pocit, že při tom, co jako dělám, tak ty v té režii vlastně prožíváte to s tím týmem, je vlastně ty emoce jsou furt vlastně na hraně toho, že vybuchnou a často vybuchávají. A hrozně často se mi stane, že třeba jako spadne opona po té premiéře a já vlastně začnu jakoby brečet a je to vlastně stresem, štěstím všechno, což většinou přinesu na všechny ostatní, takže ano, tam pak společně brečíme. Takže myslím si, že už umím ovládat to, aby se mi to nestalo v momentě, kdybych měla pocit, že mě to oslabuje, ale rozhodně nejsem člověk, co by nebrečil.
1: Už umíte s Matějem to řešit doma tak, že si ty pracovní problémy nenosíte do rodiny?
0: Já mám naopak pocit, že to je jako naše silná stránka, že vlastně tím, že hodně spolupracujeme spolu, nebo aspoň hodně víme, co ten druhý jakoby v čem zrovna je, takže opravdu to můžeme sdílet pak doma prostě jako po tom, co usne teda dítě, že si to vlastně vyměňujeme a že nás to jako hrozně spojuje. Naopak vlastně, ne, že by to byl nějaký problematický čas, ale když manžel byl jakoby na rodičovský a já jsem z té práce chodila úplně rozfajerovaná, naštvaná prostě, nebo prostě strašně extatická z nějakého zkoušení, tak jsem měla pocit, že on mě jako nemůže pochopit, jako že si vlastně musím povídat s někým jiným. A on hrozně chtěl, že jo, hrozně chtěl, takže tam to paradoxně jakoby mám pocit trošičku jako bylo jako uspaný a teď zase vlastně tím, že oba pracujeme, tak nás to myslím hrozně spojuje právě to, že o tom můžeme spolu mluvit.
1: On je pro tebe asi i velká inspirace. V rámci té scenografie ta režie je tím asi hodně ovlivněná tvoje.
0: My jsme měli vlastně s Matějem už od začátku, když jsme spolu začali pracovat, což s jiným scenografem nebo scenografkou se mi vlastně nestalo, že on nikdy nečekal na to, co vymyslím já, ale přišel jakoby on s nějakým konceptem, který já jsem nějak jako učesala a řekla jsem nakonec, jo, vlastně to není špatný a začala jsem ho nějak budovat. Že hrozně často on bývá ten první jako impuls, který je nadšený do něčeho a já jako skepticky vždycky prostě no ne a pak nakonec to skončí, takže to stejně takhle je, jo. Takže on se vždycky mi směje jakby v těch rozhovorech, ale to jsem vymyslel já prostě.
1: Je pravda, že on přišel s tím nápadem obsadit do role ďábla Danielu Špinár?
0: Ano, to je pravda. To je pravda, ona zrovna u nás zkoušela v Olomouci a furt jsme nemohli, a já jsem se i s Danielou radila, kdo, a furt jsme vlastně, a on nějak jsme seděli a on říká, hele, a co Daniela? A já říkám, no vlastně jo, jako já nevím. A ona nejdřív jako, že ne, a pak říká, beru víno a jedu za váma. A prostě vlastně jsme to od té doby jako řešili.
1: Její první činoherní velká role, že?
0: No, to si vůbec netroufnu říct, ale asi jako...
1: Nebo po dlouhé době v každém
0: No, minimálně případě, po jako spousta letech, no. A ta sáska na ní jako se vyplatila, jako já jsem tenkrát za ní dala ruku do ohně, protože nikdo nevěděl, jak zpívá a jestli to zvládne.
1: Jak tančí.
0: A já jsem to tak jako trošku tušila, hlavně z Olomouce, kdy ona to všechno předspívávala těm pěvcům. A ukázalo se to jako... A mě hrozně to najednou začalo inspirovat ten příběh. Když jsem tam začala vidět, tak pro mě to byl hrozný dar, jako najednou, že jsem jako pochopila, jak by to vlastně mělo být.
1: Je to šťastný návrat do Prahy a vlastně jaká je tvoje první zkušenost s ryze činoherním souborem?
0: No tak já jsem z toho byla od začátku úplně nadšená, protože jsem hodně jakoby vnímala nějaký jakoby respekt k mý osobě, k mý práci a nějaký jako hrozně vřelý přijetí a vlastně mi to hrozně připomnělo tu Damu, na který mi bylo hrozně dobře. Ne, jako já jsem z toho nadšená.

0: Já jsem hrozně ráda, že na základě i vlastně Black Rider se víc jakoby rozběhly ty spolupráce jako s jinýma činoherníma divadlama, takže se na to hrozně těším. Je to jako velmi osvobozující od toho jako ryze konzervativního operního světa, kde jsme dostali takovýhle jako facky a kde právě musela nastoupit ta jako strašně přísná žena. Tak najednou tady jsem se cítila jako, že můžu být malá holčička jako a můžu prostě jako ukázat svou zranitelnost a vlastně tak si myslím, že jsme i jako navázali hrozně hluboký vztahy při tom zkoušení a že opravdu nám spolu bylo hrozně dobře.
1: Takže jsi byla, cítila se z bezpečí.
0: Přesně tak. Hmm.
1: Přesto se zeptám, opera vnitřně, to jsi ty? Je to ten, co tam je, ta virtuozita, ta čistota, co je ta síla pro tebe v té opeře?
0: No, já se vlastně rozhoduju teďkon tím, že jsem tak jako rozkročená, už vlastně od té podstaty toho, že mám vystudovanou teda takhle dvě úplně krajní věci, které stojí naoproti sobě, jako je opera a vlastně alterna. Tak třeba lidi, co mě znají, tak když vidí Black Ridera, tak mi říkají, to seš konečně ty. To seš prostě ty. A co mě důvěrně znají rodina a tak. A zároveň prostě ta virtuozita, ten duchovní jakoby stav v momentě, kdy virtuózně souzní ty muzikanti, ten je prostě nepopsatelný. A tím, že i sama jsem zpívala ve sborech nebo zažila jsem to, co prožívají ty lidi, tak to je opravdu nějaký dotek úplně jako z nebes prostě, no.
1: Propojení s Bohem.
0: Je to tak.

0: Veroniko, je pravda, že jste svému malému synkovi koupili les?
1: Je to pravda, no.
0: Proč les?
1: Protože, teď budu inspirovat posluchače, protože jsme prostě měli nějaký jakoby peníze od rodiny vlastně ke křtu a tak, aby jsme si furt říkali, za co to, jako mu koupíme něco zlatýho nebo tak, a pak jsme se vlastně rozhodli, že bude jakoby hrozně hezký mu koupit prostě kus lesa, takže jsme, takže ano, náš 2,5letý syn má kus lesa.
0: Už ho viděl?
1: Už ho viděl a říkali jsme mu, že je to jeho les, nevím, jestli to moc pochopil, ale pak může třeba machrovat ve škole, že prostě má les.
0: Tvoji rodiče celoživotní vztah nedali, prarodiče ho dali. Věříš na lásku na dlouhou trať?
1: Určitě. A myslím si, ale že jsem trošku skeptická k pojmu láska, protože mám pocit, že to je prostě tolik druhů lásky, které se můžou jako různě obměňovat. Že je to jako to, aby vydržel vztah, není podle mě jenom o lásce, že je to jako o velkém partnerství, o nějaké toleranci, o odpuštění a budeme si držet palce, že to dáme.
0: Jaké řekl tvůj syn první slovo?
1: Táta.
0: Táta. Měla jsi z toho radost?
1: Mě na to upozorňovali všichni, že to bude určitě táta, takže já jsem to přála tomu tátovi nebo prostě tomu manželovi, že ho takhle k sobě připoutal ten syn.
0: Bylo to i proto, že jsi si sama byla jistá vaším vzájemným připoutáním?
1: Určitě jo. A naopak si myslím, že vlastně ta rodičovská, jako to nějak dorovnala, ta manželova rodičovská, že vlastně už to pouto z té porodnice je jako obrovský a je fyzický vlastně. A myslím si, že tohle byla nejlepší dar, co si mohli dát navzájem, vlastně spolu takhle rok strávit.
0: Že si něco vytvořili navíc, jako by v tom
1: co
0: vztahu.
1: Co se prostě už nezruší.
0: Máš v Ryderovi nějakou chvíli, kdy emočně tě to nejvíc zasahuje?
1: Ty jo. Já jich tam mám hrozně moc, protože je to prostě, hrozně jsem tam jako dala ze sebe. Takže asi konkrétní ne, mě to jako zasahuje velmi, jako skoro celý, takže tak.
0: Co jsi dostala od Matěje, od muže, třeba k premiéře Jenufy?
1: Já jsem od něj dostala knížku pro děti, pro všechny malé rebelky na celém světě.
0: Je to tě ještě přeruším, protože jsi řekla to slovo rebelka. Není to dost typické slovo pro tebe od malá rebelka úplně od dětství?
1: Asi by mě tak někdo pojmenoval, anebo malá a pak něco zprostýho.
0: Tak promiň, já jsem tě přerušila, vrátíme se k dárku, takže ti dal knížku.
1: Dal mi knížku, takovou dětskou, pro všechny, dětské pohádky, příběhy pro malé rebelky na dobrou noc. A tu, když jsem otevřela, tak je tam takový povzbuzení, který se mi hrozně vrylo do paměti a od té doby mě tak jako provází. Pro všechny malé rebelky na celém světě. Myř víš, per se s vervou, popusť uzdu svým snům a když budeš na pochybách, nezapomeň, že pravdu máš ty. To mi přišlo tenkrát hrozně roztomilý právě potom po té smršti, po té Jenufě. Takovej, to bych přála všem malým i velkým rebelkám, aby si to vždycky přečetli.
0: Tak já ti za to děkuju i za ty budoucí rebelky. Milí posluchači, dneska se s vámi loučí Zuzana Maléřová a
1: Veronika Koslovulová.
0: Loučíme se. Pěkný večer, pěknou noc.

0: Vlka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 15. srpna ve Frýdku Místku, který bude doslova plný chutí.
3: Uvidíme se na Zámeckém náměstí. Přijďte na kávu.
2: A nebo se uslyšíme ve vysílání ve 2 hodiny odpoledne.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
3: Regina,
4: Jakub.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Máme pátek 14. srpna roku 2026. Tady je Český rozhlas Dvojka, tady je Noční proud. U mikrofonu je Robin Šalamon, všechny vás zdravím. V nočním mikroforu si v rámci letní reprízy povídali Zuzana Maléřová a Veronika Kosloulová. Pátečně sobotní, živě vysílaný Noční proud také odstartují dvě dámy. Lady Gaga a Beyoncé.
0: Český rozhlas Dvojka.

Telefon v nočním proudu na dvojce dozvonil 11:55. Jsem rád, že i dnes v noci posloucháte noční proud. Někteří z vás uplynulé dny trávili v Chorvatsku. Naštěstí jste stihli odjet ještě předtím, než v Omiši ty velké požáry propukly. Pokud se ale do Chorvatska teprve chystáte, měli byste se kvůli rozsáhlým požárům spojit se svojí cestovní kanceláří. Doporučuje to Asociace cestovních kanceláří. Kvůli evakuacím mohou v některých oblastech platit mimořádná opatření a lidé cestující na vlastní pěst by si měli ověřit, jestli je jejich cílová lokalita bezpečná a jestli jsou hotely dostupné. Chorvaté, co si pamatuji, vždycky milovali a vlastně dodnes milují, i když už 8 let není mezi námi, Olivera Dragojeviče.

Možná, že jste se teď v myšlenkách ocitli u moře, u chorvatského moře. To byl chorvatský zpěvák Oliver Dragojevič, pravda, v nočním proudu si ho moc nehráváme, ale teď byla příležitost. Máme pátek 14. srpna, v Jihlavě o tomto víkendu probíhá Magma Fest. V sobotu tam vystoupí Doga, Arakain, Alkehol nebo Rybičky 48. Dnes v podvečer už tam koncertovala skupina Škvor, která 15. října vydá nové album Na hraně. Mimochodem předprodej desky odstartoval už 10. srpna a na příští rok skupina Škvor chystá Na hraně tour 2027 a co se kapacity týče, bude to zatím největší turné skupiny Škvor. Odstartuje 2. dubna na Slovensku, co se týče Česka, tak v plánu je Brno, Zlín, Plzeň, Jihlava, České Budějovice, Praha, Ostrava a taky Pardubice. Tak já si myslím, že jo, ještě bych mohl říci, že předprodej vstupenek na toto největší turné se spustí už toto pondělí 17. srpna. No a teď si tedy zahrajeme nový single, který bude právě na té desce Na hraně. A jmenuje se úplně stejně. Škvor Na hraně.

V ročním proudu s námi na dvojce byla Poetika, která se zítra v sobotu chystá na Loket, na Jelenfest, tak možná, že se tam potkáte. Máme 23. hodinu, 48. minutu, čeká nás opravdu horký letní víkend. Pokud budete někam cestovat autobusem nebo vlakem, tak doporučuji vzít si sebou dostatek vody, přeci jenom opravdu bude horko. V nočním proudu teď zaspívá milovník železnice, zpěvák Rod Stewart, a bude to písnička, kterou mám moc rád, a navíc dnes má půlkulaté 55. narozeniny, protože Rod Stewart ji natáčel 14. srpna v roce 1971. Ta písnička se jmenuje Maggie May.

Maggie May a Rod Stewart 7 minut před půlnocí tady u nás na dvojce. Ještě stále máme 14. srpna a před 20 lety v roce 2006 zpěvák Boy George zametal ulice v New Yorku, což byla součást jeho 5denního trestu veřejně prospěšných prací. Ptáte se, co provedl? No, rok předtím zatelefonoval na policii a nahlásil krádež, která ale ve skutečnosti spáchána nebyla. Policisté pak při prohlídce jeho bytu našli kokain. Trest tedy Boy George přijal a když její první den v ulicích New Yorku začal vykonávat, všimla si toho média a tak byl pro jistotu odveden do míst, která byla oplocená. Každopádně 5denní trest se nakonec odbyl. A jestli se poučil, no tak o tom už si udělejte obrázek každý sám. Boy George se svojí kapelou Culture Club zaspívá do půlnoci, pak nás čekají půlnoční zprávy a po nich zhruba 10 minut po půlnoci bude tady na dvojce pokračovat noční proud.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Požár u chorvatského Omiše má minimálně jednu oběť. Zhruba 300 Čechů se muselo evakuovat. Všichni jsou v pořádku. Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Platit měl už od září. Plavec Knedla je evropským šampionem na 50 znak a dnes bude slunečno, teploty až 36 stupňů. Je sobota 15. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: U chorvatského letoviska Omiš hasiči z celé země dál bojují s lesními požáry. Plameny ve čtvrtek v noci zasáhly i obydlené oblasti a kromě 1 000 hektarů lesa křovin spalily i velké množství domů a aut. Jedinou potvrzenou obětí zatím zůstává žena, kterou policisté našli nedaleko Omiše.
2: Chorvatský premiér Andrej Plenković musel odpovídat na otázku, zda selhal systém včasného varování a řízení krizí. Ten by měl v podobných situacích odeslat lidem v ohrožené lokalitě varovnou zprávu. Plenković nepotvrdil ani nevyvrátil, že byl systém aktivován a zdůraznil, že oheň postupoval velmi rychle. Požár u Omiše hasilo celou noc na 300 hasičů z mnoha regionů země a pokračují v práci, protože v oblasti se objevují nová ohniska, která by mohla ohrozit obce v okolí. Plameny se šíří snadno kvůli silnému proměnlivému větru i dlouhému období sucha. V pohotovosti je pro případ potřeby také armáda. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
1: Kvůli požáru u Omiše se muselo evakuovat také zhruba 300 Čechů. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené po celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. Dnes vystoupají teploty na 36 stupňů Celsia. V neděli může být až 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka tak dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli i rostoucí vlhkostí vzduchu, se bude zvyšovat zátěž teplem.
1: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině území. ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun, a to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz nebo financování terorismu.
4: Podle centrální banky ČSOB dostatečně neprověřovala některé rizikové klienty nebo jejich transakce. Šlo o období mezi lety 2021 až 2024. V jednom případě banka třeba nepřezkoumala desítky hotovostních výběrů a vkladů klienta, kterého sama vyhodnotila jako rizikového. Podle mluvčího ČNB Jakuba Holase přitom banky hrají v prevenci finanční kriminality klíčovou roli.
5: ČNB proto důsledně vyžaduje, aby jejich systémy v této oblasti odpovídaly vysokým regulatorním standardům a byly účinné nejen formálně, ale i v praxi.
4: ČSOB uvedla, že nešlo o úmyslné jednání a všechny zjištěné nedostatky už napravila. Žádnému z klientů podle banky nevznikla újma. Michal Forst, Radiožurnál.
1: Ministerstvo spravedlnosti chce snížit administrativní zátěž spojenou se zavedením dětského certifikátu, který má nezletilé chránit před sexuálními delikventy. Na úpravách spolupracuje s digitální informační agenturou. Podle ministra Jeronýma Tejce za ANO je totiž potřeba propojit systémy tak, aby dětské organizace dostaly upozornění, pokud by se v trestním rejstříku pracovníka něco změnilo.
6: Jednání o tom, jak opravit dětský certifikát, probíhají už od jara. Já jsem měl schůzku s ředitelem digitální informační agentury. Pravidelně se konají schůzky mezi zástupci ministerstva spravedlnosti, školství, ministerstva zdravotnictví.
1: Barbora Urbanová z Hnutí STAN chce zase do dětského certifikátu zapisovat víc trestných činů, třeba taky mučení nebo obchodování s lidmi. O úpravách by měli poslanci jednat znovu na sněmovním podvýboru pro oběti a problematiku násilí na začátku září. Změny chtějí politici stihnout schválit do konce roku, aby začal certifikát platit už v upravené podobě. Francouzská ústavní rada zamítla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Zákon schválil francouzský parlament na konci července a měl začít platit od 1. září. Byl to první podobný zákaz v Evropě.
7: Podle francouzské ústavní rady je opatření nepřiměřeným zásahem do svobody projevu. Soudci ale zároveň uznávají ústavní požadavek na ochranu nejlepších zájmů dítěte. Tento zákon byl ale podle nich příliš široký. Mohl se vztahovat i na služby online komunikace, u kterých nejsou prokázaná rizika pro zdraví a bezpečnost nezletilých. Podle deníku Le Monde byl zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let klíčovou součástí druhého funkčního období prezidenta Emmanuela Macrona. Elysejský palác už pověřil premiéra Sebastiana Lecornu jeho přepracováním zákona. Macron chce reformu finalizovat do jara příštího roku, tedy do konce svého mandátu. Rozalie Pecáková, Radiožurnál.
1: Na zhoršující se psychický stav posádky americké letadlové lodi Abraham Lincoln se stěžují rodiny námořníků. Podle zpráv amerických médií se kvůli špatným podmínkám na lodi pokusilo několik vojáků spáchat sebevraždu skokem přes palubu. Šéf Pentagonu Pete Hegseth to popírá. Podle něj je vše v pořádku.
8: Centrální velitelství potvrdilo, že jeden z námořníků skočil přes palubu, ale byl včas zachráněn. Jeho rodina se o tom ovšem podle slov jeho matky dozvěděla až 4 dny poté. Vojáci si stěžují na nedostatek jídla, problémy s vodou a hygienou a špatnou morálku. Letadlová loď zůstává na moři déle než kdykoliv za poslední roky. Trumpova administrativa totiž nasazuje válečné lodě v rámci tažení proti Iránu i Venezuele na neobvykle dlouhou dobu. Demokratičtí kongresmeni proto žádají osobní návštěvu lodi a vysvětlení podmínek, které tam vojáci k životu mají. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Cenu Václava Havla za lidská práva bude nově organizovat nadace Vize 97 a nadace Charty 77. Knihovna Václava Havla po sporu o užívání Havlova jména ve svém názvu mezi pořadateli nebude.
9: Přípravy letošního ročníku udílení ceny Václava Havla podle nových organizátorů pokračují beze změn, popisuje ředitelka nadace Charty 77 Jolana Voldánová.
10: Na tom harmonogramu pro letošní rok se nemění vůbec nic, to znamená, že program odstartuje první zasedání poroty, z něhož vzejdou 3 finalisté a celý cyklus pak vyvrcholí 30. září v Praze, kde se uskuteční mezinárodní konference k poctě laureáta.
9: Za vznikem ceny Václava Havla za lidská práva stála v roce 2013 právě nadace Charty 77 společně s knihovnou Václava Havla. Mezi jejími laureáty jsou například irácká lidskoprávní aktivistka Nadia Murad nebo ukrajinský novinář Maxim Butkevič vězněný v Rusku. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport. Plavec Miroslav Knedla slaví největší úspěch v dosavadní kariéře. Na evropském šampionátu v Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak, když druhého Rusa Kolesnikova startujícího pod neutrální vlajkou porazil o jedinou setinu sekundy. Pokračuje Knedla.
11: Já jsem ale před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať mě. Neříkám, že jsem unavený, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
1: Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali 6. Po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na 5. příčku. Zvítězili ruští plavci startující pod neutrální vlajkou. A fotbalovou Spartu posílil Matěj Jurásek. 22-letý křídelník a bývalý hráč Slávie přišel na Letnou na roční hostování z obcí z druholigového anglického Noriče. Sparta o tom informovala na svém webu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nebezpečí na D5 se zaberou nem a nehoda na D1 v Brně. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně opatrně ve sjezdu na Králův dvůr v exitu 22 na 22. kilometru hlásíte srnku.
13: Já jsem sjížděl na Králův dvůr za Berounem a přímo v tom sjezdu, jak už začnete jako točit tu pravotočivou nahoru, tak se tam pohybuje na silnici srnka. Je tam chudák mezi svodidlama, neví kudy kam, tak opatrně tam.
12: A na D1 opatrně na průtahu Brnem ve sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 směrem z Prahy přímo v exitu havarovalo nákladní auto, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách bude většinou kolem 25 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
14: Máme 10 minut po půlnoci, už je tady nový den, je tady sobota s datem 15. srpna a nám, Haničkám, přejeme nádherný sváteční den. Na Dvojce až do 2. hodiny můžete poslouchat Noční proud, za mikrofonem je stále Robin Šalamon. A vzhledem k tomu, že je 15. srpna, musí tento den odstartovat písnička, kterou, když pustíte na jakékoliv diskotéce, máte plný parket. Dancing Queen.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Tato písnička skupiny Beatles má dnes také výročí. Kapela ji natočila 15. srpna v roce 1969, tedy před 57 lety. To byla skladba Here Comes the Sun. Teď tady mám info pro fanoušky zpěvačky Petry Janů. Petra Janů je bohužel zdravotně indisponována, takže dnes nevystoupí v Doubravě u Karviné ani v Mrsklesech u Olomouce. Moc děkuji za pochopení, zkrátka to musí vyležet, my to chápeme. Petro, ať zdraví zase brzy slouží.
1: Legenda nočního proudu.
0: A tady je s Věrkou Špinarovou.

To máme mládež, Věra Špinadová, Petra Janů, 5 minut před půl 1 v nočním proudu na dvojce. Pojďme se teď podívat do 15. srpna roku 1992 do britského žebříčku. Tehdy, tedy před 34 lety v roce 1992, 15. srpna, na pozici číslo 1 byla skupina Inxs s albem Welcome to Wherever You Are a z této desky pochází skladba Beautiful Girl.

Před několika dny, 23. července, zemřel producent William Orbit. Bylo mu 69 let. William Orbit v roce 1998 spolupracoval s Madonou na jejím albu Ray of Light, za které Madonna dostala několik cen Grammy, takže je mu moc vděčná. A my je mu taky právě za album Ray of Light, protože ať už Madonu nemusíte, nebo aspoň trošku ji máte rádi, tak musíte uznat, že Ray of Light je naprosto skvělé album, z něj jsme si hráli hit Frozen. Jako producent se William Orbit podílel i na písničce Feel Good Time zpěvačky Pink. I kapela U2 mu vděčí za písničku The Hands That Built America, která se objevila na soundtracku k filmu Gangy New Yorku. Tak Pink, U2 bychom si na jeho památku, na jeho počest teď mohli pustit. Co vy na to?

Za dvě minuty bude 12:45. I dnes v noci pro vás na dvojce živě vysíláme Noční proud. Máme sobotu, máme 15. srpna. Nevím, jaký program máte na tento víkend, ale dnes se v Česku teploty vyšplhají na 36, v neděli až na 37 stupňů Celsia, takže meteorologové doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém sluníčku a hlavně dodržovat pitný režim. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka i nadále platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů, tak si dávejte pozor při vašich grilovačkách, protože to opravdu k tomu přímo pobízí. Věřím, že se osvěžíte něčím dobrým, ať už alkoholickým nebo nealkoholickým. Večer by to alko pivečko třeba nemuselo tolik vadit, ale přes den raději vodu. Jinak v pondělí by se mohly objevit srážky, a to na většině území, tak budeme v to doufat. Jinak možná, že teď v noci cestujete k moři, možná, že v sobotu dopoledne poletíte k moři, takže odpoledne už se osvěžíte. A nebo budete ležet někde u rybníku. Každopádně teď vás pozdraví plavčíci z pobřežní hlídky. Pamatujete si tuto znělku? Věřím, že ano. Baywatch, pobřežní hlídka. Tady u nás, na dvojce, v nočním proudu.

Aleš Brychta a Barák na odstřel 8 minut před 13:00 na Dvojce. Prožíváme další letní víkend, tedy víkend, v rámci kterého se koná mnoho akcí. Keltskou noc, 31. ročník krkonošského Open Air Festivalu, můžete prožít ve Vysokém nad Jizerou. Začali tam už včera, pokračovat budou dnes, v sobotu, kdy tam vystoupí právě Aleš Brychta. Těšit se můžete i na skupinu Arakain a přijedou i tři sestry.

Jedna hodina, jedna minuta. Je sobota, je 15. srpna roku 2026. Nervoj se ještě necelou hodinu můžete poslouchat Noční proud. Noční proud je s vámi každou noc, a to v čase 23.30 až 2.00. V pondělí je s vámi Martin Hrdinka, v úterý Jitka Benešová, ve středu Miloš Skalka, ve čtvrtek Ilja Kučera mladší, v pátek já Robin Šalamon, v sobotu se střídají pánové Hrdinka, Skalka, Vrba a nedělní Noční proudy, ty patří Zdeňku Vrbovi. Stále pokračují letní prázdniny, pokračují vaše dovolené, pokračuje léto roku 2026. A já doufám, že i vy se tím létem chcete protančit.

Posloucháte Dvojku, posloucháte Noční prout. V Lipně nad Vltavou je krásně a včera tam začal Lipnosport Festival. Nabídne 10 dní plných sportu. Až do neděle 23. srpna můžete vyzkoušet desítky různých disciplín pod vedením instruktorů a také poměřit síly s legendami jednotlivých sportů. Pořadatelé k tomu připravili několik běžeckých a cyklistických závodů v okolí Lipna. Samozřejmostí je i doprovodný kulturní program. Už dnes v sobotu od 18.30 se můžete těšit na Janu Kirchner.

Heidi Janku, taky vaše patejdl v nočním proudu na dvojce. Ve středu 19. srpna uplynou 3 roky od smrti vaše patejdla. No a právě ve středu 19. srpna bude v 18 hodin v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie na Strahově sloužena mše svatá za Vaša. Jak rodina uvedla, ráda by tuto tradici zachovala každý rok, ne proto, abychom truchlili, ale abychom společně oslavili život úžasného člověka, který si to ze srdce zaslouží.

0: Aretha Franklin, George Michael a parádní duet You Were Waiting For Me. Zítra v neděli 16. srpna uplyne 8 let od smrti této legendární zpěvačky jménem Aretha Franklin. Tuto dámu obdivuje i Marie Rotrová, protože Marie Rotrová v jednom z rozhovorů pro Dvojku prozradila, že Aretha Franklin je
1: můj vzor ze 60. let. Když jsme začali poslouchat černou muziku, tak samozřejmě Aretha Franklin, Diana Ross, potom Tina Turner, ale Aretha Franklin vedla a já jsem natočila hodně jejich písniček. A řekla bych, že jedna z nejpovedenějších, a kterou já miluju, strašně miluju, je písnička Kdo má rád, kterou mi odextovala Jiřina Fikejzová.
2: Legenda nočního proudu.

Ano, dávejte si pozor na spálená záda. Doufám, že máte opalovací krémy ve svém batůšku. O víkendu budou potřeba, v Česku naměříme přes 35 stupňů Celsia. Linkin Park za sebou mají nejúspěšnější comeback v historii. Jejich turné From Zero World se totiž stalo nejvýdělečnějším v historii skupiny Linkin Park. Povedlo se to s novou zpěvačkou Emily Armstrong, a že nikdo dopředu nevěděl, jak ji fanoušci přijmou a co z toho nakonec bude. Nakonec z toho jsou přes 2 miliony prodaných vstupenek v průběhu 80 koncertů a výdělek přes 6 miliard. Tady je máte Linkin Park v nočním proudu.

To byla písnička Křídla pro život. Zpívali Olga Lounová, Daša Šárka Vaňková a taky Alice Mraz. Písnička vznikla jako podpora nadačního fondu Křídla pro život, což je fond, který pomáhá onkologickým pacientům a jejich rodinám. Je to poděkování všem, kdo každodenně podporují pacienty s onkologickým onemocněním. Písnička, jak jste ji slyšeli, symbolizuje naději, soudržnost i odvahu překonávat nejtěžší životní chvíle. Jak jsem říkal, byla tam i Alice Mraz. Alice přijede do Vyškova na Vyškovskou pouť. Ta probíhá po celý tento víkend. Už dnes v sobotu tam bude mít koncert třeba zpěvačka Kači. V neděli tedy Alice Mraz, taky Mňága a Ždorb nebo kapela No Name. Vstup na Vyškovskou pouť je zcela zdarma, tak si ji užijte. Stejně tak si užijte i koncert Tomáše Kluse v Moravských Budějovicích. Na Zámeckém nádvoří bude mít koncert dnes v sobotu od 20 hodin a určitě dojde i na song Dokola.

To byl Alex Warren a písnička Passenger v nočním proudu tady u nás na dvojce. Dívám se na hodiny, máme kolik? Máme 1:44. V nočním proudu je před námi posledních 16 minut. Nedá se nic dělat, zkrátka s tím už nic neuděláme. Každopádně o tomto víkendu se uskuteční další ročník akce Mašinky a hračky ve Výtopně Jaroměř. Opět tam přijede zahradní parní železnice, na které se budete moci svést. Čekají na vás výtvory z legokostek, Merkuru, taky různé papírové modely a další mašinky a hračky. Letos bude navíc jezdit motoráček z Jaroměře do Hradce Králové, a to i přes Hněvčeves. Tuto jsem dlouho neslyšel, tak si ji pojďme užít.

Skupina UDG včera hrála v Dačickém zámeckém parku. Dnes v sobotu se kapela přesune na Fest Pouč do Poláků u Žatce, kde určitě zaspívá svůj aktuální singl Odlétáš. V rádiích se chytil, kapele se daří, tak pánové, jen tak dál. 1:52. Odlétám i já, tady pomyslně ze studia Dvojky. Loučí se Robin Šalamon, přeju vám hezkou noc s Dvojkou. Nezapomeňte, že další noční proud začne dnes ve 23.30 a bude s vámi Zdeněk Vrba. Já se na vás těším v pátek 21. srpna. Nepřeju dobrou noc. Zůstaňte u Dvojky, nechoďte spát, poslouchejte nás i nadále.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu toboganu.
3: Krásný den přeji všem milovníkům toboganu, kteří bez něj nemůžou být ani v létě. Nevím, jestli jsem si toho všiml jenom já, ale v posledních měsících se nám tu rozmohl takový drobný nešvar. Mnoha mým kamarádům, kolegům, spolužákům, vrstevníkům bylo 50. V listopadu loňského roku jsme se nad tím zamysleli s Terezou Bebarovou, Romanem Paulusem a s Michalem Kavalčíkem.

Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne vám všem, kdo ladíte Český rozhlas Dvojka, vám všem, kdo posloucháte Český rozhlas Pohoda. Takhle vám tleská Studio 1 na Pražské Vinohradské v přímém přenosu už 36. rokem ve